0: Vidíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
1: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
0: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
1: Co jsme si, to jsme si.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: zažal, to prosím, aby zdal. To prosím, aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pár!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili, ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo, ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to kde... To byl dům, kde, jsme... kde nějak prostě tam... Jsme mi se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... Zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano, byli, no. Ano.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl
4: na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, no, že já to...
3: měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se,
4: já... To jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá, to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asáším asátám s hazagou. A Svěrák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.

0: písnička Já se vznáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: taky slova nevím, i muziku. Já taky si to složil, no. Řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, jo, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabik, já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři, a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda, a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám, a nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí 100 číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko! Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi disc jockey Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: To byl open.
5: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
4: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo, nám...
5: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
7: Jak jste říkal, hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Přes hity, ano, to
7: jsem nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.

0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
1: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
2: Přátelé!
1: A mám ho tady taky.
2: Co pak?
1: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chci, abych něco zahrál, jistě to.
2: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
1: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
2: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil. Já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru. Ne.
1: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
2: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
1: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře.
1: Znova.
0: Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Všechny? Úplně všechny? Úplně všechny? Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte si, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Tak koukám, je to různý, no.

0: taky nemá.
1: Tak, dosti řeči. Cerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. Můžu to hrát takhle?
0: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Je to moderní.
2: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
3: Moment.
2: Co je?
3: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
2: My s nima stihneme mít ještě děti.
4: Ne, diváci jsou děti.
3: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
4: Mohli bysme být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
3: Ano.
2: No.
5: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
1: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
3: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
1: Tady je každá česká národní rada drahá.
5: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
1: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
5: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
1: Jak pak ti říkají?
5: Já jsem dlouhý.
1: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
5: Studoval jsem ekonomii.
1: No, kde?
5: V Turecku.
1: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, poražím.
5: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče.
1: No, ti dám cigáro.
5: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No.
3: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
5: No jistě, stejně, samozřejmě.
3: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
1: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
4: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
1: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
4: Vy myslíte restituce?
5: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
1: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
3: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
1: Je to přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně krásně to přiznal.
4: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
5: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Vítejte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Karel Šíp. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, Pat Patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kámo. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlani, aneb historie z černých drážek.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

vím, že nejsem s tebou jako stín. Nejvíc však tvé raní vodě závidím. Já závidím, závidím, závidím, závidím. Závidím!

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký Bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Díky tomu, že před mnoha lety nějaký amatér při poslechu rozhlasu zapnul magnetofon, jste slyšeli píseň Baseball v podání Marie Rotrové a pravděpodobně Fleminga. Rok vzniku nahrávky 1968 nebo 69 jisté je, že textoval Vladimír Čort. I když jsem neměl dostatek informací, podařilo se mi vypátrat, že je to předělávka hitu skupiny The Buckstops Cry Like a Baby.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucienne Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

si ku každému zlý. Tak trští mi dnes hlava a som celý volavý.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Opri nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rose.

0: sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do? Yeah.

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Příjemné páteční dopoledne vám přeje Iva Piskalová a za chvíli ho popřeje také můj dnešní host Jana Povalová, akreditovaná lektorka. Pozor, přátelé, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Paní Jano, co to znamená akreditovaná lektorka?
5: Akreditovaná lektorka je akreditace ministerstva školství a vlastně mojí náplní práce, jednou z mých náplní práce bylo, že jsem školila učitele a učitelky pro krajské vzdělávací centrum, informační centrum.
4: Aha.
5: Tady v Severomoravském kraji.
4: A v čem jste ji školila?
5: Právě v enkaustice.
4: A už jsme u toho, milí posluchači. Já jsem říkala paní Janě, že tady padnou slova, která moc neumím hezky vyslovit a ona už to řekla enkaustika. A teď už to počištíme, jo?
5: Jo, jo. Tak enkaustika to je vlastně malování horkým voskem. Tato metoda vznikla dávno, dávno tomu ve starém Řecku, Římě, kdy vlastně vosk roztápěli, rozpálili vosk a do toho vosku dávali různé nádoby, protože vosk samozřejmě
4: je horký.
5: No, je horký, ale...
4: Já bych vám ráda pomohla, ale pro mě je to tak tajemné, nebo si možná pamatuju, že někdy, víte co, teď se mi vybavuje ve škole, že jsme něco s tím voskem na to vajíčko kapali, ale ve starém Řecku...
5: Ne, oni vlastně jakoby fixovali ty nádoby, že...
4: Jo, jako lepidlo.
5: No, ne jako lepidlo, ale spíš mě vypadlo právě to slovo, protože konzervuje...
4: Jo,
5: protože vosk konzervuje, takže vlastně do toho dávali nádoby. Aha. A do těch nádob pak dávali různé
4: jídlo?
5: Potraviny třeba,
4: jo,
5: ano.
4: Jo, jo.
5: No
4: že,
5: a pardon.
4: Promítaní si vytvořili takovou jako ledničku.
5: Dalo
4: jako.
5: By se říct, no.
4: Že tím voskem to prostě ten vršek, to...
5: Ne, celou tu nádobu.
4: Celou
5: tu nádobu. A protože to byly, máme památky, velcí kreativci, tak oni do toho vosku, protože to nebyla malá nějaká vrstvička, oni do toho vosku vyrývali.
4: Mm-hmm.
5: A vzpomínám si, jak jsem jednou byla na Knosu právě tam, tak právě přímo v tom paláci bývalém v labirintu, tak tam měli, tak říkala nám právě delegátka, že se zachovaly ještě ty nádoby, které vlastně přežily 2000, 2500 let a i s těma různýma ornamentama ve vosku.
4: Takže jako vosk je věčný vlastně.
5: Vosk je věčný. Pokud ho neroztopí sluníčko.
4: Jo, jasně, ale tak oni to asi uchovávali...
5: Ve sklepě.
4: Mm-hmm,
5: a ve tmě.
4: A měli to vysloveně jako teda...
5: Ano. Jako konzervační nějaký přípravek.
4: Aha, a jak jste se jako ke... No, já se to naučím, enkaustice.
5: Víte co, ono vlastně... Zase teď, jak máme takovou moderní dobu, tak a různé techniky k malování a takže to přišlo i k nám v podstatě, já nevím, tak před 10-15 lety, možná 20, z východu bych řekla.
4: Mm-hmm.
5: No a začaly děvčata a vůbec lidi začali tvořit a v Evropě je takový příběh, že... V Anglii paní žehlila a děti jako nevydrží, že jo, tak si hráli si s voskovkama a ty voskovky prostě se nějak přilepily na tu žehličku. No a její manžel, protože je malíř té paní, tak hned mu to nějak jako zapálilo a zjistil, že to je vlastně technika, takže se to začalo i tak používat.
4: Mm-hmm.
5: Protože původně enkaustika je, jak jsem říkala, malování horkým voskem, ale ono se maluje na žehličce. Že ten vosk se nanáší na žehličku, takovou speciální, anebo když máme doma, tak normální, nemůže to být ta napařovací, to ne. Takže se nanese a pak na lesklý papír, já teda používám všechno originál materiály, že jo, i ty žehličky, i ty papíry, tak se z toho udělají nádherné obrazy.
4: Nádherné obrazy umí Jana Povalová. Já bych asi vytvořila možná obraz,
5: Dobře,
4: v příštích minutách dnešního hosta vás paní Jana pozve i na kurz, který bude už v sobotu v 10 hodin v Kopřivnici, řekneme vám k tomu více. A tam se enkaustikou, touto technikou, bude určitě taky něco vytvářet.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava teď mám na stole i mobil paní Jany Povalové, mého dnešního hosta, protože ona mi ukázala, jak se dá ta enkaustika, tou enkaustikou, tou technikou, tedy zdobit cokoliv. A to je ruka malého dítěte,
1: ano. Předškoláka.
0: Předškoláka dokonce. A vy jste říkala, že se vlastně tam pracuje s teplým voskem.
1: Moje děti, které chodí vlastně na moje kurzy, tak malujou enkaustickým perem, ano.
0: Listuju.
1: A tam budou různé ty fotečky.
0: Ano.
1: A já jim vždycky říkám, že to pero se drží, protože oni říkají to jako pistol, páječka, říkám, není to žádná páječka, je to enkaustické pero. Mm-hmm. Drží se jako tuška, takže ne jako kůl. A ono má rukojeť a říkám, tam, kde je vlastně taková ta stříbrná část, tak tam na to nesahat, protože vlastně to pero je zapojeno v elektrice a je nahřáto. Musí. Proto to malování horkým voskem, protože to pero má takovou násadku, těch násadek je hodně, ale já mám tady takovou tenkou, kdy děti nebo vůbec se položí to pero na ten vosk, to je takový čtvereček vosku a já těm dětem říkám, že to pero se musí napít. Takže ono se vlastně, když to položí, tak se krásně vlastně natáhne do toho pera a pak už tím můžou malovat.
0: Aha, no Vánoce máme, teda Vánoce, ty máme za námi, ale no. Velikonoce máme před námi. Dá se tedy vytvořit i velikonoční výzdoba touto technikou?
1: Ano. Protože tohle jsou předškoláci a ti malujou na dřevěné dekorace. Tady zrovna teda před váma je motýlek, ale jak pak se zajedeme do mobilu, tak tam toho bude víc. Mají různé kytičky, mají ovečky, mají kohoutky, zajíčky, mají velikonoční vajíčka ve dřevu, ale mám taky i normální vajíčka, buď jsou to vajíčka, že si vyfouknou, to taky jde, a nebo taky dřevěná vajíčka.
0: Teď mi ho paní Jana ukázala, krásné. To znamená dřevěná podložka.
1: Ano.
0: To vejce je velmi krásně barevné.
1: Asi tak 10 cm vysoké.
0: To se dá běžně koupit, že? Myslím dneska ne? No, nedá moc?
1: No, jako dá, musíte hledat samozřejmě.
0: A dá se to dát i na to plastové vejce, které se teď hodně prodává. Taky to přisaje ten vosk pěkně.
1: Jo. Já teda osobně používám podsadová vajíčka, protože ony jsou vosková a vosk na vosk dobře drží.
0: Mm. To se asi prodává v nějakých chovatelských potřebách, že? Tak to je možná trošičku oříšek, ty asi nejsou hned tak všude, ne? Nebo...
1: Já si myslím, že by neměl být problém.
0: Ale ta dřevěná vypadají nádherně tady znovu. Milí posluchači, se dívám, jak malé děti zdobí dřevěné velikonoční vejce, v ruce drží tu pistoli a to je důležité. Ta pistole se...
1: To není pistole, to je pero.
0: Pero, promiňte, no, protože máme tavnou pistoli, ano. Že? Tak to používáme. Takže to enkaustické pero se dá běžně koupit?
1: Dá, jsou na to speciální shopy, e-shopy. V normálním obchodě, když jste šli do nějaké papírnictví, nebo tak to asi ne, ale na to jsou specializovaní obchodníci, firmy, které vlastně ty pera dováží, protože tady tohle to není, můžu to říct?
0: No, že se to nevyrábí v Česku,
1: ne,
0: chcete říct? Jasně, no. To je nám jasné, ale dá se to vyměnit, ten originál, za nějakou domácí náhradu, když by to někdo už do Velikonoc nestihl a chtěl by si tedy voskem nazdobit doma něco? Dá se to nějakým homemadem výrobkem?
1: To pero nenahradím. Maximálně tak, jak to dělali naše malérečky kdysi, že si vzali jehlus nebo špendík a nahřívali, že jo, takže na to je zase potřeba udělat si tu svíčku a aby se ten vosk nahříval, někdo to používal na lžičku, tak ohnutou lžičku. Tady to pero není možné ničím nahradit.
0: A taková ta špička, jak jsme tím sali ve škole, my jsme přibližně stejný ročník, tak jsme to máčeli do kalamáře, to ne.
1: Já to potřebuji, aby to bylo v elektrice, ať ten konec hřeje.
0: Pořád je teplý.
1: On musí být horký.
0: No tak zkuste, jako ještě do těch Velikonoc pár dnů zbývá, možná najdete nějaký e-shop, kde si pero na enkaustiku budete moci objednat a zkusit si tedy nazdobit to velikonoční vejce, ať už, jak říkala Jana Povalová, to jak se mu říká správně v těch chovatelských potřebách?
1: Podsadové vejce.
0: Podsadové, anebo...
1: Ale ono to může být i nějaká tvrzená pryskyřice.
0: Cokoliv. Český rozhlas Ostrava,
2: Rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: My jsme vás s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava před písničkou s Janou Povalovou tak trošku jako nalákali na to, že byste si mohli něco vyrobit, ale potřebujete k tomu speciální enkoustické pero. Paní Jano, v tu sobotu v Kopřivnici, v Muzeu fojtství,
2: ano.
1: To ale budou mít lidi k dispozici.
2: Ano.
1: Vy to tam všechno přinesete.
2: Já už to tam mám.
1: Už to tam máte, protože chodí školy, ano. Že jo?
2: Mm-hmm. Od úterka chodí školy a ráda bych vás pozvala právě na sobotu, mm-hmm. kdy budeme malovat pro veřejnost, takže...
1: Jak dlouho takové vajíčko v tom, to je asi těch 8-10 cm na výšku toho, co jsem viděla, za jak dlouho je ho schopný takový průměrně zdatný člověk vyrobit?
2: Průměrně zdatný člověk... já nechci říct, že neexistuje, ale v podstatě, jak dostane to pero do ruky, jak mu vysvětlím, co má dělat, na co si má dávat pozor, tak sedne, začne malovat a mnohdy už, já teď budu mluvit o dětech, se kterýma vlastně teď pracuju, kdy u paní učitelky už jim, jako pojď, už musí jít další, jo, že, a musím říct, že nejvíc tady tohle baví kluky.
1: Aha, a říkala jste, že i děti s handicapem
2: zvládli
1: bez problémů držet v ruce tu tušku.
2: Měla jsem tento týden, byly autistické děti a bez jakýchkoliv problémů paní učitelky dvě teda znaly tady tuto techniku, tady tohleto malování, ta třetí tam byla poprvé a když řeknu, že byla trošku s otevřenou pusou, tak nepřeháním, protože opravdu nevěřila, že ty děti to v takovém klidu, že budou a je to úžasný relax na psychiku. To vám řekne každý pak, kdo to tady zkusí. Vyzkouší.
1: Mm-hmm. Dobře, takže v sobotu v 10, teda Muzeum fojtství i tak stojí za prohlídku, protože je to takový příjemný kus... Příjemný dům a kus Kopřivnice, přesně tak jste mi to teď vzala z pusy a kousek do Štramberku.
2: Ono krásně vlastně fojství, my malujeme nahoře v tom velkém sále, takže vlastně v pátek tam začíná výstava, budou nové, je vernisáž, takže když se bude čekat, protože se, jak to znám, vždycky se čeká, že ne hned, když někdo přijde, že okamžitě si sedne a maluje, tak chvíličku můžou se porozhlédnout po těch exponátech, co tam mají a
1: Já jsem viděla právě v tom mobilu, který už jsem tady zmínila, i váš obraz, opravdu obraz, ten, co jste mi ukázala. Takže vytvoříte i díla podle nějaké předlohy, nebo fakt fantazie vaše jenom?
2: Já předlohy moc... Podívám se, ale víceméně nekopíruju, že mě vlastně nechám se vést myšlenkama, rukou a ten obraz si udělám.
1: Jakože jsem teď myslela, že třeba někdo přijde se zakázkou a donese vám fotku a řekne, že by chtěl tou technikou právě udělat třeba rodný dům nebo něco
2: tak
1: podobného.
2: Tak to jsem si malovala, máte pravdu, to jsem si malovala sama sobě svůj dům na jaře a na podzim, jak vypadá. A teď už je to historie, protože samozřejmě ten dům vypadá jinak, má už jinou barvu a všechno a kytičky, co byly kolem osazené, tak už tam taky nejsou. Ale jo, tak to by šlo, tady taková věc by šla.
1: No, já mířím k tomu, jak jste říkala, že to vlastně v tom starověkém Řecku vydrželo mnoho let, takže takový
2: vydrží,
1: když dám na zeď, tak nevybledne asi.
2: Ne, nevybledne a já vždycky říkám, když malujeme, protože jak zmínila jsem tady už tu žehličku, tak já to dělám tak, že když mám kurz, tak vždycky říkám těm účastníkům, ten první obrázek si položte bokem a je to váš první obrázek, protože tam je nádherná hra stínů a barev, ty barvy se prolnou, oni na tu želičku dávají třeba 3 barvy a teď jak vlastně táhnete pomalu a jedním tahem, a fakt jako nádherné věci z toho vyjdou, tak já jim vždycky ještě dávám takový rámeček a vždycky říkám, to je váš první. No a pak už jako ale už brzdím, jo, počte, už jdeme domů. Je to opravdu úžasná technika.
1: Fantazie anebo realita u vás převažuje při vaší tvorbě?
2: Fantazie.
1: Fantazie. Ta se meze nekladou, že?
2: Ne, absolutně ne, absolutně ne. A když už tak rozebíráme tu enkaustiku, tak oni jsou, se tak dělí, je to evropská enkaustika. Ty vosky, které jste v tom mém mobilu viděla, to jsou takové ty obdelníčky, takové malé, tak ta je evropská a právě se s ní maluje na tu žehličku, maluje se s ní enkaustickým perem a pak je ještě jiná technika, taky už se vlastně ty vosky už jsou hustější, jsou větší, tak ty se rozehřívají na enkaustické desce, protože i tu evropskou můžu použít.
1: Ale to
2: velké
1: už plotně. Je asi práce opravdu pro téměř profesionála. No já myslím, že vás Jana Povalová přesvědčuje každou minutou o tom, že tu akreditaci získala před lety. Kolika jste říkala lety asi?
2: Tak enkaustikou se zabývám tak 15 let.
1: Takže získala jí právem, určitě.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Povalová miluje tvoření jakéhokoliv druhu, tak učí děti, učí i dospělé tvořit. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava už jsme probrali lecos, paní Jano, ale vy jste říkala, že bychom mohli zmínit také tvoření ze studeného porcelánu na ty nadcházející Velikonoce, že by se to ještě dalo taky stihnout, z toho něco vyrobit.
1: My jsme vyměnili jedno slovo za studený porcelán a to slovo je foamiran, kdy ten se, z toho se dělají kytičky z foamiranu a kytičky se dělají i ze studeného porcelánu, kdy vlastně dostaneme koupit foamirán iránský, z něho se dají v podstatě vyrobit jakákoliv kytka, růže, mečíky, slunečnice, na co si vzpomenete. Dají se i u nás koupit, říká se tomu moldy nebo žilkovače, kdy vlastně vy tam máte přímo už naznačené ty žilky jak do plátku, tak i do těch lístků. Zase budete potřebovat žehličku, protože to budete muset ten foamirán nahřát chvíličku a otisknete ho do toho moldu. No a pak už tam na pistole nebo normální lepidílko a vytvoříte si kytičku. U studeného porcelánu je to trochu jinak, tam se žehlička nepoužívá, tam se to všechno schovává pod, řeknu, igelit nebo do nějakého sáčku, kdy to prstíkama si tak jako roztahujeme do příslušného tvaru, taky otiskneme a uděláme si z toho nádherné.
0: Takže když přijdu do takových těch potřeb tvořících, které dneska už celkem jsou rozšířené, řeknu, že chci studený porcelán, tak bych mohla
1: mít štěstí.
0: A pak už bych se podívala do Google a už bych si mohla vytvořit netradiční.
1: Ano, ano.
0: Jak vypadá váš velikonoční dům teda? Čeho je plný?
1: No.
0: Teď přiznám, že paní Jana tak jako se nadechuje.
1: Zrovna.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Určitě znáte frázi upéct si miminko. Iveta Ekertová z Ostravy toto dokonale naplňuje. Vlastníma rukama totiž tvoří panenky, a to od základu. Modeluje hlavičky, svýma šikovnýma rukama jim vtiskuje podobu a pak je musí vytvrdit v troubě. O její cestu k tomuto koníčku se zajímala i naše kolegyně Romana Kubicová.
1: Myslela jsem, že si budu povídat s paní Ivetou Ekertovou výhradně o panenkách, o krásných reborn miminkách, nicméně tady zcela prostor opanovalo jedno živé, protože jsem zjistila, že paní Iveta je také dočasnou pěstounkou, tak dovolíte, abychom nejdříve nakousli tohle téma a zeptala jsem se vás, jak dlouho už vlastně tuhle tu krásnou práci děláte.
2: Pěstounkou jsem vlastně 2 roky a dneska mám 4. děťátko, vždycky tak na 5 měsíců, půl roku.
1: A co bylo tou motivací, abyste vlastně začala tuhletu krásnou, leč velmi náročnou práci dělat?
2: Kamarádka, moje velmi dobrá kamarádka, je taky pěstounka, ale dlouhodobá. Má už 11 let, má v pěstounské péči holčičku, dneska slečnu. A vlastně já jsem procházela s ní těmahle peripetiema, protože to taky není jednoduché, tak jsme s tím spolu procházeli a tak nějak jsme spolu zvažovali, že bych taky mohla něco takového dělat, protože bydlím sama, mám tady prostor pro to, abych se nějakému děťátku mohla věnovat, tak jsme to zkusili a vyšlo to.
1: Dneska se vám tady plazí vlastně, protože ještě nebatolí 7měsíční chlapeček je velmi živý a tady v tom vašem království plném panenek a rozdělané práce, to musí být zvláště zábavné. Tak jak to všechno zvládáte?
2: Je to, pořád jsem v pozoru, pořád sleduju, jestli někde už prostě dosáhne, kam bych nechtěla, aby dosáhl, takže panenky, miminka schovávám hodně vysoko, aby přežili i miminka, i malí.
1: A zajímá ho to, protože tady vidím právě ta reborn miminka, která vypadají úplně jak živá, tak jak na to reaguje tady tenhle ten chlapeček?
2: To je zvláštní, opravdu on na ty obličejíčky reaguje. Chce si povídat, osahává si, hledí, když má očička panenka, tak je takový zaujatý, co to asi tak může být. Strašně ho to zajímá, když to někde nechám, tak už se vrhá na panenku a už si sahá, co to je. No.
1: Tak už víme, jaká byla vaše cesta k tomu dočasnému pěstounství a jaká byla cesta právě k těm miminkům, k těm reborn panenkám.
2: Na internetu se objevily jakoby fotky dětí a já jsem 13 let zpátky, 14 vlastně, už 14, ano. A to prostě byly první fotečky a to jsem si říkala, proč někdo fotí dávat ty fotky, když to dítě se tváří pořád stejně, že? A teď bylo to v angličtině, tak jsem si to dávala překládat a teď jsem vlastně zjistila, že to je panenka. Říkám, ježiš, co to je? Tak jsem začala prostě potom pátrat a zjistila jsem, že někdo to prostě nějak vyrábí. Pak jsem zjistila, že tady u nás paní jedna, nebo tehdy slečna, si založila e-shop, kde prodávala komponenty na malování těchto panenek. Tak jsem jí zavolala, začali jsme se spolu bavit. Spoustu věcí

0: věci mi vysvětlila. Jinak tehdy se učilo podle YouTubeka. Jo, podle internetu prostě, protože to bylo jenom v Americe. No tak jsme tak nějak, jsem začala malovat, jenomže já jsem taková, jako já musím všechno si vyzkoušet. Jsem si říkala, někdo prostě musí udělat tu stavebnici. Jak to vzniká ta stavebnice? Tak zase nastoupil internet, tak jsem hledala na internetu. Tam jsem našla prostě, že se nějaká hmota a teď oni sochají. Já jsem chodila kdysi, když jsem byla malá, tak jsem chodila do Lidušky, modelovali jsme z hlíny. Říkám, no tak šlo to, tak zkusím, že?
1: Jako z čeho?
0: No, ne z hlíny, ale je to opravdu,
2: je to... Chlapeček se soukal do stolu, bude možná trošku, ano, vy ho přetáhnete a bude dobře. Tak, Indian už vylezl a my budeme pokračovat, zkusíme to dál v rozhovoru. Takže jste hledala hmotu,
0: ze které jsem hledala hmotu, teda v Německu, jsem objevila vlastně, že jsou taky e-shopy, které prodávají tyhle komponenty a prodávali i hmoty a vlastně jakoby nářadí a všecko, co k tomu potřebujete. Tak musím to zkusit. Měla jsem úžasného kolegu, který mi se vším pomohl v práci teda. Tak jsem to zkusila. Začátky byly trošku krušné, ale pak prostě nějak to přišlo. Začala jsem si tady jakoby vytvářet nejdřív takové, jako, že jenom pečené panenky. No a pak jsem potkala jednu paní z Karlových Varů. Má tady zastoupení německých firem, co vyrábí panenky. No a ona byla úplně nadšená, prostě, že se jí líbilo, co dělám, tak říkala, zkusíme do Německa na festival. Tak jsme zkusili do Německa na festival poslat nějaké panenky. No hned ten rok prostě mi volali zpátky, protože jsme tam vezli panenku, že se musím dostavit, protože jsem vyhrála první místo.

0: Na dvojce posloucháte pořad ostravského studia Interview. Už před písničkou jsme se seznámili s Ivetou Eckertovou z Ostravy. Kromě toho, že je pěstounkou na dobu přechodnou, se věnuje také výrobě panenek. A jak prozradila naší kolegyni Romaně Kubicové, když poprvé přivezla své panenky na festival do německého Sonnenbergu, hned získala první cenu. Následovaly další úspěchy, korunované dokonce Oscarem.
1: To je pán, nebo byl, už teda nežije spoustu let, ale prostě pán byl starosta toho města a on jakoby založil školu pro nadané děti, aby se mohli učit vyrábět hračky a takovéhle věci, nejenom panenky, prostě hračky. A každý rok vyhlašuje se soutěž v tom městě Maxe Arnolda Oscara a podle pana Oscara prostě je suška Oscara. Takže tuhle sošku Oscara jsem vlastně jako jediná Češka jsem získala.
2: Tak to jsem netušila, když jsem si vás náhodou objevila na internetu, že si budu povídat s držitelkou Oscara za Reborn panenky. Srdečně vám gratuluji.
1: Děkuji moc za gratulaci, ale není to za Reborn panenky, ale je to za autorské panenky. Přímo modelované panenky. Reborn panenky se vyrábí vlastně už z hotových stavebnic, jo, že to autorka vyrobí.
2: Takže počkejte, tak tady ty dvě, co leží, to jsou Reborn, ty jsou teda smontované.
1: Jedna je Reborn panenka a ta druhá, ta nahoře, co leží, to je celosilikonová panenka, to je taky autorská panenka. Shodou okolností i ta Reborn panenka, co tam leží, ta smontovaná, tak je můj model. Protože mám smlouvu s německou firmou Runde Handels, která se stará o výrobu těchto stavebnic. Tam jsem taky vyhrála nějakou soutěž. A vlastně od té doby mi vyrobili 12-13 modelů. Už vlastně se prodávají po celém světě. Prodávají se v Kanadě, v Americe, v Německu, v Itálii, ve Španělsku se prodávají i moje stavebnice. Ale je strašně moc, není to nic výjimečného, je strašně moc autorů, takže ty moje se tam ztrácí mezi tím. Nejsem, jako, že bych byla nějak výjimečná, to ne.
2: Vy jste řekla, že pečete tu panenku, takže popište mi to, protože máte asi nějakou představu, jak by to miminko nebo ta panenka by měla vypadat. A teď jak to vtisknete do té hmoty?
1: To je jako sochařství. Dělám jakoby vlastně sochu modeluju. Ano. Když už se to nějak vyklube, tak prostě už se mi to líbí, krásně si to uhladím, zahladím, tak to musím strčit do trouby a pak mi říkají Ježíbaba. Protože peču děti.
2: Pro koho vlastně jsou určené takové panenky? Protože jsou na první pohled k nerozeznání od živých dětí. A já se přiznám, že jsem po vás začala pátrat, nebo našla jsem vás v souvislosti s tím, že jsem si přečetla krásný článek o nemocné mladé páni, která nemůže mít vlastní děti. A vlastně teď už má dvě reborn miminka a chová se k ním jako k živým. Obléká je, krmí, chodí na procházky, krásně se tím léčí. Takže pro takové lidi jsou třeba určené.
1: Můžou být i pro takové lidi, ale většinou je to sběratelská záležitost. Některé ty panenky jsou trošku citlivé na zacházení, takže, ale i pro děti, pro větší děti, až tak kolem těch 7-8 let, protože panenky jsou dost těžké. Většinou sběratelky. Jsou to děvčata, která má třeba 2, 3, 4 panenky, některá má plnou ložnici těchto panenek, má je vyloženě jako dekoraci. Když máte postýlku nebo kočárek v ložnici a v tom máte to miminko, tak to je takové potěšení pro oko. Jsou i mladá děvčata, která mají tyhle ty panenky jako sběratelské. Dneska je takový trend retro kočárku a děvčata chodí na procházky s kočárkem, lidi koukají sice skrz prsty, ale dneska už jsou otrkané a už prostě si nenechají, jako jo, že opravdu chlapi mají autíčka, chlapi mají letadílka, chlapi mají, já nevím co, všecko, řvou u fotbalu, tak my prostě si, máme koníček, to je prostě koníček, jo. Ale jsou i, většinou jsou to teda starší ženy, jo. Vezmete si kočárek, paní sedí doma, nic jí nebaví, nic nedělá, najednou objeví panenku, je to třeba 60-letá paní, 65-letá paní, objeví takové panenky, zjistí, že má třeba na půdě kočárek po dětech, vytáhne kočárek, koupí si miminko a vyjede do ulic a teď prostě najde spoustu kamarádek. Pozor, teď se schází holky, které třeba nechodily vůbec ven, tak se schází s ostatníma a teď prostě jsou srazy a tam je třeba na srazu je 100 kočárku. Děvčata chodí na kafičko, do cukrárny, tak jak třeba 5-6 let nikde nebyla, tak ona prostě začne chodit na kavčo, rozhýbe se, je to opravdu pro jakýkoliv věk. Ne, že prostě babička nemůže mít koníčka, proč by nemohla?
2: No, proč
1: by ne? Že? No, zaspívej nám, no.
2: A to byla krásná tečka. Od chlapečka, kterého po celý rozhovor musela chovat na klíně paní Iveta Eckertová z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Evropská unie schválila předběžné znění legislativy o obchodní dohodě se Spojenými státy. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky. Teploty až 23 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka, má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
2: Skutečně riziko nějaké šíření eboly v České republice je nulové pro veřejnost. A uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny. A pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Dalšího amerického zdravotníka, který se nakazil ebolou v africkém Kongu, pak přijme na žádost Spojených států do péče Německo. Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru i rozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází i klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Vysvětluje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
3: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
0: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací i rozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta ale takové nařčení odmítá. Většina členů rady skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z Hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů v pražské čítárně Unijazz. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Freiburgu. Naši mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16 hodin a 20 minut.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové buďte opatrní za sjezdem na Kolín. Na 41. kilometru ještě pracují silničáři, momentálně sbírají dopravní značky. Zatím se projíždí jen levým pruhem. Nehodu vyšetřují u Teplé na Chebsku na silnici 198 do Mariánských Lázní za odbočkou na Jankovice srazilo osobní auto divoké prase. Na vozovce je překážka. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
5: A ten vám přeje krásné ráno, středeční ráno je 20. května, posloucháte Vaše ráno na dvojce. Naděnko, zeptám se, co se týká toho hokeje, ty jako žena, fandíš hokej nebo koukáš na hokej?
0: Koukám.
5: Máš ráda hokej?
0: Ano.
5: A budeš teda dneska čučet od 16.20?
0: Já myslím, že budu určitě čučet.
5: No je pravda, že Dánům jsme dali 4-1. Se Švédy to byl infarktový zápas. Já jsem teda po první třetině tu televizi musel vypnout, protože bych to nevydržel. Zatímco jsme vedli 3-0, tak to před koncem první třetiny končil, nebo byl stav 3-2. Pokud se nemýlím, ještě nám neuznali druhý gól. No bylo to šílené pro mě. A v sobotu prohrajeme se Slovincema. To je jako...
0: Já mám pocit takový, že je to... V lidské povaze a v české...
5: Ani to neříkej, podcenění soupeře?
0: Podcenění soupeře, ale my tomu rozumíme, jak se říká samozřejmě. Na Žižkově jako husa blesku.
5: Já tu mám elektronickou tušku a můžeme si rozebrat.
0: No, jasně.
5: Dobře, přátelé, tak fanděte našemu týmu, protože vlastně vítězství nad tou Itálií, jak už říkala Naděnka ve zprávách, by byla přímější cesta do čtvrtfinále. Tak... Já vám také držím palce, pokud stáváte, pokud snídáte, nehltejte, ať se nám neudusíte a můžete poslouchat dvojku dál. Šťastnou cestu, pokud někam míříte. A Petr Muk je připraven, Láska, ta nebezpečná věc, hezký ploužáček. No a pak si řekneme něco o práci, když už musíme pracovat všichni, protože bez práce, co? Nejsou kaloče.
1: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Kláska, ta nebezpečná věc, já jsem zde hovořil o ploužáku, tak přátelé, prostě jsem si to spletl se stínem katedrál. A nebo možná pro některé rockery byla tato skladba Petra Muka opravdu ploužákem. Tak já jsem zde hovořil o tom, že si budeme bavit o práci. Že když se řekne slovo práce, tak v někom může vyvolat už předem odpor, ale doufám, že vás je málo, protože pracovat se musí a myslím si, že na každé práci se dá najít to pozitivní. A možná to v někom může vyvolat i odpor, zvláště když slyšíte pořekadla jako bez práce nejsou koláče nebo práce šlechtí a tak dále. No, ale práce neboli zaměstnání prostě patří k životu. A já jsem si řekl, že od toho slova, které, jak říkám po třetí, může v někom vyvolávat až husí kůži, takže bych ho odlehčil třeba humornými citáty slavných osobností. Tak začnu prvním. Autorem je Ronald Reagan. Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila. Ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Pak tu mám krásný citát myšlenku Gabriela Lauba. To byl česko-německý esejista, překladatel a aforista. Velmi chytrý chlap. Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. To je docela hezké, to je taková česká metoda. No a pracujeme-li naprosto cílevědomě, 8 hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak 14 hodin denně. Autorem tohoto citátu je Robert Frost, byl básník, dramatik, mimochodem čtyřnásobný držitel Pulitzerovy ceny. Robert Fulghum, to je zase, přátelé, věta, kterou bych asi pověsil na nejednu nástěnku v nejednom podniku. Funkce v zaměstnání ani zdaleka neodpovídá na otázku, co děláte. To je naprosto přesné. Federico Fellini, asi není třeba představovat tohoto vynikajícího režiséra. Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle určitý podnět. U mě to byly zpravidla dluhy. Tak tady cítím upřímnost. No a Marilyn Monroe, týmová práce je zpravidla práce mnoha lidí pro jednoho člověka. Tak v jejím případě to určitě byla pravda. No a lidé jsou různí, jsou i tací, kteří se dosud živí prací. A pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci svého ramene. Tak to jsou takové myšlenky, citáty, které si myslím, že jsou opravdu ze života. No a pak tu mám ještě Henryho Forda, ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. A poslední, a myslím si, že to je příjemná tečka za tím pracovním nasazením, nenávidíte svou práci? Navštivte naši terapeutickou skupinu. Jmenuje se Všichni a uvidíme se na baru.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak přátelé, co si vzít na cestu? Pokud teď vyrážíte v 5 hodin 16 minutek, tak ještě byste zmoknout neměli, rozhodně ne na Moravě ve Slezsku, tam máte krásně, mělo by být jasno, polojasno, teploty zatím mezi 6 až 9 stupni Celsia, ale zpočátku se bude objevovat déšť lokálně na západě Čech, já už tady koukám na meteomapy a toho deště nebude místy málo, mělo by napršet až kolem 20 mm. No a ty teploty k večeru už tedy budou ty srážky ustávat, oblačnost se protrhá, teploty příjemné, 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 14 stupňů, počítejte také s tím, že budete muset odložit návštěvu kadeřníka, protože během těch srážek se mohou objevit bouřky a nárazový vítr kolem 60 km za hodinu. No zítřek taktéž 18 až 23 stupňů, čekáme oblačno až polojasno, výjimečně bouřka a déšť by se měl vyskytovat pouze lokálně. Hezké ráno.

5 hodin 25 minutek, skoro je středa 20. května. No a k 20. květnu se samozřejmě datují i některé významné události. Například narodil se 20. května v roce 1883 v Pardubicích Jan Kašpar. Mořeplavec, vzduchoplavec, asi nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů. Jeho slavný let Pardubice Velká Chuchle se odehrál 13. května 1911. Tehdy letěl hodinu a půl, přátelé, ve vzduchu, urazil vzdálenost 121 kilometrů ve výšce 800 metrů. Přistál, prosím vás, v Chuchli v 7.47, kdyby si to někdo chtěl poznamenat. Také nemůžu nezmínit asi jednu z nejznámějších zpěvaček na naší planetě, Cher, rodným jménem Sherlyn Sarkisyan. 20. května v roce 1946 přišel tento talent na svět. Věk si spočítejte raději sami, protože to je neskutečné a vypadá stále dobře. No když už jsme u zpěváků a zpěvaček, tak nemohu nezmínit Joea Cockera. Rodným jménem John Robert Cocker, narodil se 20. května v roce 1944. Bohužel odešel před 12 lety z tohoto světa, ale byl to anglický rockový bluesový zpěvák, vynikající zpěvák s tím nakřáplým hlasem. No a ještě se podíváme do naší vlasti, protože 20. května v roce 1982 se v Plzni narodil slavný brankář Petr Čech. A Čech opravdu, jak se patří, protože za českou fotbalovou reprezentaci odehrál celkem 124 zápasů a jinak je držitelem rekordu v anglické Premier League v počtu vychytaných čistých kont. Krásné ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Ministr mu má představit novou koncepci armády. Cílem Zuny například je, aby Česko naplnilo závazky vůči NATO. Dál se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje, třeba navýšení počtu vojáků a aktivních záloh. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři a nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží, uvedlo to kyperské předsednictví Rady unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ruský prezident Vladimir Putin dnes končí oficiální návštěvu Číny. Představitelé obou zemí označují vzájemné vztahy za přátelské. Vazby mezi státy se prohloubily po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Součástí ruské delegace jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Zástupci Číny a Ruska se setkávají jen několik dní po konci návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Jeho cesta do Číny ale nepřinesla zásadní posun ve vzájemných vztazích. Dnes se slaví Světový den včel. Má za cíl zvýšit povědomí o zásadním přínosu včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu značně snižují. Letošní Světový den včel se má zaměřit na spolupráci lidí a včel na zajištění potravy i udržitelnosti životního prostředí.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle mlhy, zpočátku ojediněle déšť, postupně srážky místy a hlavně na Moravě a ve Slezsku se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice od 24. kilometru čekejte dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh kvůli malování značení. Na D5 se z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Heřmanovu Huč stojí nákladní auto v odstavném pruhu na kilometru 102,5. Na silnici 12 z Prahy do Kolína dejte pozor, v okolí sjezdu na Bilany hlásíte divoká prasata v pravou silnice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
2: Dobré ráno, přátelé, kdo jste přišli teď ke svým přijímačům, tak je 5:33, 20. května je středa, posloucháte Vaše ráno na Dvojce. Já jsem udělal hned v 5 hodin, no po 5. hodině chybu, já jsem nepřivítal dámy a za to se omlouvám, tak Naděnko Procházková, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Ahoj. Jituš Sakalová, dobré ráno. Jituš se s námi ale za chvíli rozloučí, protože měla noční a vystřídá Jiří Kmištera, náš milý kolega. Jinak ty jsi tu hovořila o včelstvu, Naděnko. Já jsem zjišťoval, jak by to bylo, jak dlouho by člověk přežil bez včel. Tak 4 roky maximálně, ale přišli bychom o veškeré jako ovocné stromy, řepku.

0: dáme do hůkolce. Za chvíli po písničce, teď si pustíme, no tak, co jiného říct. Billie Jean a Michael Jackson, víc nepotřebujete vědět. Koukejte si vzít nějaké pořádné boty taneční a pojďme to rozjet. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Mám pro vás dobrou zprávu, přátelé. Samozřejmě se to netýká celé republiky, ale národopisná expozice v Humpoleckém muzeu doktora Aleše Hrdličky získala zvláštní ocenění v celostátní soutěži Gloria Musealis. Muzejníci si výstavní prostory věnované životu ve městě i na venkově, a to se týkalo přelomu 19. a 20. století, nadělili ke 130. výročí otevření. No a teď jejich úsilí ocenila i odborná porota. Ta Humpolecká expozice se stala jednou ze 6 oceněných přihlášeních, přitom bylo skoro 10x tolik. A já si myslím, že to není jediná cena, že v roce 2019 získali ještě jednu, ale to se možná dozvíme v reportáži.
1: Jde vlak? Protože jsme na nádraží.
2: Ve skutečnosti jsme v muzeu doktora Aleše Hrdličky. Jak mi ale ukazuje jeho vedoucí Dagmar Kluchová, vstupní hala má podobu Humpoleckého nádraží. Jehož zastávka začala sloužit v roce 1894.
1: Což bylo pro ten Humpolec hrozně významné. Humpolec město soukeníků, povoznictví, vození sukna.
2: Dále se můžeme rozhodnout, zda se vydáme směrem na venkov nebo do města. Nejprve jdeme navštívit vesnickou část Humpolce. Podobně jako v případě nádraží doprovází vystavené exponáty a dobové fotografie i zvukový podklad.
1: A třeba ten zvuk tady v části venkově má příběh. Zakokrá kohout, vstane hospodář na brousí kosu, jede na pastvu, seká trávu, přijede domů, tam ho přivítá pes, pokrmí všechna zvířata, pes čeká, pak jsou jednotlivý zvuky jednotlivých zvířat. Když nakrmí tu havěť takzvaně, tak jde odpoledne dělat nějakou práci, takže tam kluče na kovadlině, řeže dříví, zatopí si, jde domů, zazvoní zvon, klekání a jde spát.
2: Ve vitrínách tu vidím i řadu různých krojů, dobové hudební nástroje.
1: Zajímavostí je to, že asi leckoho by nenapadlo, že i u nás se kdysi hrávalo na dudy. Běžně se hrálo na dudy.
2: A také je v prostoru při přechodu z venkovské do městské části promítaný film pro děti, který taktéž připomíná humpoleckou historii. Národopisnou expozici otevřeli v Humpolci ke 130. výročí otevření muzea. Ocenění pro instituci této velikosti hodně znamená, vysvětluje Dagmar Kluchová.
1: Je to pro nás významné tím, že jsme tam byli vlastně mezi vybranými opravdu velkými muzeji, kterými se nemůžeme rovnat počtem pracovníků vůbec, nějakým počtem sbírek, ale opravdu v té ohromné konkurenci se objevilo i malé muzeum, tak o to je to pro nás cennější.
2: Ocenění totiž nakonec získalo 6 výstav z celkem 55 přihlášených. Humpolecké muzeum doktora Aleše Hrdličky navíc ze zvláštní ocenění dostalo už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2019 za antropologickou expozici. Z Humpolce, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, aktuálně Morava, Slezsko krásně, polojasno, jasno, teploty mezi 6 a 9 stupni Celsia. Od západu ale se přidají přehánky, tak nejdříve dorazí do Čech pochopitelně a pak k večeru na Moravu i do Slezska v podobě nějakých přehánek. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech pak kolem 14, místy se rozfouká vítr. A přátelé, zatímco v Mikulově v sobotu byla pocitová teplota kolem nuly nebo lehce nad nulou, tak tento víkend můžete očekávat 25, 28 až 30 stupňů. V neděli, tak se připravte, slunečníky, trenky, sukně, tílka.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: S Halinou Pavlovskou rozlomíme koláček, nebo jak chcete, kaloček štěstí. A štěstí budete mít i vy, protože za chvíli přijde Dalibor, Regina a budeme blbnout.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Dnes je mezinárodním dnem včel. Mám včely docela ráda, i když s nimi nemám nejlepší zkušenosti. Když jsme měli chalupu naproti sousedovým včelím úlům a včely létaly přes naší zahradu, zhruba tak metr až metr a půl nad zemí. Létaly prostě tak, že mé dceři, když jí bylo 10, poštípali hlavu, že jsme s ní museli do nemocnice. Celá tehdy otekla. Hlavu měla velkou jako kýbl a tváře jí visely skoro až pod klíční kosti. Tehdy za mým manželem k nám na chalupu přijel jeho kamarád. Uviděl dceru na houpačce a taktně se nás zeptal, co to tady máte za idiota. Dodnes je mi mé holčičky líto, ale na včely a na mecen nezanevřela. Každý den med snídám a snažím se včelám na zahradě dopřát hodně květů. Taky mám ovšem ráda čmeláky. Můj tatínek jako básník používal ukrajinský pseudonym Džmil. Džmil v ukrajinštině znamená čmelák. A vždycky, když nějakého čmeláka vidím, napadne mě, že je to vlastně můj převtělený otec a že mě pozoruje, co dělám. A snažím se ho nesklamat. A protože vím, že čmeláci jsou velmi užiteční, protože dokážou vibrovat svými svaly tak, že dostanou pyl i z hloubky květů, což se včelám nedaří, tak by snad mého tátu potěšil tento rým. Máš svůj život na draka? Vem si příklad z čmeláka.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nesmazatelný duch českého génia.
2: Podívejte, co jsem našel.
1: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
3: Na sever.
1: Miroslav Táborský.
3: Na jih.
1: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho dílo.
4: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
2: Co to vlastně přijímá?
5: Přece Járovy myšlenky.
1: Cestopis. Stopy Járy Cimrmana.
2: Krásně, co?
6: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
1: Poprvé dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Americký prezident Trump nevyloučil, že Spojené státy budou možná muset znovu zaútočit na Irán. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty do 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
9: Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
7: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po úterním jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
10: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky, to jsou 2 šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdo kolik těch mandátů obhajuje.
7: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně neinformovala. Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa možná muset znovu zaútočit na Irán, řekl to novinářům v Bílém domě. Trump zároveň tvrdí, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Vyjádření přišlo den poté, co šéf Bílého domu oznámil, že útoky na žádost 3 zemí Perského zálivu odložil. Nový iránský návrh mírový pro jednání se Spojenými státy podle dostupných informací požaduje ukončení americké blokády iránských přístavů, zrušení sankcí a konec bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je od dnešní 4:30 ráno uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic jej zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. V úterních zápasech Norové zdolali Italii 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slováci přehráli Slovince 5:4 po nájezdech. Utkání Česko-Itálie začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku déšť lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. Na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů. Na horách většinou kolem 14.
8: Doprava.
7: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh na 15. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu a musí se tam vybučovat. Aktuálně nejsou z dálnic a hlavních tahů hlášené nějaké větší potíže. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už ranní dvojka.
8: Startuje ranní dvojka.
3: Jsme tady 20. května. Uf.
11: Dobré ráno.
3: 20. května. Uf, dobré ráno.
12: Prosím vás, dobré ráno. Šer má narozeniny, když byste jich chtěli popřát.
3: Celý ráno bude šer, to se neboj.
12: Že jo?
3: No jo, to máme připravený, všechno nachystaný.
11: Retro kousek. Tam to bude obzvlášť výživné.
3: Její 80 je to prostě pažba, ale je perfektní. Je... Ne, pardon.
12: No stará pažba, no.
3: No
12: říkám se, to je to pravda.
3: Skvělá, skvělá. Stejně jako vy, milí posluchači.
11: Je to tak.
3: No.
12: Co pak jsi pro nás připravil?
3: Není to dobrý. Ne, není to dobrý.
12: A budeme moc spolupracovat? Nebo?
3: Ne. Takhle, ten špek...
12: My na to nepřijdeme.
3: Vy na to přijde, no. Takhle, já totiž to slovo, které jsem si sám připravil, nevím, co znamená.
11: To se budou těžko dělat nápovědy teda.
12: No neznáš význam toho slova, jo?
3: Ne.
11: Tak
12: se můžeme věnovat něčemu jinému, můžeme si zaspívat.
3: Tak jo.
12: Můžeme si vybarvovat omalovánky.
11: Ještě tam máme něco nedomalovaného. To půjde.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: No, je 6 hodin 8 minut a já jsem na dně.
2: Počkej, naopak. Jo, to už si máme psát?
1: Ne.
3: To ještě nebyla.
2: Že by to byl kal? Nebuď smutný, to máme předávat pozitivní energii.
1: Tak jo.
2: Nepodléhej tomu, pojď.
1: No, dobře.
2: To dáme.
1: Můžu.
3: Musíš.
1: Já mám, dnešní nápovědy jsou trošku jiné, než bývá obvyklé. Nevadí?
2: Vůbec. Jsme zvyklí na pestrost.
1: Já vám budu říkat jenom písmena.
2: Mm-hmm.
1: A vy potom z toho složíte to slovo a pomůžete mi.
2: Jo.
1: Milí posluchači.
3: Mm-hmm.
1: Napište si písmeno L. Napište si písmeno E.
3: Pod sebe nebo vedle sebe?
1: Kam chcete. Nebo napište, nebo zapamatujte si písmeno T. Zapamatujte si písmeno I.
2: I. Něké I.
1: I.
2: N. To bys řekl Y asi, že jo? N?
1: N.
3: Bude jich ještě hodně, já jsem začala psát až nakonec v papíru.
1: Bude jich hodně.
3: Se mi to tam nevejde.
1: N. Napište si písmeno I. Napište si písmeno
2: Č.
1: Č? Ne, takové písmeno není.
2: Právě.
1: Pane Kaloži.
2: Nějaký letničky.
1: Je to poslední písmeno, je to poslední písmeno tvého příjmení.
2: Je to letinič. Je to ono.
3: No, to teda taky nevím.
2: Taky nevím, co znamená.
3: Jakou bych na to dala nápovědu. Letinič.
2: Letinič. To všechno?
1: Je to letinič a já jsem právě nevěděl.
2: Alois Letinič.
1: On je to Jirka.
2: Jirka
1: Letinič.
2: Si opletu s bráchou.
1: No. Starej Letinič. No. Tak jenom jestli mi můžete pomoct.
2: Není jako, problém.
1: Jaké mám na to napsat nápovědy, Letinič?
2: Mm-hmm.
3: No.
2: Nemáš tam ještě.
3: To je celé.
2: Čakvé by se tam hodilo, ono všechno je
1: konec. Ne, bohužel.
2: Letinič.
1: Jestli můžete mi pomoct.
3: Mně taky nic nenapadá.
1: Já se moc omlouvám, jo. Opravdu všem se omlouvám, ale...
2: A je Jirka hmatatelný teda, nebo ten špek, nebo...
1: Myslím, že je.
2: Nějaká iluze.
1: Myslím, že je. Je hmatatelný. Možná třeba i... v ústavě.
3: A já už vím.
2: Jo.
1: Já se vám moc, fakt se všem omlouvám. Dnes mi to prostě nevyšlo. To slovo jsem si napsal, protože jsem blbec a nic mi k tomu nenapadlo. Jsem ústavní letinič.
3: Tak já myslím, že jsi nebyl...
2: V ústavě.
3: To já myslím, že nemusíš trpět.
2: Mm-hmm.
1: Nezlobte se na mě. Napište nám jenom třeba, jak se máte teďko na adrese dvojka@rozhlas.cz. Jenom třeba, jaký máte pocit.
2: Jo, tak jo. Vypadá to teda, že to je vysílání z ústavu, ale...
3: ale já bych uznala i ty letničky.
2: Že jo?
3: No, pro nás zahrádkáře, no. A květoňovi.
1: Ano, no, třeba. Ústavní letinič, tak nezlo.
2: Ústavní letinič, je to, je to strašně, tady fakt ještě nebylo, no.
1: To je strašně, jako je to smutný, že jsem se, jako, ale to slovo je tak...
2: Já z toho mám zimníčku teda trošku, ale ono to
3: dopadne dobře. Ale já myslím, že jsi jako hezky činil.
1: Jo,
2: no,
1: činil.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: A nebo ničil. Mozkové závity.
1: No letinič. A tak,
2: letinič, no tak jo, dobrý.
1: Je to starý Lojza, letinič.
2: Jirka říkal.
1: Tak. Jirka.
3: Ten taky.
1: Tak jenom, milí posluchači, pomoc.
2: To je ale dobrý člověk.
3: Hezký,
2: to se mi líbí.

0: Jsme tady pořád.
1: Ranní dvojka na Špeku.
0: Já nemám ani odvahu se podívat do e-mailové schránky dvojka@rozhlas.cz, protože se bojím. A jsem dnes trošku, jak bych to řekl, na váškách, jestli to slovo je vůbec...
2: Jsi trošku robilat dneska, ne?
0: Jsem robilat, no, jsem robilat, to znamená, jsem letinič.
2: No, letinič, no, jasně, Lojzík.
3: No, já už jsem teda...
2: Jak ty se jmenuješ? Já jsem Bukaj Čolak.
3: Jo, tak já jsem Aniger Ávoňotěvk.
2: Ávoňotěvk?
3: Ano.
2: To je hezký.
0: A jak je tady?
2: Anger.
0: Jiří Mištera.
2: Ávoňotěv.
0: Počkej, a Jiří Mištera je?
2: Jiří? Jiří?
3: Ano.
0: Myš?
3: Já bych si musela napsat.
2: To musíme napsat.
3: Are. Vy se neznáte, Jirko?
2: Arečím.
3: Zpátky.
2: Arečím. Jiří Arečím.
0: Krásný Arečím.
3: Areš.
2: No?
3: Areš.
2: Mištera. Aretším.
3: Aretším.
2: Aretším.
3: Ono to svádí k čo? Arečím? Ne, on to je Aretším.
2: Čte se Arečím, samozřejmě, zkráceně. Jiří Arečím. Takový umělecký jméno, víc, skoro rejži.
4: To je lepší než popředu.
3: Je to lepší než
2: popředu. Můžeš jít na matriku, Jiříku, zkus to.
3: No jo.
2: Tak co?
3: Tak.
2: Robilade. Co budem dělat?
0: Tak co jsem teda?
3: Jirka napsal vojenský stíhač leť i nič.
2: Jo, leť. 3, 2, 1.
0: Jsem činitel.
3: Měl by to být násobenec a násobitel součinu.
2: Násobenec.
3: To jsou slova. Víš, mohlo to být ještě horší.
0: Co to je za slovo?
3: Představ si, že bys měl násobenec.
0: Proč jsem si napsal a vylosoval slovo činitel?
3: Tak jsou různá slova. No, tak.
2: Dáte si panáčka? No, spíš násobence si dám.
0: Já si mám násobence.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Soud znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O tom v roce 2023 rozhodl rektor VŠE Petr Dvořák kvůli Ševčíkově chování na veřejnosti. Odvolaný děkan rozhodnutí nejprve neúspěšně napadl u Městského soudu v Praze. Po zásahu Nejvyššího správního soudu se ale teď případem Městský soud musí zabývat znovu. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil v přepočtu až s 50 miliardami korun z unijních fondů. Podle europoslance Ondřeje Knotka z hnutí ANO jde ale o politický proces. Někteří členové kontrolních komisí jsou podle něj navíc napojení na původem maďarského finančníka George Soroše. Policie hledá svědky včerejší srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Karlovy Vary instalují nový orientační systém. Ministerstvo pro místní rozvoj za něj zaplatí skoro 6 milionů korun. Původní informační tabule a směrovky podle tamní radnice neodpovídají současným potřebám obyvatel ani návštěvníkům města. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru u nejvytíženějších míst. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky můžou zájemci posílat do pátku.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku lokálně déšť, na západě Čech, postupně se mohou srážky objevit i jinde.

0: teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na kilometru 182 zastavují kamiony. Kolona pokračuje až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Na D1 z Brna do Ostravy zpomalte u sjezdu na Olomouc. Na kilometru 229,5 silo osobní auto mimo dálnici. Na místě jsou policisté. V Liberecké do centra v Praze je silnější provoz od sjezdu na Letňany. Fronta pokračuje do Nové Povltavské a zdrží vás asi 15 minut. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
2: Dobré ráno. Dobré ráno, píše Tomáš. Toho času hlouběji v Německu, mimochodem. Dobré ráno, dvojko, jak říkal Jakub, je důležité šířit pozitivní energii a to se vám daří. I když Špek je dnes osobitý. Prostě celou dobu se za volantem usmívám. A jo, je fajn, když mi bolí líčka. Teď jsem teda zastavil a musím napsat. Pamatujete tu scénu s Marečku, podejte mi pero, kdy Sovák zkoušen svým synem z matematických věd, bla, bla, bla, součinem dvou činitelů, členů. Pamatujete, tak si zkusím zívnout. Činitel, co jsem řekl? Já jsem nám činitel, člen. Náhodou jsem řekl činitel. Hezký den, drazí, zdravím Tomáš, z Jihlí, ročník 81.
3: Krásný.
2: Z německé strany v Krušných horách v Německu.
3: A napsala taky Lucka. Dobré ráno, děkuji za dnešní Špek. Poznala jsem ho na první dobrou. Mám totiž nezvyklou zálibu číst si názvy měst a obcí, kterými projíždím pospátku. Takže Volokos, to bys měl znát, si.
2: No, jasně, Sokol.
3: Tekol.
2: Loket.
3: Co byl? Někým i?
2: Liboc.
3: Ava. Tavz.
4: Svatava.
3: A mnoho dalších znám na spaměť.
2: Svatava.
3: Lucka, hezký den.
2: Já myslím, že jste avatar.
3: Skoro.
2: Ne, jste skvělý, fakt jste skvělý. Jenom Jakube.
4: Ten kebab je výborný, co jsem dělal. Já toho nemám co. Nebo mám se nějak vyjádřit?
2: No.
4: Pet Shop Boys.
2: Ne, to je Dolitomyšle, ten kebab. A je dobrý, teda?
4: No je výborný, to nemusím, že Dolitomyšle
3: nevydrží, musím udělat nový.
4: Kolik jich budeš dělat? Nebo budete?
3: Budeme.
2: Budeme.
3: Moc.
4: My se sejdeme u vás doma. Můžeš strouhat zelí.

0: No tak to byli Pet Shop Boys a teď pro vás mám tady další poděkování, protože nám píšete krásné věci. Vy se teda činíte. Zase vám tam tata podstrojuje, to jsou počiny, napsala Alena. Hezký, ne to slovo čin, to vychází to ze slova to, činitel je čin. Že?
1: A napsal Pavel Zvyškova, Daliborče, změna je život. A i to je činitel našeho života. Aspoň jste to mohl přeházet a ne to naskládat pro nás slaboduché po arabském způsobu písma. Nejsem Arab, ale v mládí jsem tak trochu vypadal.
0: Ale já jsem zase, no mohl jsem to, já jsem jako chtěl, ano, to je pravda, že to přehážu, ta písmena, ale pak jsem si říkal, tak...
2: To už bychom asi nedali vůbec dohromady.
0: Já už jsem úplně zoufalý.
2: A Standovi to nedalo a zadal do vyhledávače slovo letinič. A vypadlo mu, že Lubica Letinič se proslavil filmem Sveté senzacie u mom trbuhu.
1: Ten Lubica?
0: To je starý Lubica Letinič, toho známe. To
1: víme. Vynikající herec? Nebo ale,
0: režisér.
2: Těžko říct, režisér. Ale proslavil se filmem. Sveté senzacie u mom trbuhu. Musíme se zeptat a Vojtěcha Rindy zítra.
0: Luboš napsal, no zeptáme se. Luboš napsal, bohužel jsem jako nechytil, ale slyším řešení. Rýmobul accept. Jsem se učil. Takže to je Lubomír Peska. Jo, Pěška, už to vidím. Pěška. Takže rýmobul accept.
2: A taky Pavel napsal, já to vím náhodou úplně přesně, letinič je zkomolenina pracovní pozice letnič, to je zahradník, který zodpovídá za přechod zahrady z jarního na letní rozkvět. Hezký den vám i všem posluchačům dvojky, Pavel.
0: Ano, a napsala babča Evča, chutný ročník 64. Tak jako nevím, co to mělo znamenat. Asi jsem neslyšela správně. Letinič? Nejsou to letnice, svátky po Velikonocích? Dalibor včera řekl, že má rád bábovku. Její upečení odkládám o týden. Nemám formu a pochybuji i o Daliborově formě?
1: Tak já přečtu e-mail od Markety, kterou jsem osobně nevyslyšel. Zatemnění mozku. Já si po ránu spletu čitatele s činitelem. To se mi v životě nestalo a toto učím pořád dokola. Hrajeme si na čitatele a činitele, aby se nám to nepletlo. Teď se jen modlím tu ostudu, abyste tu ostudu nepřečetli do rádia. Tak, Markéto, máte smůlu.
0: No, ale to. Autobusák Standa zase připomíná scénu Sováka s Marečku. Podejte mi pro činitel, vidík? Já nevím, jestli mi to napadlo z toho filmu, nevím. To je tak strašný slovo.
2: Mně teda neletí nič, netuším, ale zdravím všechny, jste skvělí. Martina z Plzně.
0: Neletí nič? Letí nič. Ježiš, to je prostě taková paráda. Jste tak úžasný.
1: No, ono je to něco o matematice, ale už to je dávno, tak nevím, co přesně, ale určitě je to činitel, Honza. Šikula.
0: No, Dalibore, i já mám dneska špatný den. Není to činitel, ale činitel součinu. Marie z Lučína. A to jsem měla vždy jedničku z matematiky.
2: No jo, no, je to už dávno. Je to tak dávno, že už jsme to zapomněli v trochu.
1: Je to činitel, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, Marie.
2: A Standa musí
1: taky být. Standa musí taky být.
2: I kdyby na
1: chleba nebylo. Standa Letinič, to máme.
0: To je starý Standa Letinič, to je jasný.

0: Je 6 hodin 45 minut, posloucháte Radní dvojku a přišel nám tady takový e-mail zvláštní, tak já ho přečtu, jestli můžu.
1: Vy jste smutný, dobré ráno, pane Dalibore.
0: Dobrý den.
1: Vy jste smutný člověk dnes.
0: Dnes
1: s vámi
0: to není
1: je?
0: Dobré, já jsem nezačal ten den jako hezky.
1: Ale vám se rozvázala tkanička, no.
0: Ano, ano, jo, to je pravda.
2: Ještě ke všemu.
1: Používejte navíc máte boty na sucháč. No.
2: Ale my to teď vyvoníme.
0: Cože?
2: My to teď vyvoníme. Celé, všichni
1: já
2: smutky.
1: Já zapáchám, nebo co jste to myslela, paní?
2: Ne, právě naopak. Naopak.
1: Takhle, tak, že to vyvoním tady.
2: Přesně tak, přijdete vždycky ve vůni.
1: Nebo vyhoníme, vyhodíme.
0: A totiž pardon. Navzdory...
2: oblibě parfému.
0: Deodorantů a dalších produktů kosmetického průmyslu nehraje čich v našich životech tak významnou roli jako zrak nebo sluch. Naopak u zvířat je pachový signál v životě velmi důležitý. Dokonce i ve vodě. A to je tak všechno.
1: No nebude to téma na vodě, nebojte se, to bude rozhodně. To téma pod vodou rovnou. Ale tak prosím vás, třeba ryby například poznají podle pachu nejen partnera, paní Regi, ale i nepřítele. Aha. Po případě stravu, oběd třeba.
2: Že jako odpuzuje strachem ten nepřítel.
1: A nebo, ano, a nebo vábí dokonce, že jo. Ale poznají i souseda, který jim třeba pravidelně okusuje ženu. A lososy jsou...
0: Prosím.
1: No?
0: Okusuje ženu.
1: No. Samičku.
0: No.
1: Pozná, že samička byla ožužlávaná sousedem. I pod vodou,
2: no, protože
1: bohužel.
2: Jak se žrání.
1: No a třeba takový lososy jsou v tom opravdu takový čichoví fanatici doslova, jsou velmi citliví a po několika letech v oceánu najdou, přátelé, po několika letech najdou v oceánu podle vůně, nebo z oceánu, když plujou do řeky, přesně tu řeku, které před lety byly, které se nacházely, kde
0: nevěřím.
1: A dokonce, to je dobře, a dokonce kde se narodili.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ne.
2: To má je takový to tak. Nos, ten losos.
1: Ne. Přesně tak. No a já jsem také hned třeba při prvním setkání věděl, kde se narodila Marunka, poblíž chlévů. No ale například mihule, tak ta se na svých vodních toulkách řídí téměř výhradně podle pachových signálů. No a protože ne všechny potoky jsou protření a vývoj larev vhodné, tak musí umět identifikovat, kam se vyplatí plout a kterým potokům naopak vyhnout. Jo, které potoky nejsou úplně vhodné pro to líhnutí.
0: Potokům naopak.
1: No, to já vám to pak přečtu ještě jednou. Voda odnáší pachové signály do jezera, no a pro dospělé mihule je pak jednoznačným poselstvím, že v daném potoce vládnou pro vývoj larev ty optimální podmínky.
0: A to je Alena mihule?
1: Ano, jak to? Mihule? Ano, Alena mihule. Tak a teď třeba další zajímavý živočich rybky koliušky. Tříostné koliušky. Ty si vybírají podle pachu partnery, samice pak posuzují samce podle spektra těch aminokyselin neboli peptidů. No a podle jejich kvality si pak hledá takového partnera, s nímž splodí co nejodolnější potomky. To znamená, podle... správný samec by měl...
0: Právě podle pachu vybral paní Květoňovou.
1: No to ona je dobré před námluvali se nejdřív očuchávat, jako očuchat docela dobře.
2: Ten lososový parfém
0: ano,
2: nabral.
0: Ten
1: přesně tak. Další obyvatel vodního světa, rybka perlovka červená, tak ta zas vnímá pach svých mláďat a pozná je od cizích potomků. Úplně bezpečně, i když má zavřené oči nebo zavázané oči. Já třeba takto tak poznám ve tmě své děti.
0: Počkejte, zavřené nebo zavázané mezi tím je rozdíl.
1: Zkoušel jsem, no já jsem perlovce červené zavázal oči a zkoušel jsem, jestli pozná své potomky a poznala je bezpečně. A to těch potomků není málo. Třeba 418. Takže, ale já to mám podobně, ve tmě opravdu poznám své děti, zároveň ty pachové molekuly prozradí, jak jsou třeba děti staré a jak dlouho se o ně ještě musíme starat. To znamená, ale opravdu, u těch rybiček to tak je, ona je to vlastně i u nás, například Sarafián, můj nejstarší syn, tak ten bude moct ve svých 45 letech naskušenou, protože už přestal nosit pleny. Tam už bych asi nepoznal, kde se nachází. No a mě zaujala nakonec i suchozemská alternativa, a to je lemur kata.
0: Jo.
1: Ono totiž u samců jde dokonce o pachové souboje, při kterých si soupeři navoní dlouhé huňaté ocasy, jako parfémem a nebo čím chtějí, prostě sekretem pachových žláz. No a pak proti sobě těmito pachovými zbraněmi mávají, šermují. Je to strašný, jo, to člověk lehne, když to má pozorovat, ale ti lemuři tím citlivým čichem velmi dobře poznají, kdo má v takovém zápolení převahu.
0: Jo.
1: To poznáte i v tramvaji, že kdo má převahu a raději vystoupíte, prostě vzdáte to. Do cíle dojdete raději pěšky, zvláště v létě.
2: Ano. Je poznat, že léto se už přišlo.
1: Tak se omlouvám, já si příště nemusím brát tílko. Pouze.
0: Mohl byste se trošku navonět, pane profesore?
1: Já jsem se právě navonil.
0: No jejda, tak to jsme si nevšimli.

0: Myslivci ulovili rekordní počet prasat i srnců.
1: Píše dnešní Mladá fronta Dnes, konkrétně příloha z Jihlavy. Nahlédnout do revíru myslivců napříč Žďárskem budou moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy. Ta je přehlídkou nejen trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, je i ukázkou, jaká zvířata tam žijí. Letos lidé zjistí, že mezi úlovky myslivců jasně dominovali srnci a divočáci.
0: Na výstavě, která se bude konat od pátku 29. do neděle 31. května, bude vystaveno bezmála 1500 trofejí.
1: Vyčíslil Stanislav Císař, jednatel okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.
0: Ve většině případů půjde o paroží srnců, kterých bylo loni v regionu uloveno rekordních 4201 kusů. Jedná se tak o nárůst o zhruba 300 zvířat.
1: Rekordy trhá i počet zastřelených divokých prasat. Těch minulý rok padlo celkem 3716. Z této černé zvěře uvidí návštěvníci výstavy takzvané zbraně, typické výrazné špičáky. Chybět ale nebudou ani mohutná paroží jelenů, daňků, jelenů syka dybovského či rohy muflonu.
0: Nahle budou vystaveny vypreparované lebky lišek, jezevců nebo psíka mívalovitého. To vůbec nevím, co to je.
1: To taky nevím, co to je.
0: To bude psík mívalovitý.
1: Některé trofeje, které si budou moci příchozí v suterénu budovy Žďárské hasičské pojišťovny prohlédnout, jsou podle jednatele navíc opravdu kvalitní. Jde třeba o trofej mufloního berana, oceněnou dokonce zlatou medailí, nebo o dva bronzové jeleny syka dybovského. Medaile získali celkem 40 exemplářů.
0: Paroží. Ale i další trofeje kontroluje vždy s několika týdenním přesněm komise složená ze zkušených odborníků v oboru. Ti se zabývají kvalitou ulovené zvěře a její chov hodnotou. To je problém, jak je to tam rozdělené.
1: Rozdělené slovo podadaných
0: parametrů. Pro každý druh přidělují jednotlivým trofejím body. Hele, my musíme zase... Ne, ještě jenom.
1: Už!

0: Kriminálka na dvojce.
1: Divoké devadesátky a všeho schopný mafián s vazbami na zločinecké gengy v celé Evropě. Vraždu se mu snažila prokázat východočeská mordparta. Otisk z Pardubic. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřelými na ebolu. Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky a teploty až 23 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Fakultní nemocnice Bulovka dnes podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
4: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
3: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dřív řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes projedná návrh na soudní rehabilitaci 66-letého Petra Švestky. Někdejší chartista byl se skupinou dalších mladých lidí v roce 1980 odsouzen k 20 měsícům vězení. Státní bezpečnost mu při domovní prohlídce zabavila nepovolené protirežimní nahrávky. Švestka o rehabilitaci usiluje navzdory tomu, že formálně byl trest uložený za drogový trestný čin, na který se běžně rehabilitace nevztahuje. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
5: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfech nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Národní tým vůbec poprvé na aktuálním turnaji ve Švýcarsku odehraje odpolední utkání. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Postupně se místy objeví přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník na 19. kilometru vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín. Fronta pokračuje až před Blanku. Zdržení je kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
6: Ano, jsme tady pro vás, milí posluchači. V lednu začne reforma tarifů v energetice. Cílem je zpoplatnění... Ty jíš?
7: A poslouchá.
6: Co je cílem?
7: Zpoplatnění naddimenzované kapacity připojení, kterou někteří odběratelé zbytečně blokují. Bude to znamenat zdražení nebo naopak zlevnění elektrické energie? Řekneme si za chvíli.

0: Rozsáhlá revoluce tarifů v energetice se táhne už více než 10 let a experti přitom tvrdí, že je nevyhnutelná. Politici se bojí reakce voličů, protože u některých odběratelů může vést k růstu nákladů. Co se konkrétně má změnit, to si řekneme s Pavlem Prouzou, který tady sedí proti mně. Pavle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se změnilo? Od ledna se totiž počítá s úpravou tarifů v té energetice?
1: Ano, nutnost zcela překopat způsob, jak se účtuje elektřina, si stanovila vláda jako součást hospodářské strategie. A jedním z hlavních témat ministra průmyslu a obchodu je snížit ceny elektřiny prostřednictvím regulované složky, která tvoří zhruba 40% celkové ceny elektřiny. Právě k tomu má přispět reforma tarifů. Její první fáze by měla odstartovat od ledna příštího roku.
0: No a teď tedy k tomu, co se vlastně stane.
1: Změna tarifů přinese úsporu 2 až 3 miliardy v regulovaných cenách ročně pro všechny odběratele. První fáze se bude týkat odběratelů připojených na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nepůjde tedy o domácnosti ani malé podnikatele. Dotkne se to zhruba 25 tisíc subjektů. Vedle větších podniků odebírajících elektřinu to budou také její výrobci nebo provozovatele lokálních distribučních soustav a baterií. Na těchto 25 tisíc zákazníků připadá více než polovina celkové spotřeby elektřiny. Odběrných míst v republice je přitom 6 milionů. Principy reformy zveřejní energetický regulační úřad do konce měsíce, aby všichni měli dostatek času se přizpůsobit.
0: No a proč je ta reforma tarifů nutná?
1: Úprava tarifů reaguje na to, že mnoho odběratelů má historicky naddimenzovanou kapacitu odběru. Může jít o firmy, kterým oproti minulosti výrazně poklesla spotřeba elektřiny, nebo společnosti, které investovaly do úsporných technologií a už nepotřebují tolik elektřiny jako dřív. Nic je nenutí k tomu, aby rezervovanou kapacitu snížili a zbytečně ji tak blokují. Je to, jako byste si zarezervovali na večer celou restauraci a jedli jen u jednoho stolu. To pak vyvolává náklady, které se přenášejí na všechny. Tím, že je omezená kapacita sítě, tak v některých regionech už nemohou připojovat nové zdroje nebo odběratele. Musí se investovat desítky miliard korun, které se pak promítají do faktur. Úprava tarifů by mohla uvolnit v síti až 3300 megawattů.
0: No už se ví, v čem ty změny budou spočívat?
1: Nově firmy už nebudou platit podle rezervované kapacity, ale ve dvou tarifech. Jeden tarif bude pro odběratele využívající pravidelně rezervovaný příkon, tedy stálou hodnotu. Druhý bude pro společnosti s nahodilým odběrem, které budou platit víc ve složce maximálního naměřeného výkonu. Měsíčně se pro ně automaticky vyúčtuje výhodnější sazba. To firmy přiměje si nasmlouvat příkon odpovídající jejich reálným potřebám a uvolní tak nepotřebnou kapacitu. Sezónní odběratele, jako třeba zimní stadiony, ski areály nebo zemědělské podniky, by v měsících klidu měly platit minimální základní sazbu za rezervovaný příkon a v měsících provozu zaplatí za skutečně naměřené výkony. Energetický regulační úřad plánuje na svém webu spustit kalkulačku, podle které si každý bude moci spočítat, jak na něj úprava dopadne a podle toho se přizpůsobit novým podmínkám.
0: No, řekli jsme, že na začátku se úprava bude týkat velkých společností, kdy dojde na domácnosti a jestli vůbec?
1: No, ta reforma neskončí v lednu 2027, ale bude pokračovat i na hladině nízkého napětí, tedy u domácností, konkrétně od roku 2030. Je to hodně citlivé téma, protože lidé se bojí, že by jim účty za elektřinu mohly vzrůst. Zavedení nových tarifů proto bude rozděleno na dvě fáze a pro odběratele na nízkém napětí bude vstup do systému zpočátku dobrovolný. Nicméně podle expertů i změna na nízkém napětí nakonec povede k uvolnění blokovaných kapacit a tím zlevnění regulovaných cen elektřiny.
0: Tak to se máme na co těšit.
1: No, uvidíme.
0: To byl Pavel Prouza.
1: Naslyšenou.

0: Tolik a vel, posloucháte ranní dvojku a tam přišel docela hezký e-mail, Jakube.
1: Dobré ráno, Queeni mi něco připomněli. Otázka pro vás a hlavně pro pana Jakuba. Znáte tuto verzi od Petry Janů?
2: Někomu z vás, pokud mě zná.
0: To jsem v životě neslyšel.

0: questo qua.
1: Můj zralý šampion.
2: Tak to, to myslím, že se úplně jako nepovedlo. No.
1: Jirka říkal, že to nikdy nevydali.

0: Martin ještě dodává, cituji, zaspívané úžasně, ale nejsem si úplně jistý kvalitou textu.
1: Textu, no, to je ten... A vy jste říkal co, Jirko, že to nevydali, nebo co? Jak to...
2: Nejsou na to práva, takže znovu to nemůžou vydat digitálně.
3: Mm-hmm. Já myslím, že nechtějí. Ne?
1: Já myslím, že to je docela dobře, že na to nejsou práva. Můj stálý žampion.
3: Můj zralý žampion, ne?
0: No to...
1: Ne, jako zaspívaný je to skvělé, no, to je, jako je samozřejmě, ale...
0: Text je taky důležitý, že?
3: No jo, no.
0: No, tak...
3: I mistr Tesařka se utne někdy.

0: My se přesuneme do roku 1948, ale prosím, ne úplně k datu 25. únor. Ten nás trošku potrápil a myslím si, že doteď sklízíme hrozny tohoto hrozného data, ale posuneme se někam úplně jinam.
1: Staly se vám to věci takové v roce 1948. Třeba 5. ledna město Zlaté Hory získalo svůj dnešní název. Do té doby se jmenovalo Cukmantl.
2: No, Cukmantl.
0: Třeba Sokolov se jmenoval Falkenau. A
2: Rychnov? Rychnov. Možná Rychenau.
0: Rychenau. No, ale proč o tom mluvíme?
1: No, protože se taky narodilo spousta lidí. Třeba u nás Petr Rezek, fenomenologický filozof a teoretik umění. 9. ledna.
2: A pak začal zpívat. Radši.
0: Radši.
1: Nebo třeba Ivan Král se narodil 12. května roku 1948. Nebo třeba Oldřich Říha, hudebník a frontman skupiny Katapult.
0: Olda Říha.
1: Jo. Tomáš Halík, 1. června.
0: Tvůj oblíbenec.
1: Nebo Viktor Korček, výtvarník.
0: Tvůj oblíbenec.
2: Můj velmi velký oblíbenec. No.
1: Nebo třeba...
0: A teď to řekni.
1: Cher.
3: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny and Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No, my tady žasneme nad tím rokem 1948. Ty říkáš různá jména, třeba Samuel L. Jackson.
2: Samuel, ano. Jackson, že se herec vynikající. Magda Vašáriová, Pavel Soukup, Pavel Nový.
0: Fakt, Pavel Nový.
1: Petr Štěpánek, Emil Viklický.
0: Ne, Petr Štěpánek?
2: Jo. Vladimír Remek. No. Jean Reno.
0: Remek, Reno.
1: Steven Tyler?
2: Ale to se mi nezdá. To není možné.
1: Nějaká chyba.
0: No, jak říká tady Jirka, letí to. Steven Tyler, to je zpěvák Aerosmith.
1: No. Jeremy 80. Irons?
0: No. No. Jeremy Irons? Ne.
1: Co ti na to mám říct?
0: No takhle.
2: Pavol Hamel.
0: Fakt.
2: Jo.
0: Tak mě je taky za chvilku 60. No.
2: Toníček Panenka.
0: Strašný.
2: No teda.
0: No, tak si pustíme, víte co, mě napadlo, že si pustíme Cher, kdy skoro v 80 letech udělala první, svoji první vánoční desku.
1: No pojď to na to.
0: Ježišmarja, už jsme to zase měli pustit.
1: Právě.
0: Já to nechápu. Co jsme zase udělali?
1: Ty jsi se zamyslel.
0: Já jsem se zamyslel.
1: Jsi k tomu chtěl toho tolik říct.
0: Tolik jsem toho chtěl.
1: No tak stačí, když to zaspívá Cher.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Ministerstvo zdravotnictví připravuje systémové změny ve zdravotním pojištění. Například od roku 2028 chce umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní. S tím souhlasí pojišťovny, lékaři i nemocnice. Od příštího roku chce ministerstvo taky zvýšit platby za státní pojištěnce. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze jednat s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou z Motoristů o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Poté se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. V grónském Nuuku druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti a biznisových příležitostech ostrova. Evropskou unii tam zastupuje eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. V grónské metropoli jedná taky americký vyslanec Jeff Landry. Ten při jednání s grónským premiérem zopakoval, že Spojené státy chtějí pořád Grónsko získat pod svou kontrolu. Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Dnes se slaví Světový den včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo. Objeví se také srážky, místy jinde ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14.
2: Doprava.
1: Na D5

0: Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Domažlice. Na 89. kilometru leží v provozu dva zakládací klíny a musí se tam vybočovat. Na výjezdu z Prahy po dálnici D10 do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru zastavuje kolona. Pokračuje až na 10. ke sjezdu na Brandýs. Zdržení je kolem půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
1: Kam se podíváme teď, milí posluchači?
2: Teď se podíváme do historie.
1: Oh.
2: A podíváme se té historii na zoubek, a to doslova.
1: Na zoubek?
2: Hmm. Jak se pečovalo o zuby neandrtálcům? Ještě... Měli svého zubaře.
1: Počkej, ještě jednou.
2: Nález zubní stoličky jednoho neandrtálce odhalil, že se lidé pokoušeli vrtat si zkažené zuby už před 59 tisíci lety. To je co? Si do toho vrtnem trošku.
1: Tomu nevěřím.
3: Právě si vstala, vítáš. Mě ráno nevyspala. V mobilu zprávy, až teď koukám na ně. Něco mi říká.

0: Položím tady Regině Květoňové otázku, jak vypadala návštěva neandertalského zubaře. A zdá se mi to trošku, nevím, Jakube, ty máš jako zkušenosti s... Já jsem třeba jako student, respektive žák, chodil v Sokolově k zubaři a podle mě on byl neandertalec, protože jenom vrtal.
1: Furt. My jsme měli neandertálku, když vzpomínám na první stupeň zvláště, pak druhý stupeň základní školy.
0: Že nám furt vrtali, furt.
1: Oni moc neléčili, jako vyvrtali, popřípadě trhali, pokud ten kas byl, jako se rozšířil víc, tak...
2: A myslím, že se vrtal i takový ten zubní kámen v domnění, že to je kas.
0: Kas.
2: Alespoň tak mě zničili zuby.
1: Což
2: ale to nebylo.
1: Šlapací vrtačky.
2: Je to tak, ale dřív to bylo taky složité. To, co dokážeme říct téměř s jistotou, je, že ta péče byla hodně bolestivá. Neandertálci samozřejmě neměli profesionální nástroje, anestezii ani odborné znalosti o fungování lidského těla. O to působivější je, že se tomu sibirskému neandertálci, kterému patřil nalezený zub, podle vědců po zákroku zřejmě opravdu ulevilo od dlouhodobé bolesti.
0: Jak na to vědci přišli?
2: Ten nalezený zub, konkrétně levá dolní stolička, v sobě má hluboký otvor, který zasahuje až do zubní dřeně. To je měkká tkáň uvnitř zubu, která se nachází pod sklovinou a zubovinou. Mikroskopické snímání odhalilo, že měl neandertálec, kterému zub patřil, pravděpodobně těžký zubní kas. Otvor v zubu má ale obroušené okraje, což znamená, že daný člověk zub i po zákroku používal. Díky žvýkání se prohlubeň v zubu postupně zbrousila a zaoblila. A právě to je podle vědců důkaz, že zubařský zákrok zafungoval a od bolesti tomu neandertálci ulevil.
0: Díky žvýkání? On žvýkal?
2: Pak už zase i žvýkal.
1: To musí strašně bolet.
0: No strašně. Zákrok, no a teď jde o to, jako čím, to je 60 tisíc let, jo. Čím tvrtali?
2: Pravděpodobně. To bylo něco jako vrták, nějaký ostrý a tenký kamenný nástroj. Vědci z Ruské akademie věd v Novosibirsku, kteří zub zkoumali, předpokládají, že ho mohli neandertálci vyrobit třeba z jaspisu. Právě různé nástroje z něj se totiž našly společně se zubem v čagirské jeskyni na Sibiři. No a aby si vědci svou hypotézu potvrdili, tak se podobný otvor jaspisem pokusili do zubu sami vyvrtat. Deník Guardian popisuje, že výzkumníci si opatřili zubní stoličky a otáčením úzkého a protáhlého jaspisového nástroje mezi dvěma prsty do nich začaly hloubit otvory. Podařilo se jim to, ale i v ideálních podmínkách takový zákrok trval od 35 do 50 minut. Kolik času to zabralo v případě neandertálce, kterého takové neprofesionální vrtání bez anestezie zřejmě opravdu hodně bolelo, jasné není. Práci svého dávného kolegy, ale britský odborník na orofaciální bolest John Justin Durham hodnotí jako velmi slušnou.
3: Ten zákrok je založený na moderním anatomickém chápání, jenže neandertálci neměli učebnici anatomie. To, s jakou přesností svým vrtáním lokalizovali zubní nerv, je upřímně neuvěřitelné. Vypadá to téměř jako moderní přístupová dutina, kterou bychom vyvrtali se současným velmi rychlým vrtákem.
2: Takhle to Durham popsal pro britskou stanici BBC a doplnil, že skrze vnější plochu zubu se v moderní stomatologii zubaři dostávají pomocí diamantových fréz, která se otáčí rychlostí přes 40 tisíc otáček za minutu.
0: No a co nám tento objev říká obecně o těch neandertálcích?
2: Je to další z mnoha důkazů o tom, že schopnosti a myšlení člověka neandertálského byly mnohem pokročilejší, než jsme v minulosti předpokládali. Výzkumníci už dřív zjistili, že se neandertálci například starali o nemocné a zraněné členy svých skupin, nebo že tvořili umění. Nově nalezený zub je nejstarším známým důkazem o zubním ošetření, který máme, a taky jediným příkladem vrtání zubů mimo druh Homo sapiens. Jedna z autorek výzkumu, Lydia Zotkina, vyzdvihla, že člověk, kterému zub před těmi 59 tisíci lety vrtali, pochopil, že zákrok zkrátka musí vydržet. A to přesto, že bolest zákroku byla větší než bolest zánětu. Ten neandertálec zřejmě chápal, že si díky dočasné intenzivní bolesti může pomoct od té dlouhodobé. A to je pro vědce taky důležité zjištění.
0: A on jí to říkal.
2: On jí to říkal. No.
0: On jí to říkal.
2: No. A ona si to pamatuje.
1: Pardon. Ono je dost možné, že ten zákrok byl tak bolestivý, že mohl omdlít.
2: No, to je pravda. Takže takový přírodní anestetik.
0: A co je ten jaspis, kterým se vrtalo?
1: To je, prosím vás, nějaký neprůhledný druh
0: Cože?
1: Chalcedonu, odrůda, neprůhledná odrůda chalcedonu a ten jaspis. A prosím vás, ale on je ceněný pro své uzemňující vlastnosti. Tak když má 3 kila, tak tě asi uzemní velmi rychle a možná pak se můžete... No, a chalcedon je zase nějaký minikrystalický křemen.
0: Takže to je šutr.
1: To je šutr. Asi tvrdší než neandertalský zub.
0: Ti vrtali šutrem?
1: No, vypadá, že jo, no. Ale hlavně ten šutr přeci museli zpracovat do nějakého tvaru vrtáčku. A ten zpracovali čím? Musel být zase tvrdší materiál. No. Já nevím, kluci, jak si poradili.
0: No, oni nám to už neřeknou.
1: Já bych mu ho vytrhl, bylo by to...

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: To vám řeknu.
3: No, to nám řekni. Bude teplo dneska, nebo ne?
2: Bude, přátelé, a já jsem si tady schválně ofotil nějaký výhled, protože to bude stát za to. Každopádně, od západu se sem už ženou trošičku mračna a od západu také směrem k východu bude pršet. Na Moravě ve Slezsku sice máte teďka krásně, ale i tam vám zaprší. Sice v podobě přeháněk, drobnějších přeháněk, ale myslím si, že zali to bude, alespoň místy, lokálně. A ty dnešní teploty do mezi 16 a 23 stupni Celsia jsou maxima. A já jsem pak koukal na ten výhled. Zítřek bude velmi podobný, 16 až 23 stupňů, na horách pak v 1000 metrech kolem 14 stupňů Celsia. Ještě se objeví bouřky, které by se měly stěhovat do vyšších pater, takže během těch bouřek je možné, že se ještě rozfouká vítr, tak kdo bydlí ve vyšších polohách, tak si přehoďte kadeřníka. Ale... přátelé, já si tady otevřu... Já tady mám výsledky hokejové, ale... já vám to můžu říct.
3: A to je taky důležité.
2: V pátek 26 stupňů, v sobotu 28 stupňů, v neděli 30 stupňů Celsia. To jsou maxima, která bychom měli naměřit a převážně bude hezké počasí.
3: Tílka ven.
2: Já jsem to říkal, sukínky, trenýrky, tílka, sandálky a nějaký lehký drink, nealkoholický, osvěžující.
3: Klobouček. A tak.
2: Klobouček, slunečníček.
3: No.
2: Prostě pohodička.
1: No. Co budete dělat 3. června?
3: To bude středa.
2: To vím naprosto přesně.
3: Shodou okolností jako dnes, ale za 14 dnů.
1: No.
3: To nevím taky ještě.
2: Já jdu na kontrolu s kolenem.
3: Počkej, já se podívám, jestli mám něco zapsaného.
2: Ano, 10.15 mám být u pana profesora Pečeného.
3: 3. června. Jo, u nás se bude předávat maturitní vysvědčení od 13 hodin.
2: Výborně, takže si budeme psát.
1: A co se bude dít v Ostravě?
3: No, tam bude setkání s fanoušky kriminálky speciál.
1: 22 155 25 25. Prosím, volejte hned. Máme pro vás lístky.
3: Tak, dva.
1: Dva?
3: No.
2: Jenom to stačí, dva? Aby nešel člověk sám.
3: Lepší než jeden.
1: Volejte, prosím, hned. 3. 6. Akord.
3: Dům kultury Akord.
1: Ostrava. Ty hraješ tady nějaký sud?
2: No, skoro na barel.

0: No tak ani ne, tak příště jako 3. června někdo z vás pojede, no tady už se rozjíždí prostě
1: přišel Honza Svatoš, připravuje se příspěvek po 8. hodině, ale ten ještě chviličku ten má čas, protože my si budeme povídat s jedním z vás, který přijde za Mirkem Vaňurou a bude si v ostravském kulturním domě Akord poslouchat zajímavé spletité vyšetřování některých kriminálních případů.
0: A kdo to bude? Dobré ráno, tady ranní dvojka. Haló?
2: Haló, dobré ráno.
0: Kdo tam?
2: Je tady Jarka z Ostravy.
0: No tak, Jarko z Ostravy, víte, kde je Akord?
2: No, já na něho skoro vidím z okna.
1: Fakt?
0: No, tak paráda.
1: Tak to můžete vyrazit ve 6:45.
0: Možná za 5 minut 7.
1: Možná i za 5 minut 7.
2: No, ve 3:45.
1: radši, že?
0: A vy máte ráda Mirka Vaňuru a kriminálku? Asi jo.
2: Kriminálky a takové ty příběhy mám ráda. I v rozhlase, i v televizi.
0: No tak skvěle, tak to se krásně hodí. Tak máme pro vás 2 vstupenky na 3. června.
2: No to je skvělé. Já jsem si poprvé dovolala.
0: Fakt?
2: A hned vstupenky, no.
1: A s kým vyrazíte, Jarko?
2: Já tady mám kousek, taky jako vidím na ten dům kamarádku, Anku. A určitě půjdeme spolu.
1: No tak to budete mít krásný večer. Jarko, když se vrátím ještě k vaší zálibě v kriminálkách, přijdete často na to, kdo je pachatel? Nebo jste překvapená v závěru, že to byl zrovna ten, co byl v tom druhém záběru?
2: No, spíš jsem překvapená.
1: Já teda taky nejsem na to úplně dobrý. Odhadce vyšetřovatel by ze mě byl asi mizerný.
2: Asi tak. Já si to celé užívám, to vyšetřování, tak mám to takovou jako zábavu, takový relax.
0: No skvělý. Tak Jarko, máte vstupenky, mějte se hezky.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No ještě někdo se dovolal. Dobrý den, tady ranní dvojka.
3: Dobrý den.
0: Kdo tam?
3: No, tady ročník 34.
1: Hezký.
0: 34?
3: Ano, 34.
1: A odkud voláte?
3: Chtěl bych jenom připomnět zázrakem, že jsem se k vám dovolal a jestli jste si vzpomněli, že prostě jsem tenkrát před několika lety vám řekl o nějakým Mongolkovi na vojně.
0: Ano.
3: Ano, vzpomínáte.
0: Ano, no, ano.
3: Tak dneska mám už taky nějaké roky a jsem rád, že prostě teda jste si na to vzpomněli a já jsem vám chtěl říct, že prostě teda jako už tady ty akce, které jsou, že třeba pojedeme do ráje, tak já už to nestihnu. Tak jsem vám to chtěl říct. Estebák Babiš a Šilerová prostě už teda to, co připraví, tak já už to nestihnu. Vzhledem k věku. Když jste říkal Gondíku, že prostě teda už budete mi 60, tak si z toho nic nedělejte.
0: Dobrý, no jasně, to je ještě pořád dobrý, že jo?
3: Půjde je to ještě dobrý, ano.
0: No tak moc děkujeme.
3: No a chtěl jsem ještě, protože tam máte paní Regi, tak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli vy v té době, to byly ty 50. léta, jako tam ten, co je v Brně, prostě tam ten prostě kriminál, který tam byl, vojenský kriminál na vrchu, tak tam byla nádherný název toho prostě teda, kdo tam byl v tom kriminále, musel tam nějakou chvilku setrvat. A vy jste tenkrát hádali, ale potom to nějak vypadlo, tak jsem se chtěl zeptat, co tam na tom názvu bylo? Kdo?
1: No.
3: S-E-R-E na vojnu, ať udělá. Co má udělat?
0: No.
1: No.
0: To nevíme, to je otázka, to jsme asi zapomněli.
3: Jste to zapomněli. Tak měl udělat čárku.
0: Jo, takhle, jo, jasně, měl udělat čárku.
3: Ano, to bylo na tom Špilberku prostě takové obrovské název. A nás tam tenkrát zavřeli, jako přijelo sobotu a nedělu, protože jsme museli potom zase nějaký ten výcvik spustit. No a A když prostě teda jsme tam byli zavření, tak prostě teda nespočítáte, kolik tam bylo těch čárek. Na zemi, do dřeva, všechno to bylo takhle teda tam nastavené.
0: No tak no, moc děkujeme, že jste nám zavolal.
3: No, já jsem šťastný, že jsem se dovolal. To jsem vůbec tomu nevěřil.
1: No, my jsme taky rádi.
0: A povedlo se.
3: Tak ať se vám daří, hodně zdraví a úsměv.
0: Ano, ano, děkujeme, přesně, taky vám hodně zdraví. Naschledanou.
3: Děkuji, naschled.
0: No ne, počkejte, to je ročník 1934.
1: No.
0: To je úžasný, ne? Nebo tady je Honza
1: Zlatoš.
4: Honzo, dobré ráno.
0: Honzo, dobré ráno.
4: No je to úžasný, tak, máte velmi sečtele posluchače s dobrou pamětí a vy je dobře trénujete, udržujete v dobré kondici.
0: No, ale já vždycky, když se zamyslím nad tím rokem narození, tak si říkám třeba 34, dobře. V roce 48 už mu bylo 14 a kolik mu bylo v roce třeba 1970, že? Jo, kolik toho zažil ten chlap? To je perfektní, ne? Nebo ne?
1: No je.
0: No vy jste z toho takový nějaký... No ne, mě to...
4: Tak je to úžasný, jo?
0: Teď se hodně používá slovo... Mě to fascinuje.
1: No vy jste ne, úžasný. Máme
0: ne,
1: radost,
0: fakt jste teda skvělý. Ještě se dovolal...
1: Máme radost, že nás takhle jako napříč věkovým spektrem hodně.
0: No, teď ještě něco řekni, protože máme tak půl minutku do zpráv, víš, musíš něco říct, Regino, to je prostě rádio, musíš se něco
1: rádio
0: říkat.
1: Rádio Regina.
0: Ano, to je rádio.
1: Můj tatínek je ročník 1933, napsal Michal. A Lucka napsala, ahoj parto, nechci se podbízet, ale podbízím, taky jsem měla narozeniny 15.5. v pátek. Květen je proto fakt pekelný, nešla jsem do práce. Jo, nesla jsem do práce potřebné občerstvení.
3: Počkej, nešla,
4: na co myslíš?
3: Nešla jsem do práce. Nešla jsem do
1: práce. Já jsem dneska taky neměla chodit do práce. No. Ono to je moc dlouhý.
0: Tak jo, už jsou tady naštěstí zprávy.
1: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o bezpečnosti a válce na Ukrajině. Přijede bývalý ukrajinský šéf armády Valery Zalužný. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť a teploty do 23 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví. Pacient je občan Spojených států a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího přivezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany pacient nepředstavuje riziko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD jedná s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Má mu představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO, jako příspěvek do kolektivní obrany, ale taky národní zájmy. Zuna už dřív řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do kterých by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Český rozhlas Plus hostí čtvrtou konferenci o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet budou diskutovat třeba někdejší šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Valery Zalužný. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády se podílel na formování obrany po zahájení ruské agrese. Konference podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky přinese různé pohledy na budoucnost napadené země.
7: V momentě, kdy přijedou konkrétní hosté, vidíte je naživo a máte částečně možnost se jich zeptat, tak samozřejmě to sdělení je daleko intenzivnější. My se v průběhu těch 4 let vždycky snažíme mixovat nějaké globální výhledy s osobními svědectvími, s příběhy lidí a to myslím, že má obzvlášť velkou sílu.
6: Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bullerbynu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
5: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
8: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
9: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
5: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Sturbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
9: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Freiburgu. Naši mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16 hodin a 20 minut.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, ráno ojediněle mlhy. Postupně se místy objeví srážky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14.
11: Doprava.
6: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává silný provoz kamionů. Zastavují se na kilometru 170, levý pruh kolem Ostrovačic. Osobními auty je to do zúžení na kilometr 196 víc než půl hodiny. Na D10 na výjezdu z Prahy směrem do Turnova postává kolona už od sjezdu z Černého mostu. Opatrně při sjezdu z okruhu náhle se tam brzdí. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na Brandýs. Tam už se dá sjíždět, ovšem kolona se kvůli omezení rozjíždí pomalu. Zpoždění z konce kolony je půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní dvojka.
0: Tak z naší Ranní dvojky se tady stal diskuzní klub, protože přišel Jan Svatoš. Honzo, ještě jednou dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Jsi v saku, krásně oděn, to se mi líbí, to je hezký.
4: To je dozvuk Sicílie.
0: Ještě dozvuk Sicílie.
4: No, ne, já saku nosím pravidelně, ale ano. Tak mě to přišlo dneska k věci. Když
0: ale Italové jsou vždy perfektně
4: oděný. Starší ročníky jsou naprosto úplně zářným příkladem. No. No, to mluvil o tom pánovi, který je 34. ročník.
0: Ano, 34.
4: A to je pravda, že i v té Itálii jako je spousta lidí, kteří prostě o sebe dbají a je to prostě no. Věk jako každý jiný a je to moc příjemný i prostě pro ostatní. Je to takový cíl, jako aby člověk takhle mohl třeba vypadat, mluvit a pamatovat se. Jako
0: no skvělé, já vím, že prostě tak to bylo ve vysílání, že jo, to jsme nemohli jako utnout, nebo proč bychom to dělali, ale prostě 34. ročník a chlapík to má takhle srovnaný všechno. Hlavě, to je hezký.
1: No já bych ještě ráda dočetla tu historku a? Lucie, kterou jsem trošku pozměnila, protože Lucie šla do práce a nesla tam potřebné občerstvení.
0: Jo, nesla.
1: Nesla. Slečna ve Světozoru se ptala, co má napsat na dort. Řekla jsem, napište tam, co chcete. Napsala 25. Někdo vtip pochopil, ale většina kolegyň hledala tu mladou sestřičku, která má dnes narozeniny a nechala na kuchyňce dort. Pěkný den a díky, Lucie. Proč nic neříkáš?
0: No přemýšlím.
1: No Lucie asi neslavila 25.
0: Jo takhle. Jo napište tam, co chcete.
1: Ano. No dneska to bude na díl.

0: Krásná sicilská nálada.
1: Naprosto dokonalá.
0: Dokonalá, úplně nádherná.
1: Smysly.
0: Krásná. Pojďme se podívat na tu Sicílii. Třeba na jaké plody svého ostrova jsou Siciliané nejvíc hrdí?
1: Tak je pravda, že kdo byl na Sicílii nebo kdo tam jede, tak rozhodně se seznámil s těmi plody Sicílie už předtím, než se tam pochopitelně vydal, protože Sicílie je proslavená po celé Evropě výbornými víny, červenými, těmi vulkanickými, Marsalou, o které dneska bude řeč, ale také pochopitelně ovocem a různými plody, kdybych měl udělat takový top, tak pochopitelně třeba takzvaný syrakuský citron, který tam vlastně člověk vidí na všech stromech, je naprosto unikátní, že tam přijdeš, parkuješ v nějaké aleji a teďka ty citrony tam, nebo i grepy padají na zem, protože tam toho je skutečně hodně. Od toho syrakuského citronu je zajímavé, že oni mají tři sklizně do roka, třikrát ho sklízí, tři. Je to z toho důvodu, že to podnebí tam tak dokonalé a Arabové dokončili, když tam byl vlastně vliv 11. století Arabů, tak oni přivedli k dokonalosti systém zavlažování. Ten syrakuský citron je unikátní v tom, že se dá jíst celý, včetně kůry, protože nemá žádnou péči pomocí chemie. Je to prostě všechno, vlastně všechny ty plody jsou naprosto bio. My na Sicílii můžeme vidět a ochutnat také takzvané čedro, což je, možná česky se někdy používá citronovec, je to vlastně ještě prapředek citronu, ten se vyšlechtil, dnes se pěstuje hlavně kvůli parfumerii, má unikátní vůni, anebo se používá samozřejmě i v gastronomii a pochopitelně Sicílii proslavili pomeranče, nejen ty klasické, ale i ty červené, ze kterých se vlastně vyrábí třeba ta pověstná marmeláda. Červený sicilský pomeranč patří i mezi top 5 plodů ovocných po celé Itálii a vyváží se. Jinak u toho citronu, vlastně díky té úrodě třikrát do roka, tak je zajímavé, že celý ten východní cíp ostrova kolem Syrakus, tak vlastně je to právě citron, komu vděčí za nádherné barokní stavby, protože ten obchod byl tak obrovský a tak výnosný, že financoval celá města. Bylo to zkrátka dobře žluté zlato.
0: Já jsem si říkal, jak můžeš vděčit citronu
1: a těm penězům pochopitelně, když to u mě prodáš, tak a já znovu říkám, mně to přišlo až skoro líto, když člověk někde jde a vidí tam ty plody, které my tady kupujeme draze, aby byly bio, tak tam se to válí na zemi, protože prostě skutečně můžeš vidět strom, který jinak kvete, už na něm dozrávají plody ještě z předchozí fáze roku. Jinak oni mají vlastně Italové, Sicilané, ty sklizně i označený svými slovy. Ta první je Primo Fiore, potom je Bianchetto a nakonec Verdello, to jsou ty sklizně. Takhle mají pojmenování podle ročních dob.
0: Oni jsou pyšní na poměrně dost jako věcí, třeba na nějakou tu svou mafii, ale také na zmrzlinu prý.
1: To je pravda.
0: Že to vymysleli?
1: To je pravda, mimochodem to slovo mafie nesmíš na Sicílii, to znáš, nesmí se to říkat tam.
0: Nesmí.
1: Mluví se o tom v různých niancích, protože se podařilo jí trošku alespoň vizuálně teďka odstranit, dá se říct, i když jako v některých částech, jako je třeba Trapani, tak tam neustále funguje. Ale je pravda, že pokud člověk jde, když to stáhneme na celou Itálii, tak prostě italská zmrzlina je něco, co je hodné obdivu a je to takový monument, který může dostat, ale lepší ho slíznout.
0: Dobře, ale řekl jsi italská, ale tady se bavíme o Sicílii.
1: Je to pravda, je to záměr, protože vlastně Italové, když jedeš třeba do Bologni, tak tam je slavné muzeum, Gelato muzeum, které se hlásí k tomu, že jsou vynálezci zmrzliny. Ale to můžeš říkat na severu Itálie, nesmíš to říkat dole na jihu. možná by to přišlo taky, ale je tam spíš vlastně o princip, protože to gelato, to je taková ta průmyslově vyráběná zmrzlina, ta skutečně to platí, že v Bologně to muzeum, je tam ta zmrzlinová akademie, to je také nádherný, tam bych chtěl studovat, když jsem se dozvěděl, bohužel až po studiích na FAMU, to musí být krásné studium. Ale bych šel k té Sicílii.
0: Bohužel jsi se stal umělcem.
1: Umělcem ta zmrzlina by nebyla špatná, člověk by mohl být.
0: Nic horšího se ti nemohlo stát.
1: Tak ty to znáš také, že?
0: Tak.
1: Ta zmrzlina na Sicílii vlastně má kořeny a oni se k tomu hlásí a říkají, že vlastně tady u nich to bylo ještě dřív. A to vysvětlím proč, protože už od dob starověkého Říma, když je vlastně uprostřed ostrova nebo na východním cípu Etna, která i uprostřed těch veder na jaře třeba tak je pokrytá sněhem. A Sicilané, tenkrát Římané, se naučili ten sníh stahovat dolů, dávat do toho med. Později potom, když byl arabský vliv na těch ostrovech, tak se do toho přidávala šťáva z citrusových plodů a vzniklo al sorbet, což je sorbet, neboli po sicilsku granita. A granita, pokud tam někdo byl z posluchačů a zná rozdíl mezi gelátem a granitou. Granita je taková jako sníh nebo dřeň, dejme tomu, je to velmi přírodní zmrzlina, kde je víceméně led smíchaný opravdu jenom s tím ovocem. A je to naprosto osvěžující, výborné. Tak tohle už dělali ve starověkém Římě, dělali to ranní křesťané, dělali to vlastně potom Arabové. Takže ta tradice na Sicílii skutečně s ochlazením se uprostřed tropických teplot nebo léta, tak pravděpodobně skutečně ta historie nejstarší spadá pod někam pod Etnu, možná i pod Vezuv do Kampánie. To jsou oblasti, které ten sníh měli dlouhodobě a vždycky Etna i Vezuv byl dlouho zásobníkem. Ta Etna ještě víc, protože je vyšší, tak byla zásobníkem ledu.
0: To je zajímavý nápad, že vemeš jako led a dáš do toho led a med.
1: Med. No, a je to, a měli přímo jámy, kam to vlastně skladovali, jako podobně jako se v Praze, když byla zima, tak se bral led vlastně z Vltavy, že jo, pod skaláce, dalo se to do sklepu, tam to vydrželo dlouhou dobu, tak obdobně tady se obohacovali v době, kdy ten sníh tam byl a potom se neustále, prostě pokud to šlo, tak se tam...
0: Já se moc omlouvám, já jsem se totiž napil Marsaly.
1: Nastydl se.
0: Co to je?
1: Tak to je třetí produkt. Nebudem tady se bavit o sicilském vínu, protože to by byl samostatný pořad, kde jich je celá řada těch jednotlivých odrůd, bílých i červených. To vulkanické víno nebo Kristovy slzy jsou unikátní a známé po celém světě. Ale já zmíním Marsalu. Marsala je unikátní základ vína, je to takzvané desertní víno a unikátní je tím, že se mu přezdívá, traduje se taková legenda, že ho pili Britové, když porazili Napoleona v roce 1805 v bitvě u Trafalgaru. Je to vlastně dědictví toho, že vlastně dříve při jedné bouři mi vlastně Marsala vděčí, jak se říkal, předtím se zdivil citronům, že vděčíme za něco, tak vlastně my Marsalu máme díky bouři, protože John Woodhouse, kterého zastihla bouře, tak on zakotvil v Marsale a tam zjistil, že v tom přístavě Italové dělají takzvané víno in perpetuum. To in perpetuum znamená, že oni neustále míchají různé ročníky. A furt to, je to úplně jedno, se to je 20 let, 5 let, neustále prostě vylepšují, nikdy nenajdeš ten správný produkt a ty Britové do toho, ten Woodhouse, to ochutnal, hrozně mu to chutnalo a protože byl ještě měl kus plavby před sebou, tak do toho přidal brandy, aby to víno se fortifikovalo, aby se zabránilo oxidace, aby mu vydrželo dlouho na cestu. A tím vlastně vznikl poprvé ten mix, který dneska tam společnost Pellegrino dělá a další vinaři. Je to vlastně chráněná i známka. Nemůžeme se bavit o marsalském víně kdekoliv jinde, mimo Sicílii, mimo ten západní cíp. A je to víno, které vlastně se používá obdobně jako portské, jako desertní. Dost často se míchá i do různých nápojů. Pokud třeba Sicilané dělají negrony, tak místo vermutu používají tu marsalu. Jedno, jestli dolče sladkou nebo semidolče polosladkou. A je to víno, které je osvěžující. Ty jsi sám mohl ochutnat a můžeš potvrdit. Mimochodem, kdybychom se nalili tady ještě na venku, třeba jenom kvůli barvě, tak bychom zjistili zajímavou věc, že ono skutečně velmi pozoruhodné na té Marsale je právě barva. V roce 2015 ta mezinárodní společnost Pantone, která pracuje s těmi různými barevnými odstíny, je to alfa omega pro grafiky, když chceš nějakou barvu, tak používáš ten kód Pantone, tak oni v roce 2015 použili, nebo vyhlásili Marsalu jako Pantone barvou roku, tím ji vlastně zvětšnili. Byl to vlastně poprvé svého druhu, kdy nějaký italský alkohol byl povýšen i z hlediska nejen chutě, ale barevnosti. No a jinak pochopitelně ta Marsala byla i součástí sjednocení Itálie, protože když se Garibaldi vylodil na Sicílii právě v Marsale a začal od Sicílie směrem nahoru osobozovat a sjednocelovat Itálii v roce 1860, tak se to pochopitelně slavilo právě Marsalou, takže nejen pro Brity, paradoxně, ani Britové, i plukovník Nelson hodně vlastně působil ve Středomoří, tak proto tu Marsalu tenkrát měl na palubě svých lodí. Oni to britští námořníci dostávali na příděl podobně jako rum a on už tenkrát nabral, se říká, nějakých 100 000 litrů, protože to bylo, myslím, 20 velkých sudů, nebo 200 sudů marsalského vína a to už měl na palubě těch lodí, které vyhráli u Trafalgaru, už na to byl počítal s tím, že bude co slavit a naštěstí to aspoň optikou Britů vyšlo.
0: Že to vyšlo, ale Britové, Napoleon, Francie, Itálie...
1: Je to vyhlasný produkt obdobně jako ta zmrzlina. Tam je zajímavé, že vlastně i Sicilané, kteří potom migrovali třeba do Paříže, známe jméno Sicilana Francesca Prokopia, který v Paříži už v roce 1686 otevřel první gelaterii a tím šířil potom to geláto, tu zmrzlinu, kterou my dneska známe, kdy se do toho přidává pochopitelně mléko, vajíčka a je to taková ta poctivá zmrzlina, tak prostě Italové to umí.
0: Honzo, nechceš přijít zase příště?
1: Já s tím počítám, ale bude mít asi trošku jiné téma, abychom,
2: to byl Jan,
1: abychom nedělali příliš velké chutě.
2: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Je 8 hodin 23 minuty a my se musíme rozloučit. Strašně to uteklo. Najednou je konec. Co budeme dělat?
1: No, já vám řeknu něco ke sportu, protože hrajeme mistrovství světa v hokeji. Bohužel v sobotu jsme prohráli se Slovinskem, to byl takový propadák. Naštěstí jsme ale porazili Švédy, porazili jsme Dány a dneska v 16:20 hrajeme s Itálií.
0: Počkej, my jsme porazili Švédy?
1: 4-3. Hmm. A bylo to teda strašně náročné utkání i pro diváky, myslím si, i u těch televizí. Každopádně fanděte, protože pokud vyhrajeme, oni jsou považováni za outsidery, ale nepodceňoval bych je. Přesně tak, daj si o litránek vínečka víc italského dobrého a
2: Marcela,
1: rozjedou se jim brusle, že nebudeme stíhat. Tak každopádně, no tak bude to taková přímější cesta do čtvrtfinále. Já bych to těm hokejistům přál, protože nejsou v takovém složení v sestavě, jakou by si asi představoval trenér Rulík, tak jim fandím o to víc. No. Dobře, někteří hráči se nemohli vrátit z NHL, někteří jsou zranění a podobně, tak fanděte.
0: Ještě, že tě máme.
1: Jo, vy jste nic neřekli, pardon.
0: Ne, tak to bylo.
2: Aha. Jo, to bylo dostačující naprosto.
0: Jo. No tak...
1: No budete fandit, nebo ne?
2: No já musím taky.
1: Musíš.
2: Já musím.
1: Tě doma utloukli bruslí, veď?
2: Právě.
1: Ty budeš fandit, nebo jsi v divadle, nebo?
0: Co to je za otázky? No?
1: Normální. Jsi v divadle dneska odpoledne? No, tak držíme
2: palce. Budeš fandit v divadle.
0: No, budu fandit v divadle. Loučíme se, děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Jste zlatý. Naschledanou.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.

0: Dobrý den, tak spojení se podařilo. My si dnes připomeneme výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a to, jestli by měly projít dalšími změnami. Podíváme se na turbulence kolem ministra obrany za SPD Zuny a budeme, jak to vidí, mluvit i o tom, jak slovenskou politiku zasáhla změna, která probíhá u jejich tradičního spojence Maďarska. A to všechno probereme s Petrem Šabatou, šéfredaktorem serveru Novinky.cz. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, šéfredaktor práva je přesněji, ale...
0: A já jsem vám přidala ještě něco jiného. Omlouvám se.
2: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
0: Tak už od pátku jsou známé výsledky prvního kola přijímacích zkoušek a studenti tak vědí, na jakou střední školu se dostali anebo nedostali. Uspělo 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd a 90% těch, kteří se hlásili na čtyřleté a kratší obory. Tak 90% úspěšnost, žádné větší stížnosti na průběh těch přijímaček, to by mohl být důvod k optimismu, nebo jak to vidíte vy?
1: No ano, ten způsob, jak dostat děti na střední školy, zase proběhl ta úspěšnost, ale je to jenom jedno číslo, pak když se podíváte na ta podrobnější čísla, už to tak dobré není. Vypadá dobře, nebyly žádné velké technické problémy, čili ano, ale určitě to není část vzdělávacího systému, která by nějak přispívala k jeho modernizaci, respektive k tomu, aby se děti neučily jenom fakta a nememorovaly, ale to, co je například ve strategii vzdělávací politiky 2030+, kterou před mnoha už lety dal jako úctyhodně dohromady dnešní ministr školství Robert Plaga v té předchozí vládě. Tu koncepci převzala vláda Petra Fialy, ale moc ji neplnila a teď se k ní vrací Robert Plaga, kde jsou ty cíle velmi správně popsané a k tomu teda ta jednotná přijímací zkouška moc nepřispívá. Už je 10 let a začíná velká debata o tom, jestli by se měla změnit. Asi si rodiče ještě vzpomenou na rok 2024, když se poprvé podávaly přihlášky elektronicky, což byla velká revoluce. Ale...
0: A na 3 školy, nejenom na 2?
1: Ano, ano, na 3 školy, velká revoluce, což je vlastně jako... Opakuju, v roce 2024 byla velká revoluce, že se neposílaly papírky na střední školy, ale byla elektronicky, čili to říkám s úsměvem.
0: No a kde je ta největší slabina toho systému? Protože i ministr Plaga za ANO říká, že to je vlastně takový špunt pro vzdělávání.
1: Ano, těch chyb je podle mě několik a jsou různého typu. Tak určitě najmě v Praze a ve středních Čechách, ale i v některých dalších velkých městech se znova se opakovala ta vada, že jsou nedostatečné kapacity. Hlavně na některých typech škol i v menších městech je právě, že se všichni děti dostanou, ale zjevně se nedostanou tam, kam by rodiče a ty děti chtěli. To znamená, že ta nabídka oborů je pokřivená, to je první věc. To, co není úplně vidět na první pohled,

0: zvenčí je, že ta přijímací zkouška v této podobě vlastně ovlivňuje to, co se učí, řekněme, když se budu držet jenom těch deváťáků v 8. a v 9. třídě, to znamená, že se učí se na přijímačky. To taky není určitě dobrá věc. To, co je podle mě úplně nejhorší, to, a to mě jako trápí už celou dobu, kdy se tomu nějak věnuju, že vlastně ta přijímačka zvyšuje nerovnosti mezi těmi uchazeči, mezi dětmi, mezi deváťáky, což je strašný, k tomu bych se rád ještě vrátil. No a pak vědí rodiče, vědí prarodiče, vědí ty děti, že je to stres v přípravě, stres při těch zkouškách, stres v čekání na výsledky a zdá se, že je to úplně jako zbytečné.
1: Tak pojďme si vzít ty dvě věci, o kterých se hodně mluví. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, paradoxně, kde je nejvíc škol, ale bylo tam přijato jen 84% uchazečů z devátých tříd. A navíc v Praze nestačilo na přijetí na gymnázium mnohdy ani 85 bodů ze 100, zatímco v některých menších městech byli přijati žáci z 25 i méně body. Tak to musí v Praze vnímat jako obrovskou nespravedlivost. Dokonce jsem včera zaznamenala, že někdo zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. Tak má tu někdo plán, co s tím?
0: Taky jsem zaznamenal, byl to nový programový ředitel vzdělávací organizace Edwin Jan Vereš Mušuta, který upozornil na to, že vlastně ten přístup ke vzdělávání není rovný, čili že by to možná stálo za nějakou ústavní žalobu, ale v zásadě ano, ale myslím si, že se to dá řešit i jinak. No problém tam je hlavně v tom, že střední školy jsou zřizovány kraji, to znamená například, když se budeme držet té Prahy, hlavním městem Prahou a středními Čechami a ministerstvo se tak trochu tváří, že s tím nemá nic, ale všechny návrhy, které směřují k tomu, aby se to změnilo, staví na tom, že ministerstvo do toho procesu zasáhne, protože všechna data, jak se vyvíjí demografická křivka, kolik bude dětí v Praze a ve středních Čechách, kam asi zhruba budou chtít na střední školy, jsou známé, ale Praha třeba se středními Čechami plánovala vystavět nějaký kampus, velký středoškolský, teď říká radní pro školství, že nenašli pozemek a tak dále a tak dále. Vlastně pořád se to vleče. Přitom to ministerstvo školství má nástroje a odborníci je popisují od financí přes změnu vyhlášek, poptávce po nějakém typu středních škol. Takže to je jako jeden problém, který i minister školství o tom mluví, že se do toho pustí. Tam je to opravdu jako zaspaly ty krajské reprezentace, když to shrnu velmi stručně.
1: A ta nerovnost, o které jste mluvil?
0: No, to je kromě toho, že ekonomové spočítali, kolik miliard Česká republika, o kolik miliard přichází tím, že mnoho těch dětí, mladých lidí nevyužije, nejde na střední školu s maturitou, nevyužije svůj talent a potenciál, že Česká republika přichází o miliardy korun. Podle mě hlavně je to úplně jako nemravný postoj té společnosti k těm dětem. Oni třeba měli trochu smůlu, že se narodili do nějakého neúplně motivujícího prostředí, ale tak o to se ten systém musí postarat. Já jenom přečtu z průzkumu PAQ Research, zaplať pán Bůh, že PAQ Research přišel z daty. Víme, jak drahá je příprava na jednotnou přijímací zkoušku a ten průzkum ukazuje mezi rodiči těch deváťáků, jaký je rozdíl mezi tím, když jsou vysokoškolští rodiče a rodiče se základním vzděláním, tak ty každý pátý vysokoškolský vzdělaný rodič investoval do přípravy víc než 10 000 a částku nad 5 000 zhruba 30%. Když se podíváte na rodiče bez maturity, tak těch 5 000 investovalo jenom 15% těch rodičů, čili už tam se jakoby znásobuje v té nespravedlnosti, to ještě jednou. Rodiče s vysokoškolským vzděláním volí pro své děti maturitní obor v 90%, bez maturity v 57%. To je, jako,
1: to je obrovský rozdíl.
0: A ještě další nespravedlnost. Ještě PAQ Research zjišťoval, když ty děti mají stejné známky, jedničky až trojky, jak rodiče uvažují o jejich dalším vzdělávání. Vysokoškoláci je pošlou na maturitní obor v 90% případů a rodiče bez maturity tyhle ty děti s jedničkami, dvojkami a trojkami v 63%, čili to je zase o třetinu méně. Opravdu ty děti a je nějaký plán, možná se k tomu dostaneme, jak vlastně tuhle tu nespravedlnost, já doufám, že rychle nějak jakoby odstranit nebo napravit.
1: Já se přiznám, že o tom plánu nevím. Je to tedy v plánu současného ministra Plagy?
0: Ano. Minister Robert Plaga o tom začal mluvit vlastně hned poté, co nastoupil znova na ministerstvo školství. Reálně je to, je ty přijímačky udělat jinak v roce 2028, plus například PAK Research nebo Eduin, to jsou dvě takové jakoby, tak organizace, které se tomu vzdělávání věnují. Já se k těm přijímačkám dostanu, ale řeknu dvě věci. Oni přesně navrhují zpřístupnit bezplatnou přípravu pro žáky na úrovni té placené, různé videonávody, způsob, jak vyplňovat testy a tak dále, plus, což je podle mě taky velmi důležité, pro ty ohrožené děti s nízkými ambicemi rodičů včas v těch školách zajistit kariérní vzdělávání a kariérní poradenství. To je, myslím, důležité, ale hlavní změna by měla být změna v těch přijímacích řízení.
1: Tak to už jsem si vzpomněla, tam se to dá popsat tak jednoduše, že nejdřív se napíšou testy a potom podle počtu bodů si žák podá přihlášku na školy. A tohle pomůže vyřešit ty nerovnosti?
0: No určitě, protože zřejmě by se ty přijímačky psaly už na základních školách. Psali by
1: odstraní stres z toho, že jdou děti do neznámého prostředí, mimo jiné.
0: Přesně tak. Psali by je všechny děti, to znamená, že by ten stát měl, zase se budu držet jen těch deváťáků, nechám stranu osmiletá a šestiletá gymnázia, že stát by měl vlastně informaci o tom, jak daleko nebo jak dobře jsou na tom všechny děti v deváté třídě v češtině, v matematice, asi ještě v jednom cizím jazyku. To znamená, že by ty zkoušky psaly i ty děti z méně podnětného prostředí a se skvělým výsledkem z té zkoušky by vlastně jistě učitel, rodiče, nějaký kariérní poradce ty děti vlastně jakoby umístili nebo poslali na tu střední školu s maturitou. Psalo by se to na těch základních školách, jak říkáte, odpadl by velký kus stresu, debatuje se o tom, kdo by na to dohlížel, jestli by na těch školách ti místní učitelé vlastně těm dětem jako trochu nenadržovali.
1: Při maturitách se to řeší tím, že jdou učitelé z jiných škol na jinou školu?
0: Je takový námět, že by tam dohlíželi učitelé ze středních škol, nějak pod nějakou kuratelou Cermatu. Velká debata je o termínu těch zkoušek. Když Eduin poprvé navrhoval tento systém, tak oni říkali někdy v pololetí, kritici toho říkají, no ale tak ty děti napíšou tu zkoušku a půl roku se budou flákat a pak nastoupí na tu střední školu úplně zanedbané. Na tom něco je, čili teď se uvažuje někdy po jarních prázdninách před maturitami, že tam by se asi nějaký termín našel. No určitě je to mnohem, mnohem lepší systém po všech stránkách, který by z části a někdy i z velké části odstranil ty vady, o kterých jsme mluvili.
1: Tak budeme sledovat, jak bude vypadat zavedení do praxe.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: A dnes je to Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Zajímavé věci se dějí kolem ministra obrany. Ministr Zuna dnes představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády do roku 2040. A to v situaci, kdy ministr v pondělí neprosadil ani jednoho ze svých favoritů na náčelníka generálního štábu. Nakonec se jim stal dosavadní zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč a Zuna na vládě dokonce hlasoval proti němu. Tohle není úplně standardní situace, že ministr obrany navrhne čtyři jména na svého nejbližšího spolupracovníka. Navíc ministr, který pochází z armády. A vláda mu zvolí někoho úplně jiného.
0: No, pokud mě paměť neklame, nestalo se to nikdy, možná někdy v 90. letech, to už nevím. Je to opravdu kuriózní situace a celé to dění kolem ministra Zuny se dá číst podle mě na dva způsoby. Řeknu nejdříve ten jakoby horší, že opravdu celá vláda nebo premiér Babiš neberou tu obranu příliš vážně, takže je úplně jedno, že ministr Jaromír Zuna je slabý ministr, když řekne nějaký rozumný názor, tak ho nejdříve peskují jeho spolustraníci, pak ho poníží premiér způsobem, o kterém jste mluvila, že místo čtyř navrhovaných kandidátů na náčelníka generálního štábu vybere vláda 5. Premiér řekne na tiskové konferenci, prozradí, bych řekl, netakticky, že ministr Zuna hlasoval proti. On to včera večer vysvětloval v České televizi. Pardon. Dá se tomu z části rozumět, že on hlasoval proti tomu, že se neprobrali všichni ti kandidáti, i ty čtyři, které on vlastně navrhoval na té vládě nějak důkladně a proti tomu principu, že hlasoval. No. Další věc je, že byl vlastně premiérem jmenován zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, což je samozřejmě také oslabení ministra. Čili z toho se dá udělat závěr, že vláda a premiér neberou tu obrany schopnost jako úplně vážně. Víme, známe ty debaty o tom, jestli 2%, méně než 2%, jestli někdy splníme 3,5%, což je nový závazek vůči NATO a tak dále. Ale dá se to vlastně analyzovat i pozitivně, že si premiér řekl taky před summitem NATO, který se valem blíží na začátku července v Turecku, že to je tak vážné téma, že ho nemůže nechat slabému ministrovi, navíc nominantovi z SPD Tomio Okamury, kteří v té obraně nemají žádnou kompetenci a mají podivné názory, když to shrnu, čili že to bude premiérské téma, že si to opravdu vezme za své a je jedno, jestli tam sedí Jaromír Zuna nebo někdo jiný, protože to prostě bude řídit Andrej Babiš. Tomuto výkladu by napovídalo to, že, jak jste řekla, dneska oni projednávají premiér s ministrem obrany tu koncepci výstavby armády do roku 2040, ale existuje ještě jeden dokument, který je možná aktuálně důležitější, a to je popis toho, jak Česká republika dosáhne splnění závazků z Hágu, to znamená těch 3,5% výdajů HDP na tvrdé obranné výdaje a 1,5% na infrastrukturu, protože to je přesně to.
1: Do roku 2030 musíme dodat, aby jsme nikoho nevyděsili.
0: Ano, že to není drastické. A to je přesně to, co se bude projednávat v tom Hágu, co Mark Rutte, šéf, na to opakovaně říká, že jako tam se nebudeme handrkovat o 2%. Možná, že vy, kteří jste na hraně nebo jste pod, tam dostanete, řeknu to lidově, kartáč, ale debata bude o tom, jak věrohodně, konkrétně dospěje jedna země vedle druhé k těm 3,5 a 1,5%. Zatím v české debatě o tom vlastně jako nepadlo ani slovo, ale pokud existuje dokument, který už má premiér na stole a zvažuje se tedy tato cesta, tak to mně přijde vlastně jako dobrá zpráva.
1: No zatím se tady totiž dohadujeme o tom, jestli Česká republika vůbec splní ty 2% HDP na obranu letos. Jak jste vy pochopil ta slova premiéra Babiše, že to je pro něj výzva a že proto udělá všechno? Dostane tedy ministerstvo obrany do svého rozpočtu těch dalších 20 miliard, které tam teď chybí podle Severoatlantické aliance, nebo bude nový zmocněnec Jakub Landovský hledat, co započítat do výdajů, aby to takzvaně vyšlo?
0: Myslím, že máte pravdu v náplní práce Jakuba Landovského, že on jako expert, jako bývalý velvyslanec při NATO zná ty metodiky a bude určitě jakoby precizní v tom, jaké položky, které se zároveň dají využít i nevojensky, dostat do těch obranných výdajů, ale nakonec to stejně, pokud budeme chtít splnit ta 2%, bude o hodně miliardách jakoby peněz natvrdo na stole. A o těch 20 plus minus 20, možná trochu méně, a o těch miliardách rozhodnuto není. Ano, po schůzce s Markem Rutem Andrej Babiš řekl, že je odhodlán a že to je jeho priorita a tak dále. Včera řekl ministr obrany Jaromír Zuna včera večer v České televizi, že těch 20 miliard přiklepnutých nemá, že se o tom ještě bude jednat, ale Jana Černochová, bývalá ministryně obrany, měla takovou věcnou poznámku, i když ty debaty jsou strašně politické, tak je potřeba každou větu třikrát obrátit, že vlastně na to, aby se splnilo v roce 2026, už je pozdě. Víme proč. Že jedna věc je, že máte peníze, a druhá věc je jestli utratit. Jste je schopna utratit nějak jako efektivně, smysluplně, vzhledem k tomu, že po všem, co je zelené, je teď všude v Evropě, ve světě velká poptávka, že kdyby těch 20 miliard tam spadlo v březnu, možná v dubnu, že by se to ještě nějak stihnout dalo, ale v květnu, květen končí a ještě tam nejsou, možná v červnu, že je pozdě na toto stihnout. Tak uvidíme.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
1: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V pátek to byly přesně 2 roky od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. On sám mluví o tom, že 15. května oslavil své 2. narozeniny, přijel zase do Handlové, kde se ten atentát stal, tam si zaplaval se psem a zacvičil. Taky tam řekl, že ho znepokojily ruské útoky v blízkosti slovenské hranice a jako dárek by si prý přál zrušení nedělních debatních pořadů z politiky v televizi. Tak vy tu situaci na Slovensku sledujete dlouhodobě. Jak premiéra Fica změnil ten atentát před 2 roky? Odrazil se na jeho komunikaci, politice, chování na veřejnosti?
0: Myslím si, že změnil. Jenom připomeňme, že Robert Fico je slovenským premiérem 16. rok, čili je to opravdu harcovník, byť s přestávkami. Ale myslím, že ho změnil v tom, že se stal nesmiřitelnějším. Jestli si vzpomenete, těsně po tom atentátu byly ve slovenské společnosti takové naděje, že by to mohl být vlastně moment, kdy se ta
1: spojení,
0: ta rozdělená, opravdu mnohem více než česko rozdělená společnost nějak jako aspoň z části může směřovat. Vzpomeneme si, tehdy měli na Slovensku 2 prezidenty, ještě úřadující Zuzanu Čaputovou a už zvoleného Petra Pellegriniho, kteří vyzvali ke kulatému stolu a mluvili vlastně jako velmi smířlivě. Dokonce tehdy zastupující šéf vlády a šéf směru Robert Kaliňák, dnes ministr obrany, mluvil vlastně smířlivě a čekalo se na to, co řekne Robert Fico, až vyjde z nemocnice. A Robert Fico nekompromisně řekl, že to byl útok na něj, který zorganizovala opozice a média, a začal vlastně jakoby útočit. Na Slovensku si to analytici vysvětlují tak, že on vlastně bojuje, jeho strana směr, od toho opravdu už teď extrémního voliče s jednou takovou velmi extrémní stranou, která se jmenuje Republika, a že mu vlastně nic jiného nezbývá na to, aby se udržel u moci, hrát jako tuto naprosto tvrdou hru, která je teda podle mě pro Slovensko devastující.
1: No teď Robert Fico navíc přišel o svého tradičního spojence v Evropské unii, to je Maďarsko. Když v dubnu ve volbách zvítězila strana Tisza Petra Maďara, který se už stal novým premiérem. Jaký dopad tohle na Slovensko má?
0: Já jsem tam byl minulý týden a předpokládal jsem, že uvidím slovenskou demokratickou opozici politou živou vodou, protože ta porážka Viktora Orbána v Maďarsku je opravdu jako skvělá zpráva pro demokraty. Viktor Orbán za 16 let vlády celou tu dobu měl ústavní většinu, čili on tam zabetonoval ten svůj autoritářský režim naprosto neuvěřitelně, a přesto ho Péter Maďar ve svobodných volbách porazil na hlavu, ale opravdu ta porážka byla jako drtivá. On má taky teď ústavní většinu a začne opravovat teda to, co tam napáchal Viktor Orbán, což má pro Roberta Fica 2 fatální dopady. První jste zmínila, oni byli s Viktorem Orbánem jakoby spojenci v evropských věcech, ale spojenci. Velký Viktor Orbán a za ním pobíhající Robert Fico. Viktora Orbána jako všichni v té Evropě brali. Oni třeba společně zablokovali tu půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, což byla fatální věc pro Ukrajinu a skvělá zpráva pro Rusko. No a teď je tam Fico sám, to je první věc. A druhá věc je, ukázalo se, že ten model, který dovedl Viktor Orbán do dokonalosti, není model budoucnosti, že to je model, který se dá porazit a znova řeknu, jako rozmetat na molekuly v jedněch svobodných volbách, což je druhá strašná zpráva pro Roberta Fica, protože on se inspiroval v Budapešti a vlastně postupoval pomaleji a bez ústavní většiny, ale s cestou, kterou šel Viktor Orbán.
1: Já už teď jasné, jak on na to chce reagovat, jestli chce něco změnit v té své politice, aby nedopadl třeba stejně jako Viktor Orbán?
0: Jenom udělám ještě poznámku o zahraniční politice, kterou Robert Fico vždycky popisoval jako politika na všechny čtyři světové strany. To znamená, jak do Evropy, tak návštěvy u Vladimíra Putina, kde mimochodem teď zase 9. května byl, když se slavilo výročí druhé světové války. A bylo to naprosté fiasko, protože v reakci na to, teď to zjednoduším, bylo to trochu složitější, odvolal návštěvu v Bratislavě německý kancléř Friedrich Merz. Odmítl se v Bratislavě s Robertem Ficem sejít šéf dolní komory polského parlamentu jako s člověkem...
1: To bylo včera, myslím.
0: To bylo, myslím, včera nebo teď nedávno, jako s člověkem, který jezdí do Moskvy, čili opravdu to je pro Roberta Fica velké reputační riziko a dělají si z něj legraci, že to je debakl na všechny čtyři světové strany. A pokud jde o domácí politiku, ekonomika není v dobrém stavu, zdravotnictví je, když to porovnáme například s Českem, v mnohem horším stavu, čili a volby jsou tam příští rok v září, čili se blíží, takže Robert Fico je nervózní a vlastně přitvrzuje. Ještě jedny volby mají na Slovensku teď v říjnu komunální. Oni volí jak do obcí, tak do krajů najednou a to bude velká zpráva o tom, jaké jsou nálady ve společnosti.
1: I o Slovensku jsme mluvili s šéfredaktorem deníku Právo Petrem Šabatou. Děkuju, že jste přišel do pořadu, jak to vidí. Naslyšenou.
0: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
1: Loučí se i Věra Štechrová a přeju příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Zůstaňte i dál s námi.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojizeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Dohoda s rezortem financí by podle něj měla být brzy. Evropská unie schválila předběžné znění legislativy o obchodní dohodě se Spojenými státy. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje se od toho, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch těch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
5: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postup nižšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubí. David Šalek, Český rozhlas.
0: Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativní obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupili. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimira Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu, který zveřejnil Kreml, je čeká ještě schůzka s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánovaný taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. Ruská média informovala, že Vladimir Putin pozval Xi Jinpinga v příštím roce na návštěvu Ruska. Xi označil vztahy obou zemí za neotřesitelné. Cenu Jiřího Ortena získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang nebo střípky všednodenní digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Postupně se místy objeví srážky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš hlásíte kolonu kamionů, stále se protahuje. Pravý pruh se teď zastavuje na kilometru 164, levý pruh jede výrazně rychleji, je to zhruba na půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Horní Počernice popojíždí kolona ze 3. kilometru, je to kvůli ucpanému sjezdu na Brandýs po nehodě. Zpoždění 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, slovo mají dva na dvojce.
7: a zdravíme vás téměř 5 minut po 9. hodině. Dnes je středa 20. května a my se zastavíme u maturit. Ne, že bychom na ně chtěli vzpomínat sami, ostatně oba dva nemáme maturitu už dávno za sebou.
8: Ale je to pravda.
7: A je otázka, a možná to bude jedna i z otázek na vás, jestli si na maturitní dny a výsledky alespoň někdy vzpomeneme.
8: A s jakým to je pocitem, tak o tom všem bude řeč, protože ústní samozřejmě maturitní zkoušky jsou od pondělí v plném proudu po celé České republice. U nich se zastavíme a kromě toho vás upozorníme na zloděje v převlečení, tedy na co je třeba si možná občas dávat pozor.
7: Není to tak dlouho, když jsme mluvili o šmejdech, kteří se pokouší nás jaksi dostat po telefonu anebo e-maily, ale pozor, takový šmejd se nám může za dveřmi objevit opravdu v obleku, který bychom nečekali a možná proto nejsme tak ostražití.
8: Je to tak a samozřejmě i dnes, a to velmi rádi splníme vaše další přání a vypravíme se společně s ním za Pokáčem. Teď máme skoro 6 minut po 9. a 2 na dvojce vám přejí hezkou středu.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Pro někoho úlevné, pro někoho největší stres. Zkrátka v pondělí začala poslední část maturit, a to ústní zkoušení. Maturuje se klasicky z českého jazyka, ale pozor, od dob, kdy jsme maturovali jedna výjimka, protože studenti si mohou následně zvolit maturitu buď z matematiky, a nebo z cizího jazyka.
3: No a to k té z jazyka za určitých okolností také nemusí, protože v průběhu studia na střední škole si mohou udělat certifikát a ten jim platí právě jako maturitní zkouška z jazyka samotného, pokud se nemýlím, tak je to minimálně B2, tak aby byl uznán jako maturitní výsledek.
2: Což je vlastně výhoda, protože potom tam zamávají certifikátem a je to uznané, mají tedy o jednu zkoušku méně, no ale o tom my si povídat úplně nechceme, protože za našich dob to nebylo a my dva s angličtinou, to je opravdu smutný příběh.
3: Ale neustále na tom pracujeme.
2: Ale opravdu, chodíš někam na nějaký kurz, Jiří?
3: Ne, samostudium preferuje. Ano. Tak dneska to je úplně jiné téma, ale vzhledem k tomu, co všechno je jako k dispozici a to, co například v posledních letech nabízí umělá inteligence, že člověk si může povídat s tím přístrojem, on ho opravuje prostě a tak mně to přijde bezvadné a dost to využívám.
2: Mm-hmm. Dobře, možná bychom mohli pohovořit, protože tady máme stážistku u nás v anglickém jazyce, aby jsme ověřili, do jaké míry ti to funguje s tou umělou inteligencí. No, nechme si to do kanceláře, pojďme zpátky k maturitám.
3: Že bych si pohovořil s přirozenou inteligencí.
2: Ano, přesně tady. Tak.
3: K maturitám zpět, ano, my samozřejmě držíme palce všem maturantům, to je jako jednoznačné, přejeme, ať to všem dobře dopadne, ale vás, kteří už máte maturitu za sebou, se chceme zeptat například na to, co jsme naznačili hned těsně po 9. hodině, jestli vzpomínka na maturitu, a já jsem nedávno slyšel o takovém případu, vás dodnes budí hrůzou ze sna.
2: Tak na něj mysli, abys nám o něm pověděl, no, nebo chceš
3: vlastně,
2: hned?
3: Ne, to je vlastně všechno, ale tuhle teď si nevybavuji, kdo mi to říkal, a říkal, no to můj tatínek, ten se do dneška prostě ho maturita straší ve snech a tomu člověku musí být třeba 55-60.
2: Tak to musel být silný emocionální zážitek, nevíš, jestli to nakonec dobře dopadlo?
3: Já myslím, že ano, ale že to bylo tak jako, tak, že to byla tak nepříjemná zkušenost, která je tak hluboce zakořeněná, že se jí nelze zbavit.
2: No tak nám napište, jak jste na tom byli vy, jak vzpomínáte na svoji maturitní zkoušku, jestli to taky pro vás byl stres, jestli ovlivnila maturita vaše vzdělání dneska. No a jak jste na tom byli, pojďme i k těm jazykům, s jazyky dříve, a jestli se to všechno tak krásně vylepšilo do toho dnešního dne, jako u Jiřího Holoubka.
3: Už za chvíli si budeme povídat s někým, kdo má maturitu také dávno za sebou. Budete ho určitě znát a tomu oboru, ve kterém maturoval, se pravděpodobně nikdy nevěnoval, co já mám takovou předtuchu. Co ty myslíš?
2: Myslím, že taky ne. Byla to elektrotechnická fakulta ČVUT. Můžeme říct, kým si budeme povídat?
3: Kdo nám to může zakázat?
2: Inženýrem. Ano, Petr Kotwald to bude. No, jenom by tady bylo také nějaké napětí. Ale pozor, kontakty k nám do studia, kam nám můžete psát vy. 702-222-220, číslo pro SMS-kové, vzpomínkové, maturitní zprávy dnes a dvojka@rozhlas.cz. Čemu se směje?
3: No, že mě tak napadá, že možná přijdou časy, kdy nám to někdo bude moct zakázat.

0: My si dnes povídáme o maturitách, které jsou v České republice v plném proudu, tedy ta ústní zkouška začaly v tomto týdnu. No a chtěli bychom, abyste s námi zavzpomínali, jak to bylo, když jste maturovali vy. Možná máte i něco aktuálního. Obojí dohromady spojila zpráva, kterou nám napsala naše posluchačka Michaela z Českých Budějovic. Krásné ráno, u nás doma je to teď aktuální téma. Páč starší dítě, píše, je doma na svaťáku. Ústní zkouška ji čeká v příštím týdnu, tak jsme samozřejmě vzpomínali na tenkrát. A co mě překvapilo, že i po letech cítím nervozitu jako tenkrát, píše Michaela, no ať to slečně dceři doma dobře dopadne.
1: Je to přesně tak, nebuďte nervózní, ačkoliv ono se tomu asi nedá úplně zabránit, ale v každém případě platí to, co jsme říkali před chvílí. Držíme palce. Přidává se také Irena se svou zprávou, píše, pamatuji si, jako by to bylo včera, i když to je už přes 50 let. Byla to první velká zkouška, povedla se s výborným výsledkem a já byla tak šťastná, že jsem celou noc nespala a nemohla sklidnit emoce. Takovou radost jsem už příště nikdy nezažila.
0: Jak vzpomínáš na svoji maturitu?
1: To bylo docela v pohodě. Tak já jsem jako lišácky,
0: no
1: protože lišácky jsem si vybral školu, kde nebyla matematika, tedy konzervatoř, že jo, takže jsem se vyhnul tomu největšímu strašáku, nejenom pro mě, ale matematika, a to si možná ještě řekneme, je tím největším strašákem vlastně do těchto dnů. Tak potom z ruštiny jsem nějak prolez, to jsem dostal trojku, myslím, z dějin hudby něco podobného.
0: To já Guliáju na kaňkách, ano, Lietom i zimou.
1: Ano, malinké sistra flejty Piccola a hned jsem si jako to vylepšil. A pak jsem na dějiny hudby si pamatuju hodně, toho jsem se jako obával, tam bylo mnoho těch informací a my jsme měli školu na zámku v Roudnici a když skončila ta maturitní zkouška a takhle jsem otevřel ty dveře do té dlouhatánské zámecké chodby, tak vybavuju si ten okamžik, jak jsem s tou úlevou vzal ten sešit, tlustý sešit nebo dva sešity dějin hudby, které jsem měl, takhle jsem je poslal vzduchem po té dlouhé chodbě.
0: Já jsem si myslel, že si otevřel, viděl si tu svoji zářnou budoucnost.
1: Ale co mě, no, ano, tak to jsem viděl, a byl to jenom přelud, jsem chtěl říct. Ale co mě vlastně napadá je ještě, že v takových těch letech, kdy je nám 18, 19, skládáme maturitní zkoušky, tak leckdy slyšíme, že prosím tě, no tak ono, tak nějak to, že uděláš, musí to dopadnout samozřejmě nejlíp, jak to jde, ale kdo po tobě, kdy bude chtít maturitní vysvědčení vidět, hlavně to mít hotový. A je pravda, že já jsem to nikdy v životě už nevyndal ze šuplíku. Mm. Jako nikdy nikdo to po mně nechtěl.
0: Já jenom doklad toho, že mám maturitu, když jsem chtěla jít na vysokou školu, že tam jako to předkládáš. A jinak vlastně asi taky ne. Na druhou stranu, protože syn mého přítele je u maturity, tak tam je taky takové pnutí. Chlapce, on Matěj studuje strojírenství, tak samá ozubená kola se teď řeší po telefonu a v různých nákresech. A je pravda, že taky tam panuje nějaký stres, ale na druhou stranu já si myslím, že na těch středních školách už i ty učitelé chtějí, aby ta maturita dobře dopadla, vždyť s nimi jsou 4 roky. Myslím si, že daleko větší stres jsou přijímačky na střední školy, kde prostě musí zabojovat o to svoje místo, aby to dobře dopadlo. Tak tvůj všem maturantům.
1: Jsem velmi zvědav, jestli takhle smířlivě s nadhledem a v pohodě budeš mluvit za 3 roky.
0: Doufám, že ano. Ale uvidíme, znáš to.
1: A ty víš, proč o tom mluvím.
0: Ano.
1: Tak, za chvíli ten slíbený telefonát. Petr Kotwald s námi bude ve vysílání. A to i proto, že i on má za sebou maturitu, ale už je to nějaký pátek.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Tady jsou dva na dvojici, Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. My si dnes s vámi povídáme o maturitách. Přidala se Petra. My už naštěstí máme všechno za sebou. Syn maturoval toto pondělí jako první a úžasné. Dvojka z češtiny, a to jsme očekávali, tak čtyřku. A fyzika a informatika za jedna. Velký dík opravdu patří zkoušejícím, a to za velkorysost, napsala nám Petra z Hranic.
1: A s jedním maturantem si teď budeme povídat. Petr Kotvald je s námi na telefonu. Hezké dopoledne, pane inženýre.
2: Hezké dopoledne všem posluchačům, mám samozřejmě taky.
0: Petře, ahoj a vítej u nás na dvojce. Prosím tě, pěkně vzpomeneš ještě, jaké to bylo? Tak samozřejmě vím, že to bylo nedávno, když jsi šel k maturitě.
2: To bylo v rok 78, tuším, ano, 78 jsem maturoval.
0: Pane jo, jaké to bylo?
2: Určitě to bylo samozřejmě nervózní a bolavý, ale dopadlo to samozřejmě dobře, maturitu mám, ale musím říct, že mě to vlastně, nechci, že mě to jako bavilo, ale já jsem se rád učil, já jsem byl ten šprtovej typ takovej, jo, já jsem nechtěl být nikde na vocase, takže mě to vlastně bavilo, se přiznám.
1: To když má člověk ke studiu takovýhle přístup a ještě ke všemu se sám označí za toho šprta, myšleno v tom nejlepším smyslu slova, hodí se to potom i v jiné profesi, ve vašem případě samozřejmě v té hudební? Hodí se, že je člověk jako rád se učí a přistupuje k tomu zodpovědně?
2: Úplně nevím, ale určitě to samozřejmě nějaký vliv má, že člověk potkává rád nové věci zjišťuje a to je fakt, že jsem se celý život snažil a snažím se teda jako se neuzavírat novinkám, což mě vlastně strašně baví a to asi docela dobrý, že člověk potom není ten, který mu ujede, tak samozřejmě už mi určitě ujel, ale to učení v tom má podle mě určitě velký vliv.
0: Mm-hmm. Petře, vzpomeneš ještě, z jakých předmětů jsi maturoval a vlastně v souvislosti s tím jsme říkali, že jsi vystudoval potom i elektrotechnickou fakultu ČVUT. Proč jsi vlastně zvolil tenhle technický obor a do toho všeho jsi skvělý zpěvák a tanečník, jak to jde všechno dohromady, ta technika s tou kreativou?
2: No já musím říct, že u mě to bylo velice vlastně prozaické, pragmatické rozhodnutí, protože jsem byl kluk ze Žadce, z malého města, byly sedmdesátky, a to bylo nějaký rok 73, 74, když jsem se rozhodoval, takže to bylo takový jako hodně jako šedivý a temný období svým způsobem, ale bylo jasný, že prostě nechci na intr, to má, že chci denně dojíždět domů a chci dělat nějakou technickou školu, protože se nevěděl, jak to dopadne, kdybych náhodou neodmaturoval, nebo to bylo těžký, no tak abych už na tu výšku nemusel, protože bych se tam prostě nedostal, že jo, mm-hmm. Takže to rozhodnutí bylo tímhle způsobem a já jsem byl ze Žadce a ta škola byla v okolo 30 kilometrů, takže jsme hledali, abych mohl denně dojíždět, což se nakonec stalo. Byl jsem na střední průmyslové škole v Chomutově a studoval jsem jakousi automatizaci. A teprve během toho studia se ukázalo, že ta hlava docela funguje a že to asi na tu výšku je. Ale popravdě, ta výška už potom byla zase rozhodnutí velice prozaický a to, protože jsem nechtěl na vojnu. Kdo odmaturoval, musel na dva roky na vojnu a já jsem tam prostě za boha nechtěl. Takže jsem věděl, že kdo má vysokou školu, jde na vojnu jenom na rok. Takže to rozhodnutí bylo vždycky podmíněné trošku nějakým obecným tlakem, který po nás tehdy šel.
1: Otázka na závěr. Co byste vzkázal těm, kteří teď maturují, jsou nervózní, možná co byste vzkázali jejich rodičům a možná přidejte i to, jestli z vašeho pohledu dnes je maturita pro život důležitá a pro vstup do života, anebo dnes při všech možnostech, které jsou k dispozici.

0: hlavně potká taky spoustu zajímavých lidí, který má pak třeba za přátelé na celý život. Myslím, že to je i z tohohle důvodu strašně příjemný setkávat se a sdílet prostor a čas a nejenom online.
1: Říká Petr Kotwald, který si s námi povídal na dvojce. Milý Petře, moc rádi jsme tě slyšeli a přejeme tě, ať se ti daří.
0: Dobře, moc vám děkuju, vám taky, ať se vám hezky maturuje.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: A naschledanou.

0: A dívám se do toho, co nám píšete. Věra se přidala, maturovala jsem před 50 lety a bylo to těžké. Čeština, ruština, ekonomika, účetnictví, rostlinná výroba, živočišná výroba a k tomu praxe. Písemné i ústní zkoušky byly těžké, ale dali jsme to všichni z ročníku a do dneška si pamatuju ten nádherný všeobjímající pocit. Já to mám.
1: Když jsem tady mluvil o té své maturitě bez matematiky, tak mě potěšilo, že stejně píše i Monika, maturovat z matematiky, tak vylítnu jako papír oknem. Už proto jsem jako studium preferovala konzervatoř, čeština byla v pořádku, tu miluju, z jazyka jsem pak absolvovala, ale nejhorší byla maturita z dějin hudby, tu jsem měla za 3 a nikdo se mě na to dnes neptá. A do dneška mě straší během nocí, že jsem zapomněla na zkoušku celé skladby.
0: Asi spolužačka.
1: My jsme spolužačky neměli.
0: Jak to?
1: No?
0: Jak to, že jsi neměl spolužačky?
1: No, protože to byla vojenská konzervatoř tehdy.
0: Tam nebyly vojandy spolužačky?
1: Tam nebyly vojandy.
0: A chtěli byste, jenom pedagožky. Aby byli?
1: Chtěli.
0: Ano. Dobře. Za chvíli přání, další přání a jiné, než má Jiří Holoubek.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.

0: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
1: Přijďte ochutnat Doudlebův regiňák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás pusťte v rádiu ve vysílání od 14:00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
4: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
1: Regina,
0: Jakub.
5: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Teď půjdeme trošku od maturit na chviličku, ale k vašim zprávám, kterých je opravdu hodně, se ještě vrátíme. Ale půjdeme pryč právě kvůli přáním. Stále platí naše adresa RNP, tedy Rádio na přání @rozhlas.cz, kam, pokud vás nějaké přání, které bychom se mohli pokusit splnit, napadne, můžete napsat.
3: Tak a my jsme vybrali pro ten dnešní den přání a podpis Péťa Madla a jejich rodiče s babičkou. Tak to bude takové hromadné přání. Dobrý den, v sobotu jsme se s celou rodinou účastnili koncertu v Pokáčově dětské O2 aréně a protože to byl vážně super zážitek, tak bychom chtěli Pokáčovi poděkovat. Proto prosím o zavolání právě jemu, poděkování, že ukázal dětem, jak vypadá skutečný koncert s živou kapelou v obrovské aréně a také za to, že umožňuje talentovaným dětem chodit do zušek. Nadšeně odcházeli především děti, ale moc se to líbilo i nám rodičům, tak děkujeme za vaši ochotu, no a třeba to vyjde.
2: Péťo, Madlo a rodiče s babičkou, my to zkusíme. Zavoláme Pokáčovi, zeptáme se ho samozřejmě i na to, o čem tady píšete, že Pokáč umožňuje talentovaným dětem chodit do zušek. Jak na to jde, jak dlouho to dělá, komu to pomáhá, o tom budeme mluvit, pokud nám Pokáč zvedne telefon. Teď bude zpívat Adele, no a my jdeme volat.

0: Každý den se snažíme vyplnit nějaké vaše přání a součástí toho dnešního přání, co součástí hlavní osobou splnění dnešního přání, je pokáč. A my jsme slíbili, že mu zkusíme zavolat, protože je tu jedno velké poděkování za pokáčovu dětskou O2 arénu.
1: Adel dospívala, vyprodává sportovní haly stejně jako pokáč, ale ten je dokáže vyprodat i pro děti. Písničkář, textař, muzikant Pokáč právě teď s námi ve vysílání. Hezké dopoledne.
2: Krásné, dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojici. Je to jiné hrát pro děti než pro dospělé?
2: Je to, no, já myslím, že děcka jsou upřímnější a když je to nebaví, tak nemají problém odejít, ale zase, když je to baví, tak nemají problém udělat pořádný kotel.
1: To by se člověk úplně chtěl zeptat, kolik jich odešlo, ale na to se ptát nebudeme. Jaký to byl teď zážitek na koncertu pro děti? A to ne ledajakém, protože to bylo v O2 aréně.
2: Je to tak, no byl to samozřejmě velký risk, my jsme to s tím přišli někdy před rokem a i v O2 aréně nám říkali, že prostě si tím nejsou úplně jistý, vzhledem k tomu, že O2 aréna není úplně jako, nejsou tam zvyklí dělat akce pro děti a není to úplně prostor takovej, který by na to byl ready, si aspoň mysleli oni a my jsme jim ukázali, že vůbec se není čeho bát, bylo to úplně skvělý, užili si to, co vím teda, tak jak děti, tak rodiče. A pak nám vlastně z O2 arény přišli děkovat, že si to hrozně užili a že to prostě bylo super a já si taky myslím, že to bylo super. Tak snad si to myslí i někdo jiný.
0: Pokud je to jasné, Jirka Holoubek je jenom takový šťoura, to byla jenom taková poznámka samozřejmě, která se vůbec nehodila. Když se chystala ta O2 aréna pro děti, přemýšlel jste trochu jinak o té dramaturgii, o té skladbě toho, jak ten koncert bude vypadat, než když se hraje prostě pro dospělé?
2: No, je pravda, že my jsme třeba do toho programu, jako chtěli jsme prostě, ať si to děcka užijou se vším všude, takže i takové věci, které třeba na normálním koncertě, jako že třeba, že letím nad O2 arénou, asi do svého normálního koncertu bych nedával, ale věděl jsem, že děcka prostě tohleto ocenějí a že z toho budou mít ten zážitek, takže třeba tohleto jsme jako zaradili, ale v zásadě prostě jsme chtěli, ať to šlape, ať je to super, ať vyzdobili, udělali jsme si, že stage byl takový vlastně ten dětský koberec, jak jsou na něm ty silnice, jak ikonický, tak jsme si tak sami jako vymysleli a nakreslili, takže takhle jsme se do toho vcejtili, zároveň jsme připravili, protože když jsou dětský akce, tak typicky musí být na sezení, aby děcka viděli, ale aby aspoň si mohli trochu zapařit, tak jsme tam připravili takový pařící zóny, kam ty děcka jako mohli si vyběhnout a mohli se tam vyblnout. Takže jo, brali jsme to v potaz, ale nic úplně zásadního.
1: V tom e-mailu, který jsme před chvílí četli a který vlastně byl tím přáním, abychom si s vámi dnes nejenom o tomhle koncertě popovídali, tak zaprvé je potvrzené to, o čem jste mluvil, protože tady naši posluchači píší, nadšené odcházeli především děti, ale moc se to líbilo i nám rodičům. A pak je tady zmíněno, díky Pokáčovi také za to, že umožňuje talentovaným dětem chodit do zušek. Přibližte nám tenhle projekt.
2: No to je náš projekt, který se jmenuje Hudba je pro všechny a to jsem si tak vymyslel, že já jako malej jsem měl tu možnost chodit do hudební školy na hudební nástroj, ale spoustu dětí tu možnost nemá, takže prostě budu financovat dětem, který si nemůžou dovolit umělecký vzdělání, umělecký kroužky, taneční kroužky, hudebku, takže prostě jim to společně s platformou z Nesnáze, která to administrativně nějak jako zaštiťuje, takže budeme takhle proplácet ty kroužky a zároveň o to běží takhle druhým rokem, myslím, tady ta pomoc a oslovili jsme ty děcka, kterým pomáháme, jestli by si nechtěli zaspívat nebo zahrát v O2 aréně a právě na poslední písničku tam naší kapelu vystřídali vlastně děti, co se učejí na ty nástroje a zbytek tam vytvořil dětský sbor, bylo to krásný, bylo to, i já jsem byl dojatý a to se moc často nestává.
0: Věříme, že to dojemné určitě muselo být. Poslední otázka, co teď děláte, Pokáči, odpočíváte po té dětské O2 aréně nebo se chystá něco dalšího?
2: No, teď už mě tady náš starší, teď díky ve školce, mladší Tobík tady už mě volá, protože za chvilku jedeme do servisu měnit gumy na letní, protože jsme na to zapomněli, tak to co mě čeká teďka aktuálně. Tady velký trip, to mají děcka rádi samozřejmě, když se mění kola. Ale jinak, no přes léto bude spoustu koncertů, teďka mám ještě jeden víkend volný, ale pak už jeden zase jako do října, každý víkend koncerty, festivaly, slavnosti, městské akce, takže bude toho spoustu a moc se na to těším. Teďka zrovna je hezký počasí, když si takhle voláme, tak mám úplně z toho takovou letní náladu.
1: Moc děkujeme, přejeme, ať se daří a ať dál děláte radost, jak je opět v tom e-mailu dětem i dospělým. Všechno dobré a zase někdy na Vlnách dvojky naslyšenou. To byl Pokáč. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuju moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.

0: A ještě na skok maturitám napsala nám Šárka. Dobrý den, mně se o maturitě zdají sny a je to už přes 30 let. Minulý rok byly sny ještě častější, protože maturoval syn, no a právě teď maturuje i moje neteř Anička, tak přeju hodně štěstí i všem ostatním maturantům a hezký den, podepsaná Šárka.
1: Mnozí jste společně s námi na maturity zavzpomínali. Děkujeme za to. Teď už se ale posouváme dál, po 10. hodině poradna a s ní pečení v horkovzdušné fritéze. O tom budeme mluvit a ještě jednou dodáváme všem rodičům maturantů i pro maturanty. Držíme palce, všechno dobře dopadne.
0: Tvůj.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česko dnes převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. V Grónsku pokračuje konference o budoucnosti ostrova. Účastní se jí zástupci Spojených států i Evropské unie. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky. Teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
2: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým, ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
0: Minimálně 15 dětí je zraněných po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus s 33 dětmi havaroval v příkopu u obce Osek nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku. Podrobnosti zjišťujeme. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes projedná návrh na soudní rehabilitaci 66-letého Petra Švestky. Někdejší chartista byl se skupinou dalších mladých lidí v roce 1980 odsouzen k 20 měsícům vězení. Státní bezpečnost mu při domovní prohlídce zabavila nepovolené protirežimní nahrávky. Švestka o rehabilitaci usiluje navzdory tomu, že formálně byl trest uložený za drogový trestný čin, na který se běžně rehabilitace nevztahuje. V grónském hlavním městě Nuuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis. I přes napjaté vztahy se Spojenými státy se akce účastní taky americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
3: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela, který jedná o posilování vztahů mezi Grónskem a Evropskou unií. Z Nuuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě je od dnešního rána uzavřený. Ředitelství silnic a dálnic jej zbourá a postaví nový s vyšší nosností. Měl by sloužit k dopravě nadrozměrných komponent na dostavbu Dukovanské elektrárny. Uzavírka na hlavním tahu mezi Jihlavou a Kolínem potrvá do léta příštího roku. Řidiči by jako objízdnou trasu měli využít obchvat Havlíčkova Brodu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Postupně se místy objeví srážky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na okruhu se stále sune kolona kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru k Ořechu na 19. Osobní auta se zastavují nárazově u Vesce. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona popojíždí až na 19. Zdržení je kolem 20 minut na kilometru 24,5. Navíc vyšetřují nehodu dvou osobních aut a dodávky v prostředním pruhu. Dobře dojeďte. To byly zprávy, s vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
1: A s námi byla také Naďa Procházková, která připomněla a připravila další zprávy na desátou. My chystáme poradnu, která začne za pár minut. Horkovzdušné fritézy už dávno nejsou jen přístroje na zdravější hranolky, ale staly se plnohodnotným partnerem pro kreativní pečení všeho druhu.
5: A proč je pečení v horkém vzduchu rychlejší, úspornější, v mnoha ohledech prý i preciznější než v klasické troubě a dají se ve fritéze připravovat masa, placky nebo třeba moučníky, pečivo, koláče, o tom všem budeme mluvit právě v poradně s naším dnešním hostem a začneme už za chvilku.
1: Je to tak a samozřejmě nabídneme prostor vašim otázkám ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
4: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A jak jsme říkali, téma naší dnešní poradny pečení v horkovzdušné fritéze a s námi už je ve studiu Barbora Charvátová alias Máma v kuchyni, autorka knihy Horkovzdušná. Hezké dopoledne, vítejte u nás.
2: Hezký den vám i posluchačům.
3: Samé chvály slyším v poslední době na horkovzdušné fritézy, ale zkušenost s tím nemám, kdybych se náhodou rozhodl, co udělat pro to, aby hned na poprvé ten výsledek byl skvělý.
2: Já si myslím, že to není vůbec nic náročného a že to zvládne úplně každý kuchař, i ten začátečník, i chlap teda, že bych chtěla všechny ty chlapy urazit, ale je to opravdu jednoduchý přístroj. Stačí si vychytat pár základních pravidel. Víceméně funguje velice obdobně jako horkovzdušná trouba, klasická, ale je mnohem efektivnější, daleko menší. Probíhá tam vlastně ta příprava na mnohem menším prostoru, takže pečeme rychleji a efektivněji.
1: Vy jste říkala, že stačí vychytat pár pravidel. Která to jsou?
2: Určitě to základní je nechat cirkulovat vzduch, nechat tu fritézu vlastně dělat tu svoji práci. Většina těch přístrojů obsahuje takovou mřížku, díky čemuž, když na to položíte ten pokrm, ten vzduch cirkuluje kolem dokola i ze spod, spod té mřížky ze všech stran. A díky tomu se to jídlo vlastně opéká rovnoměrně a takzvaně se jakoby smaží, i když ta horkovzdušná fritéza je vlastně takový zdravější pomocník ve smažení, protože používá mnohem menší množství tuku, ale ten výsledek, ten efekt je velice podobný.
3: Vy jste mluvila o tom daleko menším prostoru, než třeba v klasické horkovzdušné troubě. Co to znamená? Uvaří se tam pro jednoho, pro dva, anebo i na neděli, když se sejde rodina?
2: Dneska už je fritéza tak oblíbený spotřebič a má tak širokou nabídku, že vlastně najdeme různé typy i různé velikosti, od těch menších, které jsou vhodné třeba jenom pro malou domácnost, pro dva lidi, i k těm větším, které obsahují třeba i dva šuplíky nad sebou, vedle sebe, kde připravíte jídlo i pro větší rodinu, nebo třeba jak maso, tak přílohu, zeleninu, všechno najednou. Takže pro obě verze je fritéza možná. Mm-hmm.
1: Možná odpověď na otázku pro všechny ty, kteří nikdy neskoušeli horkovzdušnou fritézu, co všechno se tam dá vlastně připravit. A je z vašeho pohledu něco, co je prostě top, jako jednička, co patří do horkovzdušné fritézy?
2: Připravit se tam dá vlastně skoro úplně všechno. Je tam možné dělat jak maso, tak zeleninu, přílohy, různé moučníky, dezerty. Uvaříte tam hlavní jídlo, uvaříte tam přílohu, uvaříte tam prostě něco na svačinu. Je to velice variabilní. Hodí se všechno, co se vlastně dá usmažit, ale i upéct. To znamená, ta škála je velice široká, není to jenom pomocník na napodobení toho smažení, to znamená nejenom na řízek a hranolky, i když ten je z toho samozřejmě skvělý, tak i na klasické pečení, na různé prostě moučníky, na nějaké buchty, na nějaké pečivo, klidně můžete fritézu využívat.
3: Omáčku v tom neudělám.
2: Ale jo, většina těch fritéz je dělaná jako šuplík, to znamená, může do ní i tekutina. Takže můžete si třeba upéct zeleninu a tu pak podlijete nějakou tekutinou, vývarem, vodou, smetanou, čímkoliv podle toho, co vaříte. A pak to vlastně jenom společně rozmixujete a budete mít omáčku třeba z pečené zeleniny na stylu třeba svíčkové, řekněme.
1: To by šlo.
3: No, dobře. Já to nerozporuji, jsem se zeptal. No.
1: Děkujeme, to byla první část poradny pečení v horkovzdušné fritéze naším dnešním tématem. A ve druhé části už prostor třeba právě pro vaši otázku 702-222-220, to je číslo pro SMS-kové dotazy. dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Pečení v horkovzdušné fritéze, o tom mluvíme s Barborou Charvátovou alias Mámou v kuchyni a také autorkou knížky Horkovzdušná.
3: A my jsme dali prostory našim posluchačům, aby se zeptali na cokoliv, co je v této souvislosti zajímá. Někdo už využil telefonního čísla k nám do studia, má právo se ptát. Dobrý den a vítejte u nás.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně, mám dotaz. Moje paní dává do horkovzdušné trouby dost často takovou teflonovou misku, čili položit to na tu mřížku, na to dát tu misku, aby se jí tekutina nedostávala prostě dolů. Já se chci zeptat, je možný takhle to používat bez nějakých větší ztráty, jako tepla a podobně, jestli to takhle funguje, může fungovat spolehlivě, dobře. Zkušenosti s tím nemáme ještě moc velký.
3: A my děkujeme za zavolání, za dotaz. Jaká bude odpověď?
5: Dobrý den, já moc děkuju za tuhle otázku, protože se to řeší velice často. A musím i říct, že lidé podle mě v tomto směru dělají často chybu, protože využívají jednak tyhle ty podložky různé teflonové, hliníkové, různé. Ještě mnohem častěji se využívají různé papírové košičky nebo pečící papíry a podobně. Všechno tohle zpravidla brání té cirkulaci vzduchu. To znamená, jak jsme se tady bavili o tom, že ta úplně začátečnická rada je nechat ten vzduch proudit, tak v případě, že použijeme nějaký takový košíček, podložku, plech, tak tomu zabraňujeme. A podle mě je to velká škoda, protože to jídlo se vám potom neopéká rovnoměrně, musíte ho častěji otáčet a taky se vám neopéká tak rychle, či není to ani tak efektivní. Často to lidi dělají proto, že vlastně si šetří tu práci, aby nemuseli potom tu fritézu umývat, aby prostě neměli připečeniny. Tady si myslím, že je důležité koupit si fritézu, která je kvalitní natolik, aby se mi nestávalo, že se mi to připéká, že se mi něco loupe, nedej bože, nebo podobně. Když si koupíte slušnou fritézu s dobrým povrchem, nebude se vám na ní nic připalovat, nebude vám to lepit a velice málo, když se vám stane, že by se vám něco vysloveně připékalo, pak ani nepotřebujete ty podložky používat. Za mě je to teda jednak neekonomické, z hlediska té přípravy, ale i z hlediska toho používání těch jednorázových prostě plastů nebo spíš papíru teda v případě fritézy, což samozřejmě stojí nejenom jakoby přírodní zdroje, ale i peníze. Takže za mě to použití tady těch košičků a plechů v případě, kde to dává smysl, že třeba z jídla něco vytéká nebo něco zapékáte, tam ano, a jinak je to za mě zbytečné.
2: Možná se dostaneme i k tomu, jak vybrat tu správnou fritézu, když už jste zmínila vybrat si pořádnou fritézu, tak aby to fungovalo správně. Ale teď je tady další posluchačský dotaz, tentokrát z e-mailu. Používám horkovzdušnou fritézu zřídka, protože při vysoké teplotě cítím stále chemický zápach. Je to v pořádku?
5: To si myslím, že v pořádku není, ale musím říct, že byť mám teda velmi vyzkoušeno mnoho fritéz, tak toto se mi ještě nestalo. A tady bych asi zapřemýšlela, jestli to nepořešit s výrobcem. Určitě to není v pořádku, není to normální. Pokud je tam nějaký nekvalitní povrch, může se teoreticky něco takového stát. Takže určitě bych zkusila reklamovat. Samozřejmě poprvé, když tu fritézu dostanete, musí se takzvaně vypálit. Máte to určitě uvedeno v návodu, co s ní máte udělat, aby vám ten plast při tom prvním vlastně použití jakoby nesmrdil v tom jídle, ale jinak už dál by se to dít nemělo. Takže ne.
3: Mm-hmm. Možná v souvislosti s tím mě napadá otázka, když už vybíráme tu horkovzdušnou fritézu, podle čeho, jaké jsou ty parametry, na co bychom měli hledět?
5: Určitě nejdříve potřeba si ujasnit, co vlastně od ní chci, jaké jídlo budu vařit, jak často, pro kolik lidí. Podle toho vybírám velikost. To si myslím, že je velmi zásadní, protože někdy se stane, že si lidé vyberou třeba menší, levnější. Pak je to mrzí, že vlastně jsou tím prostorem omezení. Dneska už máme i fritézy, které prostor poměrně dost šetří, protože co si budeme povídat, je to spotřebič, který zabírá na lince místo, ale i ty větší fritézy jsou třeba dělané na výšku do patra, to znamená, máme dva šuplíky nad sebou, dvojnásobné množství, vlastně jako bychom měli dvě fritézy, ale je to v jednom přístroji, je to na výšku. Takže pokud toto třeba řeším, velikost, prostor, i na toto se můžu zaměřit. A za mě osobně samozřejmě já vybírám i podle kvality, jak dané značky, jakou s ním mám zkušenost a i kvalita toho povrchu je pro mě důležitá, jak jsme se bavili, aby se mi to nepřipalovalo, aby to nic neuvolňovalo do mého jídla.
2: A když už jsme u těch povrchů, tak ještě jedna otázka do této části poradny, jak je ošetřovat? Jsou to věci, které se míjí v ruce, které se míjí v myčce nebo které se třeba jenom otřou?
5: U většiny těch fritéz je v návodu uvedeno, že mohou do myčky. Já se přiznám, že i přesto to nedělám. protože ty mycí prostředky v myšce jsou prostě agresivní a zbytečně tím povrch té fritézy trpí. Pokud ji používáte správně, máte správnou kvalitu toho povrchu, tak pak se vám nic příliš nepřipaluje a zpravidla úplně jednoduše stačí po dokončení vaření, pokud prostě ten šuplík z té fritézy vyjmete, vypláchnete ho horkou vodou, možná trošku saponátu, lehce to umyjete. V případě, že jste něco připálili, tak pak ji samozřejmě můžete klasicky odmočit, tak jako byste to udělali s plechem v troubě nebo podobně. Nebývá potřeba ji nikterak drhnout. Kdyby se to přece jenom stalo, můžete využít toho, že ta fritéza si vlastně sama umí zatopit ohřát vodu. Některé mají i samočištění, to znamená, do toho šuplíku dáte vodu třeba s citronem, s troškou nějakého saponátu a zapnete tu fritézu, čímž vlastně to prudce ohřejete a lépe odmočíte.
3: Děkujeme, to byla druhá část naší dnešní poradny pečení v horkovzdušné fritéze naším tématem, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A do třetice naše dnešní poradna pečení v horkovzdušné fritéze, naše dnešní téma, a s námi ve studiu zůstává Barbora Charvátová, alias Máma v kuchyni, autorka knihy Horkovzdušná.
3: Několik konkrétních dotazů máme v SMS-kové i e-mailové schránce. Děkuji za úžasné téma. Zdeňka se ptá, jakým způsobem lze v takové fritéze smažit třeba květák, rybu, hranolky, aby nebyly vysušené?
4: Myslím, že ten proces u většiny jídel je velmi obdobný, jako kdybyste to pekli v troubě. Nicméně určitě bude posluchače nejvíc zajímat, jak dělat ty hranolky, tak to si možná pojďme říct. Určitě u nich nevynecháváme tuk. Byť se bavíme o tom, že horkovzdušná fritéza je spotřebič, který ten tuk šetří, že to není smažení ve vysoké vrstvě tuku, tak ty hranolky přece jenom nějaký tuk potřebují. Když byste ho tam nedali, tak budete mít jenom zhora nevzhledně šedé opečené brambory, což nechceme, chceme hranolky. Takže trošku tuku chtějí, jenom stačí prostě třeba lžíci dát do mísy, pořádně promíchat, aby se to prostě v tom tuku obalilo, tak to úplně jednoduše stačí, ta lžíce na celou várku hranolek. A rozmístit do té fritézy tak, aby ten vzduch mohl cirkulovat. Někdy vidím takové ty propagační fotky, jak je tam ten šuplík úplně plný těch hranolek až povrch. To samozřejmě je trošku utopie, protože to jídlo by se tam potom spíš dusilo, než smažilo, takže určitě je dobré tu fritézu nepřeplňovat. Ty hranolky potřebují častěji protřepat, zamíchat, aby se opékaly ze všech stran.

0: Děkujeme za odpověď. Ještě jedna otázka posluchačská. Dobrý den, dotaz do poradny. Dají se připravit v horkovzdušné fritéze i koblihy tak, aby chutnaly podobně jako ty z obchodu a ne jako pečené buchty? Ptá se Lucie.
1: Já musím říct, že byť jsem fanda fritézy, tak zrovna ty koblihy jsou jedna z mála, hodně mála věcí, které opravdu mají to kouzlo, když se smaží v té vysoké vrstvě tuku a v té fritéze se to napoduje velmi těžko. Můžete to samozřejmě častěji otevírat, používat rozprašovač na olej, což je, myslím si, dobrý tip a vychytávka na obecně veškeré smažení v horkovzdušce, který ten olej, vlastně ten rozprašovač vám ten olej jakoby rozstříkne více po tom povrchu. Takže můžete tohle vyzkoušet, opakovaně to třeba tím olejem postříknout, ale přiznám se, není to úplně to též.
2: Ale přeci jenom na závěr stručně k tomu sladkému pečení, protože tady je dotaz, jak kdybyste si ho objednala. Hezký den přeji. Když jí manžel objednal myšleno horkovzdušnou fritézu, nebyla jsem nadšená. Další krám do kuchyně, to byla moje úvaha, ale teď na ní nedám dopustit. Používám ji často, jen jsem zatím neskoušela žádné sladké pečení. Můžete poradit, co zkusit? Ptá se Jarmila. Tak něco v rychlosti na závěr.
1: Já musím říct, že mám stejné pocity, nebo měla jsem jako Jarmila a myslím, že všichni přijdou na to, že je to opravdu skvělý pomocník. Jde to. Můžete péct všechny buchty, všechno kynuté, i třené těsto, různé lité těsta, všechno to jde. Jediné, co je trošičku problém, když je to hodně vysoká vrstva těsta, tak aby se to nespálilo zhora a propeklo. Třeba jako příkladu bábovka, to bývá těžší, upéct jde to, ale bývá to těžší, ale všechny ty ostatní základní běžné buchty bez problémů jdou v tom udělat.
0: Hezká tečka za naší dnešní poradnou. Barbora Charvátová naším hostem. Povídali jsme si o pečení v horkovzdušné fritéze. Děkujeme za to povídání, za všechny tipy. Ať se vám daří.
1: Děkuju, hezký den.

0: Sucho, přívalové deště i proměny krajiny ukazují, že voda se stává jedním z nejdůležitějších témat současnosti. Co všechno ovlivňuje zásoby vody v krajině, proč letos zažíváme extrémně suché jaro a mění na tom něco deště poslední dní. To všechno pro dnešní odpoledne, tedy otázky a odpovědi, konkrétně v kávě o čtvrté. Hostem bude Jan Daňhelka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu, a moderovat kávu o čtvrté bude Patricie Strouhalová.
1: Otázky a odpovědi budou hrát svoji roli i na červeném koberci, ovšem nebude to tak jako obvykle nebo většinou, tedy že my bychom kladli nějaké otázky Alešovi Cibulkovi, naopak otázky bude klást on, protože dnes si po červeném koberci přivedl vzácného hosta. Kdo to je? Za chvíli prozradí.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
3: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
2: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Rozhlas jede za vámi.
2: Tentokrát do Telče.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A Aleš Cibulka je byť ve vedlejším studiu, ale dnes tady společně s námi živě. Aleš, je hezké dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne, zdravím vás.
4: Ten dnešní červený koberec nepochybně ocení milovníci dobrých detektivek a příznivci rozhlasové vyšetřovatelky Dany Králíčkové. Aleš je totiž ve vedlejším studiu, protože má hosta.
3: Ano, nejsem tady sám. Dana Králíčková, to je mladá dáma, známá všem posluchačům Českého rozhlasu. Já tady mám muže, který ji stvořil, a to je, jak my vždycky říkáme, emeritní král našeho rozhlasového archivu, pan Jiří Hubička. Jirko, krásné dobré dopoledne, vítej na dvojce.
5: Děkuju, Aleši, vítej taky.
3: Jirka totiž vydal novou knihu, já se na ní moc těším, jmenuje se Vraždy na malém městě a jsou to vlastně případy Dany Králíčkové. Příběhy, které znáte z Českého rozhlasu dvojka, a my tu knížku, ještě než se budeme povídat, jednomu z vás věnujeme. A my se vás ptáme, pokud jste poslouchali, která česká herečka ji v dramatizacích tady u nás na dvojce stvárňuje. Kdo odpoví jako první, tak to bývá u detektivek. Kdo odhalí jako první vraha, v tomhle případě interpretku, získává tuhletu knihu.
4: A není to Zahradník.
3: Není to Zahradník, ne.
2: A já připomenu ještě číslo, na které můžete SMS-kou psát svoje správné, samozřejmě předpokládáme správné odpovědi, 702 222 220, to je to nejsprávnější číslo a psát můžete teď.
3: Velmi děkujeme. Jirko, jak to vlastně vzniklo? Nejdřív byly rozhlasové scénáře a potom kniha, nebo scénáře si psal podle knihy? Jak si na to šel?
5: Nejdřív byly ty rozhlasové scénáře. Mm-hmm. Vznikalo to postupně v průběhu několika let s tím, že ta první povídka, respektive první hra, má takové jako rozhlasové prostředí, byť z prostředí privátního rozhlasu. To mě inspirovalo vlastně prostředí, ve kterém jsem dlouhá léta prožil v rozhlase. No a já jsem tady vzešel od toho, že když má člověk nápad na detektivku, tak je samozřejmě důležité ten příběh vystavět nejenom k tomu hlavním, v tou hlavní linii, která tě povede k tomu vrahovi, ale že je potřeba mít ten příběh trošku košatý, který by odbočoval a tak dále. A to je v tom rozhlase dost těžké prosadit, protože když se dostaneš pod ruku dramaturgu, tak jenom hlavním cílem je ten příběh osekat tak, aby se vešel do těch 50 vysílacích minut.
3: Ano.
5: A takže já, když jsem pak měl 4 ty příběhy, tak jsem si řekl, proč tam nevrátit všechny ty vedlejší motivy a nápady a takové ty charakteristiky postav, které se do těch her nevešly, a proč z toho neudělat povídky? No tak takhle to celé vzniklo. Čili prvotní byly ty rozhlasové hry.
3: To znamená, že to, co je v knížce, je košatější verze té osekané rozhlasové, aby se vešla do hodiny i se zprávami.
5: Ano, to je mnohdy i o různé motivy rozšířené. V jednom případě nebudu říkat, v kterém dokonce trošku změněný i závěr.
3: Aha, Dana Králíčková vyšetřuje, oblíbená dáma, která na to vždycky přijde, ale víš, co mě vždycky zajímá u autorů detektivek? No. Když začneš psát, víš už vždycky, kdo bude vrah? Nebo píšeš a říkáš si, hele, tak já si myslel, že to udělá ta tchýně, co kdyby to nakonec udělal ten její bratr, teď to bude lepší. Znáš vraha ty jako autor?
5: Ano, většinou jo.
3: Znáš?
5: Většinou jen, protože pro mě je důležitý, já asi tušíš, nejsem toho ražení, jako jsou severští autoři, abych vyhledával drsné motivy a co nejrafinovanější způsoby vražd. Mě zajímají spíš motivy, proč to lidi vlastně udělají. Čili já mám v hlavě ten motiv, který vede k tomu, tomu hroznému činu, závěrečnému, a k tomu stavím ty ostatní příběhy nebo ostatní nitky toho příběhu.
3: Milí posluchači, chystáte-li se na dovolenou? Já si myslím, že Vraždy na malém městě Jirky Hubičky a případy Dany Králíčkové je něco, co si musíte přibalit. Já už se na to moc těším. A je to přesně i taková vazba, víš, akorát na pláž a vyšetřovat, že jo?
5: Ano, a vejde se to do i kabelky možná, no, větší.
3: A i váhově je to ideální, takže jo, to nějak nezatíží váš kufřík.
2: Aleši, prosím ti pěkně, polož tu knížku, protože to skoro vypadá, jako by si ji chtěl odnést.
3: Pozor, teď už je na ní moje DNA a už budu podezřelý.
2: Tak, je ale to tak.
4: Jsem se původně Aleše chtěl zeptat, a stejně tak pana Hubičky, koho by dneska nejradši zabili, ale
2: myslím, že se to nehodí.
4: Že už bychom znali vraha, jako
2: Aleši, jaká byla správná odpověď?
3: Správná odpověď, Jirko, prozrať jako autor, kdo je v rozhlase Dana Králíčková?
5: Tu hrála a ve všech těch případech Jana Striková.
3: Jana Striková, to byla správná odpověď.
2: Tak a my už víme, že ten, kdo odpověděl jako první správně, někdo s koncovým číslem 826 a my gratulujeme.
3: Gratuluju, no tak toho bych nejradši zabil, pač tu knížku jsem chtěl já. My vám děkujeme. Jirko, děkuji moc za návštěvu a už teď můžeme prozradit našim posluchačům, že vraždám Daně Králíčkové budeme věnovat jeden z podzimních toboganů. A Jirka dostal za úkol do podzimu napsat detektivní příběh, který se bude jmenovat Vražda nebo únos, nebo prostě zločin v toboganu. Já se na to moc těším.
5: Já už o tom přemýšlím.
3: Fakt jo, přežiju to?
5: Jo, určitě.
3: Teď jsem je... A budu vrach?
5: Ne, to ne.
3: Ne, je, to mě se mě zklamal.
5: Ne, já nebudu prozrazovat nic.
3: Neříkej nic, ne. Počkejte si. Vraždy na malém městě a Jirka Hubička. Jirko, ať se knížce daří. Děkuji za návštěvu.
5: Moc děkuju taky.
4: I my také děkujeme. Já už jsem teďka zvědav, protože už známe třeba zločin v Šantánu, tak teď bude zločin v tobogánu. No dobře, Aleši, prosím tě, na závěr, ty jsi na dnešek objednal píseň, bude zpívat Dana Králíčková?
3: Ne, Dana Králíčková nezaspívá. Vzal jsem si na paškál někoho staršího. Dneska slaví, představte si, 80. narozeniny. Ono se to na ní těžko pozná, protože někomu připadá na 40, někomu na 120. Bohyně popu, jak se jí říká, a královna plastických operací Cher. Ta má dneska 80. narozeniny, takže ať si popošila nebo zkrášlila, co chce, datum v rodném listě neošálí.
2: Ty jí na to samozřejmě hledíš a dáváš na to pozor, abychom si to vždycky a včas připomněli.
4: Ano. Stále tady ale ještě máme pana Hubičku. Umí Dana Králíčková zpívat?
3: Umí
4: jako,
3: Dana Králíčková
4: jako autor
3: zpívat?
4: Byste to měl vědět?
3: Zaspívá se někde, ale hudba hraje důležitou roli v jedné z těch povídek.
5: Ano, ve dvou dokonce je to jazz, ale nespívá to Dana Králíčková, zpívá to jiná postava. Tam.
3: Ale mimochodem trefil si celkem dobře tu inspiraci panem Škvoreckým, protože to propojení jazzu a detektivky, kdo poslouchal Český rozhlas, tak ví, že Jirka tohle dělával. Děkuji moc.
4: Pánové, oběma taky díky, hezký den.
0: Český rozhlas 2.

0: A ještě jedna pozvánka od nás na odpoledne a další příběhy z kalendáře. Připomeneme si jednu z nejvýraznějších tváří motoristického sportu, Nickyho Laudu.
1: To je samozřejmě rakouský pilot Formule 1, nebo lépe řečeno byl a trojnásobný mistr světa z let 75, 77 a 84.
0: Znát ho můžete i jako komentátora závodu na německé televizi RTL, no a jeho životní příběhy přiblíží kolegové Tereza Stýblová a Honza Kovařík právě dnes po 17. hodině.

0: Blízká setkání jsou na spadnutí, 11. hodina už za chvíli. Kdo a s kým si bude povídat?
1: Je to tak, tak dneska je středa, samozřejmě průvodkyní se stane za pár minut Adéla Gondíková, no a jejím hostem bude spisovatelka, psycholožka Iva Hač-Musa.
0: Tedy poslouchejte po 11. Díky za vaši dnešní středeční dopolední společnost a my se už teď těšíme na tu zítřejší.
1: Úderem 9. vás od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka pozdraví dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volevanová. Krásný den všem.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Divoké devadesátky a všeho schopný mafián s vazbami na zločinecké gengy v celé Evropě. Vraždu se mu snažila prokázat východočeská mordparta. Otisk z Pardubic. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Minimálně 15 dětí je zraněných po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Litva uzavřela letiště a vydala varování k úkrytu kvůli obavám z dronů. Počasí bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku, nedaleko sjezdu z dálnice D5. Autobus převážel 33 dětí a dvě učitelky na plavání. Podle dispečera přepravní firmy se řidič vyhýbal vozu a otrhla se s ním krajnice. Na místě jsou stále hasiči a záchranáři. Škoda po nehodě v pražských Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodovské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají. Na místě bylo 18 zraněných. Příčinu nehody dál vyšetřuje policie, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
4: V současné chvíli policisté stále věc prošetřují a zjišťují veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecného ohrožení nedbalosti.
3: Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. Stíhačka NATO včera sestřelila nad Estonskem údajný ukrajinský dron, uvedla pobaltská země. Jde o další z řady narušení vzdušného prostoru v regionu uprostřed častých ukrajinských útoků na sousední Rusko. Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012. Nahradit by měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Zubaři v Tanvaldu na Jablonecku nově učí děti a mladistvé o správné zubní hygieně a prevenci. Charita v místě zprovoznila novou službu, kam se chodí vzdělávat děti ze sociálně slabých rodin. V budoucnu bude služba fungovat podobně jako zubní pohotovost. Děti, které nejsou registrované u žádného zubaře, můžou s akutními problémy přijít právě tam, pokračuje ředitel Charity Semily Martin Klodner.
5: Okamžité vyřešení nějakého akutního problému s tím, že bude velký tlak na to, aby vzhledem k té zubní hygieně a k nějaké edukaci, aby si našli nějakého svého lékaře, s čímž se budeme možná snažit i trochu pomoct, protože zase ty kontakty na ty zubaře tady máme.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo. Postupně se místy objeví srážky na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Velemín. Na 54. kilometru stojí porouchané nákladní auto u středových svodidel. Částečně zasahuje do levého pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za Divišovem. Na kilometru 174 se dojíždí do kolony, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Nesouvisle se sune na kilometr 196. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Blízká setkání a Adéla Gondíková.
6: Tak jak jsem opět zjistila, tak s mým dnešním hostem mám opravdu hodně společného. Milujeme hudební skupiny Depeche Mode a Pink Floyd z oblíbených filmů, bychom jmenovali mimo jiné Mlčení jehňátek a vlasy, rádi čteme vše napínavé, jíme rádi špagety a pizzu a také jsou pro nás zásadní procházky s milovanou Fenkou, konkrétně zlatým retrieverem. Ovšem tímto všechno končí. Spoustu společného také nemáme a to je psaní knih a odborné zacházení s psychikou dětí a dospívajících. Mým hostem je dnes dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa. Dobrý den.
7: Dobrý den, díky za pozvání.
6: Ivo, já vás tady vítám. Mám pro vás na začátek možná těžkou otázku. Věříte na zázraky?
7: Věřím.
6: Fajn, děkujeme. Budeme pokračovat po první písničce Blízkých setkání. A to je Anna K.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dnes s dětskou psycholožkou a spisovatelkou Ivou Hačmusou. Co jste víc v současné době?
3: No, to je dobrá otázka. Teď asi jsem ta terapeutka nejvíc.
2: Teď nejvíc. Nicméně, ale vaše nová kniha je na světě a vy jste byla na světu knihy.
3: Ano.
2: Jak jste si to užila? Co jste tam dělala?
3: Bylo to výborný, měla jsem tam několik diskuzí a jednu jsem dokonce i moderovala, ta byla o laskavém rodičovství.
2: Mm-hmm. To moderátorství bych si nechala možná až na pozdější dobu, protože vy máte i podcast a vlastně tak různě skáčete mezi těma profesima, že jednou odpovídáte, ale jednou jste ta, která právě lidi zpovídá. Od roku 20 jste vlastně napsala už 5 knih. To znamená, tak průměrně to vypadá každý rok jednu.
3: Píšu hodně.
2: Píšu hodně, ano, je odpověď, ale přišlo to tedy ten přetlak na to psaní, přišel tedy v období pandemie?
3: Je to tak, já jsem měla home office, tak jako hodně lidí kolem mě a kromě toho, že jsem pracovala, tak jsem i začala psát a zjistila jsem, že mě to strašně baví, nebo takhle, já jsem to viděla vždycky, že mě to baví, ale předtím na to nebylo tolik času a chytlo mě to a od té doby píšu.
2: Člověk začíná nějakými sloupy většinou, nebo nějakým blogem. U vás to bylo taky tak?
3: No, já jsem si vždycky psala takové povídky, nebo dokonce i básničky v dospívání. Mimochodem jsem si psala i deník, když jsem dospívala. No a takže spoustu povídek mám v šuplíku a u některých si říkám, že možná z nich vznikne i nějaký román a uvidíme.
2: No, ty nápady, to je to důležitý. Kdy vlastně kam na ty nápady chodíte? Jak vás to vždycky napadne? Protože každý rok mít jeden dobrý nápad je docela moc.
3: Já strašně ráda pozoruju lidi kolem a občas mě inspiruje nějaký slovo nebo myšlenka nebo věta, kterou někde zaslechnu a někde to přijde úplně tak, že vůbec nevím, jak to přišlo. Takže se to najednou v té hlavě nějak vyrojí a já si říkám, tohle by stálo za to nějak prozkoumat blíž.
2: A píšete si ty myšlenky, že by člověk na to potom zapomněl?
3: Snažím se, už dělám to poslední, dejme tomu 2 roky, když jsem to nedělala a zjišťuju, že je to docela dobrá věc, protože mám tendenci hodně zapomínat.
2: A máte na to sešítek nebo do telefonu?
3: Teď si to teda píšu do telefonu, do poznámek.
2: Do poznámek přímo, ne, že si to nadiktujete někde v tramvaji.
3: Ne.
2: Vaši hrdinové jsou většinou v nějaké životní krizi, nebo je tam vždycky nějaká taková peripetie, což je samozřejmě základ asi každé napínavé knihy. Nicméně píšete to s tím záměrem, že se s tím většina těch čtenářů stotožní?
3: Já tam častokrát nemám žádný záměr na začátku, což je takový asi zvláštní říct, ale já u toho psaní na toho čtenáře moc nemyslím. Já myslím na ty hrdiny, na ten příběh a na to, jestli se mi to píše dobře, jestli mě to baví, jestli z toho mám radost. A ten záměr, někdy si říkám, až po napsání té knihy, jaký vlastně ten záměr byl.
2: No, vaše nová knížka se jmenuje Mořská Eva. Jak bych to řekla, já právě nechci, nebo nevím, jestli můžeme prozradit tu její superschopnost.
3: Myslím si, že můžete.
2: Můžeme prozradit superschopnost, tak to je krásný. Protože ta má vlastně taky, ale takovou životní krizi, nebo má tam nějakou peripetii v tom životě, která vlastně ta kniha začne tak nenápadně a najednou zjistíme, že má tedy superschopnost a to je, že vydrží pod vodou. Dýchá zkrátka pod vodou. To vás napadlo jak? Vy máte vodu ráda nebo ne?
3: Vodu miluju. Od malička jsem ji milovala. Já jsem z takové malé vesnice. Máme tam požární nádrž, které vznešeně říkáme koupaliště. A já jsem tam trávila prakticky každý odpoledne od května do září. S kamarádkou jsme fakt nevylezli několik hodin, než jsme byli celý zcvrklí. Takže já tu vodu fakt miluju a konkrétně nápad na Mořskou Evu, to přesně vím, kde to bylo. Bylo to v Poděbradech, tam je takový jezero krásný. A pamatuju si, že to bylo odpoledne, byl pátek, já jsem tak ležela na té hladině a najednou mě napadlo, co když umím dýchat pod vodu a vůbec o tom ještě nevím. A tady ta myšlenka nějak začala klíčit ve mně a myslím si, že ještě ten den jsem napsala prvních pár stránek, ale je pravda, že potom jsem si to uložila někam do takzvaného toho pomyslného šuplíku a vrátila jsem se k tomu až třeba za 2 roky.
2: A neměla jste právě v sobě takovou tu brzdu, tomu lidé neuvěří? To přeci je pohádka.
3: No, já se snažím nebrzdit vůbec u toho psaní, protože v obyčejném životě jsem docela konzervativní člověk, taková docela usedlá, nemám vůbec ráda nějaký extrémní, například sporty a podobně, ale říkám si, že kde jinde se můžu odvázat než u toho psaní, kde mít tu svobodu, takže fakt nemyslím na to, jestli to někoho moc nerozhodí nebo mu to nepřijde moc divný. Naopak si myslím, že bych se měla klidně odvázat ještě víc.
2: Ono, když se to vlastně právě takhle řekne, tak to někomu může připadat divné nebo pohádkové, ale já musím říct, že když to člověk čte, tu knihu, tak vlastně mu to přijde úplně přirozen, že to nepřišlo vlastně člověku vůbec divné. Akorát já mám problém s vodou, bych řekla, takže já jsem měla u toho trošku zatajený dech chvílemi, takže pak jsem se vždycky zhluboka nadýchla a četla jsem dál. O mořské Evě si budeme povídat možná ještě chvilinku s dětskou psycholožkou a spisovatelkou Ivou Hačmusou na dvojice.

0: Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa nám dnes do studia přinesla svoji novou knihu Mořská Eva. Vy jste někdy řekla, že vlastně začnete psát a vůbec nevíte, jakým směrem se ten děj bude ubírat. Je to pravda?
1: To je pravda, já tomu říkám intuitivní psaní.
0: To je fajn. A tak vás to samotnou asi překvapuje, ne? Nebo vy nemáte fakt žádného pavouka, žádný body, jak to skončí, co se stane v průběhu?
1: Pavouka nemám a sama jsem překvapená, občas mě to zavede, ale možná o to víc mě to baví, to psaní, že překvapuju sama sebe.
0: Vy máte v knize napsáno, všichni jsme divní a někteří jsou super divní. Je nám občas vlastně připadají divní ty ostatní, že my si připadáme vlastně normální, že si tu svoji divnost nějak nevnímáme, ne? Je to tak?
1: Myslím si, že někdo z nás si vnímá, ale jak říkáte, někdy nám připadají divní ty ostatní a my si připadáme normální, což je takový zvláštní paradox.
0: A je hezký, že tu knihu vlastně věnujete všem, jako kdo je právě takhle, řekněme, zvláštní. Je to i taková jako psychologická příručka, by se dalo říct, pro lidi, kteří vlastně nezapadají.
1: Ráda bych, aby si z toho odnesli to, že je v pořádku být v něčem zvláštní, v něčem nezapadat a každý máme nějakou tu cestu k tomu sebepřijetí a chtěla bych všem dodat odvahu k tomu, aby byli sami sebou.
0: Když vlastně to člověk přinese do té dnešní doby, kde jsou sociální sítě, hodně lidi řeší asi různé komentáře, což když je někdo jiný, řekněme, tak to má asi složitější. Jde s tím vlastně něco vůbec dělat? Jak se s tím smířit?
1: Právě si myslím, že hledat na sobě nějaké stránky, na které jsem pyšná, co jsem dokázala, ale teď ne ve smyslu nějaký úspěchy jenom, ale i to, že ty těžkosti právě dokážu zvládat, takové ty překážky, kterými i ten osud, jako tý mý hrdince Evě, někdy nachystá. Tak si myslím, že jak jsem mluvila o té cestě k přijetí, to je nějaký ten způsob, prostě mít rád sám sebe.
0: Mít rád sám sebe, to je dnes hodně zmiňované slovo, taková ta sebeláska. Ale jak vlastně začít, jak se mít rád? Protože pro naší generaci to není úplně přirozené.
1: Já teda úplně se přiznám, že to slovo sebeláska moc nepoužívám. Mně to připadá takový moc až jako zahleděný zase. Myslím si, že je taky důležitý nemyslet jenom na sebe, ale i na ostatní, protože všichni vyrůstáme v nějaké společnosti, v nějaké rodině a máme zodpovědnost i za další lidi, nejenom za sebe. Ale myslím si, že spíš než sebeláska bych řekla slovo sebehodnota, že si vážím sama sebe, že mám nějaký takový populární slovo dneska, že mám své hranice, za který už ty lidi nepustím a i to znamená mít se rád a vážit si sám sebe.
0: Vážit si sám sebe. Jak to, že některou knihu napíšete hned a některou ne? Jak to, že některá se píše rychleji?
1: To je zajímavá otázka. Tu Mořskou Evu jsem přepisovala několikrát, zatímco například Démona ze sídliště, to bylo asi během 2 nebo 3 měsíců, během jedné zimy a zkrátka někdy ta cesta je taková trnitější, no. Někdy se malinko zastavím na té cestě a trochu zvažuju kam dál a důležitý je, že jsem pořád zvědavá na to, jak to dopadne a ta zvědavost mě nutí k tomu, abych to dopsala.
0: Řešíte dopředu čtenáře, myslíte na ně? Proto jste to přepisovala třeba?
1: No, přepisovala jsem to spíš proto, protože mi to poradili nakladatelství a na to čtenáře. Já se snažím nemyslet, samozřejmě píšu to pro čtenáře a záleží mi na tom, jak se jim to líbí a jestli si tu knížku vůbec čtou. Na druhou stranu, myslím si, že to není úplně tak dobrý myslet na to moc, protože by mě to mohlo nějakým způsobem příliš třeba omezovat, dávat si takové ty otázky a bude se tohle někomu líbit a nenaštvu někoho, nebude to až moc zvláštní nebo nečekaný, ale zkrátka snažím se to dělat v tu chvíli podle sebe, tak jak si to myslím, že je to nejlepší.
0: A máte už nějaké ohlasy?
1: Ohlasy mám, ať už od kritiků nebo čtenářů a řekla bych, že ta knížka má takovou širokou škálu těch ohlasů od poměrně příznivých až někdy nadšených po takový lehce odmítavý. Někteří čtenáři mi píšou a čtenářky, že je to trošku zklamalo, protože čekali, že to bude něco podobného jako Byly těžké duše, moje předchozí knížka, a nebo jsou to takový postřehy typu vlastně mi s tou hrdinkou bylo fajn, ale něco mi tam chybělo, čekala jsem něco jiného, i to je možný. A já si myslím, že úkolem, že ten autor vždycky nějak vystavuje tu kůži, nějak se obnaží, ať už napíše knížku nebo třeba vydá desku a je dobrý to prostě ustát, jakoukoliv tu reakci.
0: Kdo jí čte jako první z rodiny, je to syn nebo manžel?
1: No, musím říct, že tu Mořskou Evu nečetl nikdo. Zatím z mý rodiny jenom teď máma, když ta knížka vyšla, ale jako první jsem jí poslala právě nakladatelství Host. Takže
0: a
1: tam
0: proč to nečetli?
1: První. Já nevím, já jsem se nějak říkala, že...
0: Že to může, že tomu neporozumí.
1: Nevím, nějak jsem prostě nechtěla. Já jsem se bála, že řeknu, že je to moc divný a já dostanu strach.
0: Jedna z hrdinek Maruška té knížky ráda vymýšlí přes dívky, je to tedy dcerka nebo je to dítě, a babičku nazývá například Dobrodýní, Varuchou nebo Moučnicí Koláčkovou. To mě hrozně pobavilo. Vy jste také vymýšlela v dětství různé přezdívky, nebo to bylo jenom pro tuto knihu?
1: Vymýšlím pořád hrozně ráda a už jak když jsem si právě psala ten deník, tak tam mám někdy pozoruhodný přezdívky, který jsem dávala lidem kolem, ale nevím, jestli chci úplně ventilovat veřejně.
0: Taky jsem se chtěla zeptat, jakou přezdívku bych měla já, ale bojím se. Dobře, budeme pokračovat po písničce. Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dětská psycholožka, spisovatelka Iva Hačmusa, myslím, že jsme knihu probrali dost, pojďme k vaší profesi, což je tedy dětská psycholožka. Vy jste studovala v Brně a co s těmi dětmi vlastně nejčastěji řešíte v dnešní době?
3: Řekla bych, že se to liší od věku dětí. Když chodí rodiče s malými dětmi, to znamená předškolními, tak jsou tam často takzvané ty záchvaty vzteku, že to dítě zkrátka nějak nezvládá ty emoce. Ostatně, jak by je mohlo zvládat, když jsou mu třeba 4 roky nebo 5 let.
2: Takové období vzdoru se tomu říkávalo za nás.
3: Ano, a někdy, že to dítě později mluví například a tam je odkazují často na nějaký speciální pedagogy a podobně. A tam stačí častokrát jenom pár návštěv, jedna, dvě návštěvy, kde si řekneme nějaký základní pravidla, nebo je právě někam odkážu na logopedy a podobně. No, ale nejčastější skupinou dětí jsou takový ti náctiletí, začíná to od 12, zhruba od nějakých 16 let a ty děti se zkrátka necítí dobře, mají různý úzkosti, nechtějí chodit do školy, protože se bojí nějakého selhání, bojí se být zkoušený před třídou a bohužel teda to ústí potom v to, že to jejich napětí, které sami často neumějí pojmenovat, ventilují tím nebo si ulevují například nějakými formami sebeubližování a podobně. Takže to bych řekla, že je takový nejčastější. Pak jsou to hodně poruchy příjmu potravy taky.
2: A to je veliký problém. To pramení ze sociálních sítí nebo z čeho to je?
3: To bychom tady se o tom mohli určitě bavit hodiny. Je to jedna součást a sami ty holky, většinou jsou to teda holky, i když i kluci chodí, tak často i říkají, že hodně sledují nějaký ty influencerky a herečky, zpěvačky, ale i dívky, které takzvaně propagují zdravý životní styl, takzvaný zdravý životní styl, ale ty návyky, které oni tam propagují, jsou vysloveně nezdraví, to jídlo, porce jsou nedostačující a ty holky vlastně tomu potom podlehnou, ale je to takový velký komplex těch faktorů. Mluví se i o tom, že je to i často geneticky, že vlastně když tam v rodině už někdo měl tu poruchu příjmu potravy, že nějaká pravděpodobnost, že se objeví u toho dítěte, plus tam můžou být nějaký potíže v rodině, nějaký napětí v rodině, nějaký příliš velký tlak na výkon taky.
2: Že chtějí na sebe svým způsobem upozornit?
3: Může to tak být, ale často sleduju, že to vyplývá z toho, že to dítě chce být dokonalý, že se chce hodně těm rodičům zavděčit ve všem, takže má sami jedničky, je skvělý ve sportu, nenáhodou mezi mými klientkami je spoustu atletek, krasobruslařek, tanečnic, který opravdu mají skvělý, nebo měli skvělý výkony v tom sportu, ale ta nemoc je dovedla až do bodu, kdy s tím sportem museli přestat, protože zkrátka už to fyzicky nezvládají.
2: Tam to byl asi možná i problém trenérů, ne? Nebo i těch baletních mistrů,
3: řekněme. Může být, nechci to zobecňovat, určitě jsou i skvělí trenéři, ale skutečně někdy se může stát, že ten tlak i na tu váhu určitých těch sportů je tak velký, že ty holky tomu potom propadnou.
2: No a řekněme, že je situace, že to tak není, že to dítě nedělá žádný takovýhle vrcholový sport, kde ta váha je třeba důležitá, ale skutečně si to jenom myslí, není to pravda, že by bylo jako silnější. Jak ty rodiče s nimi mají mluvit? Co mají vlastně dělat, aby je nezapomněli?

0: Potom vidí, jak to dítě opravdu hubne, je to strašně těžký, je to náročný a rodiče se doslova bojí o život toho dítěte. Ale i v téhle situaci je dobrý nějak zachovat ten klid. To dítě má vědět, pořád jsem tady pro tebe, pořád tě mám rád, i když to máš ty těžký, a nevyčítat mu to, netrestat ho za to, jo? Neříkat takový ty věci, my kvůli tobě nespíme a kvůli tobě to máme takhle těžký. Unést to prostě i s tím dítětem a rozhodně teda nebýt v tom sám ani jako ten rodič a vyhledat si nějakou pomoc i pro sebe. Jo? Často se teda pracuje v rámci rodinné terapie tady v těch případech.
1: Ono je to hrozně těžké, asi tenká vlastně linie nebo tenká taková hrana, kdy je třeba možná situace, že to dítě skutečně má sklon k nějaký obezitě. Dneska se to často zmiňuje, že je celá republika vlastně takových silnějších dětí, ale tam vlastně taky to nemůžeme komentovat. Je to hrozně těžké, co ten rodič má udělat.
0: Je to rozhodně těžké a setkávám se i s případy, že to dítě bylo silnější v dětství a natolik mu to okolí ho upozorňovalo na to, že by nemělo tolik jíst, že se to potom právě přehouplo do toho druhého extrému. A neexistuje na to nějaký univerzální recept. Myslím si, že je strašně dobrý, když my jako rodiče k tomu svému tělu přistupujeme nějak pozitivně. Jo? Neříkejme sami o sobě, ježišmarja, já musím zase zhubnout, já už se nedopnu džíny, jo? Nebo já jsem hrozná, jsem prostě, jak to vypadám. Takže nějak i to dítě, aby bralo to, že každý nějak vypadáme a že prostě se máme, zase znovu vracím k tomu sebepřijetí, prostě mějme se rádi.
1: Mějme se rádi, ano, tak to jste řekla několik věcí z naší domácnosti. Děkuji, že jste mě na to upozornila, možná už je pozdě, dceři je 22. Ale přiznávám se k tomu. Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa je mým hostem.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dětská psycholožka, spisovatelka Iva Hačmusová je mým hostem. Vlastně před chvilkou nám stačil jeden vstup jenom na poruchu příjmu potravin, jedno téma. Pojďme se dostat jakoby k dalšímu tedy tématu, kde já jsem se na vašich stránkách dočetla, nebo na stránkách studia, kam chodíte jako psycholožka, že vlastně tam děláte i skupinové terapie. Jde to i s těmi dětmi? Dělá se to i s dětmi? Protože to já neznám, tento svět.
1: Mám tam spíš ty dospívající, ty náctiletý, a myslím si, že to funguje skvěle, a i to, že tam fakt chodí pravidelně každý týden, a když já například nemůžu, protože je třeba nějaký metalový koncert a omluvím se, to je říkají, ne, už zase, pojďme si to nahradit. Takže myslím
0: si, že možný, že ty skupinové terapie takhle fungují, protože je spoustu uzavřených lidí a ty dospívající si myslím, že jsou ještě uzavřenější a neřeknou, tak rodičům to je logický, že neřeknou nic, ale cizímu člověku a cizím i okolním dětem, že to takhle funguje?
1: Myslím si, že tam právě funguje ten moment, že jsou podobného věku a procházejí podobnýma těžkostma, proto se jim o tom líp mluví a někdy se za to stydí, za nějaké věci, které, za své myšlenky, za to, že něco nezvládají, ale když potom slyší někoho v podobném věku, který mluví o tom podobným, tak najednou se v tom nějak uvolní a začnou víc sdílet a hrozně hezký momenty tam vznikají ve chvíli, kdy ty děti spolu začnou interagovat, že to já tam nevystupuji jako nějaká moderátorka, dejme tomu, ale oni sami si říkají, hele, já na tvém místě bych udělala tohle. A oni si můžou dávat i zpětnou vazbu, i třeba negativní, třeba říct, hele, tohle bych řešila jinak. Jo? A to je strašně důležitý, protože i ta terapie nemá jít vždycky po srsti.
0: No ale vlastně každý je jiný, každý má jinou povahu, každý zvládá určité situace jinak.
1: To je pravda, ale na druhou stranu myslím si, že některé ty emoce jsou univerzální. Když nás opustí přítel nebo přítelkyně, tak máme zlomené srdce a bolí nás to podobně. Nebo když si nerozumíme s rodičema a rodiče nás kritizují, tak cítíme podobnou bezmoc nebo vztek.
0: Ale to musíme prostě přetrpět. Teda ne samozřejmě ten vztah s těmi rodiči, ale ten vztah, když nás opustí přítel, tam jiná rada není asi, než že prostě čas.
1: Je to takový to starý přísloví, že čas hojí ty rány a fakt je to taková, bych řekla, jedna z těch nejzákladnějších terapeutických pouček a fakt to někdy musí, vyžaduje to nějaký čas někdy, až to ta bolest odplyne.
0: Pracujete i s rodiči, protože to, že má dítě, řekněme dospívající dítě, nějaké velké úzkosti bez zjevné příčiny, což je pro nás rodiče trošku nepochopitelné, tak pracujete i s nimi, aby my jsme je dokázali pochopit?
1: Rozhodně, já si myslím, že je to i důležitá součást té terapie. Mnohdy se s rodiči setkávám na začátku a potom si řekneme, jak budeme pracovat dál, že například to dítě ke mně bude chodit a jednou za měsíc přijdou rodiče, někde je tam u toho přítomno i dítě. Důležité je tam zmínit to, že s tím dítětem pochopitelně zachovává mlčenlivost v rámci nějaké etiky té profese, ale pokud se spolu domluvíme s tím dítětem, tak některé věci říkám i rodičům, ale je to vždycky na základě nějaké dohody s dítětem. Pochopitelně jsou tam výjimky, pokud tam jde o nějaké opravdu vážné věci a je tam strach o zdraví toho dítěte nebo o život, tak to v podstatě musím řešit s těmi rodiči.
0: Vaše centrum nebo tam, kde pracujete, dělá i takové tábory, psychotábory. To je docela taky pro mě překvapivá věc. Nikdy jsem
1: tam teda nejezdím já, tam jezdí kolegyně, ale říká, že to funguje moc pěkně a zase jsou to děti, které mají nějaká podobná trápení, zblíží se tam, jsou to často děti, které trpí takovou tou sociální fobií, takže se naučí komunikovat, navazovat vztahy a podobně, takže je to takový trénink a zároveň samozřejmě zábava.
0: Já si říkám právě, jestli potom, když přijdou do té školy, tak spoustu dětí řekne, já jsem byl na hororovém táboře, potapický tábor.
1: Oni tomu říkají psychotábor.
0: A oni řeknou psychotábor, tak jestli to právě není, zase jestli to okolí si neřeknou, co jsi tam dělal, jako jsi tam byl na terapii.
1: Já myslím, že v dnešní době už to, že mladý člověk chodí na terapii, není stigma. Je to běžný a často mi vykládají ty děti, že ve třídě chodí, nevím, třetina nebo dokonce i polovina dětí někam nebo chodila.
0: Vy máte podcast, který se jmenuje Poslouchej mě, což je asi to nejdůležitější, protože my jsme měli poslouchat nejen děti, ale vlastně i děti nás a vzájemně bychom se zkrátka měli poslouchat. Vy jste ale začínala úplně u jiného podcastu, to mě docela pobavilo, který se jmenoval Finančák.
1: Ano,
0: bylo to Radio Wave, naše tady dceřiná kamarádka. Jak vy jste se k tomu dostala? Jak se psycholožka a spisovatelka dostane k financím?
1: To byla úplná náhoda. Mám kamarádku, která má přítele a ten dostal nápad na tady ten pořad Finančák, zkrátka pořad o tom, jak se vztahovat k penězům, jak šetřit, jak, co vlastně znamená vzít si hypotéku a podobně pro mladší publikum. A já jsem tam měla, on je ekonom, takže on tomu rozumí a mě si vybral, protože já tomu nerozumím a chtěl někoho, kdo by ho doplňoval těmi zvídavými dotazy, takže tady ten náš pořad skutečně nějakou dobu fungoval.
0: Krásný, ale potom jste se tedy přesunula k tomu svému podcastu Poslouchej mě. Koho si tam zvete, aby jsme nalákali naše posluchače?
1: Zvu si tam odborníky na téma duševní zdraví, což je široký pojem, jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, ale mám tam například i lidi z oblasti muzikoterapie nebo někoho z oblasti neurologie nebo lékařství. Je to takový opravdu hodně široký a zabývám se nejenom těmi dětmi, ale i jejich rodiči, což je samozřejmě taky podstatný.
0: Vy jste tam měla nedávno jednu psycholožku nebo paní doktorku a právě jste mluvili o tom, že jste si obě psali deník, což ano. Vlastně k tomu dospívajícímu věku patří a celkem všichni to dělají, myslím, i dneska docela. A že jste tam právě zmiňovali takovéto období, kdy jste měli ty úzkosti a tak, říkám si, jestli v tom věku to není běžný. Jestli to není normální, že prostě v tom věku toho dospívání hold máme takovýhle stavy nejistoty.
1: Myslím si, že to je normální a do velké míry k tomu dospívání opravdu to patří a je to i dobře, jo? Protože vemte si, že z toho dítěte se fakt pomalu stává dospělý člověk a to je obrovská změna. Je tam, jednak je tam obří hormonální bouře, se tam odehrává, plus se mění to tělo, takže my se nepoznáváme, jo? Jako vypadali jsme úplně jinak než před půl rokem a vůbec tady s kým se vyrovnat a nějak tu osobnost nějak ošetřit v tom, kdo vlastně jsem, kam směřuji, jaká je ta moje identita, je vlastně strašně těžký. No.
0: Vy jste zmínila u toho dětského věku, u toho mladšího, tedy ten vztek. Říkám si, že výchova je taky dneska hodně diskutované téma. Vy to tam nějakým způsobem řešíte v těch vašich vlastně sezeních? Že byste radila právě těm rodičům, ale to už je právě ta jako výchova, jak vychovávat své dítě, že co vlastně dělat, když takhle dítě se mi vzteká ve 4 letech.
1: Vztek je hodně častý téma a někteří rodiče přijdou s tím, že mi tam to dítě chtějí strčit a
0: uzdravte ho.
1: Aby mi ho pak vrátili klidnější a aby se nikdy nevztekalo. Ale já vždycky říkám, že jednak k tomu věku to naprosto patří. To dítě potřebuje, ono v podstatě osahává nějaké svoje hranice, kam už ho ty rodiče nepustí. A ten vztek je takovou přirozenou součástí toho, když nedostanu to, co zrovna potřebuju, to, co chci. Takže...
0: Ale nemáme ho nechat.
1: Myslíte, nechat, aby si to tím vztekem dosáhlo? No. To by byla chyba, si myslím, i když někteří rodiče to dělají. A já jsem to dělala taky u svého syna, když to bylo na veřejnosti a on fakt chtěl tu zmrzlinu, no. Tak už jsem opravdu podlehla a řekla jsem si, no tak dobře, já už nevím, co s tebou mám dělat. Jo, takže nikdo nejsme dokonalí a já teda taky jsem nikdy nepatřila mezi ty úplně nejdůslednější rodiče, přesto doufám, že se mi to podařilo nějak vybalancovat. Synovi je 18 a myslím si, že je z něj skvělej kluk, chlap už vlastně.
0: Jaké jste měli spolu to jeho období dospívání, když jste psycholožka, víte si rady.
1: No, to bylo taky zajímavý. Myslím si, že u něj to přišlo už asi ve 12 ta puberta, takže měli jsme spolu určitě nějaký boje, ale nějak jsem se vždycky snažila, jsem si vždycky řekla, že to prostě dám a vzpomněla jsem si na sebe, na své dospívání, jak jsem byla naštvaná na rodiče a myslím si, že jsme to nějak dali spolu.
0: Že to zkrátka přijde. Mimochodem, někdo je vzteklý celý život,
1: ano,
0: ale existují ano. I kurzy na zvládání vzteku.
1: Je to tak. A někdy tam posílám tatínky, kteří za mnou chodí.
0: Přesně tak. Dětská psycholožka, spisovatelka je stále mým hostem Iva Hačmusa.
2: Český rozhlas 2.

0: Ani Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Až do 12. hodiny se budeme povídat s dětskou psycholožkou, spisovatelkou Ivou Hačmusovou. Zastavili jsme se u vašeho podcastu Poslouchej mě, kde probíráte spoustu psychických a vlastně těžkých jako témat, ale vy jste tam v roli té moderátorky. A to už jsme si říkali na začátku, že vlastně vy máte obě dvě ty funkce, by se dalo říct. Kde se cítíte líp?
3: Já se radši ptám, no, než odpovídám. I teď, jak jsem byla na tom světě knihy, tak mi bylo líp, když jsem mohla klást ty otázky.
2: Je tedy jednodušší se pro vás i pro ten podcast vybírat témata, kterým rozumíte?
3: Myslím si, že to je pro mě jednodušší spíš než v tom finančáku, kde jsem hodně tápala u těch témat a tady mám pocit, že k tomu přece jenom blíže, když ne ke všem.
2: A vy jste tam začínala s Tomášem Klusem. Jak vás dostal osud k sobě?
3: To bylo spíš rozhodnutí nějakého toho vedení, toho rádia. Bylo to skvělý s Tomášem, protože myslím, že on je takový jako spontánní a hodně dával i příklady ze svého života, což si myslím, že bylo atraktivní hodně pro posluchače, ale Tomáš je natolik vytížený, že před nějakým časem jsme se rozhodli, že už pojedu sama. Což je škoda, ale nedá se nic dělat.
2: Sama to zvládáte určitě skvěle. Co ještě k vašemu životu patří, jsou vlastně texty jako takové. Skládáte i texty písní?
3: Pár jsem zkusila, ale nikdy se to nepřetanulo v to, že to skutečně byla nějaká píseň.
2: Tak máte něco v šuplíku, nějaké básně, řekněme, ano, aspoň útržky a tak dále. Ale co děláte opravdu, to bychom neměli opomenout, jsou kreslené vtipy. Musím říct, že to mě velice pobavilo, když jsem to viděla na vašem Instagramu. Já bych jenom pro vaše posluchače možná jeden popsala, kdy na obrázku je namalovaný pejsek rasy border collie. Kolem toho je veliký nepořádek a je na tom napsán, nad tím je napis bordel kolie, což se nabízí, ale je to prostě vtipný. Umíte malovat hezky?
3: To bych úplně neřekla, ale o něco se pokouším a baví mě slovní hříčky a jeden z mých takových nejpopulárnějších vtipů je Antonín Nezdvořák, který vulgárně nadává muzikantům.
2: Ano, ten je velice vtipný a pak když bych měla ještě říct jeden, a to by to je teda parafráza citace z filmu Pelíšky, co to je tady za hnusnou Máničku a pod tím je celá rodina z Pejbla Hurvínka Máničky. Samozřejmě není myšleno, že Mánička by byla hnusná, ale je to zkrátka tak. Kdy jste zaregistrovala vlastně kreslený vtipy jako malá? Byl to Dykobraz, byl to nějaký
3: jiný čas? Byl to Dykobraz a pamatuju si, že je odebírala moje babička, kam jsem strašně ráda jezdila a ostatní děti, nevím, si šli někam hrát a já jsem tam pročítala ty Dykobrazy a strašně mě to bavilo. A pan Holý, myslím, že byl takovej můj oblíbený autor, bylo jich víc, takže možná se mi to tam taky nějak uložilo a tady ty vtipy jsem začala kreslit před pár lety a vzniklo to úplnou náhodou, že jsem jednou v práci nakreslila nějaký obrázek a to bylo tenkrát ještě v reklamní agentuře a všem se to hrozně líbilo, což mě povzbudilo k tomu, abych začala kreslit dál.
2: No, změnila jste reklamní agenturu, vy jste psala i vlastně takové texty, nebo možná ještě píšete reklamní texty.
3: Teď
2: reklamní...
3: už ne. Byla to taková zkušenost, která trvala více než 10 let, si myslím. Bylo to strašně zajímavý a dokonce bych s odstupem času řekla, že mi to pomohlo teď i v tom řemesle spisovatelském, protože taky si tam člověk nějak hraje se slovy a podstatou nějakého dobrýho sloganu je, aby tu myšlenku vměstnal do dvou nebo tří slov.
2: No právě, a co když vás nic nenapadne? Co když máte zadání a ten slogan prostě nepřijde?
3: No, on musí přijít nějak, no. Vždycky nějak přišel, ale byl to tlak, ale v tomhle to mě to taky bavilo, že to bylo po každý jiný a ani nebyla to fakt monotónní práce vůbec.
2: Já ještě úplně na závěr, máme ještě pár vteřin, se nemůžu nezeptat na váš centrum dopravního výzkumu, kde jste pracovala, což mě zaujalo, protože jste tam zkoumali emoce, myšlení, které ovlivňují bezpečnost na silnicích. No tak to je přeci jasný, že když jsem rozčilená, že jedu nebezpečně, nebo není? Co jste přišli? Takhle.
3: Ano, přišli jsme na to, že rozčilený řidič není bezpečný řidič a že ohrožuje všechny kolem a vymysleli jsme, že začneme právě posílat na kurzy zvládání vzteku.
2: No tak vidíte to, takže jsme to, ano, tak to se nám to krásně uzavřelo. Vy máte ještě také ráda pejsky, je to tedy ten retriever, to máme tedy společné, takže chodíte na procházky.
3: Chodím na procházky, je to pro mě taková nejlepší terapie.
2: A chtěla byste mít i jiné, nebo je to jenom retriever, to plemeno vaše oblíbené?
3: Já miluji německý ovčáky, ale asi bych si to úplně na to netroufla je vychovat a navíc si myslím, že patří spíš do domku než do bytu, ale uvidíme.
2: Ale je pravda, že na vaší knížce Mořská Eva je možná,
3: ano,
2: že?
3: Ano.
2: Víte, že se mě to napadlo, že tam není retriever, ale je tam teda. ovčák.
3: Je tam německý ovčák.
2: Je tam německý ovčák. Mějte se moc krásně, děkuju za návštěvu a pište dál.
3: Já moc děkuju za pěkný setkání.
2: Mým hostem byla dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
4: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
5: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
6: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
5: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
7: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
5: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
8: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Litevské úřady vyhlásily vzdušný poplach kvůli neznámému dronu a bude polojasno až oblačno v Čechách. Přechodně zataženo, teploty do 23 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou ale Česko přijímat nebude. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
10: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
9: Riziko šíření eboli v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. A berlínská nemocnice Charité přijala na žádost Washingtonu pacienta s ebolou. Americký lékař se nakazil v nemocnici v Demokratické republice Kongo. Německo se má postarat i o další lidi podezřelé z nákazy.
11: Riziko rozšíření smrtelného viru je podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové extrémně nízké. Pro Německo je prý samozřejmé pomáhat partnerům. Z letiště na kliniku doprovodilo nakaženého asi 60 policistů. Specializované oddělení má vlastní vchody, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací i vlastní čističku odpadních vod. Na severovýchodě Konga ebole podlehlo nejméně 130 lidí a Světová zdravotnická organizace tam vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví.
12: Všechna zdravotní zařízení, kterým náš tým volal, jsou lidí podezřelých z nákazy plná.
11: Řekla Trish Newportová z organizace Lékaři bez hranic. V regionu sužovaném i ozbrojenými konflikty se šíří varianta viru, na kterou neexistují vakcíny ani léky. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranice s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ není zatím známý. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali.
13: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 kilometrů od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas.
9: Zástupci Libereckého kraje budou součástí komise, která má navrhnout podmínky, za kterých bude nově vystavovaná lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dosud byla relikvie v barokní prosklené schráně na bočním oltáři. Odtamtud ji minulý týden ukradl 35-letý muž. Jednou z možností je lebku vystavovat jen příležitostně nebo jiným způsobem. Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinkl Šklátové ze starostů pro Liberecký kraj, je hejtmanství připravené podílet se finančně i na lepším zabezpečení ostatků svaté Zdislavy, patronky Libereckého kraje.
8: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme a bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
9: Ve studiích Českého rozhlasu vzniká nová četba na léto. Dětem z Bullerbynu švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
14: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
15: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
11: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
14: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
11: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipy dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo, místy čekejte občasný déšť nebo přehánky. A zejména na Moravě a ve Slezsku výjimečně i bouřky. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
9: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 zastavíte v obou pruzích, následně popojíždějí hlavně kamiony. Osobními auty se ke sjezdu na D2 zdržíte do půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Velemín. Na 54. kilometru stojí u středových svodidel kamion s defektem pneumatiky, zasahuje do levého pruhu, vybočuje se, kolona se ale netvoří. To byly hlavní zprávy, teď je u mikrofonu Jitka Asterová.
16: Ano, je to tak, jsem zde pro vás, mnohé je to možná na překvapení. Dnes jsem tu totiž za Honzu, no tak snad vás nesklamu. Ale Honza tady s náma trošku bude, protože on psal scénář. Takže dnes žádné účesy, žádná móda, na to se můžete spolehnout. Ale vzpomínka bude, v našem roce jsem se stěhovala do nového bytu a na této adrese jsem dodnes, i když teda v jiném bytě. Celý jsem si ho navrhovala sama a vzpomínám si, že jsem vymyslela koupelnu. To byla divočina. Samý slunečnice a vlčí máky. Vždycky, když to někdo viděl, tak málem vomdlel. No, myslím si, že ta koupelna se líbila jenom mě a mým dětem. Nakonec nikdo jiný v tom roce v tom bytě nebydlel. Tak, poslouchala jsem taky Robbieho Williamse, který byl na vrcholu své slávy. Takže bude to také první hudební nápověda a vy si zkuste tipnout rok. Takže SMSky posílejte na 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na dvojce.

0: Tak moje partička Bajajáru už je na značkách, to je moc milý, zdravím Janu, která typuje rok 2004. Stejný typ má věrný posluchač Michal, Tom typuje o rok méně, Renča zase o rok méně 2002, no tak uvidíme, uvidíme. SMSky se to tady zatím moc nehemží, tak já doufám, že budete psát. No a první nápověda je samozřejmě technická. Já, ač jsem netechnický typ, strašně se bojím létání, tak je zvláštní, to je takový určitý druh asi masochismu nebo sadomasochismu. Já strašně ráda sleduju letecký katastrofy. A hlavně, když mám někam letět, tak den předtím si to pustím. Nevím, prostě to je vynikající nápad. Takže tato nápověda by asi u mě zafungovala, protože v našem roce se odehrála jedna velká letecká katastrofa, a sice první a poslední havárie letounu Concorde. Historie tohoto letadla je opravdu takový technický zázrak, protože tyto letouny létaly více než 20 let opravdu v ostrém provozu bez jakékoliv nehody. Letenka byla sice trošku dražší než běžnými stroji, ale zážitek z cestování byl, a to nejenom díky rychlosti. No, pojďme si tuto nehodu připomenout. V roce, který si připomínáme, a to konkrétně 25. července, 16 hodin 44 minut, nedaleko pařížského letiště Charles de Gaulle se zřítil Concorde společnosti Air France. Havárie byla přímo spojená se startem. Bezprostředně po startu začal totiž stroji hořet levý motor. Takto o letu informoval v den tragédie Radiožurnál.
1: Poblíž Paříže došlo k nehodě letounu Concorde, kterou nikdo z lidí na palubě nepřežil. Zahynulo nejméně 109 lidí, 100 pasažérů a 9 členů posádky. Z Paříže telefonuje náš spolupracovník Zdeněk Miller.
2: Letadlo typu Concorde letící do New Yorku se dnes krátce před 17. hodinou zřítilo těsně po vzletu z pařížského letiště Roissy. Podle Air France se na palubě letadla nacházela asi stovka cestujících, převážně německých turistů, kteří odlétali strávit prázdniny na výletní lodi jedoucí z New Yorku.
0: Kromě obrovských lidských tragédií to byla také zlomová událost pro celý osud nadzvukového cestování. Historie Concordu je nyní již uzavřenou kapitolou, i když asi rok po havárii byly obnoveny komerční lety. Zájem o ně byl ale samozřejmě logicky stále menší a menší, a to i přesto, že se letenky zlevnily asi tak na polovinu. A úplně poslední let Concordu se odehrál v listopadu, a to o 3 roky později, než je náš rok. To letěl Concorde z Londýna do muzea nedaleko Bristolu. Takže pokud jste v tom letadle byli zrovna v tu dobu, tak určitě víte, kolikátý rok to je. No a teď si dáme činasky.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes v naší hře Byl jednou jeden rok připomínáme. Rok, kdy se odehrála první a také poslední havárie letounu Concorde. A na to reaguje Nina. Havárie Concordu, říkáte, tak to se mi spojuje s rokem 2000, pokud se nepletu. Já osobně jsem viděla Concorde jen odstavený v roce 2022 v New Yorku před muzeem. Zevnitř jsem to štěstí nikdy neměla a letět v něm to už vůbec. To bylo pro pár vyvolených, řekla bych. Je to tak. Ano, teda tím nemyslím ten rok samozřejmě. Konec roku přinesl několik výjimečných archeologických nálezů. A teď dávejte pozor. 13. září našeho roku archeologové při vykopávkách na pohřebišti v Londýně učinili opravdu unikátní objev. Ze země vykopali ostatky gladiátorky z období starověkého Říma. A o den později oznámili čínští archeologové, že se jim podařilo objevit na severu ujrgurské provincie Xinjiang na severozápadě Číny skutečný hrob legendárního Čingischána. Koncem září odkryl v Ugandě francouzsko-ugandský tým badatelů pozůstatky velké prehistorické opice Ugandapithecus major. Její stáří je věci odhadováno na 19 milionů let. A nakonec jsem si nechala úspěch našich egyptologů. 20. listopadu se jim totiž podařilo poblíž pyramid v Abu Síru objevit 4500 let starou zachovalou hrobku soudce Intiho, některé články mu totiž říkají Intej, já mu budu říkat Inti. Kromě jiných zajímavostí se mi na tom celém nálezu nejvíc líbí objevená milostná píseň, která začíná, pozor, veršem. Miluji tě, jsa podmaněn tvou krásou. A je údajně nejstarší doloženou milostnou písní vůbec v dějinách lidstva. Právě tu také objevili čeští archeologové v kapli hrobky soudce a kněze Intiho v jižním Abu Síru. Je součástí malované výzdoby kaple, která zobrazuje hudební scénu s harfeníky, zpěváky, kteří píseň zpívají. Tak já vám teda něco řeknu. Tato nápověda by u mě nezafungovala vůbec. Takže obdivuju ty z vás, u kterých tato nápověda zafunguje a třeba mi nejenom napíšete, ale také mi zavoláte přímo sem do studia. Teď je právě ten čas. Vemte telefon, vytočte číslo 22 155 25 25 a já vám k tomu budu hrát Nelly Furtado.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Petr z Orlických hor je na telefonu, tak jsem zvědavá, kolikátý rok bude typovat. Já vás zdravím, Petře, dobrý den.
1: No, hezký, krásný sluneční poledne, Jitko.
0: Tak
1: mám já to ale štěstí, že se dovolám, že?
0: No to velké, a já mám radost. Tak a povídejte.
1: Velký. A já typuju rok 2000, podle toho Concordu, to si pamatuju jak dneska, že oni pak to zrušili, to letadlo. A koresponduje mě to současně taky s trošku malou katastrofou, která byla tady, a to byla povodeň. Ta byla na jaře. Mm-hmm. Voda mě protekla skrz dílnu, měl jsem až na Prahu tady do chalupy a v Žamberku to zbořilo hlavní most, takže tyhle brzo po sobě tyhle události si prostě pamatuju. Pamatuju si to hlavně kvůli ty vodě, že jo? To letadlo bych si samotný nepamatoval, který rok to bylo.
0: Aha, ale jak to máte spojený s touto jako tragickou událostí další, takže se vám to tak jako propojuje a myslíte
1: takže
0: si...
1: Takže se mě to propojuje, že to bylo brzo po sobě.
0: No a co ty vykopávky? Ti archeologové, o kterých jsem mluvila předtím.
1: Ty si pamatuju jako živý, protože jsem to sledoval v televizi, dávali to v televizi, jak tam odkrývali ten sarkofág, kterým podařilo to prostě to víko od toho odsunout nebo nějak nadzvednout a potom to museli hlídat, protože tam byly nějaké i politické podmínky špatné, ale hlavně se tam snažili jim to vykrádat, tak ty archeologové tam ještě i prostě na břehu ty jámy museli nějak spát a hlídat.
0: A to vám také zapadá do toho roku, který typujete?
1: No, to už tak moc ne, přesně do toho roku.
0: No.
1: Vím, že to bylo blízko kolem toho, ale to bych si taky už samotný nevybavil přesně, který rok to je.
0: No uvidíme, před námi jsou ještě spousta hudebních nápověd a ještě dvě další nápovědy, tak uvidíme, když tak můžete přehodnotit a třeba napsat.
1: No já můžu třeba napsat, on mě tady, zatím se internet rozbíhá sice velice pomalu ještě, tak se vás to stihne probrat k životu.
0: Takže přeji hodně štěstí. Petře, mějte se moc hezky.
1: Mějte se taky krásně.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, naslyšenou.
0: Tak a teď si dáme Petra Muka.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce. Já moc zdravím Naděnku, která píše, u mě dnes nezafungovala žádná z nápověd. Možná malinko vaše stěhování do nového bytu a poznámka, že koupelna

0: nálezů. A s další nápovědou se za pár minut vydáme do slavné Carnegie Hall. No a teď už Bon Jovi.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky.

0: památky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
2: Ježiš.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce. Dobrý den, píše posluchačka. Podle Helenky Vondráčkové a její Dlouhé noci typuji rok 2000. Tuhle písničku miloval můj tehdejší přítel a něco jsme se na ní natančili. A nejenom vy. To je opravdu veliký hit, který pro ní napsal Michal David a je z našeho roku. Ale my u Heleny Vondráčkové zůstaneme a my se vydáme za jejím splněným snem. Ano. Opravdu pro mnohé umělce je možnost vystoupit v Carnegie Hall v New Yorku skutečným vrcholem kariéry a v roce, který dnes hledáme, se na pódiu této legendární koncertní síně sešli Karel Gott a Helena Vondráčková. Pochopitelně u toho byly také televizní kamery. Helena Vondráčková pozdravila nadšené publikum v angličtině.
1: Wow, I'm finally singing in Carnegie Hall. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening.
2: Páni, konečně zpívám v Carnegie Hall. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, moji drazí přátelé. Jsem opravdu moc, moc ráda, že jsem tady. A jsem velmi ráda, že jste sem přišli. A chtěla bych obzvláště poděkovat svému příteli Karlu Gottovi za pozvání. Děkuji, Karle.
1: Thank my friend Karel Gott for inviting me to be here. Thank you, Karel.
0: Já jsem o tom s Helenou několikrát mluvila, to byl opravdu jeden z nejkrásnějších zážitků v jejím životě. Publikum si tenkrát vyloženě užívalo také několik lidových písníček, které do svého programu Helena i Karel zařadili. A tady je krátká ukázka, jak jim to šlo.

0: Mezi diváky tohoto krásného koncertu byla také česká krasobrusařka Aja Vrzáňová, která na počátku 50. let emigrovala do Spojených států. A tohle řekla jednomu z televizních štábů pro dokument, který o tomto koncertě vznikl.
1: Pro mě to je velká oslava. A srdíčko mě buší. Helenku Vondráčkovou znám velice dobře. A Karla Gotta jsem poznala dvakrát. Jsme se potkali na Hradě v Praze. A že oba dva tak báječní zpěváci, takový velký hvězdy, super hvězdy, že jsou zde v New Yorku, v Carnegie Hall, to je opravdu ohromný. Je to pro nás Čechy žijící v Americe, je to velký večer.
0: No a teď se budou určitě ozývat všichni, kdo byli v tom našem roce v Carnegie Hall, a že vás určitě bylo. Takže můžete vzít telefon a zkusit mi zavolat sem na 22 155 25 25, jaký koncert byl, jak se vám líbil, nějaké zážitky z New Yorku. A pokud jste tam nebyli, tak samozřejmě volejte taky. A teď Lara Fabienne.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Lara Fabian na poslední chvíli odřekla, takže jsme museli se spokojit s No Name. A taky to nebylo špatný, že já mám teď na telefonu Alenu z Měchenice. Halo, halo, dobrý den.
1: Tady Alena z Měchenic.
0: Zdravím. Tak jaký máte tip, Alenko?
1: Já si myslím, že to bylo září 2000, protože jsem předsedkyně klubu Karla Gotta už 52. rokem a vím, že mi tenkrát bylo moc líto, že tam nemohu jet s nimi, takže byl to rok 2000, září 2000 a vím, že přijeli lidé, kteří tam byli z klubu, byli nadšený, že to viděli a že to byla nádhera, Carnegie Hall, Karel a Helena Vondráčková.
0: Počkejte, to mě Karel zaujalo. Gott, teda. Předsedkyně klubu Karla Gotta a jste pořád ještě?
1: Jsem pořád a vedu to strašně dlouho už. No a budu ráda, když byste, Jitko, mezi nás někdy přišla. Ale nemám na vás bohužel kontakt žádný.
0: Teď už máte, zůstaňte na telefonu a já vám ho dám přes moji asistentku Milou Andrejku.
1: Tak to
0: jo?
1: Bude skvělé.
0: Tak jo, to nedělám denně a každému. Mějte se moc hezky, Alenko.
1: Taky, děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou a teď už Orange Blue.
2: Ano, stojím pod Vyšehradem, tady to vypadá tak trochu jako dobývání Vyšehradu. Stupňují se tady boje mezi anarchisty, alespoň těmi radikálními, kteří tady už zrušili asi 50 metrů chodníku, protože z něj vytrhávají ty malé dlažební kostky a háží na policisty. Takže teď to tady vypadá, že to bude chvíli boj muže proti muži.
0: Zásahu proti demonstrantům Mezinárodního měnového fondu se zúčastnilo celkem asi 11 000 policistů, jak jsme slyšeli právě teď z dobové reportáže. Demonstranti, si jistě pamatujete, házeli dlažební kostky, klacky, zápalné lahve. Policisté zase použili vodní děla a slzný plyn a na některých místech hlavního města vznikly dokonce barikády a celou situaci monitoroval policejní vrtulník. No, několik desítek lidí bylo zraněno, jak mezi protestujícími, tak mezi policisty. No a teď už Orange Blue.

i tady finále naší hry byl jednou jeden rok. Já moc zdravím posluchačku Blanku. Píseň Ona se brání jsem slyšela v roce 1975, když jsme se ji učili s kamarádkami v Praze na Spartakiádě a Karlu Černochovi. Tomu se nikdo nevyrovná. Typuji rok 2002. Toť posluchačka Blanka. Věra z Hustopéč, ta typuje rok 2000 podle indicí. No, David, ten má stejný typ. A Václav z Ostravy Poruby, tak ten to vidí na začátek 21. století. Ten si nechá teda hodně zadní vrátka. A teď už další ve finále je Evička. Podle písničky Dlouhá noc a vystoupení Helenky Vondráčkové a Karla Gota v Carnegie Hall typuji rok 2000. V tom roce jsem byla na svatbě své sestřenice a na dlouhou noc jsme tancovali a také jsme ji samozřejmě prožili. Zdravím Hanku z Loděnic. Dlouhá noc je opravdu hit, který nenechá nikoho v klidu a vždy vyzve k tanci. Naprostý souhlas, typuji rok 2000. Mně bylo 44 let, měla jsem fajn manžela a syna. A do třetice Petr, který se nikdy nemýlí, ten má stejný typ. Po poradě s maminkou jsme se shodli na roku 2000. Ano! Byl to rok 2000, měli jste pravdu, Kamila, Evička, všichni ti, kteří typovali ten rok. Teď se těšte na moji milou kolegyni Ivu Bendovou, která je tady připravená. No a teď si dáme moji milovanou Luci. A zítra Honza.

0: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
1: A vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
2: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
3: Milí posluchači,
1: posuňte se mi.
2: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Po nehodě autobusu u Rokycan skončilo v nemocnici 13 dětí a 2 dospělí. A bude polojasno až oblačno v Čechách. Přechodně zataženo, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
2: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: 13 dětí a 2 dospělí utrpěli lehká zranění po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Zdravotníci odvezli 6 dětí do fakultní nemocnice v Plzni. Dalších 6 a 2 učitelky ošetřila nemocnice v Rokycanech, potvrdil mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
3: Jednalo se vesměs o lehká zranění, jako například pohmoždění ramene, kotníku, hlavy. Byla tam drobná řezná rána v obličeji a některé děti pak byly lehce v šoku. Nikdo nebyl hospitalizován, všichni byli ošetřeni ambulantně s tím, že děti jsou postupně předávány rodičům, kteří si pro ně do nemocnice přijíždějí.
0: Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí, Vladimir Putin a Xi Jinping, se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává.
4: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
0: Nejposlouchanějším rádiem v Česku zůstává Radiožurnál. V uplynulých 2 čtvrtletích si ho denně naladilo 747 tisíc posluchačů. To je o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt. Na druhém místě skončila Evropa 2, která o skoro 50 tisíc posluchačů předstihla Radio Impuls. To se doteď drželo na druhé příčce. Rekordní výsledky měl taky Radiožurnál Sport, který si denně naladilo 74 tisíc lidí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, zejména na Moravě a ve Slezsku pak výjimečně i bouřky. Teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem do Lipníku nad Bečvou opatrně za sjezdem na Vyškov mezi kilometry 267 a 268 leží na vozovce kusy pneumatik. Na D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na Domašov, hlavně kamiony popojíždějí od kilometru 176. Osobní auta zpomalují o kus dál a zdrží se asi půl hodiny. Kamiony déle. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
6: Dobrý den, ano, je to tak a já vás vítám u středeční odpolední dvojky, ve které se už za chvíli podíváme na dnešní datum pořádně zblízka. Na úvod posílám Xindla X a Olgu Lounovou a jejich Lásku v housce a přeji příjemný poslech dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Už 8 minut posloucháte Odpolední dvojku s datem 20. května, což je datum, na které připadá Světový den včel. Na konci téhle hodiny o tom bude mluvit také v koláčku Halina Pavlovská, ale my se podíváme na to, jak si včely stojí u nás v Česku. V současnosti je tady 700 tisíc včelstev, což je čtvrtý nejvyšší počet na světě a stará se o ně přibližně 62 tisíc včelařů. Novým trendem je chov včel na střechách anebo terasách městských domů. No a dobrá zpráva je, že med z měst není o nic horší než ten venkovský. Zatímco v přírodě kvetoucí louky mizí, městské včely mají k dispozici parky a kvetoucí zahrady. No a také to znamená, že chceme být blíž přírodě a mít včely jako kamarádky, což se rozhodně vyplatí. Jestli i vy uvažujete o tom, že byste rozšířili řady chovatelů a pořídili si pár včelstev třeba na zahradu, tak možná vám pomůže návštěva některé ze stálých včelích expo. S dětmi se můžete vydat třeba do včelího světa v Hulicích.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Někdy se prostě stane, že nemůžeme kousat. Třeba po návštěvě zubaře nebo při nějakém nepříjemném úrazu. A tehdy opravdu oceníme tekuté varianty jídla. To ano. Ale místo kupovaných prášků plných dochucovadel si možná můžeme pomoci i jinak a mnohem přirozeněji. Dnes si proto povíme, jak si takovou výživnou náhradu stravy připravit v klidu domova a co do ní přidat, aby nám po ní bylo opravdu dobře. Ve studiu je se mnou nutriční terapeutka Veronika Pourová, kterou vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, povězte nám, dá se vůbec taková plnohodnotná náhražka jídla vymyslet i v domácích podmínkách? Nebo je to bez té laboratorní přesnosti v podstatě nemožné?
3: Záleží, co od toho očekáváme. Pokud jde například o člověka, který se léčí z poruchy příjmu potravy a opravdu potřebuje nahnat tu energii v malém objemu, tak bych sáhla po tom sippingu z lékárny. Ale v případě, že třeba jenom nestíháme svačinu nebo někde přednášíme na konferenci a nemůžeme si tam vybalit krabičku se sendvičem nebo z nějakého jiného důvodu nestíháme, tak si můžeme takovou, řekněme, náhražku stravy připravit i doma. Případně si tím můžeme pomoct právě, když jsme třeba potrhání té osmičky.
2: A čím můžeme takový nápoj doma tedy obohatit, abychom do sebe dostali i ty důležité věci, jako jsou třeba omega-3 mastné kyseliny nebo například hořčík?
3: Tak já bych začala tím, že bych připravila takový nápoj z obilného nápoje. A to z toho důvodu, že je zdrojem sacharidů, které ale nám to nezahustí úplně tak moc. Pak bych tam přidala třeba nějaké množství namletých vloček, ne úplně hodně, ať to úplně nezhoustne. Přidala bych ovoce a zeleninu, které můžeme rozmixovat. Za mě se tam hodí chuťově třeba ten banán, který to hezky osladí, nebo mango, případně třeba hrst borůvek. A ze zeleniny třeba je takový typický řapíkatý celér, přidává se tam i okurka. Můžeme tam přidat i třeba avokádo jako zdroj tuku, nebo nějaké ořechové máslo, třeba arašídové nebo kešu. A abychom doplnili omega-3 mastné kyseliny, my tam klidně můžeme přidat i ten suplement. On se dělá veganský suplement omega-3, který je z mořských řas, který nemá tu rybí pachuť, takže ten se nám tam taky hezky hodí. A třeba takový sportovec si tam může přisypat i trochu hořčíku. My ten hořčík většinou kupujeme v tabletkách, ale on se dá koupit i jako samotný prášek, takže pokud to někomu víc vyhovuje používat takhle po odměrkách, tak opravdu s tím může celkem kouzlit.
2: Ještě k tomu trhání zubů. Nechtěla bych ho teda chramně pámbu přivolávat, ale máte, Veroniko, nějaký osvědčený tip, co zařadit do jídelníčku, když třeba potřebujeme šetřit čelist po trhání zubů?
3: Tak já když si vzpomenu, co jsem po trhání osmičky zařazovala já, protože jsem měla hlad a opravdu bych si nevystačila s přesní dávkami a jogurtem po dobu třeba 5 dnů, tak jsem hodně pracovala s vývary. Takže když jsem třeba do vývaru rozmixovala pohanku, aby tam nebyly ty kousíčky, které by se mohly někde v té dásně zaseknout, rozmixovala jsem tam i hovězí maso z toho vývaru a pak nějakou kořenovou zeleninu. Když to člověk víc naředí, tak je to pak tekutější, ale my bychom po trhání zubu stejně neměli pít brčkem, protože tím pod tlakem bychom si mohli narušit tu ránu. A na to jedení lžící to bylo příjemná ideální konzistence a ideální.
2: No tak vidíte, někdy stačí jen vědět, co do mixeru hodit a hned je to domácí tekuté jídlo o něčem jiném. Zítra naše téma uzavřeme praktickými dotazy, takže nás poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Rekordních 100 tun materiálu spotřebovali letos sochaři na vytvoření 8 pískových soch na náplavce Otavy v Písku. Jejich tématem je příběh této plynoucí řeky jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Tvorbu soch z Písku mohli lidé u píseckého kamenného mostu pozorovat už po 20. No a my se tam v reportáži na dvojce podíváme právě teď.
1: Vytvářím vlasy na první soše, která symbolizuje řeku Otavu.
2: Se sochařem Marianem Maršálkem právě stojím na bednění ve výšce 1,5 metru.
1: Písek odpadává samozřejmě dolů, ale zbytky písku, co tam zůstanou, tak se odfouknou fukarem. Bude 5 velkých soch a 3 menší, plus 2 sochy, první a poslední, řeka Otava a písecká věž transformovaná do stroje času, budou mít kolem 3,5 metru.
2: Já si vemu trošku toho písku do dlaně. Okamžitě se krásně začíná spojovat. To asi není úplně obyčejný písek, který najdeme na pískovišti.
1: Musí být vybraný, aby byl ideální pro tu tvorbu ty pískové sochy. Základ je, aby byl co nejjemnější a aby měl větší podíl jílu, aby se to dokázalo spojit.
2: Já si tady trošku připadám taky jako akrobatka, protože ten okraj, po kterém se pohybujeme, má snad jenom 10 cm. Rovnováhu musíte mít i vy, nejenom sochy.
1: No, musí se člověk jako naklánět víc na tu sochu, no, nesmí chtít odstupovat tam do vzduchu. A protože stojíme 1,5 metru nad zemí na bednách, které fungují nejenom pro stavbu té sochy, ale jako provizorní lešení, nemáme vůbec žádný odstup, tak půjdeme teďka dolů a podíváme se, jak ty proporce se nám podařily nebo ne.
2: Když už jsme slezli, tak já se podívám, co máte v té bedně, všechno za nářadí.
1: Každý má vlastní sociálně pískařský lžíce, ale dá se to i upravit z normálního zednického třeba hladítka nebo zednický lžíce. Proto nejjemnější zpracování normálně sochařské očka a malířské špachtle, které jsou hodně tenké, takže vlastně se s nimi dá pěkně řezat.
2: Potřebuje řeka Otava někdy vodu i od vás?
1: No samozřejmě, při tom dusání tam lijeme spoustu vody z Otavy, ale potom, když je moc teplo, tak musíme občas to navlhčit postřikovačem, aby to nepřeschlo ta socha.
2: A teď už míříme k soše, která je hotová. Není nejvyšší, ale nejširší.
1: Má kolem 6 metrů na šířku, bude na ní ze strany od mostu umístěný nápis. A zajímavostí z vytvoření vůbec tak široký sochy je, že se musí spojit ze dvou soch a ten prostředek se zasype pískem.
2: Je tady kromě znaku i zakladatel města Přemysl Otakar II. Zaujal mě detail u jelena, který troubí.
1: Stvárnění těch prvků je složitý, my musíme vymyslet, aby to ten písek udržel. Takže důvod toho, že troubí, je ten, aby měl parohy položené na zádech a mohly tam být parohy. Jako jinak by to muselo být jenom v reliefu, takhle vlastně je to takový polorelief.
2: Vernisáž pískových soch se uskuteční 20. května ve 14 hodin. Z Písku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 13:38, aktuální čas, ale my se teď přesuneme až k 16, kdy začne dnešní káva o 4. Sucho, přívalové deště i proměny krajiny ukazují, že voda se stává jedním z nejdůležitějších témat současnosti. Co všechno ovlivňuje zásoby vody v krajině? Proč letos zažíváme extrémně suché jaro a mění na tom něco deště posledních dní? Co rozhoduje o tom, jestli srážky pomohou anebo naopak uškodí? To jsou otázky, které dostane od kolegyně Patricie Strouhalové Jan Daňhelka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu. Věřím, že i vás napadá spousta otázek, tak nám je klidně pošlete na dvojka@rozhlas.cz. No a teď už Miraj Navrátil na dvojce.
1: Dobrý večer.

0: Mějte krásný večer, Lucerno.
1: Zasloužený potlesk Miraj Navrátil, možná i vy jste si zpívali píseň Severní vítr je krutý, který zazněl na koncertu pro Jaroslava Uhlíře. Ale teď probereme téma, které v posledních hodinách hodně rezonuje a možná mohlo leckoho z vás zneklidnit k čemuž, jak ale uslyšíme, není důvod. Do Česka míří Američan, který by mohl mít ebolu. Není ale třeba se bát, veřejnosti podle ministerstva zdravotnictví nic nehrozí. Šéf rezortu za hnutí ANO Adam Vojtěch ubezpečuje, že muž bude v péči profesionálů a převážený s veškerou opatrností. Navíc podle Vojtěcha není ani jasné, jestli ebolu vůbec má. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak prosím, začni tím, jak se takový transport zajišťuje.
2: Letadlo s americkým lékařem, který léčil pacienty v Ugandě a mohl přijít do styku s ebolou a nemá žádné příznaky, by mělo v Praze přistát dnes večer speciálním letadlem, ve kterém, jak řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, tak tam bude jediným pasažérem.
3: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým, ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
2: Do pražské nemocnice na Bulovku ho tento tým převeze v izolačním boxu za jasně daných bezpečnostních podmínek. Nemocnice má připravené specializované izolační prostory, včetně pokojů s podtlakovým režimem, ten biobox pro bezpečný transport pacientů, ochranné technologie i zkušený a vyškolený zdravotnický tým, který při péči o pacienty s podezřením na infekční onemocnění, jako je například i ebola, postupuje podle přísných mezinárodních protokolů. No a tady ještě připomenu, že transport a hospitalizace svého občana zaplatí USA.
1: Jak už víme, jiný americký lékař, který už se od pacientů ebolou nakazil, míří do Německa. Proč si Spojené státy vybrali i Českou republiku?
2: Spojené státy požádali Česko o pomoc včera a o přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Podle ministerstva zdravotnictví USA požádali o pomoc právě Českou republiku díky její silné mezinárodní reputaci v oblasti infekční medicíny a investicím do specializovaných zařízení. Dlouhodobě také Česko spolupracuje s lékaři z University of Nebraska Medical Center, jednoho z předních amerických center pro léčbu vysoce nakažlivých onemocnění. To připomíná ve svém poděkování Česku za přijetí tohoto pacienta, které zveřejnil na sociální síti X i velvyslanec USA v Česku Nikola Smerik, který napsal, cituji, tato rychlá reakce byla možná díky špičkové lékařské odbornosti v České republice, specializovaným zdravotnickým zařízením a dlouholeté tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví, včetně spolupráce právě se Spojenými státy.
1: Věro, a teď ta důležitá otázka. Měli bychom se bát další pandemie podobné té koronavirové?
2: Ty už si to říkala, ministr Vojtěch tvrdí, že ne. Riziko šíření eboli, tedy krvácevé horečky v Česku, je podle něj nulové. Připomenu, že naposledy se podezření na výskyt eboli v Česku řešil přesně před rokem. Hygienici tehdy preventivně uvalili karanténu na 26 lidí. Nákaza se nakonec laboratorně nepotvrdila. Ostatně člověk s potvrzenou nákazou virem ebola nebyl v Česku nikdy v historii. Ani podle epidemiologa Romana Primuly nepředstavuje muž transportovaný do Česka žádné riziko. Cílem tohoto opatření je podle Romana Primuly zabezpečit mu kvalitní izolaci, aby nedošlo k dalšímu šíření a v případě, že se u něj objeví onemocnění, aby byl adekvátním způsobem léčen. Sledovat by se ale podle něj měli lidé, kteří se do země vracejí z Konga nebo Ugandy.
1: Čeští zdravotníci se na žádost Spojených států postarají o amerického lékaře, který přišel v Ugandě do kontaktu s ebolou. My se nákazy bát nemusíme, vše bude pod kontrolou, jak nám teď potvrdila, vysvětlila Věra Fajfrová. Díky za to, měj se hezky a naslyšenou na dvojce zítra.
2: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka
5: dnes s Ivou Bendovou.

0: Odpolední dvojce právě dozněl Enrique Iglesias a ani dnes nebude chybět koláček štěstí Haliny Pavlovské. I tentokrát se podívala, s čím je dnešní den spjat, tak schválně, pokud jste neposlouchali od začátku, tepnete si.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je mezinárodním dnem včel. Mám včely docela ráda, i když s nimi nemám nejlepší zkušenosti. Když jsme měli chalupu naproti sousedovým včelím úlům a včely létaly přes naší zahradu, zhruba tak metr až metr a půl nad zemí. Létaly prostě tak, že mé dceři, když jí bylo 10, poštípali hlavu, že jsme s ní museli do nemocnice. Celá tehdy otekla. Hlavu měla velkou jako kýbl a tváře jí visely skoro až pod klíční kosti. Tehdy za mým manželem k nám na chalupu přijel jeho kamarád. Uviděl dceru na houpačce a taktně se nás zeptal, co to tady máte za idiota. Dodnes je mi mé holčičky líto, ale na včely a na med jsem nezanevřela. Každý den med snídám a snažím se včelám na zahradě dopřát hodně květů. Taky mám ovšem ráda čmeláky. Můj tatínek jako básník používal ukrajinský pseudonym Džmil. Džmil v ukrajinštině znamená čmelák. A vždycky, když nějakého čmeláka vidím, napadne mě, že je to vlastně můj převtělený otec a že mě pozoruje, co dělám. A snažím se ho nesklamat. A protože vím, že čmeláci jsou velmi užiteční, protože dokážou vibrovat svými svaly tak, že dostanou pyl i z hloubky květů, což se včelám nedaří, tak by snad mého tátu potěšil tento rým. Máš svůj život na draka? Vem si příklad z čmeláka.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: O složení delegace na summit NATO rozhodne vláda 8. června. Ministr zahraničí Macinka vyzdvihl ekonomické i politické partnerství mezi Českem a Izraelem. A je polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat i o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
6: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
5: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v Praze jednal se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Tématem schůzky bylo prohloubení ekonomické spolupráce. Součástí izraelské delegace jsou i desítky firem, které se účastní česko-izraelského business fora. Šéf české diplomacie Macinka zdůraznil, že Česká republika je taky politickým partnerem Izraele.
7: Vidíme, že na Izraeli je vyvíjen neustálý tlak. Já osobně to slyším často na evropských fórech. My už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části.
5: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dříve řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský reprezentační tým velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
8: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
5: Utkání Česko-Itálie začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Je polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky a zejména na Moravě a ve Slezsku výjimečně bouřky. Teploty jsou mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
5: Silnice 35 z Turnova do Liberce je neprůjezdná v Pacařickém kopci. Na 38. kilometru je nehoda, dopravu odklánějí na souběžnou silnici zpět, najdete už Žďárku. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony u Votic. V místě omezení se srazila 2 osobní auta, jede se jedním pruhem a v obou směrech jsou dlouhé kolony. A na D5 z Plzně do Prahy jsou fronty za sjezdem na Zdice. Na 24. kilometru stojí kamion na krajnici. Řidič opravuje kolo směrem do vozovky, průjezd je pouze levý pruh a zdržíte se do 10 minut. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
9: A také odpolední dvojka se středečním datem 20. dubna. Před námi švédská skupina Roxette, která se vás zeptá na to, jak se máte. Tak já doufám, že s námi dobře.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Moderátorka, tvář mnoha reklamních kampaní a maminka dvou dcer Kamila Havelková vytvořila projekt Čas na pohádku, který vede děti ke čtení a zároveň je také učí většímu vztahu k přírodě a zvířatům. V odpolední dvojce si po půl třetí budeme povídat o tom, jak celý nápad vznikl, proč jsou společné chvíle nad knihou pořád důležité i jak děti reagují na příběhy inspirované skutečnými osudy zvířat. No a samozřejmě, že se podíváme také po Česku. Víte, ve kterém našem městě se radniční věži říká krásně a zároveň poeticky Naše krásná paní. Pokud typujete Znojmo, máte pravdu a právě za touto, respektive na tuto krásnou paní nás už za chvíli pozve Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, vítám tě.
3: Děkuji, dobré odpoledne.
2: Já už jsem před chvílí prozradila, že nás vezmeš do Znojma na radniční věž. No a moje otázka hned na úvod je jasná. Jaká je, že jí tam říkají naše krásná paní?
3: Tak ona patří neodmyslitelně k panoramatu města. Je totiž vidět opravdu zdaleka. Je rovněž jednou z hlavních turistických atrakcí metropole tohoto regionu, ve kterém se daří vinné révě, okurkám a turismu. No a je nově opravená a zkrátka je krásná.
2: A jak je tahle kráska vysoká?
3: Má výšku 660 metrů a 58 cm přesně, takže je to opravdu vysoká kráska. Ochoz je ve výši 32 metrů a až z něho může návštěvník spatřit své okolí a až tam může vyšlapat.
2: Našla jsem si ji na internetu a musím potvrdit tvoje slova. Opravdu je krásná. Navíc její vzhled připomíná její původ, tak tedy jaká je její historie?
3: Znojemská radniční věž byla postavena už v první půlce 15. století, což dokládá i nápis, který je možné vidět na jednom z nároží. Stojí na něm: stavba se konala v roce 1448 za časů, kdy Znojmo bylo poddáno nezletilému znamenitému králi Ladislavovi, kterého splodil král Albrecht, vévoda a markrabě. Jehož matkou byla Alžběta, dcera císaře.
2: No a od té doby je tady symbolem města.
3: Ano, a od té doby se taky objevuje na všech historických vedutách, ale měla kdysi i důležitý úkol. Ona sloužila totiž jako hláska, signalizovaly se z ní požáry. Důležitá byla taky při obraně města, kdy z ní obránci mohli komunikovat s posádkami na ostatních věžích opevnění města, jak jsem o tom mluvil včera. Ostatně i v současnosti Znojemská radniční věž slouží, a to telekomunikacím.
2: No a co ta její rekonstrukce, kterou jsi zmiňoval?
3: Tak ta proběhla v letech 2022 až 2025. A na radniční věži je teď nová expozice, která přibližuje její historii i samotnou rekonstrukci. Uvidíš v ní ku příkladu autentické fragmenty z původní konstrukce, třeba věžní báně, historické praporce, anebo části trámů z krovu.
2: Každého, kdo Znojemskou radniční věž uvidí úplně poprvé, určitě zaujme její hodně členitá střecha. Ta je opravdu výjimečná. Skoro bych řekla jako z nějaké pohádky.
3: Mm-hmm. No a ona se k ní také vztahuje půvabná pověst. V té se vypráví, že stavitel věže Mikuláš ze Sedlešovic si stále lámal hlavu nad tím, jak věž zakončit. Jednou, když se blížil k věži, tak vypukla velká bouřka a on se musel uchýlit do Mauthausu jednoho z blízkých domů. Tam se setkal s čepičářkou, která jeho úvahám dala úplně nový směr. Vyprávěla mu totiž, že čepice není pouhou pokrývkou hlavy, ale že by měla i něco symbolizovat a o svém nositeli vypovídat. A takže by to mělo být i s tou radniční věží. A jaké je tedy nakonec poselství té Znojemské radniční věže? Má prý lidem připomínat, že by se měli vyvarovat neřestí a pýchy, což symbolizuje ta hlavní velká střecha. Malé věžičky potom značí jednotlivé neřesti a potom taky má dva ochozy. A to proto, že tady ve Znojmě po staletí žili dva národy, Češi a Němci. Ochozy jsou navíc navzájem trochu pootočené, to na znamení skutečnosti, že každý z těchto národů mluvil jiným jazykem a měl jiné zvyklosti.
2: No zní to opravdu skoro až pohádkově, jak už jsem naznačila. Ale Vašku, důležitá otázka, jak moc je náročný výstup na věž?
3: No, čeká tě 162 schodů.
2: To není málo.
3: Není. Jsou ale nejprve pohodlné kamenné, další schodiště už je železné a navíc točité, prochází čtyřmi patry a na ně ve dvou podlažích navazuje ještě schodiště dřevěné a to je náležitě příkré, takže ten výstup je docela náročný.
2: No ale když ho zvládnem, tak už jsme na ochozu.
3: Ano. Po zdolání všech těch schodů si konečně na ochozu, tedy 32 metry nad dlažbou Obrokové ulice, která vede kolem radnice. Ale abys viděla ven, tak musíš nejprve otevřít okenice, až potom se ti naskýtá výhled na všechny světové strany. Historické Znojmo i jeho okolí je pod tebou jako na dlani a za krásného počasí Odtud prý bývají vidět i Alpy.
2: No a to určitě za výšlap stojí. Na Znojemskou radniční věž nás pozval Vašek Žmolík a pokud tedy dobře předpokládám, tak bychom ve Znojmě měli zůstat s tebou i zítra.
3: Ano, je to tak a to vás zavedu do někdejšího kláštera minoritů, který je dnes jednou z budov tamnějšího Jihomoravského muzea a rozhodně stojí za návštěvu.
2: Tak se těšíme, Vašku, zítra naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: To byl v odpolední dvojce a v počesku kolega Vašek Žmolík.

0: Divoká 90. léta plná násilí, únosů a vražd podnikatelů. Na televizních obrazovkách se objevovaly záběry z policejních akcí, které jsme dřív znali jen ze zahraničních filmů. A také se nám obohatil slovník. Přibylo do něj mimo jiné sousloví Bílý kůň. Setkáme se s ním i v dnešním premiérovém díle Kriminálky. Mirek Vaňura se mně vrací k případu z roku 1994. Vraždě mladého muže, jeho tělo bylo objeveno v Polsku. A protože tamní policisté u něj objevili doklad o ubytování v pardubickém hotelu, zapojili se východočeští kriminalisté Jan Lomnický a Jaroslav Vlk do pátrání po jeho totožnosti a později i do zadržení jeho vraha. Tady je krátká ukázka.
1: Opravdu toho šetření jsme prováděli s kolegou Lomnickým hrozně. Jezdili jsme do Polska a kolegové z místní komendy z kriminálky z Vroclavy nám vyšli ve všem stříc. V městečkách Lubiáš a v dalších jsme spolupracovali a hlavně v Lešnu s kolegama, od kterých jsme se dozvěděli, že tam v Polsku na jejich území je skupina, tomu říkali mafiánů, kteří tam obchodují s kradenýma vozidlama. Tyto vozidla měly být z České republiky.
0: Premiérový díl Kriminálky s názvem Otisk z Pardubic vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině. I tento díl pak najdete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Nenechte si to ujít, no a teď už písnička, která bych řekla, se datuje k těm 90. letům. A byla to velmi moje oblíbená, když jsem byla asi v páté třídě Chesney Hawks a The One and Only.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu.
1: Jak zázračná může být voda?
5: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
1: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
6: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
6: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi

0: Sport, tanec, herectví, moderování a také práce v zahraničí, to všechno už má za sebou náš dnešní host Kamila Havelková. Poslední roky se ale nejvíc věnuje projektu Čas na pohádku, který propojuje čtení dětem skutečné příběhy zvířat a také ochranu přírody. A vznikl i díky jejím dvěma dcerám a dnes s ním objíždí školy, pořádá živá čtení a snaží se dětem ukázat, že i malé věci můžou mít velký význam. No a právě o tom si budeme s Kamilou povídat v následujících minutách. Ahoj, vítám tě.
1: Ahoj, Ivčo, děkuji za krásný úvod a zdravím všechny posluchače.
0: Kamilo, kdy jsi jako poprvé řekla, že pohádky nechceš jenom číst doma svým dětem, ale chceš je číst vlastně komukoliv, kdo si tě naladí?
1: Bylo to asi v období covidu, kdy jsem si vlastně uvědomovala to, na co ty moje dcery koukají. Ať je jako v televizi, nebo na YouTube a podobných platformách a říkala jsem si, že by bylo fajn, kdyby jsme prostě rozšířili něco takového, co by bylo více edukativní pro větší procento dětí. Mm-hmm. A potom jsem tady oslovila neziskové organizace na ochranu přírody, jako je třeba Záchranná stanice hlavního města Prahy, nebo Safe Elephants, což je zase organizace, která se snaží ochraňovat ohrožené druhy, zejména ve střední Africe. A s nimi jsme vytvořili tuhletu spolupráci a knížku do pohádky se zvířátky.
0: Tak kdybychom měli tedy ten projekt, vlastně, který se vytvořila Čas na pohádku, představit jako celek, protože leckdo by si možná mohl myslet, že to je jenom o tom, že jako si tě naladí, nebo že si na YouTube prostě najde to video a pustí to svému dítěti jako na usnutí, což není jenom tohleto. Tak co to vlastně je Čas na pohádku?
1: Není to samozřejmě jenom, že se to někde pustí. Ideální forma je pro mě, to, ale svět není ideální, ale ideální za mě by bylo, kdyby si ty rodiče, babičky, dědečkové, tetičky nebo sourozenci otevřeli tu knížku večer a před spaním si přečetli třeba jeden příběh s těmi dětmi. Takže to by byl ideální svět, ale pokud samozřejmě to není možné, což chápu, že dnešní doba je

0: zrychlená, hektická a já sama dobře vím, protože mám dvě dcery, že jsem, když jsem otvírala knížku a vyprávěla jsem jim nebo četla příběhy, několikrát usnula dřív než oni, prostě se to tak děje.
1: A budili tě, maminko,
0: Ano, budili mě, ale je ta možnost si pustit tady ty příběhy na YouTube a zkrátit si tak třeba dlouhou chvíli při cestování, třeba v autě, anebo právě před tím spaním si tu pohádku pustit. Mm-hmm.
1: Já teď jsem otevřela tu knížku, kterou jsi mi přinesla do pohádky se zvířátky, mimochodem krásné ilustrace.
0: Děkuji, to byl vlastně ještě jeden z nápadů. Já jsem chtěla, aby ty ilustrace, protože je to knížka pro děti, byly vlastně viděny okem dítěte. Takže ilustrátorkou je Julie Heinely, které v té době těch ilustrací bylo 13 let.
1: Jako vážně. Mm-hmm,
0: opravdu vážně. Mm.
1: Tak to mě úplně překvapila, protože to jsou, jako, když to řeknu, vlastně blbě vyspělé jako ilustrace.
0: Absolutně, absolutně.
1: Vůbec bych jako netušila, že to mohl kreslit a malovat někdo takhle mladý. Mm-hmm.
0: Julie je hodně šikovná, ona to opravdu dělá srdcem a miluje kresbu zvířat. A ona vlastně, protože tu knihu vydala Grada, tak ona vlastně byla najatá jako ilustrátorka Gradou, byla vlastně i placená
1: ve 13 letech.
0: Ano, přesně tak. A myslím si, že bylo i krátké období, kdy mě trošku proklínala, protože těch ilustrací je v té knižce, myslím, kolem 35 a ona na nich skutečně strávila celé letní prázdniny. Mm-hmm. Ale potom, když to dokončila, tak vlastně z toho měla takový jako dobrý pocit a radost z toho, že to vlastně zvládla, ten úkol, a teď už se mě dokonce ptala, jestli budeme dělat nějaké další ilustrace, že by na to měla zase chuť.
1: No tak na to můžeš rovnou odpovědět, bude další knížka?
0: Zatím je to ve fázi takových jako představ, ale doufám, že bude.
1: Je tam hned několik příběhů. To jsou příběhy tvoje, nebo jsi vzala k tomu nějaké jako další autory?
0: Mm-hmm. Já jsem vlastně se inspirovala příběhy skutečných třeba zachráněných zvířecích hrdinů z té záchranné stanice hlavního města Prahy, ale ty příběhy jsem nepsala já, jako ráda bych je napsala, ale neumím to a chtěla jsem, aby ty děti to zajímalo, aby je to chytlo, protože je to důležité, jakým způsobem, jakou formou je to přiblíženo těm dětem. Takže vzhledem k tomu, že pracuji ve filmovém a reklamním odvětví, tak jsem tam oslovovala různé scénáristy a oni vlastně vždycky měli radost, že na něčem takovém můžou spolupracovat, protože hodně z nich je vlastně už, nechci říkat vyhořelých, tou rutinou té běžné jako práce, takže vlastně oni měli radost, že můžou jako spolupracovat a že můžou vytvořit něco jako smysluplného a co dělalo radost jako i jim. Takže vlastně víceméně celý ten projekt jakoby vznikl a pokračuje i jako bez nároku na honorář. Takže vlastně se tam dějou takový jako zázračný věci, že se na sebe nabalí jako úžasná skupina lidí a je to vlastně takový pohlazení pro duši, řekla bych.
1: No nicméně u příběhu Vakery, nový strážce divočiny, tady jako spoluautorka napsána si.
0: Tam jsem jako spoluautorka, to má samozřejmě zajímavý příběh, protože ta autorka musela odjet do zahraničí a nestihla ten příběh dokončit, takže jsem ho dokončila já, takže jsem se na tom taky trošku vlastně spolupodílela, ale nutno dodat, že vlastně všechny ty příběhy jsou podle jako nějakých předem zadaných not. Mm-hmm. Což je taky samozřejmě limitující pro ty spisovatele, protože se musí pohybovat v nějakých jako hranicích, ale tím, že jsme chtěli, aby to mělo edukativní podtext, tak jsme museli mít vlastně od té záchranné stanice nebo od Safe Elephants vlastně ty příběhy, které už tam tu edukaci mají. Mm-hmm. Takže...
1: No, říká náš dnešní host, autorka projektu Čas na pohádku, Kamila Havelková. My si budeme povídat i po písničce, tak zůstaňte s námi.

0: Naším dnešním hostem je Kamila Havelková. My si povídáme o jejím projektu Čas na pohádku. Už jsme si představili vlastně, že je k tomu knížka. Ty si prozradila, že vlastně si ve spojení nebo je to ve spolupráci se záchranou stanicí hlavního města Prahy, zároveň také s organizací Safe Elephants. Ale jak to vypadá, když vlastně jedeš naživo někam číst? Protože celé je to vlastně o tom, a to jsme neřekli, že ty vlastně čteš ty pohádky. Můžeme to najít na YouTube, kde to máš i vlastně v kostýmu, taky si občas jako tam k vidění nějakém zámeckém. Ale zároveň vlastně, když mluvíš o té edukaci, tak si tě mohou objednat, vlastně můžeš jet i do školek, škol, číst malým dětem. Jak to vypadá potom na místě?
1: Vypadá to tak, že přijedu já a já si nejdřív s těmi dětmi povídám, nejdřív se s nimi snažím jako naladit takovou přátelskou notu, takže se s nimi povídám o jejich oblíbených předmětech třeba ve škole, co měli dneska k obědu, oblíbené téma. A potom se jich začnu ptát vlastně na věci, které obsahuje ta kniha, jako třeba jestli by věděli, jak se zachovat, když najdou v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře. A to oni vždycky se začnou hlásit a začnou vyprávět, že měli doma nemocnou andulku a křečka a rozpovídají se o různých historkách. Pak většinou jim přečtu ten první příběh, který se jmenuje Ježek a kouzelné číslo. A to kouzelné číslo právě je kouzelné číslo na záchrannou stanici hlavního města Prahy. Takže děti vlastně po přečtení tohohle příběhu vědí, že nemusí to zvíře vlastně nechat v přírodě a překročit ho s tím, že ze slovy třeba občas rodičů nebo prarodičů, že příroda si s tím poradí, ale můžou zavolat na tuhle záchrannou stanici, kde si pro zvířátkou přijedou a v ideálním případě ho uzdraví a vypustí zpět do přírody. Takže vždycky na konci toho autorského čtení ty děti úplně křičí to kouzelné číslo a jsem si jistá, že to rozšíří dál svým sourozencům, babičkám, rodičům a budou vědět přesně, jak se zachovat. A pak obvykle přichází přednáška nebo taková diskuze, buď ošetřovatelé k záchranné stanice hlavního města Prahy, které sebou nosí Ježka Olinku, což je taková naše herečka, je to samozřejmě divoký ježek, ale je to ježek, který se nechce nechat vypustit, protože zjistil, že záchranné stanice mají výborné krmivo, jednoduše dostupné, takže takový all-inclusive resort a nechce se nechat vypustit, takže Olinku občas přivedou. Samozřejmě, že děti musí zachovat úplné ticho a to je taky zajímavé, jak oni opravdu úplně jako stichnou ten prostor, ten dětský.
0: Že
1: úplně,
0: to jde.
1: Úplně
0: prostě.
1: Jde to. Když je zaujmeš a když oni mají něco, co skutečně jako chtějí vidět, tak to funguje jako skvěle. A nebo se mnou jezdí Artur Sniegon, což je zase vlastně zakladatel Safe Elephants. Je to takový ochránce a cestovatel, který se snaží ochraňovat především ohrožené druhy ve střední Africe, jako je Čad a Kongo. A jsou to tedy hlavně luskouni a sloni. A ten v té Africe prakticky žije a má neskutečně úžasných příběhů. Navíc on je skvělý vypravěč. Mluví asi 5 jazyky, takže on výborně se začlení v každé vlastně sféře toho jeho cestování mezi ty domorodce. A to třeba, když jsme byli teďka v dětském domově v Plzni, tak jsme tam měli autorské čtení, právě to bylo pro mladší děti, ale pak přišly i ty starší děti. A překvapilo mě, že tam přišli na tuhle přednášku i třeba 17-letý chlapci. A bylo vidět, že to opravdu oslovilo, že cítí třeba, že by se mohli stát dobrovolníkem pro nějakou takovouhle organizaci a cestovat a třeba pomáhat. Jako bylo vidět, že to opravdu zajímá. A to mě překvapilo, že v tomhle věku to může i takhle krásně jako zafungovat.
0: No, velký přesah to má, když tedy někam přijedeš se svými hosty ještě. Na druhou stranu to malé publikum je dost nekompromisní. Pojďme si říct, že děti, jak říkají, věci úplně na rovinu. Stalo se ti někdy jako, nebo stává se ti, že tě překvapí něčím?
1: No, stává se mi to pořád, protože ty děti jsou absolutně autentické. Oni vůbec nic jako nehrají, takže já miluji ten pocit, když se to prostě povede a když ty děti jsou vtaženy do toho příběhu, protože to úplně na nich jako vidíš, jak jim to jede před očima, že oni to žijou a to je fakt jako krásný a je to pro mě i jako dojemný i doteďka. Ale samozřejmě jsou i momenty, co se nám stalo za tu dobu. Jednou jsem byla na autorském čtení a ty ošetřovatelky záchranné stanice se zdržely v zácpě. A byla to asi velká zácpa, protože ten skluzík byl asi 3/4 hodiny, takže já jsem přečetla 2 ty příběhy, pak jsem si s dětmi povídala. Ten každý příběh trvá asi 11 minut, což je samo o sobě poměrně dlouho, 2 příběhy už byly na hraně. A teď jsem si s nima povídala a už jsem úplně nevěděla, co. A tam se jich, a chcete ještě 3. příběh? A ty děti začaly říkat, ne. Takže oni opravdu prostě nic nehrají. Je to prostě úplně přirozená reakce jejich vždycky.
0: Myslím si, že je také důležité, aby zaznělo, že navzdory tomu, že vlastně mluvíš o čísle na záchrannou stanici hlavního města Prahy, tak se neomezuješ pouze na Prahu nebo Středočeský kraj, ale jako v podstatě zajedeš i třeba do vzdálenější školy nebo školky.
1: Ano, je to tak. Třeba v tom dětském domově jsme byli v Plzni. No a to byla teda taky zajímavá a krásná zkušenost. Byla jsem překvapená, jak ty děti byly úžasný a vlastně tam právě se mnou jel ten Artur a on jim vyprávěl třeba příběhy i o tom, jak teďka našli zraněného slona v Kongu, který měl okolo nohy obtaženou pytláckou smyčku, a jak sebou brali veterináře, kterého přivezli tady z České republiky a vlastně potřebovali toho slona uspat ve volné přírodě v Africe. A ten veterinář to dělal samozřejmě poprvé v životě, protože je zvyklý pracovat třeba...
0: Tak slony tady úplně nenajdeme, že?
1: Úplně ne. A takže vlastně to nebyla jednoduchá věc, protože ten slon má několik tun, nemůžete ho uspat někde v bažině, pak samozřejmě, když se začne probouzet, tak musíte jít pryč. Ale povedlo se jim odstranit tu pytláckou smyčku a potom, když toho slona vlastně trekovali, tak zjistili, že opravdu to prostě zvládl skvěle a že ho zachránili.
0: No i takové příběhy můžete slyšet, když za vámi přijede Kamila Havelková se svým projektem Čas na pohádku. Já moc děkuji, že jsi udělala čas na nás tady na dvojce.
1: Ráda.
0: Popřeji ti milé publikum, vnímavé publikum a budu se těšit třeba při další knížce, která ti vyjde zase tady u nás na viděnou, naslyšenou.
1: Budu ráda a děkuji za pozvání.
2: Odpolední dvojka. Dnes s Ivou Bendovou.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Dohoda s rezortem financí by podle něj měla být brzy. Evropský parlament podezřívá Slovensko ze zneužívání evropských financí. Je polojasno až oblačno v Čechách. Přechodně zataženo, teploty do 23 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Ministr zdravotnictví plánuje od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, seniory nebo nezaměstnané. Adam Vojtěch za hnutí ANO to chce udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Navýšení by mělo podle něj zajistit to, aby systém veřejného zdravotního pojištění na rozdíl od posledních 4 let nehospodařil se schodkem. Na částce se ale s rezortem financí ještě nedohodlo, říká ministr Adam Vojtěch.
2: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
0: Stát letos platí za své pojištěnce, kterých je dohromady asi 6 milionů 2188 korun měsíčně. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování dohod EU v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s 5letým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
0: Zhruba miliarda škod připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Zájemci o dění v Přerově můžou na internetových stránkách radnice nově využívat službu audionovinek. Písemné zprávy převádí do zvukové podoby umělá inteligence. Automaticky prochází obsah webu, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí a skládá z nich přehledný audiosouhrn. K dispozici na titulní stránce webu doplňuje Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
4: Reagujeme tím na proměnu návyků. Lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je polojasno až oblačno v Čechách, přechodně zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky a zejména na Moravě a ve Slezsku výjimečně bouřky, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je kolona za sjezdem na Novou Ves. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto, zdržíte se čtvrt hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony v pravém pruhu jedou od sjezdu na Domašov z kilometru 172. Osobním autem zastavíte jen místy. A silnice 35 z Turnova do Liberce je neprůjezdná u Paceřic. Kousek za sjezdem na Paceřice je nehoda. Dopravu odklánějí po souběžné silnici a před odklonem je kolona na 10 minut. Tolik zprávy, slovo má opět Iva Bendová.
6: Ano, je to tak. Dnes před sebou máme už jenom 56 minut středečního odpoledního vysílání Dvojky, ale kdo nás poslouchá pravidelně, tak ví, že si dáme jednu písničku, konkrétně to bude Vašek Neckář a jeho Křídla iluzí, a pak už vám dáme možnost soutěžit.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Žijeme ve světě žebříčků a soutěží a když můžeme volit nejkrásnější dívku anebo také nejlepšího fotbalistu, proč bychom nemohli mít anketu, ve které se hledá třeba nejpodivnější tvor? Tu vyhlásí v sobotním Meteoru naši kolegové Petr Sobotka a Kateřina Březinová. A jak v naší ukázce prozradí geolog Štěpán Rak, jedním z kandidátů na tento titul je skamenělina, kterou na počátku minulého století objevil americký geolog Charles Doolittle Wolcott. No a vy, kdo chcete soutěžit, poslouchejte pozorně.
2: O té skamenělině kolují různé legendy, příběhy a je natolik neuvěřitelná a vypadá jako halucinace, doslova do písmene, že i ten název vědecký halucigénia má celkem právem. O co přesně jde? Totiž v Burgesském průsmyku v Britské Kolumbii, v té Kanadě, v břidlicích, takových velmi jemnozemných horninách, nalezl neuvěřitelné společenství živočichů s měkkými částmi, trilobitů, stykadly, živočichy z výplní, střev a ze vším. A nalezl také cosi, asi 3,5 cm dlouhé, trnité, něco, co mělo takové končetiny s dlouhými trny, na zádech takové chobotovité výběžky a hypertrofovanou takovou obrovskou kulatou hlavu. Takový zvláštní ocas. Prostě zvíře, které vypadalo jako okousaná kostra ryby a o kterém se vlastně nevědělo vůbec nic.
1: Doufám, že jste poslouchali pozorně, protože tudíž budete mít výhodu v tom odpovědět na naši soutěžní otázku, kterou ale prozradím až poté, co řeknu, jaká je dnešní cena. Jedná se o audioknihu Sestry B od Mileny Štráfeldové, Osudy Lídy Bárové a Zorky Janku, kterou vydal Radioservis. Audioknihu vám, pokud vyhrajete, pošleme jako radiokartu, která následně vám z webu radioteka.cz audioknihu stáhne. Tak já myslím, že to je jasné. A teď už tedy soutěžní otázka. Ve které zemi objevil americký geolog naleziště skamenělin se zachovalými měkkými částmi? Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220 a nezapomeňte se prosím podepsat. Samozřejmě platí to stále, že vyhrává pátá správná odpověď v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Znění dnešní soutěžní otázky bylo takovéto. Ve které zemi objevil americký geolog naleziště skamenělin se zachovalými, měkkými částmi? No a odpověď, ta správná, tedy vaše, měla znít takto.
1: V Burgesském průsmyku v Britské Kolumbii, v té Kanadě, v Břidlicích, takových velmi jemnozemných horninách, nalezl neuvěřitelné společenství živočichů s měkkými částmi.
0: Pokud jste napsali v Kanadě, odpověděli jste správně a teď už určitě netrpělivě čekáte, jestli jste svou SMS-ku a svoji odpověď poslali, co by pátí v pořadí. No a já můžu říci, že audioknihu Sestry B od Mileny Štráfeldové, Osudy Lídy Bárové a Zorky Jánů od Radioservisu získává Pavel Šebek. Tak gratuluji, přeji hezký poslech. No a víc se nejen o podivuhodné halucigény dozvíte v sobotním meteoru po 8 hodině ráno. Pro ty, kterým se o víkendu nechce vstávat, máme připravenou reprízu na neděli po hodině 15. No a samozřejmě i meteor si můžete poslechnout kdykoliv na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Když se řekne Magdalena Dobromila Rettigová, většina z nás se vybaví slavnou domácí kuchařku a také vůni poctivé české kuchyně. V Litomyšli její odkaz žije dodnes. Už o víkendu se tam konají gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Festival plný dobrého jídla, vaření, hudby a také soutěží. No a v sobotu tam přijede i tým Ranní dvojky s Daliborem Gondíkem. Co všechno letošní slavnosti nabídnou, to už nám řekne vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Litomyšl Michála Severová. Dobrý den, vítám vás.
3: Krásný den.
2: Tak jak už jsem říkala, gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové jsou v Litomyšli už krásnou tradicí. Co všechno návštěvníky čeká letos?
3: Tak v Litomyšli se bude tento víkend potkávat chuť, tradice a radost ze společného stolování. Máme nachystáno, jak jste již řekla, spoustu soutěží, ale i vaření na pódiu, ale i kultury, setkávání se. Prostě věřím, že si užijeme naprosto parádní víkend a že Magdaleně vzdáme hold.
2: Když budeme konkrétní, tak mě zaujaly různé soutěže, třeba soutěž o kotlík starosty Litomyšle, soutěž o nejlepší cupcake Rajská Open. Prozraďte, jak vlastně tyhle ty soutěže probíhají, zdali se do ní hlásí jenom amatéři a kdo to vlastně hodnotí?
3: Tak každá soutěž je trošku jiná. Kotlíkové guláše se vaří na Toulovcově náměstí, tam už máme přihlášeno celkem 14 týmů a tam jde i taky trošku o zábavu. Pokud jde o Rajskou Open, v tuto chvíli máme 6 přihlášených, ještě zájemci se mohou až do 22. května hlásit. Na webu gastroslavností jsou pravidla. Další soutěž o cupcakey, ta bude letošní novinkou, ta je pro děti do 18 let a ty cupcakey mohou přinést přímo na Smetanovo náměstí. Ono se říká, že upéct cupcake není takový problém, ale velký kumšt je ho pořádně ozdobit, takže nezapomínáme ani na děti, protože tohle je přesně ta chvilka, kde jim můžeme to vaření zpříjemnit, kde mohou vyhrát parádní ceny.
2: No, já si myslím, že kdo má rád jídlo, tak by rozhodně v Litomyšli neměl chybět. Já ještě doplním, že mezi 15. a 16. se na hlavním pódiu právě na Smetanově náměstí představí naše Ranní dvojka Dalibor Gondík a jeho hosté budou vařit, zpívat a vyprávět. A z Litomyšle budeme také živě vysílat právě hodinový program plný zajímavých hostů. Nabídneme v dvojkovém vysílání po 14. hodině. Bude tam samozřejmě již zmiňovaný Dalibor Gondík, Regina Květoňová a také Jakub Kaloč. No a my jsme si povídali právě o festivalu gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové s Michálou Severovou, která nás na ně pozvala. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
3: Díky a těšíme se na viděnou v Litomyšli.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
2: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
1: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Tentokrát do Telče.
2: Více na www.rozhlasjede.cz.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Doufám, že máte zabalený kufr, protože dnes budeme společně s Petrem Horkým cestovat daleko. Petře, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Když se řekne poklad faraona Tutanchamona, je jasné, že se vydáme do Egypta a většina lidí si představí tu zlatou masku. Mm. Proč je vlastně tenhle ten objev tak slavný?
3: Protože šlo o jeden z největších archeologických objevů všech dob. Britský archeolog Howard Carter objevil hrobku Tutanchamona 4. listopadu 1922 v egyptském údolí králů. A to podstatné bylo, že ona na rozdíl od většiny jiných faraonských hrobek téměř

0: mladý, bylo mu asi 18 nebo 19 let, takže on ani jako nestihl být nějak historicky významný. On se historicky významný stal až 4000 let po své smrti, když jsme ho my, jakoby moderní lidé, objevili a díky němu jsme byli schopni si odvodit a zjistit obrovské množství informací o tehdejším životě.
1: No a jak to jde dohromady, ten nález tady v těch 30. letech s slavnou kletbou faraonu?
0: No, já jenom řeknu, že kletba faraonu říká, že kdo otevře hrobku a vstoupí do hrobky faraona, ten zemře.
1: Je to tak.
0: A ono to ve své době asi, pokud to fungovalo již před těmi 4000 lety, aby to jako odhánělo ty vykradače hrobek, ale jak ta na praxe ukázala, tak to takhle ani moc nebylo. A ta legenda získala obrovskou sílu díky tomu, že několik měsíců po otevření hrobky zemřel finanční podporovatel expedice George Herbert. A noviny právě na to konto začaly psát, že jako média chtěli mít jako tu velkou historku, že vstoupil kam neměl a tak prostě kletba faraonů ho zničila. Ale vedle toho Howard Carter, který to objevil, který vedl tu expedici, tak žil v pohodě dalších 17 let. Takže opravdu já osobně bych se víc opíral o to, že je to víc nafouknutá kachna, než že by skutečně tam nějaká ta mikroba byla nachystaná, nebo nějaký ten jed pšouknutý, než se to úplně zazdělo. Myslím, že ne.
1: No tak pokud máte cestu do Egypta, tak mimochodem nedávno tam znovu otevřeli ještě dvě zrestaurované hrobky, tak rozhodně si to nenechte ujít. A vzhledem k tomu tématu, že ten Egypt je tak neuvěřitelný a hlavně ty archeologické nálezy, tak my asi ještě v Egyptě zůstaneme i v dalších dnech.
0: Chtěl bych kvůli jedné speciální věci, a samozřejmě Egypt sám o sobě, to bychom celý rok mohli mít prstem po mapě jenom o Egyptě a stejně bychom to nevyčerpali. Ale je tam jeden aspekt, a to je ten lidský rozměr. Právě třeba Tutanchamona nebo vůbec jakýchkoliv archeologických exponátů a objevů. A o tom bych chtěl příště povídat.
1: No, slibuje Petr Horký a já už se na to teď těším, doufám, že i vy. Tak díky za dnešní povídání a naslyšenou na dvojce příště.
0: Krásný den.

0: Petra Janů právě teď dozněla v odpolední dvojce, no a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím tak Tomáše Mejstříka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Začneme prosím počasím, které aktuálně teď v Česku panuje. Jak to vypadá?
1: Tak v tuhle chvíli máme na našem území většinou oblačno nebo skoro zataženo, místy se také vyskytují přehánky, teď aktuálně hlavně ve středních Čechách a také v Ústeckém kraji, ale jsou přehánky i v blízkosti Olomouce nebo Opavy. Momentálně máme teploty od 18 do 23 stupňů Celsia, ale na západě Čech je jen kolem 15 a vítr nám fouká jenom slabý, jihozápadní nebo západní.
0: Je to opravdu velmi rozdílné, jak to bude vypadat večer a také v noci na zítra.
1: V průběhu noci bude oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, ale během noci jich bude ubývat, noční teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia, vítr bude slabý, na východě Čech a Moravy místy mírný, západní nebo severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: No a jaké počasí můžeme očekávat zítra a máme si sebou vzít deštníky nebo případně pláštěnky?
1: Já si myslím, že příliš nebudou potřeba. To zítřejší počasí bude podobné tomu dnešnímu, to znamená oblačno až polojasno, i když ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou jen místy vyskytovat přehánky. Zítřejší maximální teploty budou mezi 18 a 23 stupni Celsia, na horách 1000 metrech bude kolem 14 a vítr bude mírný, severozápadní až severní mezi 2 a 6 metry za sekundu a k večeru vítr zeslábne.
0: No a poprosím vás ještě i o předpověď na pátek.
1: Tak počasí se v pátek i v dalších dnech bude poměrně vylepšovat. Čekáme většinou slunečno, to znamená jasno až polojasno, pouze odpoledne se může přechodně oblačnosti udělat více a výjimečně se objeví i přehánka. Teploty v pátek po ránu kolem 9, přes den 21 až 25 stupňů Celsia, s tím, že o něco chladnější bude severovýchod území, kde bude kolem 20.
0: Říká o počasí, které nás čeká v následujících dnech meteorolog Tomáš Mejstřík. Děkuji za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: 15 hodin 49 minut, to je aktuální čas. V odpolední dvojce dozněla Iveta Bartošová, naproti mě sedí další blondýnka, Patricie Strouhalová, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Naše dnešní vlastně téma, nebo tvoje dnešní téma kávy o čtvrté, v podstatě je počasí. Uh-huh. Velmi diskutované téma, když už nevíš o čem, tak o počasí,
1: tak
0: říká
1: o počasí. Je to tak.
0: A no. Navíc teď je to jako hodně rozdílné. Před chvilkou Tomáš Mejstřík nám popisoval, jak různorodé počasí máme jenom v Česku, tak o čem si budeš se svým hostem dnes povídat?
1: Protože mým hostem za pár minut bude ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu, tak to bude hlavně o vodě a o naší krajině a o vodě v té naší krajině. Nakolik, protože už řadu let se právě mluví o té důležité věci, jak udržet vodu v krajině, tak jak moc jako společnost už si tohle téma bereme za své a bereme si ho k srdci a budeme se bavit i o tom, co dnes vlastně nejvíc ovlivňuje ty zásoby vody v krajině, které máme. Modely třeba pro ten letošní rok varují před rizikem sušího léta v severní části Evropy, tak co to může znamenat pro nás jako pro Českou republiku. Já předpokládám, že o počasí se s námi dají do řeči i naši posluchači, takže adresa pro jejich otázky. I telefonní číslo stále stejné zůstává.
0: Vojka@rozhlas.cz. No a já se s vámi loučím zítra v odpolední dvojce v tradičním čase po 13. se na vás těším, naslyšenou.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. V ebolou zasaženém Kongu nejsou v systému Drost zaregistrovaní žádní Češi. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Rozpad knihovny Václava Havla podle ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Sedláček to řekl serveru i rozhlase v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem.
7: Knihovna nekončí. Naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl vlastně takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme před půl rokem domluvené.
6: Zaměstnanci v prohlášení napsali, že už dál nemůžou zaručit zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Sedláček knihovnu vede od loňského března. Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Šéf Bílého domu ale zároveň vyjádřil naději, že to nebude nutné. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán. Jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom. Národní vinařské centrum pořádá novou soutěž pro výrobce nealkoholických vinných nápojů. Přihlásit do ní mohou hroznové mošty, dealkoholizovaná vína nebo vinné nápoje s velmi malým množstvím alkoholu. Přihlášky a vzorky mohou zájemci posílat do tohoto pátku. Soutěž nazvaná Viní a nevinné reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, říká manažer Národního vinařského centra Petr Gondáš.
8: Jsou to vlastně produkty, které oslovují mladou generaci lidí, kteří už tolik nevyhledávají klasické víno, tyto produkty, a ten trh se s nimi čím dál víc rozšiřuje, takže se snažíme zmapovat vůbec ten trh, co se nabízí, a potom i nabídnout ochutnávku vinařům a výrobcům, aby se mohli mezi sebou porovnat mezi těmi produkty.
6: Vítězné nápoje zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vína České republiky ve Valticích.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty mezi 18 a 23 stupni na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan opatrně u tunelu Panenská a Libouchec. Mezi tunelem na 83. a půltém kilometru zasahují hasiči. Zavřeli pravý pruh, regulují vjezdy do tunelu směrem na Drážďany. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz kamionů. Brzdí na kilometru 168 u sjezdu na Domašov. Nesouvislá kolona je i v levém pruhu až do omezení v Brně u D2. Osobním autem se zdržíte 50 minut. Tolik zprávy. U mikrofonu je teď Patricie Strouhalová.
9: A povídat si dobrý den budeme v dnešní kávě o čtvrté o počasí. Mým hostem je ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu Jan Danihelka. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
10: Krásné odpoledne všem.
9: Před chvílí jsem mluvila o tom, že modely pro rok 2026 varují před rizikem sušího léta, zejména v severní části Evropy. A tady u nás ta střední Evropa by měla ležet v takové té přechodové zóně, kde se můžou střídat periody sucha s bleskovými povodněmi z bouřek. Tak by mě zajímalo, co na tohle to říkáte vy, a když se podíváme teď v optikou těch dnešních dnů a té aktuální situace, jak jsme na tom ve srovnání třeba i se zbytkem Evropy?
10: Jak se na to dívám, tak ona je to taková předpověď, kterou bychom mohli dát téměř každý rok, a ona teďkon v posledních letech v podstatě ty modely nám často ukazují něco podobného a ono se to i často plní. Takže to, že léta jsou teplejší, což je spojený samozřejmě s tím suším i projevem nebo průběhem, a že do toho občas přijdou ty bouřky, tak to je vlastně pozice ve střední Evropě, tím se nehne. Ono je to takové opravdu typické a asi se to úplně nijak nevymyká od toho, co by se dalo očekávat, kdybyste se mě zeptali bez jakékoliv předpovědi, co bych čekal. Jako sucho, čas zaprší, do toho nějaká bouřka, taková univerzální předpověď. Ale uvidíme, jak to samozřejmě dopadne. Ty predikce dopředu jsou, řekněme, statistické. Ono to říká, je tam větší pravděpodobnost, že bude suší. Když bude vlhčí, tak to taky pásně. Ta předpověď vyšla. Sice ta pravděpodobnost nebyla velká, ale to je jako typování na zápasy. Taky může vyhrát ten outsider, ale není to nijak špatně, jenom prostě ta pravděpodobnost je v tu chvíli menší.
9: Což se teď také už ukazuje.
10: Český
1: rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: O vodě v krajině si dnes povídáme s naším hostem, kterým je z Českého hydrologického ústavu Jana Danielka. Když jsem se ptala na tu aktuální situaci vlastně ve srovnání se zbytkem Evropy, jak na tom tedy teď Česká republika, co se týká vody v krajině je?
1: Tak samozřejmě v dlouhodobém pohledu máme tu výhodu oproti jihu, když se podíváme na Španělsko, Středomoří, že k nám ty srážky chodí pořád. Takže v tomhle ohledu jsme na tom dobře, protože srážky k nám chodí celoročně. Nemáme to období sucha a období dešťů nějakým způsobem jasně rozdělené. Pokud bychom se podívali na aktuální situaci, tak vlastně ještě před týdnem, kdybychom si povídali, tak řeknu, no, nejsme na tom jako dobře ve vztahu k tomu, co by u nás v tuto dobu mělo být. A přišly srážky, takže teď jsme na tom relativně dobře, spravilo se to, ale pořád platí to, že vlastně jsme odchýleni od toho, co je normální. Já vím, že ono se to strašně složitě vysvětluje, jak to vlastně myslíme. A ono občas v médiích jako problikává, je strašné sucho a pocitově se kouknete ven a ono to tak nevypadá, že jo, tráva vůjí a podobně. A to přesně nastalo v letošním roce. My jsme si říkali, jestli je dobře už tak jako tvrdě povídat nebo říkat, jak jsme na tom katastrofálně špatně, když jako pocitově pořád vidíte, že ta krajina je vlastně v pořádku. A ono to totiž pro nás to sucho znamená, že se jako odchylujeme od toho, co je normální. A včetně toho, že to stahujeme k té dané části roku. Takže to není nedostatek vody, kdyby už byly limitovány třeba ty rostliny úplně v růstu, že ta půda je úplně vyschlá, nešáhnou si na žádnou na žádnou vodu, nebo že by ty vodní toky vysychaly a už v nich netekla ani kapka, nebo že by ty podzemní vody byly nejníž za celou dobu pozorování, ale jsou je to vlastně stav, kdy je méně oproti tomu, na co jsme v tom březnu, dubnu, květnu zvyklí. A mluvím o březnu, dubnu, květnu právě proto, že jsme měli vlastně velice suché to období, které
0: A co bylo příčinou takhle suchého, jako brzkého?
1: Ono občas neprší. To je jedna věc. To, když se podíváme, tak v minulosti vlastně se stává, že měsíc je velice suchý, že spadne pár milimetrů, 3-7 milimetrů. Já si takové dubny pamatuju minimálně 3-4 za dobu, co působím v Českém hydrometeorologickém ústavu, takže to není úplně výjimka. Letos se k tomu ještě přidala ale jedna věc a to je vlastně ten průběh zimy. Ono toho sněhu nebylo dost a hlavně vlastně to maximum, které nastalo, tak už bylo někdy v lednu. Jo, to vlastně do Vánoc, do Nového roku skoro nenasněžilo, byla tam na začátku listopadu vlastně nasněžilo, pak to všechno otálo, potom vlastně jsme byli beze sněhu až do Nového roku, pak nasněžilo a to bylo vlastně to maximum. A vlastně v půlce února nebo někdy po polovině února vlastně to otálo i na horách, z velké části i na horách. Ne samozřejmě na těch vrcholcích, ale takové ty partie, které jsou rozhodující, které zabírají velkou plochu, řekněme v nadmořských výškách 400, 600 až 800 metrů, tak vlastně tam ten sníh zmizel už v druhé půlce února, což je dřív, než vlastně ta příroda je zvyklá. A do toho pak přišlo vlastně tu suché období a od té chvíle přestalo pršet. Takže vlastně tam nebylo žádné doplnění. Začalo vlastně to ubývání strašně brzo.
0: Ubývání, no ale kam se ta voda ztratila? Protože přece na základní škole jsme se učili o koloběhu vody v přírodě. Tak.
1: No, ona se nestratila, ona je jenom někde jinde. Zrovna není u nás. My jsme relativně malá část zeměkoule, když se na to podíváme. Střecha Evropy. Takže od nás ta voda odteče, od nás se ta voda vypařuje, což se stává mimochodem víc a víc vlastně důležitý nebo dominantním jevem. Tak v tomhle tom smyslu se třeba přibližujeme vlastně těm podmínkám Středomoří, kde ten výpar je daleko tím dominantnější nebo tou základní složkou hydrologické bilance, tak jak my říkáme. Takže od nás ta voda vlastně se může dostat do vzduchu a být odfouknutá někam jinam a odtéká a když nepřichází nějakou delší dobu, tak ona je nakumulovaná jinde. To zase není tak. Přiznám se, že teď nemám zrovna v kapse nějakou jako informaci o tom, kde, když u nás nepršelo, tak byly zrovna povodně, ale ono tak pořád je, že prostě někde na té zemi je té vody víc nebo méně.
0: Dnes je 20. května, ono se říká, že podle zásob na vody na konci května už je možné odhadovat úrodu toho roku. Tak je to jediné téma, které by nás teď v souvislosti právě s množstvím vody v přírodě mělo zajímat?
1: To asi záleží, kdo zrovna, nebo co potřebujete jako posluchači. Zemědělce asi tohle bude strašně zajímat. Já teda si přiznám, že nevím, jestli tohle to platí, jestli takováhle pranostika úplně platí. Myslím si, že úplně spolehnout se na takovéhle poučky u nás nejde. Naštěstí právě díky tomu, že ta variabilita toho klimatu a nebo průběhu počasí typicky u nás tak velká, že vždycky můžeme doufat, že se to zvrátí. A mimochodem tady k tomu vlastně taková perlička. My, když jsme teďkon oslavovali v loňském roce 250 let Klementína, tak jsme hodně procházeli takové ty historické záznamy. A tam bylo vlastně strašně půvabně popsáno od třetího ředitele té meteorologické observatoře Martina Antonína Davida. A on tam psal, že vlastně vypozoroval, že když je nějaký měsíc velmi suchý, tak se dá očekávat, že nějaký jiný to vykompenzuje a že ten rok zas až tak jako odchylný nebude. Že teda, když už je těch měsíců za sebou suchých víc, že podle těch jeho záznamů pak přijde nějaký vlhčí, aby se to srovnalo. Takže ono to tak je. U nás naštěstí vlastně se to opravdu mění. Takže ta variabilita to jakoby zhlazuje, takže opravdu nemáme jenom sucho nebo jenom povodě. No a jestli je to to jediné, co by nás mělo zajímat, určitě ne. Dneska se asi stojí koukat i na vodní nádrže třeba, jak jsou na tom.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Jan Draňhelka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu, dnes hostem v Kávě o čtvrté na téma voda v krajině. A pokud chcete, tak se můžete pochopitelně i dnes ptát. Stačí, když napíšete svoji otázku a odešlete na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. Prý je paradoxně těžší předpovídat sucho. Tak proč? A jak se to vlastně dělá?
1: No nevím, jestli je těžší předpovídat sucho nebo povodně. Vždycky je těžké předpovídat extrémy. Dobře se předpovídá průměr. Ten se předpovídá velice dobře. U těch extrémů je to složité, jak na stranu sucha a tak povodní. U sucha je vlastně problém v tom, že ono vzniká dlouhodobě. To není tak, že by jsme dokázali říct, tak teď spadne 100 mm, tolik z toho teče. Ale vlastně vývoj toho sucha je opravdu se u nás počítá jako spíš ve více týdnech, spíš měsících, kdy to sucho vzniká. Takže za tu dobu se vám strašně může proměnit právě ten meteorologický vstup na to období a to zpřesnění, které a snad doufám, že jako posluchači vidí, že ta meteorologická předpověď se zpřesňuje, že třeba v 80. letech to bylo jako, že možná zítra bude takhle, dneska ty modely jsou čím dál tím lepší a lepší, my to aspoň vidíme, že ta přesnost se zlepšuje. Tak přece jenom jako koukat se na měsíce dopředu a být si jistý, co se tam stane, vlastně není možný. Takže vždycky už pracujeme jenom s nějakou pravděpodobností nebo s velikánskou nejistotou. A ono to není jako složité spočítat. Ono je složité to interpretovat tak, aby to bylo srozumitelné. To znamená vysvětlit to, co vlastně v té změti čár, protože to není jako jedna čára, jak to s tím suchem bude, ale v té změti čár a možných vlastně budoucích scénářů toho, co se stane v následujících pár měsících. Tak jako jak to vlastně shrnout do něčeho, co by byla informace pochopitelná, předatelná komukoli dalšímu. A možná pochopitelná i pro nás samotné, protože občas je to taková změť, říkáme, no tak nevíme.
0: No, několik let už se vlastně mluví o tom tématu, důležité je zadržovat vodu v krajině. Jak moc jako společnost už si to bereme jako za své téma, bereme si to k srdci?
1: Já nevím, jestli dokážu mluvit za celou společnost, ale jako moje pozorování je takové, že jako přirozeně se ta otázka sucha nebo vody dostala v té, řekněme, diskuzi společenské trochu výše, než byla před 10-20 lety. No, možná před 10 to bylo to velké sucho, tak už se vlastně začala dostávat. A naštěstí úplně nevypadla. Takže si myslím, že v tomhletom ohledu ta vůbec povědomí o té důležitosti zadržování vody nebo vlastně starání se o vodu, o management celého toho povodí, abych jako neříkal, že to je jenom o zadržení vody v krajině, aby jsme si nepředstavili, že to je jenom tůňka. No, vždycky musíme koukat na celé to povodí, protože ta voda je jenom jedna. Tím, že bude v tůňce, to je fajn, ale my potřebujeme, aby taky tekla v tom vodním toku, protože i tam je třeba život, který potřebuje, aby v ní něco... Vlastně bez vody se nemůžou rozmnožovat rybičky, všechny ty živočichové, a potřebujeme ale i tu vodu pro společnost, takže tam musíme vždycky koukat na to celistvě. A ono se tomu čas říká jako basin nebo catchment scale, což jsou anglické slova pro povodí, takže pohled z hlediska povodí nebo celostní přístup z hlediska povodí, kde vždycky jako ano, tady sice máme nádrž, ale musíme počítat s tím, že tady musí být mokře, tady musí být úprava, takže no. To není vždycky jako jednoduché domyslet za všechno, ale vůbec si myslím, že nedává smysl stavět jakákoliv ta opatření proti sobě, oni vůbec fungují jenom společně.
0: No, dobře, ale do budoucna, co by se mohlo ukazovat, nebo co už teď se ukazuje jako největší dopad právě na doplňování hladin těch podzemních vod, jestli jste zmínil přehrady, zmínil jste ty drobné úpravy v krajině, tak těch mohou být tisíce i miliony, že jo?
1: Můžou být.
0: Nebo zmínil jste mokřady, tak no, kolik můžou tak, a budou pomáhat právě mokřady?
1: Tak mokřady nemůžete, každé to opatření má v té krajině malinko jinou roli a teprve dohromady působí. Takže ten mokřad tam představá, že uděláme někde mokřad a ono nám to pomůže s tím, že za sucha v Ústí nad Labem v Labi bude vody víc a za povodně tam bude míň. To je prostě špatně. Takhle to nefunguje. Ten mokřad funguje prostě v té lokalitě a nefunguje tak, že by pomáhal, aby vody teklo, odtékalo pod tůčkem za sucha víc. Naopak, on jakoby zlepšuje to mikroklima, ale tu vodu používá. A to je v pořádku, tak by to mělo být. Takže potom jsou vlastně úpravy vodních toků. Co je strašně důležité, je ale, řekl bych, péči o zemědělskou krajinu. Tam se určité kroky dělají, zlepšují se. A takové to, že opravdu se oře dolů po spádnici už dneska člověk tolik nevidí. Čím dál tím víc se dá opravdu zaregistrovat, že se dělají nějaké průlehy nebo agrotechnická opatření.
0: A už se ukázalo třeba, pardon, že nějaká z těch opatření jsou opravdu neefektivní?
1: No, přiznám se, že nemám žádné podklady, od kterých bych mohl jako opřít svoji odpověď. A tady v tom, protože já vlastně ani nevím, nebo nedokážu říct, čím by se ta efektivita dala změřit. Kolikrát, jo? Protože to, co je efektivní pro jeden účel, může být neefektivní pro druhý. To je přesně ten mokřad, ze kterého vytéká potůček. Tak jako když mokřad bude spotřebovávat víc vody na to, aby chladil to okolí, aby tam rostliny, tak ono té vody zbyde o něco méně pro ten potůček. Takže z hlediska potůčku neefektivní, z hlediska mikroklimatiku k klimatu a z hlediska toho mokřadu velice efektivní. Není to tak jednoduchý.
0: Modlitba za vodu ve vysílání Kávy o čtvrté i k tématu, které dnes řešíme tady s Janem Danhelkou, ředitelem úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu. A vy, pokud máte otázky, tak nám je posílejte na dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Udržet vodu v krajině a voda v krajině jako taková téma dnešního povídání s Janem Danielkou ve vysílání Kávy o čtvrté. Ještě jednou se vrátím do školních lavic, protože my jsme se učili přece taky, že zdravý les zadrží až 10x víc vody než ten poškozený. Ukazuje se to stále jako pravda?
3: No, není to pravda.
2: Není to nikdy pravda, nebylo.
3: Respektive, zase, všechno v té přírodě je složitější, než se dá vlastně formulovat pro základní školu. Ale ukazuje se, že záleží na tom, jak ten ekosystém je. Takže já si, ono vlastně v 80. letech, když byly takové ten vrchol těch kyselých dešťů a Krušné hory a Jizerské hory vlastně odlesněné, stály tam ty holé vlastně kmeny jenom, a tak přesně tohleto byla strašná diskuze, i jako hydrologicky, jak se to teda projeví a podobně. Takže se založilo několik experimentálních povodí, určených přesně proto, aby se jako monitorovalo, jaký tohleto bude mít dopad. A ukazuje se, že samozřejmě pokud ten les se jako by úplně vykácí, zastane se z toho holina a prostě jako se to splanýruje, rozjezdí se to, tak se tam ta voda nemá kde vlastně vsakovat. Většinou první srážka tu odnese tu půdu a je to špatný. Tam, kde se vlastně nějakým způsobem podaří vlastně, jako buď to tam ty stromy zůstaly, kmeny zůstaly, nebo aspoň nějakým způsobem se ta těžba provedla tak, aby nebyla úplně destruktivní vůči té půdě, tak ono strašně rychle tam vyroste to křoviné patro, které vlastně potom dokáže fungovat velice podobně z hlediska hydrologie. Velice podobně jako ten les. Ne, že by to bylo úplně stejné, ale vlastně dokáže velice rychle zase vrátit ten hydrologický cyklus zpátky. Takže ta konkrétní změna, taková ta zranitelnost je tam vyloženě těsně po tom vykácení, kdy ta půda je obnažená a může být odplavená, ale to už je potom dlouhodobá změna. To už není potom vůbec les, když to tak řeknu.
2: No a co rozhoduje o tom, jestli ten déšť pomůže nebo uškodí tady?
3: Strašně velkou roli má počáteční nasycení. Ono, člověk si jako instinktivně říká, no tak čím víc prší, tím víc vody musí odtékat, to je přece logické. Tak samozřejmě ono to tak je, že čím víc naprší, tím víc té vody odteče. Ale to, kolik konkrétně z té srážky odteče, se rozhoduje podle toho, jak ta půda je nasycená. Ono to je opravdu tak, že ta půda má neuvěřitelnou schopnost tady v našich podmínkách tu vodu do sebe prostě pojmout, zadržet, si ji o to

0: způsobem neškodí. On to je prostě přirozená součást toho koloběhu vody. Tak to má být.
1: Přicházejí první otázky. Můžou být i telefonické na číslo 22 155 25 25 z Brna. Vás zdraví posluchač Jan a ptá se, jestli je prosím nějaký odhad, jak poškodili naší krajinu takzvaná rekultivace, tedy položení zhruba milionu kilometrů trubek do polí.
0: Meliorace, které proběhly, ano, oni probíhaly od 50. let, oni teda probíhaly už dříve, ale to hlavní období bylo, řekněme, od 50. do 80. let, no strašně ovlivnili ten hydrologický cyklus, protože opravdu tu vodu drenují, svádí velice rychle. Dneska paradoxně se vlastně řada těch drenáží vlastně zhroutila. A naopak můžou vlastně způsobovat zase zamokřování tam, kde se prostě přeruší ta trubka, která vedla v tom poli. Takže lokálně to je velice nepříjemné. Druhý negativní aspekt, který u toho byl, že oni tam byli vlastně i povrchové drenáže k tomu udělané. Ty se zásadně dělali rovně, takže ta voda potom teče strašně rovně, rychle se vlastně zahlubuje a potom má i větší energii právě na to, aby způsobovala tu erozi. Takže ano, to je jeden z velkých problém. Oni se tam velmi zajímavírají kolegové z Výzkumného ústavu a ochrany půdy, VUMOP na Zbraslavi, tak ty mají krásné, ale zase říkají na druhou stranu takovou perličku, to co mi utkvělo, že zjistit, kde přesně ty meliorace byly vybudovány, že není jednoduché, se ne vždycky ty plány zachovaly. A i když se ty plány zachovaly, tak se zjistilo, že ne všude tam, kde bylo vykázáno, že ta meliorace byla udělána, tak byla fakticky potom provedena. Takže vlastně otázka, jak to ve skutečnosti je.
1: Před písničkou ještě telefonický dotaz, vezměte si prosím sluchátka. Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchač Václav. Já jsem se zamyslel nad tím, jak se říkalo, kde asi ta voda je jinde než v naší zemi. Co se třeba děje s tím, když se používá voda pro výtlak nějaké suroviny, ať už ropy nebo něčeho takového, mizí to prostě v zemi nenávratně, nebo jak to tady je. A teďka ještě tady vidím článek nějaký celkem čerstvý, že pod Atlantikem se nachází zásoba na 800 let pro nějakou světovou metropoli jako by sladkovodní vody. Tak jestli jsou i možné tady tyhle ty věci. Uh-huh. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: To je skvělá otázka. Bylo by skvělé, kdybychom viděli, co přesně se děje vlastně pod povrchem. Ta hydrologie, hydrogeologie a hydrologie podzemních vod je v tomhletom ohromně složitá. Na druhou stranu je potřeba říct, že z těch celkových zásob sladké vody se opravdu odhaduje, že největší část je v ledovcích, Antarktida, Grónsko, a potom je to vlastně tato podzemní voda, která je uschovaná, která může být neuvěřitelně stará a i vlastně v našich podmínkách. A teď to musíme vzít tak, že ta Česká republika je geologicky úžasně dobře prozkoumaná, což není případ většiny světa. Tak vlastně máme ty zásoby podzemních vod, když se podíváme vlastně na českou křídovou tabuli, to znamená tady na sever od Prahy, Kokořínsko, Turnovsko. Tam je ten několik vlastně minerálek a je tam několik vlastně hlubokých zvodní, se tomu říká. To jsou vlastně pásma voloupce, která jsou nějakým způsobem od sebe navzájem izolovaná, kde je ta voda vlastně jako uzavřená. Cenoman, Turon se jmenují třeba. Podobně můžou být stovky metrů hluboko, nevíme, co je ještě hloubš, takže tam opravdu té vody je. To, jestli se ztrácí ta voda při geologických pracích, potom záleží přesně na tom, vlastně jak to tam vypadá. Jo. Ono, té vody v podzemí je opravdu hodně. Jestli tam je hodné geologické podloží, tak může tam opravdu zůstávat na místo té ropy.
1: Díky za otázky. Po písničce se podíváme na ty další.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Kristýna Ryška. Je stejně jako její nová postava v seriálu Inspekce analytická hlava? Nebo musela tuhle rovinu objevit? Má pocit, že jí teď provázejí temnější postavy a role a těší jí to? A co všechno by opravdu potřebovalo inspekci? Povídat si budu s Kristýnou Ryškou a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
5: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
6: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3.

0: 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Oblíbená otázka, nevím, s jakou radostí na ní odpovídá každoročně náš dnešní host, ředitel úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu Jan Danielka. Ten výhled pro nadcházející období je zejména pro léto, protože mnozí by teď rádi asi už věděli, jaké léto v Česku letos bude.
1: Jaké bude léto, ano, jaké si ho uděláte. To je spíš pocitově o tom, jestli si ho uděláte příjemné nebo ne, a nedokážeme říct. Ony opravdu, už to tady bylo zmíněno, ty dlouhodobé výhledy nebo sezónní předpovědi jsou velice nejisté a jsou takové jako pravděpodobnosti, že teda pravděpodobně bude teplejší, než je průměr, což si myslím, že na to, že můžeme sázet, protože ten průměr je posazený vlastně tak, jak se dlouhodobě otepluje, je posazený níže než ty poslední roky. Takže bych řekl, že bude relativně teplejší a myslím si, že jako to je poměrně velká šance, že to tak vyjde.
0: A přívalové deště.
1: Tak oni jsou každý rok, takže přívalové deště určitě se nějaký taky objeví.
0: Michal Zdřeževa za zdraví a píše, většina povolání sebou nese takzvanou profesionální deformaci. Projevuje se u vás třeba, když vyrazíte z rodinou na výlet nebo někam na dovolenou nějakým způsobem? Je někdy počasí domácím tématem?
1: No strašně se projevuje.
0: Jak to vypadá?
1: Asi nejkrásnější příklad je, když jsme v loňském roce byli vlastně s dcerami v Římě, tak jsme říkali, půjdeme po památkách, přičemž teda první 4 hodiny obnášely památky kostel Santa Maria Sopra Minerva, což možná jako zní tak znešeně, ale my jsme tam šli kvůli tomu, že to je místo, kde je nejvíc historických povodňových značek v Evropě a v tom Římě. V Římě je také nejstarší dochovaná povodňová značka v Evropě z roku, tuším, že to je z 1273 nebo někdy z tomhletom období. Takže to taky není úplná ta destinace, kam turista jde jako první. My jsme tam jako první šli, takže první 4 hodinky vlastně procházky po Římu byly věnovány tady.
0: A jak vypadají ty značky? Jsou to
1: vlastně většinou jsou to nějaké kamenné tabule. Ta nejstarší, tak to je vlastně takový kamenná stéla s nápisem Až sem byla voda v roku 1273. A ty další jsou většinou podobné, že tam je nějaký letopočet a často tam třeba je pacička, takový prstík ukazuje, až sem ta voda dosáhla. Takže graficky to je docela hezké. Takže Santa Maria Sopra Minerva je to kousíček od Panteonu.
0: Kdybyste
1: to určitě nesmíte minout.
0: U nás v České republice, kde je třeba nejstarší dochovaná povodňová značka?
1: Tak nejstarší značku, o které já vím, tak je vlastně sada značek na Děčínské skále, na Zámecké skále v Děčíně, tak tam je vyznačený letopočet 1432, ale on není úplně původní, protože v té době se ještě psalo římskými číslici a on je vyvedený v latince, což znamená, že ho buď to někdo přetesal, nebo ho tam potom doplnil. Ale třeba zajímavost, relativně nedávno se vlastně objevila povodňová značka z povodně z roku 1501 na Dyji ve Znojmě. Tak když půjdete, třeba se běhnete dolů k řece a u mostu, u hydrologické stanice, tak vlastně je tam takový domeček a ona je vlastně pod úrovní chodníku. Je tam takový udělaný u ní výklenek, tak to je značka, kde tam je napsáno Achzohochtája 1501. Takže to je taková krásná. Taky jsme tam byli samozřejmě.
0: Pochopitelně. Další dotaz od Marcely, která vás taky zdraví. Jak dalece mohou hydrologové ovlivnit výstavbu nových nákupních center, logistických center a jiných betonových ploch?
1: No tak hydrologové v tom procesu nemají nějakou jako explicitní roli, že bychom mohli. My můžeme poukazovat na to, že to není dobré z hlediska právě ovlivňování té bilance. Na druhou stranu, ono vlastně v tom právním řádu, když to vezmeme, tak ty stavby musí nějakým způsobem se snažit kompenzovat ten otok, aby opravdu to neotékalo příliš rychle, tak by měly být dost nějaké kapacity pro zasakování, ale pořád to je narušení toho vlastně přirozeného koloběhu doplňování zásob podzemních vod. A bohužel teda té zastavěné nepropustné plochy, tak to neustále přibývá. Je to jeden z ukazatelů, které třeba, když je koncepce pro zvládání sucha, tak jsme říkali, to je přesně ten ukazatel, který bychom měli sledovat, protože ten ukazuje na tu zrůstající zranitelnost a řekněme té bilance vody v půdě.
0: Další pozdrav, tak ten je od posluchače Miloslava, který má za zdraví ze Slezska a ptá se, jaká část území České republiky by měla být pokryta lesy, aby to bylo optimální?
1: No, otázka optimální pro co? Kdyby to bylo optimální pro les a pro přirozenou přírodu, tak by to mělo být vlastně 100%, tak jak to bylo předtím, než do Evropy přišel člověk. Ale když to vezmeme, tak my jsme zhruba na jedné třetině a je to strašně dlouhodobý, vlastně už od pozdního středověku toho lesa je zhruba stejně, dokonce ho bylo méně. Vlastně třeba v 17. 18. století ta barokní krajina vlastně toho lesa měla daleko míň. A ta otázka, kolik toho lesa by mělo být, jak moc ovlivňuje vodní cyklus, tak to je otázka, která tady je minimálně od toho 18. století, kdy učenci se začali hádat právě o to, jak les, voda spolu působí a jestli zahladomory v důsledku vlhka mohou spíš rybníky nebo les, nebo nedostatek lesa a rybníka potom za sucho v 19. století. To je věčná otázka. Já si myslím, že třetina, když ji udržíme, dobré.
0: Tolik tedy odpověď našemu posluchači, kterého zdravíme. Další otázky přivítáme jak na adrese dvojka@rozhlas.cz, případně ještě můžete telefonovat na 22 155 25 25. Říkali jsme, že letos musíme počítat se střídáním období sucha a přívalových dešťů, že to už je taková tradice, ale zeptáme se po písničce i na vliv El Niña. Zdravíme z Kávy o čtvrté.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A také mým hostem a tím je dnes Jan Daňhelka z Českého hydrologického ústavu, ředitel úseku hydrologie. Bude mít na tu celkovou vodní bilanci letos vliv El Niño?
3: El Niño jednak tedy opravdu nastává, všechny ty predikce jsou takové, že bude zesilovat. A El Niño má globálně typický vliv toho, že se celkově oteplí. Ty roky s El Niño jsou celkově teplejší a samozřejmě regionálně má velmi velký vliv na to, jak to klima tam léto, zima vypadá. Takže v Austrálii El Niño to je prostě jasné sucho, naopak na západním pobřeží Ameriky často velké srážky, ale ty vlivy jsou třeba i v Africe a podobně. Takže no, opravdu ty vlivy má. K nám je to složitější.
2: Ale u nás prvně, protože ta střední Evropa tady neexistuje. Ta jednoduchá, řekněme, přímá úměra El Niño rovná se sucho.
3: Neexistuje.
2: Proč to takhle jednoduše nejde říct?
3: Kdyby existovala takhle přímá úměra, tak jste ze mě dostala i odpověď na to, jaké bude léto. Ale právě protože neexistuje. My jsme daleko. To je to vlastně na druhé straně. U nás ten dominantní zdroj vlastně tepla a ovlivnění klimatu je Atlantský oceán, kde jsou také vyvinuté nějaké cykly, ale nejsou tak jako dominantní, zejména třeba v té rovníkové oblasti. On ten Atlantik není zas tak široký jako ten Pacifik v tu chvíli, takže není tam tak dominantní ten jev, a který by se velice dal tak snadno vlastně skorelovat na to počasí tady ve střední Evropě. A jsou dokonce i nějaké projevy, že se jako nachází něco ve Francii, závislost právě na teplotě Atlantiku a podobně, ale k nám už to tak jednoznačně nezasahuje. Takže jsme daleko od toho El Niño.
2: Umíme s vodou šetřit? Jak bychom třeba měli změnit ty svoje rutiny a myšlení? Takové jezírko v zahrádce pomůže?
3: My šetřit, to vlastně spotřeba vody se neuvěřitelně snížila od třeba 80. let, takže nějakým způsobem šetřit umíme. Většinou to je spíš teda ekonomicky vyvolané, ale zaplať pánbu za to. Jezírko v zahradě určitě pomůže. Ono pomáhá jako klimatu, mikroklimatu, je to příjemné, pomáhá to životu, pomáhá to tomu ekosystému, to je to dobré. A když ho tam dáte, tak vlastně to možná pomáhá i tomu, že se stáváte takovým malým vodohospodářem, protože musíte přemýšlet o tom, kolik se vám toho vypaří, jak se to doplní, kdy to doplníte. Přiznám se, že jako doplňovat to pitnou vodou, pak už to moc nepomáhá, ale vlastně takový ten management toho, že vodu tam dopustím tehdy, když je, a pak si tím nechám to zpříjemňovat klimaté zahrady, tak to vlastně vůbec není špatně. Možná byla zajímavá myšlenka, jak z každého udělat malého vodohospodáře tím, že bude mít svůj kousek, nějakou svou malinkou nádrž, kde bude vlastně s tou vodou se snažit hospodařit.
2: Někdy třeba slýcháme i od svých prarodičů, že kdysi v České republice bývala voda v řekách tak čistá, že se z nich dalo opravdu pít. Jak je to dnes?
3: My jsme schopni změřit totiž velice detailní způsob znečištění, takže proto bychom to nepili. Ale pořád jsou prameny, které vlastně jakoby vyhovují kvalitou pitné vody. To je ta podzemní voda. V těch řekách samozřejmě pitná voda podle těch standardů, na které my jsme dneska zvyklí, a i naše tělo je tomu upřímně přivyklé a dneska pít z louže už asi není dobrý nápad. Tak to nikdy nebude. Navíc my jsme schopni těmi analýzami zjišťovat čím dál tím jako drobnější a drobnější znečištění, které je tam prostě menší. Takže cokoliv analyzujete, tak tam něco dohledáme, ale celkově se ta kvalita vody opravdu neuvěřitelně zlepšila. Zase, když to porovnáme s těmi 80. 90. lety, tak pít asi ne, ale vlézt se do těch řek v podstatě bát nemusíme.
2: A tak váš pes pije z louže, ne?
3: Náš pes pije z pramínku. My na Zličině máme krásný pramínek a on si našel to, že tam, kde přesně vyvěrá, je ta voda nejlepší a pije přímo u zdroje.
2: Dokážeme dostatečně už ocenit to, že máme pro ty svoje potřeby opravdu relativně vody dost?
3: Nevím, doufám, že to tak je. Pravda je, že my pořád žijeme v tom vodním blahobytu, protože otočíme tím kohoutkem a voda teče. Ale můj kolega, ředitel povodí Vltavy, Petr Kuba, vždycky říká, ale bez vody to nepůjde. Takže musíme myslet trošku dopředu, protože ten blahobyt není nikdy zaručený. To, že máme vybudovanou infrastrukturu, je skvělé, ale když se podíváte do světa, tak ona vlastně jenom ta infrastruktura nestačí, musíme tomu podřídit i svoje chování.
2: Závěrečný dotaz. ke stavu naplněnosti Vltavské kaskády. Proč musí protékat Prahou hygienické minimum 50 metrů krychlových za vteřinu, proč nestačí 30?
3: Je to kvůli tomu, že to je stanovené právě proto, aby se dostatečně naředil odtok z čistírny odpadních vod pražské, aby byla zachována vlastně kvalita vody níže potoku. A druhá věc, v Podolí je pořád vlastně z odběr vody pro zásobování, jako vlastně takový záložní odběr, částečně se také používá, a ten potřebuje mít dost vody na to, aby mohlo odebírat.
2: Tak děkuju za tu odpověď i pro našeho posluchače Martina. No a tím končí dnešní povídání v Kávě o čtvrtém s Janem Danielkou, ředitelem úseku hydrologie Českého hydrologického ústavu. Tak děkuju moc a přeju nejen hezké léto.
3: Krásný den všem a krásné léto všem.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Divoké devadesátky a všeho schopný mafián s vazbami na zločinecké gengy v celé Evropě. Vraždu se mu snažila prokázat východočeská mordparta. Otisk z Pardubic. Nová kriminálka.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. Firma OKD likviduje důl ČSM a dál propouští horníky. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Řekl, že je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští, a okolnosti změnit.
4: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
3: Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2020. 28 a díky tomu taky výrazně ušetří. Aktuálně pod zemí končí vyklízení techniky a vybavení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Pokračuje také propouštění horníků, dodává ředitel útlumu v OKD David Hájek.
5: Jsme začínali tu fázi útlumu s přibližně 800 zaměstnanci. Každý měsíc 50 až 70, jak kdy odchází. V konečném důsledku bychom v prosinci měli mít kolem 350 lidí.
3: Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce měl ale rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. V Krapčicích u Roudnice nad Labem otevřela diakonie komunitní domky pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Jde o moderní zařízení vytápěné tepelnými čerpadly a elektricky soběstačné díky solárním panelům umístěným na střechách domů. Zázemí tam podle ředitele diakonie Krapčice Aleše Gabriše najdou 20 seniorů.
6: Kapacita je 22 míst, jsou to 3 domy, v každém domě je vlastně 7 pokojů, jeden z nich je teda dvoulůžkový a celkové náklady byly nějakých 112 milionů korun. 99% přišlo z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí.
3: První seniori se do komunitních domků začnou stěhovat v červnu. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policisté předají církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložená, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloději relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden. Poté ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Lebku se odborníkům podařilo z betonu výjmout bez výraznější poškození.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno. Ráno a večer místy až skoro jasno a během dne místy přehánky. Teploty budou mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou kolony. Poprvé budete brzdit na kilometru 165 a nesouvislá fronta míst jede i v levém pruhu, a to až do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. A na D1 z Prahy na Polsko zpomalte. Na kilometru 206 stojí porouchané nákladní auto. Vybočuje se. Tolik zprávy. Na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den a dobrý poslech. Kdybych chtěl napovídat hned v první větě, přidal bych ještě rychlý poslech dalších příběhů z kalendáře. Vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
8: a Tereza Stýblová. Dobrý den.
7: A teď pěkně podle zvyku. Někdo zkrátka nemá vůli a rezignuje při prvním sebemenším problému.
8: To ovšem není případ našeho dnešního hrdiny.
7: Vlastně bychom mohli klidně říct, že sloveso vzdát se vůbec neměl ve svém slovníku.
8: A prokazoval to po celý svůj život. Svou profesní dráhu si doslova vydupal navzdory enormnímu tlaku své rodiny, která mu dokonce hrozila vyděděním.
7: Nezdolností udivoval také v době, kdy bojoval o holý život. A nebo když se zapletl do obrovského neštěstí, které si vyžádalo stovky obětí.
8: Jeho jméno je tak známé, že to s nápovědami je složité. Podle mě bohatě stačí jen jedno z následujících tvrzení a spousta posluchačů bude, jak se říká, doma.
7: No, asi máš pravdu. Tak například sousloví rakouský pilot Formule 1. I to by stačilo. A když přidám ještě trojnásobný mistr světa...
8: A já dodám, že je to závodník, kterého v roce 1976 nechválně proslavila děsivá nehoda, při níž málem uhořel.
7: Tak už budete skoro všichni jistě vědět. A aby to bylo definitivní, doplníme fakt, že většinu života nesundal z hlavy typickou červenou kšiltovku, ale neměl na ní žádné politické prohlášení.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře nebyl jenom závodník, byl to národní poklad a lidový hrdina. Když 20. května 2019 Niki Lauda zemřel, uzavřel se podivuhodný lidský osud, který trval 70 let.
1: A může nám dnes sloužit jako dokonalý příklad nezlomnosti lidského ducha, anebo také jako trvalá připomínka, že žádný cíl není příliš velký.
0: Příjmení Lauda bylo v Rakousku dobře známé dávno před Nikyho narozením. Šlo o rodinu inženýrů a průmyslníků s vazbami do nejvyšších pater společnosti.
1: Tak například jeho dědečka Hanse povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu.
0: Hans později působil jako první prezident Federace rakouských průmyslníků a téměř 20 let stál v čele tamnějšího Červeného kříže.
1: Jméno Lauda se zkrátka stalo pro Rakušany synonymem úspěchu, bohatství a také konzervativních hodnot.
0: Pak ale přišel Niki a rodinným zvyklostem se vzepřel.
1: Narodil se 22. února 1949 ve Vídni jako Andreas Nikolaus Lauda a od malička tíhl k motorsportu. Závodil na motokárách, ale to ještě jeho příbuzní považovali za neškodnou dětskou zábavu.
0: Jenže když místo očekávaného nástupu na vysokou školu oznámil, že chce být profesionálním závodníkem, nastal poprask.
1: Zuřil zejména jeho dědeček Hans. Niki o tomto období říkal: "Nevěřili byste, jak těžce jsem s ním bojoval. Nemyslím, že bych pak kdy v životě bojoval tak tvrdě."
0: Nakonec si prosadil svou, ale rodina se ho částečně zřekla a stroze mu oznámila, že mu na jeho pochybnou kariéru nedá ani šiling.
1: Jenže jestli Niki něco podědil, byla to cílevědomost a vůle, s jakou šel za svým.
0: V 19 letech si s tajnou pomocí své babičky, která jako jediná vnoučko vyfandila, vzal první půjčku, koupil si první auto a pak pořádně šlápl na plyn.
1: Ani si neskouším představit, jaký poprask musel nastat, když se to domákl děda. Ale zpátky k tomu prvnímu závodu. Byl to závod do vrchu a Niki skončil druhý ve své třídě.
0: Působil také v nižších formulových kategoriích, což byla dost drsná škola, plná kolizí a nebezpečných bouraček.
1: A Niki tam se svým precizním jízdním stylem vyloženě trpěl. Soutěž označil za bláznivou a začal o to víc pokukovat po Formuli 1. Jenže ta se v této fázi jeho života zdála být nedosažitelnou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Děláš jen ostudu. Jdi a už se nevracej. Špiníš dobré jméno rodiny.
1: Vypadá to, že Honza je na mě přísný a krutý, ale nebojte se. Tyto výhrušky padaly na někoho úplně jiného. Slýchával je na začátku kariéry Niki Lauda, náš dnešní hrdina, a to zejména od svého dědečka Hanze.
0: Jméno Lauda se má objevovat na ekonomických stránkách novin a ne těch sportovních, prohlašoval tento vážený muž.
1: Nikyho to samozřejmě trápilo, ale láska k závodění byla silnější. O svých řidičských schopnostech nikdy nepochyboval. Jakoby byly odjakživa pevnou součástí jeho DNA.
0: Jeho hlavní jezdeckou zbraní byl zadek.
1: To jsem se přeslechla asi.
0: Ne, nepřeslechla. Zadek, sedací část těla.
1: Ano.
0: Měl v ní prý neuvěřitelný cit. Díky ní, té sedací části, vždy přesně věděl, co auto pod ním dělá, co je v nepořádku, co je potřeba zlepšit. Svůj vůz díky tomu dokázal připravit lépe než ostatní.
1: No je pravda, že uměl jet na hranici možností auta, ale nenabourat.
0: Niky věděl, že může být tím nejlepším, jenže mu chyběly peníze.
1: Rodina se k němu sice obrátila zády, ale stále mu zůstalo příjmení Lauda, které automaticky otevíralo nejedny dveře.
0: Když požádal o další, tentokrát velkou půjčku, v bance chvíli váhali, ale pak přece jen o papír bouchlo vytoužené a potřebné razítko.
1: V roce 1971 si Niky koupil místo v začínajícím týmu Formule 1 March a svými jezdeckými schopnostmi brzy ohromil šéfa týmu.
0: Přesto v následující sezóně, kterou už v týmu March absolvoval celou, náš hrdina výsledkově paběrkoval. Jeho tým si vybíral daň za novou specifikaci vozu a často tak končil na chvostu startovního pole.
1: Laudova frustrace stoupala. Jen tady marním čas a peníze soptil. O dva roky později si vzal další půjčku a zaplatil si závodní sedačku v týmu BRM.
0: Když auto fungovalo, dokázal Niky prohánět ty nejlepší. To ale bylo jen výjimečně. Na konci sezóny skončil v celkovém pořadí až 17.
1: V tu chvíli si už dost možná zoufal. Další půjčka už nepřicházela v úvahu.
0: No a pak se na něj přece jen usmálo štěstí.

0: dokola.
1: Jméno Nickyho Laudy, kterému patří dnešní příběhy z kalendáře, zná každý, i ten, kdo nikdy neviděl jediný závod Formule 1.
2: Ano, je to totiž ten typ příběhu o outsiderovi, který uspěje všem navzdory.
1: Upřímně řečeno, Nicky se do světa formulových jezdců moc nehodil. Řada z nich měla nálepku playboyů, kteří se potácejí mezi nekonečnými večírky a občas sednou za volant, aby na trati riskovali život.
2: Nicky byl úplně jiný. Připomínal spíše třídního premianta s rysy, které někomu mohly připomenout hlodavce. Vymykal se rovněž přísně analytickým myšlením. Byl chladný, odměřený a všechno měl dokonale spočítané. Však se mu také přezdívalo jezdící počítač.
1: Jako jeden z prvních si uvědomil, že ve Formuli 1 záleží na detailech, setinách sekundy a gramech.
2: Jsem naprogramován tak, abych vyhrával, ne abych byl oblíbený, říkal.
1: O jeho mentalitě svědčí i řada jiných citátů.
2: Tak například, štěstí je nepřítel, když jsi šťastný, přestáváš dělat věci na 100%.
1: A nebo ze svých chyb se učím nejvíce.
2: Nejprve musíš být nejhorší, abys mohl být nejlepší.
1: V týmu Formule 1 BRM s ním jezdil švýcarský pilot Clay Regazzoni, který předtím působil u Ferrari, nejslavnější stáje Formule 1.
2: Po sezóně 1973 si ho zakladatel týmu i celé automobilky Enzo Ferrari vyžádal zpět a přitom se zvědavě vyptával také na Nickyho.
1: A protože Clay pěl jen slova chvály, Nicky mu přistála na stole smlouva, o které sní každý jezdec. Smlouva do týmu, který má ve znaku vzpínajícího se černého koně.
2: A Nicky mohl konečně ukázat, co v něm je.
1: A bylo toho hodně. V sezóně vyhrál 2 závody, 5krát mával divákům ze stupňů vítězů a v celkovém hodnocení skončil 4. O rok později už nikoho nenechal na pochybách, kdo je na startu nejlepší a stal se poprvé mistrem světa.
2: V roce 1976 se chystal tento triumf zopakovat, jenže narazil na velmi odhodlaného soupeře. I o něm dnes ještě bude řeč.

0: Není jednoduché stát se automobilovým závodníkem, když máte slavného a bohatého dědečka. Vyprávět o tom mohl protagonista dnešních příběhů z kalendáře Niki Lauda. Jeho dědeček Hans byl striktně proti tomu, aby se vnuk zabýval něčím tak bezvýznamným, jako je závodění. Naštěstí babička dopomohla Nikimu k první půjčce a on si tak mohl postupně a vždy na dluh kupovat sedadla v lepších a lepších formulových týmech. Prozatím jsme Nikyho a jeho zlatý zadek, rozumějte tu část těla, kterou tak skvěle cítil auto pod sebou, doprovodili až do zlomového okamžiku jeho kariéry, kdy podepsal v týmu Ferrari. Stal se mistrem světa, ovšem to nejzásadnější rivalství a také osudový rok jeho života je teprve před námi.
1: Dostaneme se k němu za okamžik, kdy nastoupil na trať, kterou ale chtěl kvůli špatným podmínkám bojkotovat a která se mu stala málem osudnou. Přesto vstal z mrtvých, i když ho už všichni zatracovali, a závodil dál. A sám dokonce prohlásil, že ta osudná nehoda nebyla nejtěžším okamžikem v jeho životě. I ten dnes příběh z kalendáře ještě zmíníme.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
5: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
6: Přijďte ochutnat Doudlebův regiňák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
4: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Už jsme naznačili něco málo o tom, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře měl velmi odhodlaného soupeře. Rivalita Nickyho Laudy s britským pilotem Jamesem Huntem začala už koncem 60. let. Možná proto, že oba byli jako den a noc, jako dvě strany jedné mince.
1: Hunt byl prototypem floutka a milovníka večírků, na trati se choval impulzivně a výbušně, jako by neměl pud sebe záchovy. Pilot to byl ale skvělý.
0: Před sezónou 1976 se také on konečně dostal k pořádnému vozu. Podepsal smlouvu v týmu McLaren, který jako jediný mohl konkurovat Ferrari. Diváci se těšili na lítou bitvu, ale to, co následovalo, nemělo v dějinách motorsportu obdobu.
1: Nicky vyhrál 4 z prvních 6 závodů a ve zbývajících dvou skončil druhý. Měl více než dvojnásobek bodů oproti nejbližším pronásledovatelům v čele s Huntem.
0: Jenže pak přišla na řadu velká cena Německa. Měla se konat na okruhu Nürburgring, který se vymykal zejména svou extrémní délkou 23 kilometrů.
1: Právě to se Laudovi nelíbilo a vyzval k bojkotu závodu. Na takovou vzdálenost je tam málo traťových komisařů a zdravotníků. Pokud se v Nürburgringu dostanete do problémů, 100% zemřete, tvrdil.
0: Ostatní závodníci ale jeho návrh z posměšky přehlasovali.
1: Když vozy 1. srpna 1976 vystartovaly, dráha pomalu osychala. Hned ve druhém kole dostal patrně kvůli prasklému zavěšení Laudův vůz Smyk a od svodidel se odrazil zpět na dráhu, kde do něj nabourali další vozy.
0: Nickyho formule vzplála, jezdci navíc odletěla helma, takže uprostřed plamenů zůstal téměř minutu zcela nechráněný.
1: Pohled na Laudu byl děsivý. Seděl prakticky uprostřed ohně. Mezitím někdo přinesl hasicí přístroj, takže se oheň podařilo dostat alespoň trochu pod kontrolu.
0: Teprve pak ostatní piloti s nasazením vlastních životů vytáhli Nickyho z kokpitu. Lauda byl po většinu času při vědomí a neustále opakoval: dostaňte mě ven.
1: Než přijeli záchranáři, jeden ze závodníků držel Laudu v náručí a později vzpomínal. Nicky se mě ptal, jak vypadá. Nemohl jsem mu říct pravdu. Měl vážně popálenou hlavu a v některých částech byla pokožka spálená na uhel.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Po hrůzostrašné nehodě na velké ceně Německa, o které jsme dnes už příběhy z kalendáře mluvili, přepravili Nikyho Laudu do nemocnice.
1: A teprve tam se ukázal skutečný rozsah jeho poranění. Většina lékařů byla přesvědčená, že 27-letý Rakušan zemře. Kromě popálenin na hlavě a na rukou měl také vážně poškozené plíce.
0: Měl jsem tak znetvořenou hlavu, že mě moje žena poznala jenom podle nohou, vyprávěl Lauda v jednom z rozhovorů.
1: K jeho lůžku dokonce zavolali kněze, aby mu dal poslední pomazání. Právě tahle návštěva ale paradoxně dopomohla k tomu, aby se Lauda zotavil.
0: Pohled na kněze mě naštval. V ten moment jsem se začal mnohem víc snažit, abych nezemřel, vzpomínala Lauda.
1: Opět mohl ukázat ohromnou statečnost, odolnost a zarputilost. Brzy začal chodit a lékařům oznámil, že hodlá co nejdřív zase závodit.
0: Kupředu jej hnali tři věci. Předně jeho hlavní konkurent James Hunt sbíral body jako na běžícím pásu a jeho náskok v celkovém pořadí šampionátu rychle stahoval.
1: Lauda také moc dobře věděl, že musí závodní volant sevřít co nejdřív i kvůli svému vlastnímu sebevědomí. Potřeboval jsem zjistit, jestli jsem stále stejný člověk, vysvětloval.
0: A třetí důvod?
1: No, ten mu poskytl sám šéf stáje Enzo Ferrari, který nařídil, aby za Laudu našli trvalou náhradu. Do rudého monopostu tak usedl Carlos Reutemann.
0: Oni mě odepsali, soptil Lauda. Když v září zavolala do Ferrari s tím, že chce závodit v italské Monze, všem to vyrazilo dech, vždyť od jeho nehody uplynulo jenom několik týdnů.
1: Aby Nicky dokázal, že je závod schopen vydržet, vyžádal si jízdu na testovacím okruhu Ferrari.
0: Tehdejší manažer stáje Daniele Audetto líčil, ten první pohled na Nickyho nikdy nezapomenu. Byl tak bledý, celý zjizvený, přišel o vlasy, neměl ucho, neměl víčka, takže nemohl zavřít oči. Vypadal jako duch. Řídit vůz Formule 1 v takovém stavu bylo šílenství.
1: Jenže přesně na hranici možného, tam se Lauda vždy pohyboval jako doma a sám o sobě říkal, vždycky jdu do extrému.

0: On se v tom autě zabije, šeptali si mechanici Ferrari, když hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře Nickymu Laudovi pomáhali do kokpitu, aby na firemní trati Ferrari zajel testovací kolo jen několik týdnů poté, co málem uhořel.
1: První kolo měl skutečně dost pomalá, ale pak se naučil bolest kontrolovat a zajel téměř traťový rekord.
0: Když potom dorazil na závod v Monze, ostatní jezdci nevěřili svým očím, když si přes skrvavené obvazy nasazoval helmu a postavil se s nimi na start.
1: Cílem projel jako čtvrtý a dařilo se mu i v dalších závodech. Když se koncem října roku 1976 schylovalo k poslední velké ceně v Japonsku, vedl před Jamesem Huntem o 3 body.
0: Jenže trať byla tak mokrá a předpověď počasí tak špatná, že se Lauda rozhodl závod bojkotovat. I za cenu toho, že možná přijde o mistrovský titul. Obkroužil první kolo a pak zastavil v boxech. Můj život má větší hodnotu než titul, řekl.
1: Naopak Hunt se po zatopené dráze hnal dál a v cíli se mohl radovat. Stal se novým šampionem Formule 1. O pouhý 1 bod.
0: Svůj druhý titul mistra světa proto Lauda vybojoval později, a to hned v následujícím roce. Jeho gesto z Japonska stále jitřilo vztahy ve Ferrari a tak v následující sezóně závodil za značku Brabham a na konci sezóny 1979 ze závodu Formule 1 odešel úplně.
1: Začal se naplno věnovat oblasti civilního letectví a založil úspěšné aerolinky Lauda Air.
0: Když v roce 1982 dostal nabídku od McLarenu, k závodění se vrátil a o 2 roky později získal 3. titul světového šampiona. Rok poté jezdeckou kariéru definitivně uzavřel. Tehdy ještě netušil, že ta vůbec nejtěžší životní zkouška na něj teprve čeká.
1: V roce 1991 se letadlo jeho společnosti zřítilo do thajské džungle a na jeho palubě zahynulo 223 lidí. Dodnes jde o nejhorší nehodu v dějinách rakouských aerolinek.
0: Nicky Lauda označil tuto událost za nejtěžší moment svého života. Mnohem horší, než byla jeho nehoda ve Formuli 1.
1: Nakonec se ukázalo, že příčinou neštěstí byla konstrukční chyba letadla.

0: Na konci dnešních příběhů z kalendáře připomíná autor scénáře Tomáš Kautský ikonickou červenou kšiltovku našeho hrdiny, kterou Niki Lauda začal nosit po své děsivé nehodě, aby mu lépe drželi obvazy na hlavě.
1: Posléze o té čepici mluvil jako o ochraně proti lidem, kteří na něho hloupě zírají.
0: Faktem je, že si z jizev nikdy moc nedělal. Ze svého obličeje si dokonce dokázala dělat i legraci.
1: Svou ošklivost mohu omluvit nehodou. Někteří lidé ale takovou omluvu nemají, vtipkoval.
0: I přesto měl u žen úspěch. Poprvé se oženil v roce 1976 a po ošklivé havárii s manželkou Marlen splodil dva syny.
1: V roce 1981 se mu narodil další syn, kterého přivedla na svět jeho milenka.
0: Po druhé se oženil až v roce 2008 a v 60 letech přivítal na svět dokonce dvojčata.
1: Závodní kariéru uzavřel v roce 1985, ale v pedoku se neustále objevoval. Pracoval jako komentátor, posléze působil ve Ferrari jako konzultant a měl zásluhu i na tom, že do týmu přišel Michael Schumacher, muž, který světový šampionát ovládl celkem 7x.
0: Od roku 2012 působil Niki Lauda ve vedení týmu Mercedes a stáj od té doby získávala jeden titul za druhým.
1: Niki vypadal nezničitelně, ale někdejší nehoda mu komplikovala život.
0: Postupně musel podstoupit transplantaci ledviny a později také plic.
1: Zemřel 20. května 2019 ve věku 70 let. Stal se vůbec prvním sportovcem, za něhož byla sloužena zádušní mše ve vídeňské katedrále svatého Štěpána v nejslavnějším rakouském svatostánku.
0: Na vystavené rakvi přitom spočívala jeho ikonická červená helma.
1: A jak si přál, ve svém červeném závodním overalu Ferrari byl taky pohřben. Tak doufáme, že vás dnešní vyprávění o nezlomném Nikim Laudovi bavilo, těšilo, zaujalo nebo motivovalo a že nám ho děvčata, která nefandí Formuli 1, odpustila.
0: Ano, odpouštím. A těším se na příští příběh z kalendáře.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

zavladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Čerba na pokračování na dvojce.
2: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu.
2: Jak zázračná může být voda?
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
2: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
7: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
8: Muž s podezřením na ebolu bude v Česku v přísné izolaci. Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
9: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
10: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
9: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
11: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
9: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
8: 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají. Víc než polovina z nich je ale plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.
12: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
8: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se nesměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu z 35 na 30 tisíc. Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany v pražském Karlíně. U Rohanského nábřeží dělníci budují za více než 361 milionů korun druhou podzemní retenční nádrž s objemem 6 000 metrů krychlových. Chránit by měla okolní městské části při přívalových deštích a povodních, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: chrání nejenom před tak velkými povodněmi, jako byly v roce 2002 nebo 2013. Chrání nás i před přívalovými dešti a v roce 2024 tady byla pochytána ta znečištěná voda, která díky tomu mohla být přečištěna a pak teprve vypuštěna do Vltavy a nedostala se znečištěná do Vltavy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
8: Zítra bude oblačno až polojasno ráno a večer, místy skoro jasno. Během dne čekejte místy přehánky, teploty budou mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
8: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou stále kolony, kamiony v pravém pruhu jedou od kilometru 171, osobní zastavují jen místy, kolona se rozjede na kilometru 196 a osobním autem se zdržíte až půl hodiny. Fronty jsou i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší kolona na půl hodiny je směrem z letiště na D1, v opačném směru se zdržíte asi 20 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Otisk z Pardubic, tak se jmenuje další premiérové vydání. Nález zavražděného muže neměl u sebe žádné doklady a i když byl objeven až v Polsku, přesto o případu místní policie informovala českou kriminálku. Polští detektivové totiž u oběti nalezli doklad o ubytování v hotelu v Pardubicích a poskytli českým policistům ještě jednu důležitou stopu. Byl to otisk prstu v krvi zavražděného. Dlouhé pátrání východočeských kriminalistů a výborná spolupráce s polskými kolegy. Jak se ukázalo, vraha se nakonec báli i jeho kumpáni.
13: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Psala se 90. léta, jejich nejdivočejší okamžiky, a východočeská mordparta pátrala po unesených podnikatelích, odhalovala vraždy a vyšetřovala případy takzvaných bílých koní. K mnoha rozpracovaným případům měl ale brzy přibýt další. Na jaře roku 1994 se kriminalistům v Hradci Králové ohlásil nečekaný host. Byl to kolega z Polska, který nutně potřeboval pomoci s případem brutální vraždy světlovlasého mladíka. Podobala se kruté popravě.
1: Byla nalezena neznámá mrtvola muže mladého věku, který byl nalezen v obci Lubiaš. Bylo to v polském vojvodství Wrocław.
2: Přímo osobně se dostavil jeden kolega z Wrocławy a ukázal nám věci z této vraždy. Jednalo se o platební lístek z hotelu Synthesia, na kterým byl otisk prstu.
0: Detektivové Jan Lomnický a Jaroslav Vlk z východočeské mordparty v té době rozkrývali desítky mafií a zločineckých spolčení, které v kraji operovaly. A nález polských kolegů s jejich nezákonným řáděním mohl souviset. Svědčili o tom i další okolnosti vraždy mladíka. Evidentně byl v lese nedaleko Wrocławy popraven zezadu.
2: Byl nahý, měl v sobě dva průstřely a řezné poranění krku.
1: Byla to ráže 9 mm z pistole do srdce a dále byl několikrát ještě bodnutý tupým předmětem do krku zezadu. Bez dokladu, nebylo prostě na místě u něj nic. Kolegové z Polska u něj našli lístek, nebo budeme říkat bilet, pocházející z Pardubicka, že to mělo být o zaplacení dvou nocí v hotelu Synthesia a dále, že se místním technikům na místě činu podařilo najít daktyloskopickou stopu. To byl krásný otisk palce prstu v krvi vedle oběti.
0: Poláci už věděli, že otisk prstu z nedopalku cigarety se neshoduje s otiskem oběti. A v pátrání jim nepomohla ani polská policejní databáze. Využití metody DNA tehdy bylo teprve v plenkách, takže totožnost oběti ani podezřelého majitele otisku prstu se jim zjistit nepodařilo.
1: Ale předpokládali, že by to mohl zanechat otisk na místě vrah nebo nějaký spolupachatel. Někdo, kdo bezprostředně s tou vraždou asi souvisí.
2: V Polsku jim nikdo nevycházel a vlastně stejně jako my bychom to tak udělali, kdybychom našli ten polský dokument, obrátili bychom se také na polské kolegy.
0: Královéhradecká kriminálka otisk prstu, který byl nalezen u těla oběti, okamžitě prolustrovala. A z policejní evidence se na ně usmálo štěstí.
1: My jsme se přes tu daktylku dostali k osobě Zdeňka, který sice nebyl nějaký vrah, nebo že by páchal násilnou trestnou činnost, ale věděli jsme od pardubických kolegů, že tenhle člověk měl nějaký drobný krádeže majetkového charakteru, krat nějaký prašce a takovéhle věci, které potom prodával. Ale důležité bylo, že už měl vlastně v databázi, jsme měli jeho otisky.
2: Dá se říct, že byl z podsvětí, ale také vlastně neměl nějakou bohatou kriminální minulost. Jo? Byl to takový prozatím, takový, jak se říká, kriminální příštipkář.
0: Mohl se ale z člověka, který občas něco ukradl, skutečně stát vrah? Zatímco se na podezřelého Zdeňka nenápadně zaměřilo několik operativců, další část kriminalistů se vydala do pardubického hotelu. Tam se podařilo zjistit, kdo v něm byl podle dokladu ubytovaný a recepční si dokonce na oba muže i vzpomněla.
2: V tom hotelu Synthesia byl ubytován Martin a Jiří. A my jsme se jich potřebovali samozřejmě zeptat na celou řadu údajů. Jirku jsme dohledali, pocházel z jedné obce z Přeloučska. Opět člověk, který nějakým způsobem fungoval s tím, že se chtěl nějak uživit, chtěl nějak zbohatnout. Pamatuji si, že byl to člověk s defektem na ruce.
1: Tenhle člověk pro nás byl velice zajímavý, protože to byla velice závadová kriminální postava. kterou kolegové v Pardubicích měli rozpracováno k několika trestným činům a vědělo se o něm, že tenhle ten člověk se s tímto člověkem stýkal.
0: Martin a Jiří byli stejná generace, ale Martin, kterého se policii nedařilo nikde najít, neměl na rozdíl od Jiřího žádnou trestní minulost. Blonďák se světlými delšími vlasy byl ženatý, střídal práci a podle fotografií se až příliš podobal oběti nalezené v polském lese 160 kilometrů od místa, kde bydlel. Manželka ho navíc už několik dnů postrádala.
2: Snažil se nějakým způsobem uživit rodinu, proto se zapojoval do různých obchodů a tak dále. Byl to člověk poměrně nenápadný, nedá se říct, že by vynikal v nějaké kriminální prosperitě, ale působil naprosto klidně, působil jako slušný člověk. Tady začala vznikat hypotéza o tom, že právě Martin může být obětí. A když jsme dělali postupně další šetření podle fotografií a tak dále, oslovili jsme lidi, kteří ho znali a ujistili jsme se v té věci, že právě Martin je poškozený.
0: Jan Lomnický a Jaroslav Vlk si byli jistí, že jde o Martina R., ale rozbíhaly se kriminalistické úkony, které měly ve spolupráci s polskou stranou dokončit identifikaci. A přibývaly i další informace o Martinovi a Jiřím.
1: Když jsme se dozvěděli, že v určitou dobu si v Pardubicích nechali udělat tyhle ty dva, kteří spolu spali na hotelu Synthesia, ve stejný den narychlo pasy, aby mohli jezdit do Polska, tak nás samozřejmě, jak se říká lidově, trklo, že už s tím asi něco souvisí. A později jsme zjistili, že opravdu, a to jsme stotožnili, že zavražděný nebyl nikdo jiný než Martin, podnikatel z Holic, který si na sebe, předtím než na něj byla spáchána na polském území vražda, tak si na sebe vzal během dvou dnů 5 aut v autopůjčovnách v Pardubicích, Chrudimi a v Hradci Králové. Byly to převážně Forman, Favorit, nějaký Ford a jedno nákladní AVE 30. A tyto auta potom odvezl do Polska.
0: Policie si Jiřího pozvala ke druhému kolu otázek. Odkud Martina zná, proč byli spolu ubytovaní v hotelu a také pro koho pracují.
2: Zjistili jsme, že se jedná o obchod údajně s vajíčky původně, ale na ty vajíčka bylo potřeba vydělat, to znamená obchod s textilem a teprve pak se půjde do těch vajíček, alespoň tak on to ve své výpovědi vykládal. No a nechali jsme ho prostě vypovídat tak, jak on potřeboval.
0: Čeští detektivové byli v neustálém kontaktu s Poláky a každou informaci konzultovali. Brzy bylo jasné, že nepůjde o obchod s vajíčky ani textilem, ale o podvody s auty.
1: Opravdu toho šetření jsme prováděli s kolegou Lomnickým hrozně. Jezdili jsme do Polska a kolegové z místní komendy z kriminálky z Vroclavy nám vyšli ve všem stříc v městečkách Lubiáš a v dalších jsme spolupracovali a hlavně v Lešnu s kolegama, od kterých jsme se dozvěděli, že tam v Polsku na jejich území je skupina, tomu říkali mafiánů, kteří tam obchodují s kradenýma vozidlama. Tyto vozidla měly být z České republiky.
0: Podezřelý gang s vazbami do Německa i Ruska měl mnoho členů a někteří bydleli jen pár kilometrů od místa, kde byl Martin nalezen zavražděný. Obchodovali s kradenými a pašovanými cigaretami i alkoholem, přeprodávali kradené věci a padělali bankovky. Jeden z nich se nedávno oženil v České republice a překvapivě právě na Pardubicku. Jarek H., obávaný pardubický mafián, přijal příjmení své manželky a získal i české občanství. Ani na krok se nehnul bez své pravé ruky, podsaditého Roma Juli s výrazným hustým knírem.
2: Každopádně jsme v tom začali hledat něco jiného. Určitě ne ta vajíčka nebo nějaký textil.
0: Okruh podezřelých se rozšiřoval. Recidivista Zdeněk, jehož otisk prstu se našel v blízkosti oběti, ale tvrdil o sobě, že s vraždou nemá nic společného. Podvodník Jiří, který stále mlžil, přestože s Martinem strávil poslední dny jeho života. A také všeho schopný boss polského původu Jarek H. se svým stínem Julou. Tým Mord Party se rozhodl vsadit na Jiřího. Tentokrát na něj šli z ostra a Jiří začal neochotně vypovídat.
2: Na pokyn dalších lidí, de facto organizátorů Jarka a Juli, nám vypověděl, že právě s Martinem sháněli vozy z půjčoven, měli za úkol v půjčovnách sehnat vozidla, která by byla vhodná pro transport, který se týkal toho obchodu s tím textilem.
0: Obchod s textilem byla jen zástěrka. Martin, jehož jméno figurovalo na dokumentech u vypůjčených, ale nevrácených aut, byl nejspíš bílým koněm, který musel zmizet. Východočeská kriminálka se proto zaměřila na nebezpečného bose, kterého se bálo celé podsvětí, na Jarka H. Měl totiž vazby na mafiánská uskupení zlodějů aut po celé Evropě.
1: Za 4, 5, 6 měsíců, co jsme do Polska jezdili na tomto případu pracovat s kolegou, tak jsme měli spoustu polských lidí z tohohle, budeme říkat, závadového kriminálního prostředí vyslechnutých, kteří se sami i tohohle našeho Jarka báli, ale kteří nám potvrdili, že všechno on organizuje, že ty auta z Čech tam vozí von, že na to má člověka. Dokonce nám potvrdili do protokolu, všechno vyslýchali polský kolegové, my jsme si to potom nechávali tady do češtiny přeložit, že jim říkal, že se bude muset tohohle Martina zbavit, že to je pro něj nepohodlný člověk. Dokonce několikrát nám popsali, jak jim ukázal, že má zbraně a že rozhodně ty zbraně budou zapotřebí.
0: Luger ráže 9 mm mohl být vražednou zbraní. Navíc se z výpovědí a záznamů zjistilo, že krátce předtím, než Martin zmizel, byl v Polsku také Jarek a Jula.
1: Jula byl z romského prostředí, to byla velice zajímavá osoba, protože to byla tohohle našeho Jarka pravá ruka, hodně věcí dělali spolu, dokonce i spolu jezdili páchat tu trestnou činnost a spolu obchodovali.
0: Vyšetřování běželo už 2 měsíce a Jan Lomnický a Jaroslav Vlk zachytili další zprávu z pardubického podsvětí. Nedala se použít jako důkaz, ale byla přelomová. Zdeněk, jehož otisk prstu se našel u oběti, konečně podlehl výčitkám svědomí.
1: Tehle Zdeněk se několikrát vyjadřoval, samozřejmě v podnapelém stavu, po pardubických hospodách, kde tvrdil, budeme říkat rádoby kamarádům, taky zlodějíčkům, že něco spáchal v Polsku, že měl údajně někoho zabít a že toho jakoby hrozně lituje. Ale říkám, bylo to v opilosti a tyhle informace se k nám dostávaly od informátorů, kteří s námi jako spolupracovali a měli jsme aspoň, jak se říká, trošku na tohle člověka už nabito s tím, že by tahle ten člověk, když nám vyšla na něj ta daktylka, s tímto případem, s tou vraždou souviset.
2: Byl to jeden z lidí, který prostě prošel kolem toho našeho poškozeného. Takže byla zde možnost ta, že to může být přímo ten vrah.
1: Byla to taková asi i v opilosti lítost. Neřekl přesně kde, ale řekl, že to bylo v Polsku, že tam někoho zastřelil 2 ranami z pistole a dokonce, že použil ještě potom nůž.
0: I když to odpovídalo zraněním na těle Martina, pro tým Mord Party to stále nebyl přímý důkaz a ani řetězec okolností vraždy nebyl kompletní. Jarek H. ale tušil, že smyčky kolem něj se stahují.
1: Jarek měl potom u sebe už později takové množství peněz z té jeho kriminální trestní činnosti, ať už to byly ty cigarety, líh a tak dále, jak jsme se o tom zmiňovali na začátku, že tam hrozilo to, že už všude vyprávěl ve svém závodovém prostředí, že už peněz nashromáždil dost a že chce se svojí manželkou z České republiky vycestovat, že už ho tady nikdo nikdy neuvidíme. Takže tam hrozilo i to, že bychom se třeba už potom na něj nemuseli ani dostat. Takže jak se říká, to bylo za 5 minut 12.
2: Když my jsme provedli rozsáhlé šetření v té věci, operativní šetření, a sehnali jsme celou řadu informací pro nás důležitou, pro odkrytí celého tohoto závažného incidentu, tak jsme se pustili do té realizace.
0: Na podzim 1994 dala česká a polská kriminálka dohromady několik týmů a ty se vydali sebrat všechny podezřelé v jednom okamžiku. Jarek H. byl pod stálým dozorem a došel si pro něj Jaroslav Vlk. Protože kápo pardubického podsvětí byl v baru, vzal sebou detektiv i kolegyni, aby byli méně nápadní.
1: Zjistili jsme, že v jedné kavárně, vinárně, že na baru pije. Ale opravdu měl 195 cm, 115 kg. Byl to člověk udělaný, mafián, ozbrojený. No tak jsme si tam sedli, samozřejmě on nás nepoznal, netušil, co se děje.
0: Vysoký, hřmotný muž z Melíry, Jarek H., popíjel. A tak čekali na vhodnou příležitost. Ta přišla krátce před druhou hodinou raní.
1: Byl teda, jak se říká, na šrot, byl notně opilý, vycházel z kavárny a spadnul tam, tak už pro nás to byl jasný pokyn. I když byl teda opilej, tak jsme měli připravenou jednotku zásahovou a tahle krajská zásahová jednotka nám ho sebrala, zadržela. Samozřejmě byl pod vlivem alkoholu, tak jsme ho museli nechat 24 hodin vystřízlivět.
2: Během krátké doby jsme, jak se říká, sebrali organizátora Jarka, jeho komplice Julu, který mu bezmezně důvěřoval, a dalšího Zdeňka, Jiřího a další lidi.
0: Když mafiánskému šéfovi Jarkovi H. začalo docházet, co se stalo, ocitl se u prvního výslechu. Kriminalisté na něj šli opatrně, ale rovnou se ho ptali, které z podezřelých zná, jestli jezdí do Polska a co ví o obchodech s auty.
1: Ukázali jsme mu fotografii našeho zavražděného Martina. Samozřejmě od samého začátku všechno popíral. Martina neznal, nikdy neviděl, o žádných autech neví. V Polsku už dlouho nebyl. Samozřejmě ukázali jsme zase jeho výpisy, kdy překročil hranice, s kým ty hranice překročil, s kým se do země vracel. I v Polsku některé osoby z tohohle prostředí závadového z něj měli strach a prostě byl to člověk, o kterého nevíte, co čekat. Byl to tvrdák, skoro dvoumetrový, 120 kilo, který si byl jistý, že mu prostě nic nedokážeme.
0: Souběžně se pracovalo i na dalších členech gengu a kriminálka sázela hlavně na Zdeňka, který se v opilosti s výčitkami zpovídal kumpánům v hospodě o zločinu, který spáchal. Pro otisk svého prstu na nedopalku ale měl vysvětlení.
1: Po několika hodinách výslechu vyprávěl, ano, já jsem v tom Polsku mohl být, ale mám tam pouze odpalek, ohorek, nebo budeme říkat weigl takzvaný, cigarety. Řekněme, že jsem tam někde asi kouřil. Ale to, že on by byl pachatelem, on by byl vykonavatelem té vraždy a on, že by tu vraždu spáchal a byl tam s těma dotyčnýma, to ze začátku vůbec o tom se nechtěl zmiňovat.
0: Romský parťák šéfa zločineckého gengu Jarka samozřejmě také o ničem nevěděl.
1: Julu jsme měli v té době ve Valdicích, ve vazbě, a za ním jsem s kolegou Honzou jezdili do Valdic, ale ten teda ze začátku absolutně odmítal jakékoliv tvrzení, že by se snad dopustil nějaké vraždy nebo že by byl na polském území a byl organizátor nebo dokonce na místě činu, kde byla spáchaná vražda. Prostě Jarka držel, jak se říká, nad vodou, nechtěl ho prásnout, nechtěl ho potopit.
2: Nikdo nechtěl mluvit, protože organizátor Jarek všechny poučil tak, jak mají vypovídat. A ty slabší články dokonce poslal mimo Pardubice. Jo? Třeba Jiří odjel do Ostravy, jakoby za rodinou, a byl přímo poučen, jak má vypovídat, že Martina v Polsku zabili Rusáci. Přímo tak to měl hovořit, jako jo, že to ví od lidí, od toho Jarka, že to byli asi nějací Rusáci, kterým Martin tam prostě v nějakým tom obchodu nevyhověl. No ale postupem času, jak to bývá, tak se do toho začali tyto zainteresovaní zamotávat a dalo se to poskládat.
0: Kriminálka ale sázela na to, že nakonec některý z článků gengu povolí. A byl to právě Zdeněk, který v okamžiku, kdy získal jistotu, že bos Jarek i většina jeho kumpánů sedí ve vazbě, začal vypovídat. Jak všichni tušili, šlo o krádeže aut a nic netušící Martin se měl stát bílým koněm, který doplatí na naivitu.
2: Jednalo se celkem o 5 vozidel, které si na své jméno zapůjčil ten Martin. A protože se ho po 5 vozidlech zapůjčených tato skupina zbavila, já osobně si myslím, a vyplývá to i z toho, co jsme o osobě poškozeného zjistili, že prakticky netušil to, kam se řítí. Myslel si a byl vlastně přesvědčen organizátorem v tom, že musí sehnat co nejvíc vozidel, aby se vlastně toho textilu přivezlo co nejvíc.
0: Jarek ale vše dobře maskoval a Martina, kterého nějaký čas znal, si vytipoval jako důvěřivou oběť zvráceného plánu. 5 půjčených aut převezených do Polska mu stačilo. Pak se Martina rozhodl zbavit.
2: Ten Martin nemohl zaregistrovat to, že ta auta se nevrací. Jo, ta auta byla jakoby organizátorem rozmístěna na území Polska tak, aby se mohla dál zapojit do obchodů s textilem. Aby se mohlo prakticky vydělat na další obchod, například s těmi vejci.
0: Jarek H. slíbil zadluženému recidivistovi Zdeňkovi za vraždu Martina téměř 90 000 korun. A to pro něj byla astronomická suma. Ve 4 ještě s Julou přejeli hranice, kde se rozdělili a Martina odvezli do rodné vesnice Jarka H. Tam ho odvedli do lesa a popravili 2 střelami dozad a bodnými ranami do krku. Jak přiznal Zdeněk, jehož otisk se našel na nedopálku, kouřil na místě vraždy proto, že vše trvalo příliš dlouho.
1: U ty vraždy na místě činu, u ty obce Polský Lubiaž byli všichni 3. Jarek mu řekl prostě, že mu za tuhle tu vraždu, kterou vykoná, že mu zaplatí hodně 1000. A on potřeboval peníze. On byl člověk, který tady, jak říkám, se dopouštěl majetkový trestný činnosti, krát prašce a dráhatý kabely a takovéhle věci. Takže jestli mu tenkrát slíbil pár desítek tisíc, tak pro něj to byl prostě poklad. Takže z něj se ze dne na noc stal, jak se říká, vykonavatel vraždy.
2: Co se týče zbraně, vražedné zbraně, tak ta byla organizátora Jarka. Prakticky po vraždě se jeho okolí dozvědělo, že on jí přišel, že mu ji někdo ukradl, že prostě zmizela. Každopádně on ji měl nelegálně. Nikdy neměl zbrojní průkaz. Ale protože v minulosti jel v těch svých nelegálních obchodech, tak ozbrojen byl.
1: Byl odsouzený za vraždu Martina a s ním ve spolupachatelství byl odsouzený i ten náš Jula, který v té době byl ve vazební věznici ve Valdicích a jako pachatelem vraždy jsme prokázali, že zabíjel Zdenek. Takže Zdenek byl v této tříčlenné skupině vrah a tam to byli hlavní organizátoři, Jula, především Jarek. A je zajímavý, že u krajského soudu v Hradci Králové a potom i při odvolání u vrchního soudu nejvyšší tresty právě dostal za organizátorství a za to všechno, že to vymyslel a byl tou hlavou v tyhle ty mafii právě Jarek. Druhý nejvyšší trest měl Jula a sám vrah Zdenek z nich dostal nejnižší trest. Ale byly to všechno vysoké tresty.
0: Jarek H. se nikdy nepřiznal a ve finále sváděl vinu na dalšího pardubického mafiána zvaného Konan, zavražděného na podzim roku 1994. Kriminálce se nepodařilo prokázat ani tvrzení jeho kumpánů, že Jarek má na svědomí ještě dalšího nepohodlného bílého koně. Odvolací rozsudek ho nakonec poslal do vězení na 18 let. Jula odešel od soudu s 16-letým trestem a vykonavatel Zdeněk dostal za vraždu důvěřivého táty od rodiny 14 let.
2: Většinou to bylo tak v devadesátkách, že bílí koně takzvaní byli využiti pro určité věci, například pro nákup zboží, pro zapůjčení a tak dále. A těchhle těch lidí pak bylo potřeba se zbavit, protože oni to měli na sebe a oni by pak hovořili o tom, že se stali obětí podvodu. Proto se tito bílí koně takto zejména v těch devadesátkách likvidovali.
1: Dneska se to už neděje v takové míře, ale tenkrát těch vražd opravdu bílejch koní tady bylo hodně. Můžu zmínit třeba, jak jsme tenkrát tady dělali ty příběhy, že o těch bílejch koní, který byly řad vlastně osob, který byly bez práce, bez zaměstnání, bez bydlení, takzvaných bezděláků, kteří nám tady jedna romská velká skupina hradeckých a broumovských Romů ubytovávala tady v v Hradci Králové, kde se o ty lidi, bylo jich asi 6-8, starala vždycky taková ta jejich romská ochranka a šli vždycky vydražit nějaký jednotky, že v té době se hodně, že jo, po těch devadesátkách tady dražili různé jednotky, ať už byty, krámy, obchody, prodejničky. No a oni tam vždycky nastrčili tohohle svýho, vydražili a pak se jich zbavovali. No a to byla asi série TK 6 až 8 vražd tady v kraji, kde jsme nacházeli oběti a došlo nám, že zatím stojí, za těma vraždama právě tahle ta skupina Romů.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to bylo další vydání Kriminálky v premiérové řadě s podtitulem Otisk z Pardubic. Připomínám, přátelé, že další Kriminálku na Dvojce vysíláme ve středu 27. května krátce po 18. hodině a podtitul zní Kdo je vrah?
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Česká animace dobila svět.
5: Pojďme se setkat s tvůrci.
4: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
6: Když to není sen, tak co je to?
7: To je vizuální báseň. Cesta náznaků, hledání.
4: Jak vzniká a kam dnes míří?
8: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
4: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
6: Necháme se překvapit.
4: Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
9: Radioservis představuje
10: Toulky první republikou.
11: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
10: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
12: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
10: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
13: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
13: Srdcovky od Dvojky.
15: Příjemný večer, milí posluchači, uprostřed pracovního týdne. Je tu vaše pravidelná dávka pozitivní energie podávaná skrze osvědčené hity domácí i zahraniční populární scény. Začínají srdcovky od Dvojky s datem 20. května 2026. Informace, zajímavosti, pravidelné středeční srovnávačky, ale také anketa. Ať už byl váš den jakýkoliv, dovolte si takhle v podvečer trochu relaxovat. Nechte se unášet hudbou a třeba se trochu vznášet. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Dionne Warwick a Heartbreaker. Ano, samozřejmě píseň plná zlomeného srdce a té lásky, která asi už patrně odešla, ale srdce stále věří, že by se to mohlo napravit. Pojďme dál, máme tady písničku, která je hodně známá, občas se hraje a i přesto, že se hraje už nějakých 42 roků, musím říci, že mě osobně se neohrála v žádné z verzí, kterou jsem tuhle píseň slyšel. Je to Mike Oldfield, který v té době měl svoje nahrávací studio nad Ženevským jezerem a tehdy tam odtud z výšky sledoval tu krásnou přírodu a psal nádherné písně. Jeho velkým hlasem, který mu dovolil v té době zazářit, prodat miliony desek a také vydělat nevídané peníze, tak to byla samozřejmě také zpěvačka Maggie Reilly. Pojďme za písní, která je krásná a je o touze dostat se možná tam, kam se mnozí z vás nikdy nepodívají.

Mike Oldfield, Maggie Riley a Two France. Pojďme si otevřít anketu, teď už máme 7:45. Rovnou přečtu jeden z posledních e-mailů včerejšího večera. Pavel mi napsal: Ahoj Pepo, doporučuji prodloužit anketu jako celotýdenní, protože nejen, že mě pár věcí napadlo, ale nemohu se teď rozpilovat a hlavně baví mě, co píší ostatní. Třeba někdo k tématu přijde úplně poprvé zítra nebo ve čtvrtek. Nevím, jestli ještě zítra, ale dneska jsem se tedy rozhodl, že to ještě jednou protáhnu. Poněvadž bych vás rád poprosil, abyste si zkusili zavzpomínat, kdy jste si poprvé z vlastní vůle zapnuli rádio. Kdy to bylo, co se tam tehdy hrálo a co to vlastně bylo za rozhlasovou stanici, byla naše, byla zahraniční, samozřejmě taky podle toho, kde jste bydleli, ale to všechno mi můžete napsat a také mnoho z vás by během minulých dvou dní poslalo celkem dost zajímavých fotografií rádií, které ještě stále máte doma. Máte je po tátovi, po dědovi, po pradědovi a některé ještě fungují. Takže mi můžete psát na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi ale také napsat na SMS bránu 702 222 220. Vzpomeňte si, jak to bylo u vás, kdy jste si poprvé zapnuli rádio. Co tam hrálo? Jaká tam byla muzika? Já vás teď vezmu do roku 1973. Je to dnes už stará deska v podstatě jako já, ale zpívá na ní zpěvačka Marcela Lajfrová, takzvaná Lajferka, a ta pěseň se volá Sonko.

je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babetu a krk za to dám, že se do léta

Jiří Suchý, Babeta, nesmrtelná věc a úžasná srdcovka. Pojďme se krátce před 19. hodinou dostat k člověku, který se o svoji kariéru doslova pral. Ten muž napsal několik písní ještě pod svým občanským jménem a to je Leslie Charles. Kdybyste nevěděli, kdo je Leslie Charles, přátelé, tak jeho umělecké jméno je Billy Ocean. Ovšem tehdy, v té době, tedy ještě v polovině 70. let, pracoval u Forda na montážní lince a muziku dělal opravdu jenom tak, že prostě chtěl, snažil se prorazit. No a já mám pro vás písničku právě z poloviny 70. let, kterou se ten jeho start do velkého světa vlastně podařil. Láska bez tebe opravdu bolí, Billy Ocean. Love really hurts without you.

Tak pojďme se podívat, máme anketu. Kdy jste si poprvé sami zapnuli rádio, nebo kdy jste vědomně poslouchali rádio, takže jste se do něj zaposlouchali, v podstatě dá se říct, možná i malinko zamilovali, protože jste následně rádio používali sami a nejen jako kulisu. Píše paní Irena. Dobrý večer, Pepo. Nemohu odolat a píšu. Je úplně legrační, jak naše životy v osmdesátkách probíhaly jako přes kopírák s dalšími posluchači. Můj brácha mi ze služební cesty přivezl malý kazeťák se západní normou a ten položený na radiátoru ústředního topení a s anténou směr Berounka hrál bezvadně Bayern Thai. Měla jsem tehdy malé děti, tak jsem si to užívala, nahrávala jsem o 106, kazety byly drahé, stovku jedna, ale to spravila služební cesta mého manžela. Ty kazety dodnes mám, občas je poslouchám, jsou nenahraditelné. Můj oblíbený DJ Jürgen Hermann s hlasem jako samet a s měkkou němčinou, jako kdyby mluvil anglicky. Tohle umí jen můj milý kamarád Miloš Skalka, tak díky za srdcovky, jsou super, píše paní Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Jana mi napsala, když jsem prvně poslouchala své rádio, vím úplně přesně, Pepo, byla to krystalka, kterou jsem si sestrojila před 65 lety, kdy mi bylo 11 roků. Co jsem slyšela v oušku jako první, nevím, ale určitě to pak byla mámina slova, kdy mi hubovala, že se v posteli kablíky určitě uškrtím. Táta její obavy nezdílel, byl rád, že jsem šikovná a že já jako dyslektička preferuji četby. Určitě to byly písničky Včera neděle byla třeba nebo Malé kotě, Potkal potkan potkana. Jinak jsme měli rádio Popular s magickým zeleným okem. Zdraví paní Jana. Ne ročník, ale roky 76. Krásný to věk. Děkuji za tuhle zprávu. I vy ostatními napište, jak to máte, kdy jste poprvé sami zapli rádio nebo ladili rádio a co tehdy hrálo, když si určitě vzpomenete. Protože máme středu a vy pravidelní posluchači srdcovek víte, že když vysílám já, vždycky ve středu máme srovnávačky. No tak pojďme na to. Nejprve vás vezmu někdy už kolem roku 1964 zpíval Mickey Volek se skupinou Olympic písničku Zloděj dobytka. Hej, pa!

Mikě Volek, Zloděj dobytka. Vy samozřejmě tohle písničko znáte ještě v mnoha jiných verzích. Samozřejmě ji také zpíval Karel Gott. Ale pojďme se podívat, kde vznikl originál. Ten originál je původně z roku 1938 a vznikl pro film Hard to Get, kde ji zpíval Dick Powell. Tuhle písničku si ale půjčil v 61. roce Bobby Darin. Mimochodem, Bobby Darin se narodil v květnu 36, takže by vlastně slavil 90, nebo je to 90 let od jeho narození. Ale tahle ta písnička je takový, řekněme, příjemný, ale krásný kompliment. Je to v podstatě taková poklona muže pro ženu, že jí přijde, že má tvář úplně hladkou jako miminko. Ta písnička totiž má název You Must Have Been a Beautiful Baby. Musela jste být ale nádherné dítě. Bobby Darin. Whoa, yeah.

A já rovnou naváží na další srovnávačku. Vezmu vás do roku 1977 a předělávku, kterou původně napsali Michael Chapman a Nicky Chinn, a českým textem jí opatřil Jan Krůta. Naspíval jí Radek Tomášek, jako zpíval jen rock and roll, nic víc.

Tak tohle je česká verze ze 77. roku. Za originálem se musíme vydat do 75. roku. V té době už kapela Smokey, která tuhle písničku nahrála, byla celkem známá. Řekněme, že právě tenhle single Don't Play Your Rock and Roll to Me jí ten její nástup mezi první ligu doslova potvrdil. Jak už jsem říkal, Nicky Chinn a Mike Chapman tuhle písničku napsali. Víte, oni v té době nebyli jen nějací autoři, protože skládali a zásobovali hitparády písněmi s takovými jmény, jako byly Susy Quattro, Sweet, nebo právě Smokey. Tak pojďme do roku 75. Je to taková trošičku rozchodová písnička. Don't play your rock and roll to me.

Teď zavzpomínáme na muže, jehož hlas je skoro nezaměnitelný a myslím si, že jsou desítky písní, které bychom si od něj mohli zahrát, ale protože už nám venku prosvěcuje slunce, protože už se to léto tak nějak začíná hlásit s tím, že přijde, tak jsem si dovolil na 82. vzpomínku nebo na vzpomínku 82 let od narození Joe Cockra. Tuhle z tu melodii, která je v podstatě, jak se říká, srdcovková resuscitace, protože tohle je původně úplně 60-ková píseň. On ji ale v 90-kách obnovil ji neskutečně. Summer in the City.

Joe Cocker narodil se před 82 lety, 20. května 1944. Mám jeho tvorbu nesmírně rád, i tu starší, i tu novější, zkrátka byl to jedinečný muž. Pojďme teď, ještě stihneme dneska určitě jednu srovnávačku a já se na to těším. Není to tak dávno, co jsem ve svém televizním pořadu zpovídal Karla Kahovce. Povídali jsme si o letech 60. 70. ale také o těch 80. které nebyly úplně jednoduché právě pro hvězdy ze 60. protože lidé mnohdy nechtěli slyšet nic nového. A tehdy se stala ta věc, že Eduard Kretschmar otextoval písničku, která je z 50. let, k tomu originálu se teprve dostaneme. A v roce 1980 ve studiu vznikla, no v podstatě tahle nádherná píseň, která je jednou z těch, co lidé po Karlu Kahovcovi stále chtějí. Háj modří nůní.

Pojďme tedy do roku 1958. Vyšel tehdy single When It's Springtime in Alaska Johnnyho Hortona, kde tenhle single nebo tahle píseň se stala v podstatě jeho prvním číslem jedna, country číslem jedna. Na druhé straně téhle desky ale byla skladba Whispering Pines. A to už jsme u téhle písně, která se v roce 1980 dostala také k nám. Tahle písnička je o tom, že někteří muži chodí se z rozpadu nějakého vztahu někam vykřičet. Někteří vybít, někteří vypít, ale někteří jdou prostě jen tak do lesa a poslouchají, co jim říkají stromy. Whispering Pines, Johnny Horton.

Máme 20. května a v roce 1943 se 20. května narodil Albano Carisi, tedy dneska slaví 83. narozeniny. Dovolím si teď vybrat písničku, která je o svobodě. Písnička, kterou napsal Albano, jejíž text napsala Romina Power. To bylo samozřejmě v dobách, kdy byli spolu nejen partneři na jevišti, ale také partneři v životě. Vyšla ta písnička v roce 1987 a dlouho byla v některých zemích, řekněme, cenzurovaná, protože svoboda je něco, co prostě nebylo tak běžné. Ano, mnozí na to zapomínají, možná i tady u nás už se na to zapomíná, co bylo kdysi, ale třeba v roce 1989 se tahle písnička začala naprosto každý den hrát v Rumunsku, protože do té doby byla velmi, velmi, velmi cenzurovaná. Ale musím říci, že tahle písnička má v sobě neskutečnou sílu. Zkuste se do ní, prosím, zaposlouchat. Ten, který zpívá hlavní vokál, který tu píseň napsal, tedy hudebně, dneska slaví 83. narozeniny. Je to muž, kterého mám velmi rád, který je mi tak trochu i vzorem. Albano Carisi.

Pojďme se tedy podívat, co nám píšete. Můj první hit, který jsem si zaznamenala, nebo který jsem zaznamenala, byl Pludí lodi do Triány. Ač tehdy malé děcko, dojímala mne slova, jednou se pro mne vrátí bárka, na kterou dlouho čekám. To píše paní Olina. Milan píše, poprvé jsem poslouchal rádio u babičky, bylo mi tenkrát asi 5, šlo o transistorové rádio neznámé značky a hrálo jen na baterie. Babička se na mne pak zlobila, že musí stále kupovat nové baterie. Poslouchal jsem tenkrát nějaké zahraniční hudební stanice, už si nepamatuji, jak se jmenovali, ale bez rádia jsem totiž neusnul, takže jsem si ho nosil do postele. Děkuju moc, to psal Milan. Michal píše, otec ze SSSR přivezl rádio, tuším DAF, nebo tak nějak, přenosné, červené, velké ovládání a chytali tam jen něco okolo Prahy. Jako většina hlavně v neděli od 13. hodiny pohádky a nebo schválně ráno v 9, stav na českých tocích. To mě moc bavilo. Alespoň jsem se tak nějak naučil nebo poznal jsem naše toky. To píše Michal, děkuju moc. Jsem ročník 75, píše posluchačka Andrea, takže jsem také ještě odkojena rádiem po drátě. Pamatuji, jak jsme každé prázdniny u babičky při Dominu umývali se sestřenicí nádobí po obědě a přišla nám toho taková hromada, že nám to zabralo celý pořad. Také jsem odmala milovala sobotní hru a nedělní pohádku, které jsem většinou poslouchala na rádiu, které táta kutil, rozvedl až na dvůr a do jeho dílny. Pak nás později na internátě rádiem po drátě budili, tak nám vychovatelky pouštěly večerní písničky na přání. To píše paní Andrea, děkuji moc za tuhle zprávu. Jak to máme dál? Zdravím, pamatuji si zcela jasně, jak jsem každý víkend po obědě utíkala k rádiu, musel to být Český rozhlas v závorce. Mamka ho měla v takové té obytné kuchyni, kde žilo vše nejdůležitější v rodině a obývák se šetřil pro hosty. Lehla jsem si na lavici, potichonku jako pěna jsem poslouchala odpolední pohádku. Byla jsem hodně malá, počítám tak kolem 5-6 let, takže to bylo už cirka 57 let zpátky. Co hrálo, nevím, ale že vyprávěli pohádky, vím jistě a byla jsem moc ráda. Myslím, že i mamka byla ráda, měla klid a do naší českobudějovické mateřské školky chodil často Valdemar Matuška. Měl přátelství s naší paní učitelkou, nosil nám dárky, sedávala se mu na klíně a moc se mi líbily jeho vousy. Mám i fotku při každé jeho písni. V rozhlasu si na to zavzpomínám a pak, že si malé děti nepamatují nashledanou, paní Martina z Českých Budějovic. Paní Martino, protože mi píšete na e-mail, prosím, pošlete mi tu fotku, já ji chci vidět. A hlavně, teď se podařila věc, která se prostě podaří jenom v živém vysílání a jenom tak, že, ale moje maminka říkala, že náhody nejsou. Já mám totiž teď připravený dvě písně, které jsou z texty Vladimíra Dvořáka. Ten totiž před pár dny by oslavil 101. narozeniny. Je to zkrátka 101 let od jeho narození. A tu písničku, kterou mám pro vás teď připravenou, milí posluchači, a konkrétně tedy můžu říct i pro paní Martinu, tak to je píseň pro Kristýnku. Píseň, kterou napsal Zdeněk Petr a otextoval právě Vladimír Dvořák. Valdemar Matuška.

Ano, ano, také jeden z textů Vladimíra Dvořáka Kulatý svět, samozřejmě Iveta Simonová a Milan Chladil. Teď mi to akorát tady přišlo, paní Blanka píše, moc vám děkuji za tuto písničku i za Kristýnku, píše paní Blanka. Kája Kahovec nám přijde, nemůžeme si pomoct, ale zní nám to lépe od Káji Kahovce, píše Mirek a Martina ze Sokolova, Háj modřínů, anebo písnička z 58. Ano, je to tak, Whispering Pines. Co tady máme dál? Je toho hodně, co píšete. Hezký večer, Pepo, moc děkuji za krásnou vzpomínku na Joe Cocker, geniální muzikant. Díky, díky, díky, píše paní Míla. Paní Eva píše, srdečně zdravíme, s manželem posloucháme, jsem ročník 52. Rádio už měli naši dřív, než jsem se narodila. V paměti z úplného dětství, tak do 7 let mám různé koncerty vážné hudby. Překvapovalo mne, že diriguje doktor Václav Smetáček, jak pak on to stihne, když pořád někde léčí. I byl doktor Otakar Trhlík, nejspíš buď čestní či doktoři filozofie. Ale jdeme-li k žádoucímu žánru, pak ve škole v Brně jsme jako žáčkové klasicky vzdělávaní utíkali k populární hudbě. Už zde jmenovaný semafor nám neušel. V každé ložnici či třídě nechyběl dráťák. První tranzistorák Doris jsem našla v hrajícím balíčku o Vánocích 1963, ale byly tam jen střední vlny. Moje přání získat VKV se splnilo později. Zde už zmíněné krystalky vyráběl starší bratr Vláďa, ten se i zajímal o amatérské rádio. A ještě něco ze zkušenosti mého manžela. Nad naším městem je pěkný kopec, na něm býval posed a tam on nahrával s Estrajtraj všemožnou oblíbenou hudbu, dopolední pořady s kazetovým magnetofonem, s rádiem i hodinu stál na žebříku, ale dosti let předtím byl jeho první tranzistorák jménem Zuzana. Dalo by se psát o mnohem, ale je nás hodně, co něco chceme sdělit. Ano, je nás hodně a já vám moc děkuji, paní Evo. Pozdravujte také manžela. Je to tak, že ti, co byli blíž hranicím, tak mohli poslouchat něco, co je za hranicema. My, co jsme byli pod kopcem, tak jsme s tátou chodili na kopec a tam jsme na všelijaké staré stromy věšili prostě různé antény a tak dále a tak dále. No, dnešní srdcovky jsou, přátelé, úplně na konci a tak nezbývá v tuto chvíli, než vám popřát příjemný večer, ale máme tady ještě jedny narozeniny a těmi se rozloučím. Dneska, přátelé, slaví neuvěřitelných 80. Opravdu 80. slaví zpěvačka Cher, neboli Sheryl Sarkisian, tak zní její jméno. Žena, která prošla mnoha desetiletími různými hudebními styly až v současné době a stále ještě roztančí i současnou generaci, tak jednu z těch písní si opravdu dáme na závěr dnešních srdcovek. Vy ale nemusíte ladit jinam, protože víte, že Dvojka vysílá dál. Já už se teď těším na zítřejší čtvrteční srdcovky. Mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Barbory Weisseitlové Lesohádky. Vypráví Jan Hofmann. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. O sovách se říká, že jsou moudré. A kdo je chytrý, ten určitě rychle vymyslí, co dělat, když se přihodí něco neočekávaného. Sova Amálka z lesa Staroboru všem ukáže, že nejdůležitější bývá zachovat si chladnou hlavu. Je tu další lesohádka, která se jmenuje, jak sova Amálie zachránila veveřátka. Ať se vám krásně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Jednoho letního odpoledne se nad Staroborem zastavily těžké černé mraky nacucané vodou. Než byste stačili třikrát mrknout, začala bouřka, jakou les už dlouho nezažil. Blesky křižovaly oblohu, hrom burácel a vítr ohýbal špičky i těch nejstatnějších smrků. Všechna zvířátka se rychle běžela schovat. Kdo byl zrovna blízko svého domečku, nory nebo pelíšku, uháněl domů. Zvířátka, která zastihla bouřka v lese, si našla úkryt, aby úplně nepromokla. Sova Amálie byla naštěstí zrovna blízko svého hnízda, když začalo pršet, a teď seděla v dutině stromu a poslouchala, jak těžké kapky bubnují do listí a mechu. Ještě párkrát se zablesklo a pak už začal déšť pomalu ustávat. Vzduch byl průzračný a za mraky vykouklo sluníčko. To je ale krásně, pomyslela si Amálie a načechrala si peří. Déšť všechno umyl a les voní úplně jinak. Asi se trochu proletím, abych se rozhlédla, co je ve Staroboru nového. Stejně už se za chvíli začne stmívat a nastane čas pro noční ptáky a zvířátka. Amálie roztáhla křídla a tiše plachtila letním podvečerem. Najednou uslyšela divný zvuk, jako kdyby v lese někdo volal o pomoc. Všechny sovy mají vynikající sluch i zrak, takže stačilo, aby se Amálie snesla trochu níž a hned viděla, co se stalo. Prudká bouřka rozvodnila potok a bouřící voda strhla lávku. Na druhém břehu zůstala uvězněná tři malá veveřátka. Jejich maminka, veverka Terka, se vypravila pro lískové oříšky až na druhý konec lesa. Kladla sice svým dětem na srdce, aby zůstali doma, ale veveřátka neposlechla. Jakmile jejich maminka odešla, sešplhala po kmeni a uháněla si hrát naschovávanou na paseku za potokem. A teď nemohla zpátky. Pobíhala po břehu a naříkala. Sova Amálie ještě opsala ve vzduchu jedno kolečko a pak přistála přímo uprostřed hloučku lesních zvířátek, která také přilákal pláč a křik malých veverek. Všichni se radili, překřikovali a hádali, jak by se dalo veveřátkům pomoci. Co kdyby na druhou stranu potoka přiletěl nějaký pták, řekněme třeba datel vavřinec, a přenesl veveřátka zpátky na zádech, navrhoval jezevec Bedřich. Bedřichu, ty nemáš rozum, odsekl vavřinec na kvašeně. Nebudu to ani zkoušet. Co kdyby mi přitom prasklo v zádech? Jsem moc zvědavý, kdo by vás všechny léčil, když jsem tady jediný doktor. Jezevec uraženě zmlkl, ale to už se o slovo hlásil divočák Karel. Jelen by veveřátka unesl úplně v pohodě. Tak by mohl přeskočit přes vodu na druhý břeh a je to. Zafuněl a byl spokojený, jak to vymyslel. Ale jelen Miroslav jen vrtěl hlavou. Potok je moc široký. Tak daleko nedoskočím. Navíc nemám rád vodu. Na to zapomeňte. Zvířátka se hádala dál. Skoro každý měl nějaký nápad, o kterém si myslel, že je nejlepší a snažil se překřičet ostatní. Jen sova Amálie neříkala nic. Chvilku poslouchala dohadující se zvířátka, pak se potichu vznesla a odletěla pryč.
1: No to snad nemyslí vážně, pištěla sojka Valentína. Všichni se tady snažíme pomoct a Amálie si klidně odletí.
2: A zrovna na její chytrost jsem spoléhal, vrtěl hlavou jezevec.
3: Ostuda, sova Amálie je strašpitel, syčel slepíš Stanislav a radši se držel trochu stranou, aby na něj někdo nešlápl.
2: Prý, moudrá sova, pche, prskala kuna Klotilda.
0: Možná měla něco důležitého na práci, snažil se Amálie zastávat Rejsek Matýsek, ale ostatní ho hned okřikli. Co může být důležitějšího než záchrana malých veveřátek? Na to Matýsek neznal odpověď. Samotného ho překvapilo, že Amálie odletěla pryč. Jenže sova Amálie neutekla, jak si zvířátka myslela. Jen se trochu proletěla a zase se vrátila zpátky.
3: Kousek proti proudu spadl přes potok stromek. Ukážu vám to,
0: oznámila zvířátkům a všichni okamžitě spěchali za ní.
2: No jo, ale ten je tak tenoučký, že nikoho z nás neudrží a veveřátka po něm sama také nepřejdou, zahučel zklamaně jezevec a ostatní mu hlasitě dávali za pravdu. Přes potok skutečně ležel mladý stromek, který při bouřce vyvrátil vítr, ale jeho kmen byl příliš slabý a tenký, aby mohl posloužit jako lávka.
1: K čemu nám je takové nedochůdče?
3: To má být ta slavná soví moudrost?
2: Za chvíli už bude tma a co budou veveřátka dělat sama v noci v lese? Křičela zvířátka zklamaně.
0: Amálie ale zůstala klidná a pokynula křídlem Matýskovi. Když přiběhl, sklonila se k němu a něco tajného mu pošeptala do ouška. Matýsek nadšeně přikývl. Rozhlédl se kolem a pak popadl do čumáčku tenký proutek, který byl dost dlouhý na to, aby dosáhl až na druhý břeh. Hned se s ním rozeběhl přes spadlý stromek, na opačné straně potoka proutek položil a běžel zase zpátky. Zvířátka překvapeně zmlkla a veveřátka přestala plakat. Nikdo nechápal, co to znamená a co Matýsek vlastně provádí.
2: To zas Amálie vymyslela nějakou ptákovinu, chrochtal nespokojeně divočák Karel. Teď leží přes potok dva klacky místo jednoho, to jsme si teda pomohli.
0: Matýsek ho ale neposlouchal. Místo toho popadl další dlouhý proutek, přeběhl s ním přes potok a položil ho vedle toho prvního. Teď už přes potok ležely kromě vyvráceného stromku dva proutky.
3: Úžasné,
0: pochválila Matýska sova Amálie a spokojeně zatleskala křídly. Matýsek neúnavně běhal tam a zpátky a pokládal vedle spadlého stromku další a další proutky a větvičky. Brzy jich bylo tolik, že začaly připomínat úzkou lávku, která se s každou další větvičkou zvětšovala. Teprve teď zvířátka pochopila, jak skvěle to Amálie vymyslela. Zatímco tenký stromek by veveřátka neunesl, hromada proutků a větví, kterou Matýsek nanosil a natáhl přes potok, už klidně mohla sloužit jako lávka.
2: Rychle! Pojďte nosit listy, mech a kůru, ať v té lávce ucpeme všechny díry!
0: Zavelel jezevec Bedřich, kterého mrzelo, že na ten nápad nepřišel sám a rychle si chtěl napravit pověst. Teď nastal teprve ten pravý ruch. Každý chtěl být užitečný a přispět k záchraně malých veverek. Zvířátka pobíhala sem a tam a přinášela nejen věci, které by se hodily k ucpání děr, ale i silnější větve, kterými lávku zpevnili. Za chviličku už přes potok vedla pevná lávka, která v pohodě unesla i jezevce Bedřicha. Veveřátka po ní přeběhla a skočila do náruče své mamince, která právě přibíhala. Držela se jí kolem krku tak pevně, jako by ji chtěla umačkat. Smích a objímání nebrali konce. Už nikdo nepochyboval o sový moudrosti.
2: Ať žije sova Amálie!
0: Volala zvířátka, ale Amálie jen mávla křídly na pozdrav a důstojně odletěla hlouběji do lesa, kde už mezi stromy padla úplná tma. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Mladší bratr, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Principál Cirkula Putika Rostia Novák bude hostem Jitky Novotné ve Stříbrném větru v 21 hodin. Nechybí ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět se zahledíme do soukromí císařské rodiny. Speciální pozornost jsme samozřejmě věnovali, a nejinak tomu bude i v budoucnu, následníkům trůnu. Ale do jejich osudů i dějin našich zemí zasahovali nejenom oni, nýbrž jejich sourozenci. V případě dětí Marie Terezie jich bylo na výběr opravdu hodně. 16.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý vám budou přibližovat životaběh mladšího bratra Josefa II. Leopolda, kterému je souzeno záhy usednout, byť nakrátko, na trůn. Bude se tak dít v rámci seriálu, jenž byl inspirován Petrem Horou, Hořejšem, a který režíruje Jaromír Ostrý.

0: Pět ze 16 dětí, které Marie Terezie porodila mezi svým 20. a 39. rokem, byly synové. Na rozdíl od svých sester všichni přežili dětský věk, avšak žádný z nich se nedožil více let než jejich matka. Josef zemřel ve 49, Leopold v 47, Karel Josef už v 16, Ferdinand Karel ve 52 a Maximilián František v 45. Lidé se v 18. století prostě nedožívali vysokého věku.
1: Tvrdí autor knihy Synové Marie Terezie, historik a publicista dr. Friedrich Weissensteiner.
2: Marie Terezie se ke svým synům chovala stejně jako k dcerám. Věnovala jim mateřskou péči, lásku a starost.
1: Možná někdy větší, než jim bylo milé.
2: Jejich výchova byla podstatně pečlivější než v případě dcer. Vždyť u synů se předpokládalo, že by se jednou mohli stát vladaři.
3: Život svých mužských potomků matka nejen ovlivňovala, ale přímo rozhodovala o jejich budoucnosti. S každým z nich počítala v rámci dynastických představ pro zcela jasně určený úkol.
2: Každý z nich se měl také oženit s dívkou, kterou matka osobně pečlivě vybrala.
3: Čáru přes rozpočet jí udělal jenom jediný z nich, Karel, protože předčasně zemřel.
1: Napomínala maminka své synky stejně jako dcery?
3: V tomto ohledu nedělala mezi nimi rozdíl. Udělovala jim pravidelné pokárání, a to až do dospělosti a častokrát ještě během ní.
1: Že by od ní slýchávali chválu?
3: To opravdu jenom zřídka. Ale velice intenzivně se o jejich vývoj a osud zajímala. A s dětmi, dávno dospělými, udržovala častý osobní nebo písemný styk.
2: Nejhůře vycházela s nejstarším Josefem, svým pozdějším spoluvládcem a následníkem.
1: Příčina?
2: Ve vztahu k němu vzniklo více třecích ploch než u ostatních synů. Žili totiž blízko sebe.
3: Leopolda matka oceňovala jako státníka s velkým rozhledem.
1: Jímž snad i byl.
3: A jako hodného manžela.
1: Jímž rozhodně nebyl.
2: Karla ztratila brzo a truchlila po něm.
3: Nesouhlas v ní vyvolávala Ferdinandova povrchnost a touha po plytkých zábavách.
2: Aby finančně zajistila dobromyslného Benjamínka Maximiliána Františka, přiměla ho, aby se věnoval církevní kariéře.
1: Protože se prvorozenému synovi Marie Terezie a jejímu následníkovi dostalo a ještě dostane v našem seriálu dostatek prostoru a času, posuneme se raději k jeho bratrovi o 6 let mladšímu Leopoldovi. Josefovu stínu, v němž Leopold žil, se však nevyhneme.
0: Nevycházeli spolu dobře. Jejich povahy byly příliš rozdílné. To už v dětství zjistili vychovatelé a učitelé obou arcivévodů. Říkali, že Josef je netrpělivý, živý, roztržitý a Leopold mírný, rozvážný, uvážlivý a schopný soustředění. Impulzivní Josef činil svá rozhodnutí většinou ukvapeně a často dělal druhý krok před prvním, jak o něm trefně řekl pruský král Fridrich II., zatímco Leopold postupoval opatrně a rozvážně.
3: Mladší bratr jenom těžce snášel panovačný tón, kterým dával korunní princ při každé příležitosti najevo své výsadní postavení v Habsburském domě.
2: Ale svoje výhrady a odpor si nechával pro sebe.
3: Tedy on svůj úsudek o bratrovi a nechuť vůči němu svěřoval soukromým záznamům, psaným tajným písmem.
2: Předpokládal, že se nikdy nedostanou na veřejnost.
1: Jenže to se spletl. Jeho tajné písmo rozluštil po více než 150 letech Leopoldův životopisec Adam Vandruška.
3: Císař je velmi talentovaný, schopný a živý. I hned chápe a má dar paměti, protože dovede dobře mluvit a velmi dobře koncipovat písemně.
1: Což snad ani nemusel šifrovat.
2: Tohle to ne, ale zbytek určitě.
3: Je to tvrdý, násilnický muž plný ctižádosti, který dělá a říká vše, aby byl chválen a aby o něm svět mluvil. Neví, co chce. U všeho se nudí a vůbec není pilný. Nenávidí pracovní horlivost a všechny podniky, kromě vojenských. Nesnese odpor a je plný svévolných násilnických zásad a nejsilnějšího násilnického despotismu.
2: A když se Leopold tak hezky rozjel, nezapomněl ve svých tajných poznámkách ani na to, že...
3: Josef nemá žádné zásady. Křičí, všem nadává a hrozí a bere jim odvahu.
1: Ti dva se asi neměli příliš rádi. Tedy, jak se později přesvědčíme, Josef byl k Leopoldovi jako k jedinému svému sourozenci opravdu důvěrný. Ale Leopold mu to moc neoplácel.
3: Císař je vždycky se vším nespokojený a špatně naložený. Chce každou věc prosadit podle svého, bez odporu, námitek a potíží. A když není, hned po jeho, má okamžitě špatnou náladu. Mluví jen o sobě, vychvaluje jen sebe, všechno si připisuje a tím všechny popuzuje. Protože všechno vidí černě a ničím se už nebaví, vyhledává samotu, a nikdo mu už neposkytuje ani potěšení, ani rozhovor a útěchu. Všechno se mu oškliví.
0: Zatímco Josef byl prvorozeným, Leopold byl až devátým ze 16 dětí Marie Terezie. Narodil se ráno 5. května 1747. roku na zámku Schönbrunnu a ještě téhož dne byl pokřtěn. Na počest cara Petra Velikého dostal jméno Petr Leopold. V Habsburském domě bylo jméno Petr velice neobvyklé, proto začali arcivévodovi říkat brzy Leopold. V rodině ho oslovovali vídeňským po lidi.
3: Prožil docela bezstarostné dětství. Pod vedením vychovatelů pořádali císařské děti dětské plesy a hráli divadlo.
2: Zúčastňoval se i Leopold, který hrál menší role a recitoval verše.
3: I on se musel podrobovat přísnému dennímu rozvrhu, určenému matkou pro všechny děti. Arcivévodové a arcivévodkyně se museli každé ráno a večer kleče modlit, jednou měsíčně chodit ke zpovědi a ke svatému přijímání a v neděli a o svátcích se účastnit dvou bohoslužeb.
2: Od 7 let Leopold navštěvoval vyučování spolu se svým starším bratrem Karlem.
3: Oba arcivévodové se měli stát vládci v Itálii, Karel v Toskánsku a Leopold v Modeně.
2: Oba byli pilnými žáky. Rychle chápali a měli dobrou paměť.
3: Na rozdíl od Josefa neměl Leopold zvláštní zájem o vojenství.
2: I když už jako dítě dostal důstojnickou hodnost, která ho opravňovala k velení pluku.
3: Zajímal se především o přírodní vědy a techniku.
1: Do jinak šťastného a spořádaného dětství však zasáhla smrt.
0: Leopoldovi bylo 14 let, když jeho o 2 roky starší bratr Karel zemřel na Neštovice. To byla nejvýraznější a nejvýznamnější událost, která se v době puberty zapsala do jeho duše. Leopold ztratil v Karlovi nejdůležitější osobu v rodině a důvěrného společníka při hrách a studiu. Zdá se, že duševní krize vyvolaná bratrovou smrtí ještě více prohloubila Leopoldovu vrozenou trudnomyslnost a uzavřenost.
1: Karlova smrt změnila Leopoldovo postavení v rodinné hierarchii.
2: Ano, zpočátku se s ním počítalo jako s panovníkem modenského vévodství. Teď obdržel větší a významnější Toskánsko.
3: Arcivévoda se musel honem učit státovědě a mezinárodnímu právu.
1: Jeho nový vychovatel, zasloužilý generál Thurn, dostal od maminky Marie Terezie podrobnou charakteristiku svého chráněnce, nešetřila ani chválou, ani hanou.
2: Je netečný a líný. Má neustále špatnou náladu. Snadno si osvojuje předsudky, a je neupřímný. Svých cílů se pokouší dosáhnout lstí a křivolakými cestami. Zanedbává svůj vzhled, kouše si nehty, rád se vybavuje se služebnictvem a užívá přitom jeho řeči.
1: Ať počítám, jak počítám, tak ani jednu byť malou pozitivní poznámku jsem v té zprávě nezachytil.
3: Matka však informovala i o synových dobrých stránkách.
2: Má od přírody dobré, velkodušné a soucitné srdce. Touží po vědění a snaží se být zdvořilý. Což se mu však velmi často nedaří.
3: Po jednom roce sice jeho vychovatel konstatoval, že by Leopold mohl být pilnější, že se nedbale obléká, málo dbá na čistotu, leccos lze vytknout správnému držení těla a stále plive a kouše si nehty. Rovněž ve styku se služebnictvem používá hodně vídeňského dialektu.
2: Ale vedle těchto nectností bylo lze shrnout i mnoho jeho kladů.
0: Jeho výsost mluví velice dobře francouzsky, německy a latinsky a také trochu česky, ale není příliš silná v písemném vyjadřování. Je velmi dobrý v náboženství, světských a církevních dějinách, zeměpisu a přírodopisu. Velmi dobrý je ve fyzice a v teorii práva. Dostatečně se vyzná v mechanice a má řadu dalších pěkných znalostí. Mimo jiné má zvláštní nadání pro počty a získává si tím oblibu ve společnosti.
2: Marie Terezie byla spokojena. S podstatnou částí hodnocení seznámila syna a přidala k tomu také mateřská napomenutí. Leopold slíbil, že se polepší.
1: Mladého arcivévodu po sedmileté válce potkali územní změny monarchie, ale víc než ztráta Slezska ho zasáhla smrt jeho švagrové Josefovy manželky Izabely Parmské.
2: K té choval velkou náklonost.
1: Ona chovala více než náklonost zase ke své švagrové sestře obou bratrů.
2: Představovala pro něj stělesnění ženské krásy.
1: I Josef dal osobním listem najevo, co cítí.
3: Přeji vám z celého srdce právě tak dobrou ženu, jakou byla moje zesnulá, ale také, aby vás Bůh uchránil takového neštěstí.
0: I když to bylo poněkud nezvyklé, ženitba nebyla tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Marie Terezie totiž pro svého třetího syna už hledala nevěstu a její volba padla na infantku Marii Ludoviku, dceru španělského krále. Roku 1764. se v Madridu konala svatba, prozatím per procurationem v zastoupení.
1: Tváři v tvář se ti dva viděli až za nějaký čas. V létě 1765. roku, když se v Innsbrucku chystala opravdová svatba.
2: Ženich byl zjevem své příští manželky rozhodně příjemně překvapen. Tvrdili mu totiž, že je ošklivá, zrzavá a špatně vychovaná. Ale dáma stojící proti němu připomínala spíše Josefovu zesnulou manželku. Měla jenom o něco světlejší vlasy a bledou pleť.
3: Také infantka zjistila, že arcivévoda, s nímž ji spojili, sice vypadá zrovna dost bídně.
2: Dostal zrovna průjem, polikal živočišné uhlí, pil hořký čaj a jedl strouhaná jablka.
3: Ale jinak je docela sympatický.
0: V den svatby je sice mizerné počasí a lije jako z konve, ale svatba představuje pro malý provinční Innsbruck obrovskou slávu. Ulice jsou plné lidí, tyrolští ostrostřelci pálí jednu slavnostní salvu za druhou, koná se vojenská přehlídka, víří bubny a znějí zvony. Ženich je sice stále ještě indisponován, ale zvládne všechno. Dlouhý svatební obřad i svatební tabuli, u které ovšem jídlu moc nedá. Svatební noc se nekoná. Pilný kronikář si do deníku zapisuje, že nebylo možné pustit ho k nevěstě, protože kvůli špatnému zdravotnímu stavu museli ještě dále trávit mnoho času lita pár.
1: Jakože nesměl s manželkou sdílet lože.
3: Nejenom svatba měla mimořádný průběh. I po ní není Leopoldovi nejlíp. Jeho zdravotní stav se tak zhorší, že se dokonce uvažuje dát mu poslední pomazání.
2: Série neštěstí a ran osudu dramaticky vyvrcholí 18. srpna 1765. Leopoldův otec, František Štěpán Lotrinský, po návštěvě představení v Dvorním divadle, dostává cestou domů srdeční záchvat a krátce na to umírá v náručí svého nejstaršího syna.
3: Císařovnu smrt manžela, jak víme, zcela zlomila.
1: Její mladší syn se zvolna zpamatovával, až se mohl s manželkou vydat do Florencie, aby se ujal vlády v Toskánsku.
3: Marie Terezie navzdory obrovské bolesti nad ztrátou manžela považovala za svou povinnost udělit synovi na cestu pokyny a rady pro nastávající panovnické úkoly.
1: Byly to ústní pokyny a rady od srdce k srdci?
3: Od srdce k srdci možná ano, ale co do formy, šlo o mnohastránkový dokument, který obsahoval politické, náboženské a lékařské instrukce pro 18-letého vládce.
1: A co pak mu radila?
3: Aby zpočátku nechal všecko raději beze změny a nepouštěl se do důvěrností a žertování s malými lidmi. Konec konců je přece jejich panovník. Radila dále, ať u dvora nestrpí nepořádek a skandály a dává svému lidu dobrý příklad.
2: Jestliže opustíš cestu ctnosti a rozumu, proviníš se víc než kdo jiný. Plň dobře povinnosti suveréna a otce svého lidu. Vždy pečuj o jeho blaho, pomáhej mu, podporuj ho a povzbuzuj.
0: V části věnované náboženským otázkám napomínala císařovna Leopolda, aby dodržoval následující povinnosti. Aby se každý den účastnil bohoslužeb, nejméně jednou měsíčně chodil ke svatému přijímání, postil se v předvečer mariánských svátků a každých 8 nebo 14 dní se zpovídal. Požadovala také na synovi, aby setrvával v osamění v dny svátku, narozenin a úmrtí svého otce. A na konci každého roku v ústraní 3 dny rozjímal. Na zelený čtvrtek měl dodržovat zvyk veřejně mít nohy 12 chudým starcům.
1: Všechno?
3: Ale kdepak. Ještě bylo nutno zmínit se o zdraví, které Leopold měl stále choulostivé.
2: Arcivévoda má důvěřovat svým dvěma lékařům, které mu matka vybrala. Má se šetřit, být na sebe opatrný a v případě těžké nemoci si má, a to dokonce veřejně, dát udělit poslední pomazání.
1: Tak to přímo císařovna napsala.
2: Dlužíte tento příklad sobě samému i svému lidu. Člověk proto nezemře o nic dříve.
3: Radila mu i ve věcech manželských. Své ženě, která mu před oltářem přísahala poslušnost, měl být něžným manželem a opravdovým přítelem a nikdy jí neměl dát pocítit svou autoritu.
2: Byla to podivuhodná rada od Marie Terezie, která všem svým dcerám vtloukala do hlavy, že mají své muže vždy bezpodmínečně poslouchat.
0: Toskánsko, ležící v srdci Itálie, bylo od 16. století velkovévodstvím. Tento malý stát byl se svými zhruba 20 tisíci kilometry čtverečními zhruba stejně velký jako Štýrsko. Od poloviny 15. do počátku 16. století hrál pod vládou bohaté bankéřské rodiny Medičejských významnou roli. Florencie, hlavní město velkovévodství, byla vedle Říma centrem italské renesance a nesmírně přitažlivým duchovním střediskem. Za posledních velkovévodů z rodu Medici však umělecký lesk a věhlas města na řece Arno viditelně upadaly. 300letá vláda Medičejských skončila v roce 1737 smrtí posledního vládce, který neměl mužské potomky. Jeho nástupcem se stal po dohodě evropských dynastií o výměně území František Štěpán Lotrinský, který se o rok dříve oženil s Marií Terezií. dědičkou trůnu habsburské monarchie.
3: Florenťané do dcery císaře a jejího manžela vkládali mnoho nadějí.
2: Ale nic z toho nebylo.
3: Po tříměsíčním pobytu totiž opustili město a zemi a už nikdy se do Toskánska nevrátili.
2: Podle všeho se ve Florencii necítili příliš dobře. Stýskalo se jim po dětech zanechaných ve Vídni.
3: Neskušený Leopold se po příjezdu do Itálie ujal obtížného dědictví.
2: V Toskánsku nebylo všecko v pořádku. Země trpěla následky hladomoru. K tomu se přidala epidemie skvrnitého tyfu.
3: Leopold začal okamžitě jednat.
2: Nařídil okamžitou revizi zásobáren obilí, při níž vyšlo najevo, že bohatí šlechtičtí a církevní majitelé statků, kterým náleželi 2/3 půdy, nashromáždili spolu s obchodníky ohromné množství obilí, aby mohli jeho cenu vyhnat nahoru.
3: Kdo si nemohl koupit drahý chléb, musel umřít hlady, což Leopold považoval za nehoráznost.
2: Donutil obchodníky s obilím, aby své zboží prodali. Zrušil monopoly a cla, která brzdila výrobu a prodej chleba, a uvolnil trh s obilím.
1: Vydal základní směrnici, ve které se říkalo:
3: protože je nám známo, jak škodlivé a tíživé pro lid jsou daně a monopoly, jimž podléhá výroba a prodej chleba, rozhodli jsme se povolit vícero ulehčení a svobod, a to nejen pro výrobu, prodej a dopravu chleba, ale také pro obchod, prodej a dopravu pšenice, žita a mouky, protože si přejeme všemi možnými způsoby podporovat a zvýhodňovat jejich pěstování v našich zemích.
1: Co si to ten mladíček vlastně dovoluje?
2: S Leopoldem však nic nehnulo. Bez ohledu na námitky nakoupil v zahraničí obilí a nejrůznějšími opatřeními podporoval rolnický stav a produkci potravin.
3: Byl rozhodnut, že Toskánsko od základů změní a z malého státečku uprostřed Itálie udělá vzorovou zemi evropského osvícenství.
2: Než se do toho pustil, projel zemi křížem krážem, informoval se o životě poddaných, radil se s ministry.
3: Regulace cen obilí byla jen malým krůčkem v jeho politice.
2: Po ní začalo jít o zásadní věci. Zrušil selskou robotu a uživatelům pozemků poskytl právo na lov ryb a užívání pastvin a polností.
3: Tím tato práva odebral šlechtě, čímž ji velmi popudil.
2: Značné množství peněz investoval do odvodnění bažinatých oblastí na pobřeží a proměnil je v úrodná pole. Ty pak dal k dispozici rolníkům, aby je osídlili a obdělávali.
3: Svoje nařízení vydával tento Habsburg v zemském jazyce a sám se brzy cítil být Italem.
2: Urychlil dopravu zboží opravou a výstavbou silnic. Vznikla poměrně hustá silniční síť, která spojovala zemi s církevním státem a na severu se sousedními knížectvími Parmou a Modenou.
3: Vydal nový trestní zákoník.
2: Podobně jako jeho bratr ve Vídni, zrušil 130 kontemplativních klášterů. 2000 ze 6000 mnichů je museli opustit.
3: Dával stavět obecné školy řadou pedagogických opatření, daleko předstihl svou dobu. Například učitelům, farářům a žákům nechával zdarma rozdávat učebnice a podporoval také vzdělávání dívek.
2: Jeho mimořádná pozornost patřila přírodním vědám, především chemii, které se sám horlivě věnoval.
3: Za užitečné vědy pokládal také medicínu, hornictví, národní hospodářství a dějiny. A také tyto obory podle možností podporoval.
2: Nákupem váz a uren dal silný podnět k bádání o Etruscích.
1: S Josefem měla Marie Terezie samé trápení. O mladším synovi jí docházely pouze povzbudivé zprávy. Bylo jí ke konci života velkou útěchou, že alespoň její Poldi žije ve vzorném manželství a je to dobrý panovník.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 620. schůzka s toulkami českou minulostí, 621. s podtitulem Muzikanti s botami z toulavého telete uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz. Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
6: Dobrý den, my si dnes připomeneme výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a to, jestli by měly projít dalšími změnami. Podíváme se na turbulence kolem ministra obrany za SPD Zuny a budeme, jak to vidí, mluvit i o tom, jak slovenskou politiku zasáhla změna, která probíhá u jejich tradičního spojence Maďarska. A to všechno probereme s Petrem Šabatou, šéfredaktorem serveru Novinky.cz. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den, šéfredaktor práva je přesněji, ale...
6: A já jsem vám přidala ještě něco jiného, omlouvám se.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Tak už od pátku jsou známé výsledky prvního kola přijímacích zkoušek a studenti tak vědí, na jakou střední školu se dostali anebo nedostali. Uspělo 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd a 90% těch, kteří se hlásili na čtyřleté a kratší obory. Tak 90% úspěšnost, žádné větší stížnosti na průběh těch přijímaček, to by mohl být důvod k optimismu, nebo jak to vidíte vy?
7: No ano, ten způsob, jak dostat děti na střední školy, zase proběhl, ta úspěšnost, ale je to jenom jedno číslo, pak když se podíváte na ta podrobnější čísla, už to tak dobré není, vypadá dobře, nebyly žádné velké technické problémy, čili ano, ale určitě to není část vzdělávacího systému, která by nějak přispívala k jeho modernizaci, respektive k tomu, aby se děti neučily jenom fakta a nememorovaly, ale to, co je například ve strategii vzdělávací politiky 2030+, kterou před mnoha už lety dal jako úctyhodně dohromady dnešní ministr školství Robert Plaga v té předchozí vládě. Tu koncepci převzala vláda Petra Fialy, ale moc ji neplnila a teď se k ní vrací Robert Plaga, kde jsou ty cíle velmi správně popsané a k tomu teda ta jednotná přijímací zkouška moc nepřispívá. Už je 10 let a začíná velká debata o tom, jestli by se měla změnit. Asi si rodiče ještě vzpomenou na rok 2024, když se poprvé podávaly přihlášky elektronicky, což byla velká revoluce. Ale...
6: A na 3 školy, nejenom na 2?
7: Ano, na 3 školy velká revoluce, což je vlastně jako... Opakuju, v roce 2024 byla velká revoluce, že se neposílaly papírky na střední školy, ale byla elektronicky, čili to říkám s úsměvem.
6: No a kde je ta největší slabina toho systému? Protože i ministr Plaga za ANO říká, že to je vlastně takový špunt pro vzdělávání.
7: Ano, těch chyb je podle mě několik a jsou různého typu. Tak určitě nejmě v Praze a ve středních Čechách, ale i v některých dalších velkých městech se znova se opakovala ta vada, že jsou nedostatečné kapacity. Hlavně na některých typech škol i v menších městech je právě, že se všichni děti dostanou, ale zjevně se nedostanou tam, kam by rodiče a ty děti chtěli. To znamená, že ta nabídka oborů je pokřivená, to je první věc. To, co není úplně vidět na první pohled zvenčí, je, že ta přijímací zkouška v této podobě vlastně ovlivňuje to, co se učí, řekněme, když se budu držet jenom těch deváťáků v 8. a v 9. třídě, to znamená, že se učí se na přijímačky. To taky není určitě dobrá věc. To, co je podle mě úplně nejhorší, to, a to mě jako trápí už celou dobu, kdy se tomu nějak věnuju, že vlastně ta přijímačka zvyšuje nerovnosti mezi těmi uchazeči, mezi dětmi, mezi deváťáky, což je strašný, k tomu bych se rád ještě vrátil. No a pak vědí rodiče, vědí prarodiče, vědí ty děti, že je to stres, stres v přípravě, stres při těch zkouškách, stres v čekání na výsledky a zdá se, že je to úplně jako zbytečné.
6: Tak pojďme si vzít ty dvě věci, o kterých se hodně mluví. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, paradoxně, kde je nejvíc škol, ale bylo tam přijato jen 84% uchazečů z devátých tříd. A navíc v Praze nestačilo na přijetí na gymnázium mnohdy ani 85 bodů ze 100, zatímco v některých menších městech byli přijati žáci z 25 i méně body. Tak to musí v Praze vnímat jako obrovskou nespravedlivost. Dokonce jsem včera zaznamenala, že někdo zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. Tak má tu někdo plán, co s tím?
7: Taky jsem zaznamenal, byl to nový programový ředitel vzdělávací organizace Edwin Jan Bereš Mušuta, který upozornil na to, že vlastně ten přístup ke vzdělávání není rovný, čili že by to možná stálo za nějakou ústavní žalobu, ale v zásadě ano, ale myslím si, že se to dá řešit i jinak. No problém tam je hlavně v tom, že střední školy jsou zřizovány kraji, to znamená například, když se budeme držet té Prahy, hlavním městem Prahou a středními Čechami a ministerstvo se tak trochu tváří, že s tím nemá nic, ale všechny návrhy, které směřují k tomu, aby se to změnilo, staví na tom, že ministerstvo do toho procesu zasáhne, protože všechna data, jak se vyvíjí demografická křivka, kolik bude dětí v Praze a ve středních Čechách, kam asi zhruba budou chtít na střední školy, jsou známé, ale Praha třeba se středními Čechami plánovala vystavět nějaký kampus, velký středoškolský, teď říká radní pro školství, že nenašli pozemek a tak dále a tak dále. Vlastně pořád se to vleče. Přitom to ministerstvo školství má nástroje a odborníci je popisují od financí přes změnu vyhlášek, poptávce po nějakém typu středních škol. Takže to je jako jeden problém, který i minister školství o tom mluví, že se do toho pustí. Tam je to opravdu jako zaspaly ty krajské reprezentace, když to shrnu velmi stručně.
6: A ta nerovnost, o které jste mluvil?
7: No, to je kromě toho, že ekonomové spočítali, kolik miliard Česká republika, o kolik miliard přichází tím, že mnoho těch dětí, mladých lidí nevyužije, nejde na střední školu s maturitou, nevyužije svůj talent a potenciál, že Česká republika přichází o miliardy korun. Podle mě hlavně je to úplně jako nemravný postoj té společnosti k těm dětem. Oni třeba měli trochu smůlu, že se narodili do nějakého neúplně motivujícího prostředí, ale tak o to se ten systém musí postarat. Já jenom přečtu z průzkumu PAQ Research, zaplať pán Bůh, že PAQ Research přišel z daty. Víme, jak drahá je příprava na jednotnou přijímací zkoušku a ten průzkum ukazuje mezi rodiči těch deváťáků, jaký je rozdíl mezi tím, když jsou vysokoškolští rodiče a rodiče se základním vzděláním, tak ty každý pátý vysokoškolský vzdělaný rodič investoval do přípravy víc než 10 000 a částku nad 5 000 zhruba 30%. Když se podíváte na rodiče bez maturity, tak těch 5 000 investovalo jenom 15% těch rodičů, čili už tam se jakoby znásobuje v té nespravedlnosti, to ještě jednou. Rodiče s vysokoškolským vzděláním volí pro své děti maturitní obor v 90%, bez maturity v 57%.
6: To je obrovský rozdíl.
7: A ještě další nespravedlnost, ještě pak Ryser zjišťoval, když ty děti mají stejné známky, jedničky až trojky, jak rodiče uvažují o jejich dalším vzdělávání. Vysokoškoláci je pošlou na maturitní obor v 90% případů a rodiče bez maturity tyhle ty děti s jedničkami, dvojkami a trojkami v 63%, čili to je zase o třetinu méně. Opravdu ty děti a je nějaký plán, možná se k tomu dostaneme, jak vlastně tuhle tu nespravedlnost, já doufám, že rychle nějak jakoby odstranit nebo napravit.
6: Já se přiznám, že o tom plánu nevím. Je to tedy v plánu současného ministra Plagy?
7: Ano. Minister Robert Plaga o tom začal mluvit vlastně hned poté, co nastoupil znova na ministerstvo školství. Reálně je to, je ty přijímačky udělat jinak v roce 2028, plus například PAK Research nebo Eduin, to jsou dvě takové jakoby, tak organizace, které se tomu vzdělávání věnují. Já se k těm přijímačkám dostanu, ale řeknu dvě věci. Oni přesně navrhují zpřístupnit bezplatnou přípravu pro žáky na úrovni té placené, různé videonávody, způsob, jak vyplňovat testy a tak dále, plus, což je podle mě taky velmi důležité, pro ty ohrožené děti s nízkými ambicemi rodičů včas v těch školách zajistit kariérní vzdělávání a kariérní poradenství. To je, myslím, důležité, ale hlavní změna by měla být změna v těch přijímacích řízení.
6: Tak to už jsem si vzpomněla, tam se to dá popsat tak jednoduše, že nejdřív se napíšou testy a potom podle počtu bodů si žák podá přihlášku na školy. A tohle pomůže vyřešit ty nerovnosti?
7: No určitě, protože zřejmě by se ty přijímačky psaly už na základních školách. Psali by
6: odstraní stres z toho, že jdou děti do neznámého prostředí, mimo jiné.
7: Přesně tak. Psali by je všechny děti, to znamená, že by ten stát měl, zase se budu držet jen těch deváťáků, nechám v stranu osmiletá a šestiletá gymnázia, že stát by měl vlastně informaci o tom, jak daleko nebo jak dobře jsou na tom všechny děti v deváté třídě v češtině, v matematice, asi ještě v jednom cizím jazyku. To znamená, že by ty zkoušky psaly i ty děti z méně podnětného prostředí a se skvělým výsledkem z té zkoušky by vlastně jistě učitel, rodiče, nějaký kariérní poradce ty děti vlastně jakoby umístili nebo poslali na tu střední školu s maturitou. Psalo by se to na těch základních školách, jak říkáte, odpadl by velký kus stresu, debatuje se o tom, kdo by na to dohlížel, jestli by na těch školách ti místní učitelé vlastně těm dětem jako trochu nenadržovali.
6: Při maturitách se to řeší tím, že jdou učitelé z jiných škol na jinou školu?
7: Je takový námět, že by tam dohlíželi učitelé ze středních škol, nějak pod nějakou kuratelou Cermatu. Velká debata je o termínu těch zkoušek. Když Eduin poprvé navrhoval tento systém, tak oni říkali někdy v pololetí, kritici toho říkají, no ale tak ty děti napíšou tu zkoušku a půl roku se budou flákat a pak nastoupí na tu střední školu úplně zanedbané. Na tom něco je, čili teď se uvažuje někdy po jarních prázdninách před maturitami, že tam by se asi nějaký termín našel. No určitě je to mnohem lepší systém po všech stránkách,

0: Tohle není úplně standardní situace, že ministr obrany navrhne 4 jména na svého nejbližšího spolupracovníka. Navíc ministr, který pochází z armády. A vláda mu zvolí někoho úplně jiného.
1: No, pokud mě paměť neklame, nestalo se to nikdy, možná někdy v 90. letech, to už nevím. Je to opravdu kuriózní situace a celé to dění kolem ministra Zuny se dá číst podle mě na dva způsoby. Řeknu nejdříve ten jakoby horší, že opravdu celá vláda nebo premiér Babiš neberou tu obranu příliš vážně, takže je úplně jedno, že ministr Jaromír Zuna je slabý ministr, když řekne nějaký rozumný názor, tak ho nejdříve peskují jeho spolustraníci, pak ho poníží premiér způsobem, o kterém jste mluvila, že místo 4 navrhovaných kandidátů na náčelníka generálního štábu vybere vláda 5. Premiér řekne na tiskové konferenci, prozradí, bych řekl, netakticky, že ministr Zuna hlasoval proti. On to včera večer vysvětloval v České televizi. Pardon. Dá se tomu z části rozumět, že on hlasoval proti tomu, že se neprobrali všichni ti kandidáti, i ty 4, které on vlastně navrhoval na té vládě nějak důkladně a proti tomu principu, že hlasoval. No. Další věc je, že byl vlastně premiérem jmenován zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, což je samozřejmě také oslabení ministra. Čili z toho se dá udělat závěr, že vláda a premiér neberou tu obrany schopnost jako úplně vážně. Víme, známe ty debaty o tom, jestli 2%, méně než 2%, jestli někdy splníme 3,5%, což je nový závazek vůči NATO a tak dále. Ale dá se to vlastně analyzovat i pozitivně, že si premiér řekl taky před summitem NATO, který se valem blíží na začátku července v Turecku, že to je tak vážné téma, že ho nemůže nechat slabému ministrovi, navíc nominantovi z SPD Tomio Okamury, kteří v té obraně nemají žádnou kompetenci a mají podivné názory, když to shrnu, čili že to bude premiérské téma, že si to opravdu vezme za své a je jedno, jestli tam sedí Jaromír Zuna nebo někdo jiný, protože to prostě bude řídit Andrej Babiš. Tomuto výkladu by napovídalo to, že, jak jste řekla, dneska oni projednávají premiér s ministrem obrany tu koncepci výstavby armády do roku 2040, ale existuje ještě jeden dokument, který je možná aktuálně důležitější, a to je popis toho, jak Česká republika dosáhne splnění závazků z Hágu, to znamená těch 3,5% výdajů HDP na tvrdé obranné výdaje a 1,5% na infrastrukturu, protože to je přesně to.
0: Do roku 2030.
1: Do roku 2035.
0: Musíme dodat, aby jsme nikoho nevyděsili.
1: Ano, že to není drastické. A to je přesně to, co se bude projednávat v tom Hágu, co Mark Rutte, šéf NATO, opakovaně říká, že jako tam se nebudeme handrkovat o 2%. Možná, že vy, kteří jste na hraně nebo jste pod, tam dostanete, řeknu to lidově, kartáč, ale debata bude o tom, jak věrohodně, konkrétně dospěje jedna země vedle druhé k těm 3,5 a 1,5% zatím v české debatě o tom vlastně jako nepadlo ani slovo, ale pokud existuje dokument, který už má premiér na stole a zvažuje se tedy tato cesta, tak to mně přijde vlastně jako dobrá zpráva.
0: No zatím se tady totiž dohadujeme o tom, jestli Česká republika vůbec splní ty 2% HDP na obranu letos. Jak jste vy pochopil ta slova premiéra Babiše, že to je pro něj výzva a že proto udělá všechno? Dostane tedy ministerstvo obrany do svého rozpočtu těch dalších 20 miliard, které tam teď chybí podle Severoatlantické aliance, nebo bude nový zmocněnec jako Landovský hledat, co započítat do výdajů, aby to takzvaně vyšlo?
1: Myslím, že máte pravdu v náplní práce Jakuba Landovského, že on jako expert, jako bývalý velvyslanec při NATO zná ty metodiky a bude určitě jakoby precizní v tom, jaké položky, které se zároveň dají využít i nevojensky, dostat do těch obranných výdajů, ale nakonec to stejně, pokud budeme chtít splnit ta 2%, bude o hodně miliardách jakoby peněz natvrdo na stole,

0: a o těch 20 plus minus 20, možná trochu méně, a o těch miliardách rozhodnuto není. Ano, po schůzce s Markem Rutem Andrej Babiš řekl, že je odhodlán a že to je jeho priorita a tak dále. Včera řekl ministr obrany Jaromír Zuna včera večer v České televizi, že těch 20 miliard přiklepnutých nemá, že se o tom ještě bude jednat, ale Jana Černochová, bývalá ministryně obrany, měla takovou věcnou poznámku, i když ty debaty jsou strašně politické, tak je potřeba každou větu třikrát obrátit, že vlastně na to, aby se splnilo v roce 2026, už je pozdě. Víme proč. Že jedna věc je, že máte peníze, a druhá věc je, jestli jste je schopna utratit nějak jako efektivně, smysluplně, vzhledem k tomu, že po všem, co je zelené, je teď všude v Evropě, ve světě velká poptávka, že kdyby těch 20 miliard tam spadlo v březnu, možná v dubnu, že by se to ještě nějak stihnout dalo, ale v květnu, květen končí a ještě tam nejsou, možná v červnu, že je pozdě na to stihnout. Tak uvidíme.
1: Jak to vidí
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. V pátek to byly přesně 2 roky od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. On sám mluví o tom, že 15. května oslavil své 2. narozeniny, přijel zase do Handlové, kde se ten atentát stal, tam si zaplaval se psem a zacvičil. Taky tam řekl, že ho znepokojily ruské útoky v blízkosti slovenské hranice a jako dárek by si prý přál zrušení nedělních debatních pořadů z politiky v televizi. Tak vy tu situaci na Slovensku sledujete dlouhodobě. Jak premiéra Fica změnil ten atentát před 2 roky? Odrazil se na jeho komunikaci, politice, chování na veřejnosti?
0: Myslím si, že změnil. Jenom připomeňme, že Robert Fico je slovenským premiérem 16. rok, čili je to opravdu harcovník, byť s přestávkami. Ale myslím, že ho změnil v tom, že se stal nesmiřitelnějším. Jestli si vzpomenete, těsně po tom atentátu byly ve slovenské společnosti takové naděje, že by to mohl být vlastně moment, kdy se ta
3: spojení,
0: ta rozdělená, opravdu mnohem více než Česko rozdělená společnost nějak jako aspoň z části může směřovat. Vzpomeneme si, tehdy měli na Slovensku 2 prezidenty, ještě úřadující Zuzanu Čaputovou a už zvoleného Petra Pellegriniho, kteří vyzvali ke kulatému stolu a mluvili vlastně jako velmi smířlivě. Dokonce tehdy zastupující šéf vlády a šéf směru Robert Kaliňák, dnes ministr obrany, mluvil vlastně smířlivě a čekalo se na to, co řekne Robert Fico, až vyjde z nemocnice. A Robert Fico nekompromisně řekl, že to byl útok na něj, který zorganizovala opozice a média, a začal vlastně jakoby útočit. Na Slovensku si to analytici vysvětlují tak, že on vlastně bojuje, jeho strana směr, od toho opravdu už teď extrémního voliče s jednou takovou velmi extrémní stranou, která se jmenuje Republika, a že mu vlastně nic jiného nezbývá na to, aby se udržel u moci, hrát jako tuto naprosto tvrdou hru, která je teda podle mě pro Slovensko devastující.
3: No teď Robert Fico navíc přišel o svého tradičního spojence v Evropské unii, to je Maďarsko. Když v dubnu ve volbách zvítězila strana TISA Petra Maďara, který se už stal novým premiérem. Jaký dopad tohle na Slovensko má?
0: Já jsem tam byl minulý týden a předpokládal jsem, že uvidím slovenskou demokratickou opozici politou živou vodou, protože ta porážka Viktora Orbána v Maďarsku je opravdu jako skvělá zpráva pro demokraty. Viktor Orbán za 16 let vlády celou tu dobu měl ústavní většinu, čili on tam zabetonoval ten svůj autoritářský režim naprosto neuvěřitelně, a přesto ho Péter Maďar ve svobodných volbách porazil na hlavu. Ale opravdu ta porážka byla jako drtivá. On má taky teď ústavní většinu a začne opravovat teda to, co tam napáchal Viktor Orbán, což má pro Roberta Fica 2 fatální dopady. První jste zmínila, oni byli s Viktorem Orbánem jakoby spojenci v evropských věcech, ale spojenci. Velký Viktor Orbán a za ním pobíhající Robert Fico. Viktora Orbána jako všichni v té Evropě brali. Oni třeba společně zablokovali tu půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, což byla fatální věc pro Ukrajinu a skvělá zpráva pro Rusko. No a teď je tam Fico sám, to je první věc. A druhá věc je, ukázalo se, že ten model, který dovedl Viktor Orbán do dokonalosti, není model budoucnosti, že to je model, který se dá porazit a znova řeknu, jako rozmetat na molekuly v jedněch svobodných volbách, což je druhá strašná zpráva pro Roberta Fica, protože on se inspiroval v Budapešti a vlastně postupoval pomaleji a bez ústavní většiny, ale s cestou, kterou šel Viktor Orbán.
3: Je už teď jasné, jak on na to chce reagovat, jestli chce něco změnit v té své politice, aby nedopadl třeba stejně jako Viktor Orbán.
0: Jenom udělám ještě poznámku o zahraniční politice, kterou Robert Fico vždycky popisoval jako politika na všechny čtyři světové strany. To znamená, jak do Evropy, tak návštěvy u Vladimíra Putina, kde mimochodem teď zase 9. května byl, když se slavilo výročí druhé světové války. A bylo to naprosté fiasko, protože v reakci na to, teď to zjednoduším, bylo to trochu složitější, odvolal návštěvu v Bratislavě německý kancléř Friedrich Merz, odmítl se v Bratislavě s Robertem Ficem sejít šéf dolní komory polského parlamentu, jako s člověkem...
3: To bylo včera, myslím.
0: To bylo, myslím, včera nebo teď nedávno, jako s člověkem, který jezdí do Moskvy, čili opravdu to je pro Roberta Fica velké reputační riziko a dělají si z něj legraci, že to je debakl na všechny čtyři světové strany. A pokud jde o domácí politiku, ekonomika není v dobrém stavu, zdravotnictví je, když to porovnáme například s Českem, v mnohem horším stavu, čili a volby jsou tam příští rok v září, čili se blíží, takže Robert Fico je nervózní a vlastně přitvrzuje. Ještě jedny volby mají na Slovensku teď v říjnu komunální. Oni volí jak do obcí, tak do krajů najednou a to bude velká zpráva o tom, jaké jsou nálady ve společnosti.
3: I o Slovensku jsme mluvili s šéfredaktorem deníku Právo Petrem Šabatou. Děkuju, že jste přišel do pořadu, jak to vidí. Naslyšenou.
0: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
3: Loučí se i Věra Štechrová a přeju příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Zůstaňte i dál s námi.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Ondřeje Kepky bude tlumočnice Adriana Doubková, která dlouhodobě spolupracuje se sdružením Okamžik. Zlepšuje se nebo zhoršuje úroveň českých překladů? Jak Adriana vnímá svět slabozrakých a nevidomých? A čím můžeme této komunitě nejlépe pomoci?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle 20. květnového večera tu, přátelé, pro vás máme setkání s principálem Cirkula Putyka Rosťou Novákem v pořadu Jitky Novotné Stříbrný vítr. Nabízíme reprízu pořadu, připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině. Teď tedy zmíněná repríza.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Vybudoval umělecký soubor, který si spojujeme s odvahou, překračováním žánrů, svobodou. Jeho performeři uvádějí diváky v úžas a ryzí radost. Onen soubor v sobě nese prvky divadla, tance, nového cirkusu, hudby i výtvarného umění a od účinkujících vyžaduje vrcholnou fyzickou kondici, obrovskou disciplínu, kumšt a výdrž. Vy, milí posluchači, už nejspíš tušíte, že řeč je o cirku Laputika a mým hostem je jeho principál, autor, režisér a herec Rostislav Novák mladší. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rosťo, když jsem na Českém národním dni v Osace, respektive díky online přenosu, sledovala vaše společné vystoupení s Českou filharmonií, Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu a zpěvačkou Aiko, tak nezastírám, že jsem byla dojatá, že mi fakt ukápla slza. Jak to bylo nádherné, jak jsem na vás byla pyšná. I vás přivádějí emoce často k pláči.
1: Nevím, jak jste se dostala k téhle první otázce, jak jste to poznala, ale je to tak. Já jsem hodně emotivní, dojímám se často. Rodina se baví, když se dojímám u filmu a začnou mi cukat ramena a začnu tak pomalu posmrkávat a vzlikat. Ale to může být opravdu úplně banální film s velmi jednoduchou zápletkou. Může to být pohádka, může to být drama. A v tom divadle jsou okamžiky, které se zaryjou hluboko do toho člověka, do těch emocí, protože to v hlavě nosí třeba několik let. A samozřejmě o tom, o čem jste mluvila, Osaka byla pro mě o hrdosti, o nějakém docenění těch v té době 17 let práce a o tom, že já jsem tam od začátku nejel reprezentovat cirk Laputiku a naše divadlo, ale snažil jsem se ten koncept připravit tak, aby to reprezentovalo hlavně téma svobody, svobody tvorby u nás doma v České republice. A to, že v hledišti seděl pan prezident a japonská princezna a dokonce někteří diváci přiletěli z Prahy se podívat, protože věděli, že budeme společně vystupovat s Českou filharmonií, tak to byl výjimečný moment a byly to extrémní podmínky. Opravdu jedny z nejtěžších podmínek, kde jsme vystupovali, protože to byl, říká se tomu, semi-open prostor. Sice je pod střechou, ale ty boční stěny a ta zadní stěna tak byly otevřeny. A vlhkost byla skoro 90%. Nám stačilo jenom na to jeviště vylézt a v tu chvíli každý ten akrobat, každý ten performer, který tam stál, byl jak když ho polejete konví vody.
0: Ale stejně se mi chce říct, děkujeme vám za to, protože ta reprezentace naší země byla dokonalá. A já za sebe musím říct, děkuji i za představení Saint Art, které jsem u vás viděla naposledy, když jsem se vydala na cirk Laputika. Spojuje vrcholové fyzické výkony s originálním divadelním projevem. Podtitul má Oslava sportu a umění v pohybu. A vy jste ho připravoval celých 7 let. To je běžná doba?
1: Mně to trvá v průměru od nápadu po premiéru 3 roky. Tohle to byl extrémně náročný projekt. Když jste o tom teď mluvila, tak jsem cítil, že mám husí kůži. Je to čerstvé představení, takže stále ty emoce jsou živý. Já jsem se narodil do divadelní rodiny. Jsem 8. generace loutkáře Matěje Kopeckého. Táta hrál 25 let ve studiu Y. A asi do svých 18 let jsem velmi ostentativně dával najevo, že nebudu pokračovat v té rodinné tradici. A teprve před pár lety jsem si odpověděl, proč, že to byl čistý strach z toho, že nedokážu naplnit ta očekávání. A já jsem snil o kariéře vrcholového sportovce. Já jsem snil o Sydney nebo o Atlantě. Snil jsem o 10 boji a pak, když jsem zjistil, že jsem nedorost do té 10 bojařské fyziognomie, tak to byl oštěp právě. A v té době samozřejmě světová ikona Jan Železný. Ten sport mě pomohl hrozně s mojí diagnózou, která mi byla diagnostikovaná, když mi byly 3 roky a to byla lehká mozková dysfunkce. Takže ten sport mi pomohl tu energii všechnu, kterou má to tělo nadbytečnou, tak se dostat do nějakého neutrálu a ta kreativita mi pomohla zase pracovat s tou fantazí a s těma nápadama, který jsem měl. A to se všechno prolnulo v tomhletom projektu. A brácha můj, tak ten zase sněl o kariéře sportovního žurnalisty a komentátora a miluje sport a ví o sportu opravdu úplně všechno. Tak jsme začali tenhle ten projekt o něm snít před 7 lety a ta cesta byla dlouhá. Několikrát jsem se dostal do slepý uličky, jednou jsem se ocitl, já tomu říkám, opravdu to bylo úplně čistý, bílý místo, kde jsem byl úplně sám a volal jsem o pomoc, je tady někdo, kdo by mi pomohl, jak dál. To bylo po setkání, my jsme udělali kulatý stůl z olympioniky, z mistry světa, byl tam Vávra Hradílek, Evka Adamčíková, Lukáš Krpálek, Kuba Voráček, Karel Poborský, Petr Vabroušek, Honza Veleba a já jsem na ně koukal a teď jsem viděl, jak každý z nich je definovaný tím sportem. Fyzicky. To předloktí, který má Vávra Hradílek, jsem v životě neviděl. Fyziognomie Lukáše Krpálka, neuvěřitelný, co proti vám sedí za hmotu. A teď všechny něco spojovalo. Proti ním seděli ty naši akrobati, tanečníci, herci. A já jsem říkal, my nedokážeme přenést tu autenticitu toho sportu na jeviště. A proto tam je Matyáš.
0: Což je váš prostřední syn?
1: Je to tak. Který sní o kariéře profesionálního sportovce, dělal několik let skoky na trampolíně, několikrát mistr republiky, ať už v solech nebo v synchronech. A před 2 lety přišel za náma s tím, že si myslí, že nebude nikdy nejlepší v trampolínách a že hledá nový sport. Moje spolužečka z gymnázia je Bára Špotáková, tak jsem zavolal Báře, jestli neotvírá tréninkovou skupinu. Bára si ho vzala pod křídla, takže Matyáš v tom představení, jak skáče na trampolíně, tak háže oštěpem. Pro mě to je srdcový projekt, je tam úplně všechno to, co jsem chtěl.
0: Vy byste o něm mohl hovořit sáhodlouze. Ostatně to, co je bonusem onoho představení, je vaše setkání s publikem, kde se vydáváte a otevíráte všem otázkám, které přicházejí. A i to bylo neuvěřitelně cenné, ale cenné na tom bylo třeba i pro nás diváky sáhnout si na ty meze, na ty extrémy, protože my jsme se opravdu cítili zadýchaní, vystresovaní. My když jsme sledovali tu extrémní zátěž na pódiu, tak jsme to naprosto sdíleli. Já myslím, že jste to dokázali přenést. Zůstaňme u těch snů, u snu vašeho i u snu Matyáše. Vlastně je dost podobný. Dojet si na olympiádu třeba pro nějaký cenný kov. Myslíte si, že svému synovi v tom můžete a chcete nějak pomoct?
1: Tak my oba dva s Kristýnou, ani jednoho z našich synů jsme nesměřovali nějak uměle v tom, aby třeba následovali právě tu rodinnou tradici. Každý si tu cestu našel sám a každý má trochu jinou. Nejmladší studuje herectví na konzervatoři, nejstarší skládá hudbu i právě k představení St. Art. A Matyáš, tím, jak jsem viděl jeho zarputilost, urputnost, to, že si jde za tím svým snem u těch trampolín, tak jsem si říkal, jestli by mu třeba i to jeviště nepomohlo v tom přistupovat k tomu sportu třeba trochu jinak, protože říká se, že v téhletý době profesionální sportovci jdou všichni na hranu těch fyzických možností. A co odlišuje toho šampiona, je hlava. A já si myslím, že právě divadlo pracuje extrémně s nějakou fantazií, s nějakým klidem, pracuje jinak s časem, přemýšlí o vztahu k tomu tělu jako k takovému. A já jsem koukal na zkoušce na Matyáše, když jsme jenom to představení projížděli technicky a já jsem říkal, ty bláho, udělal ohromný pokrok v tom, jak na tom jevišti působí a teď se ukáže, jestli tenhle ten krok vzít ho do divadla může být prospěšný i pro vrcholovýho sportovce a je zajímavý, že už se nám ozývají jiní vrcholoví sportovci. Jestli bychom pro ně nepřipravili program v tom 4letém cyklu, aby se jejich výkon posunul skrze divadlo. A to mě vlastně přijde úžasně a to je to, co já jsem chtěl propojit ty 2 světy, sportu a umění, že tam vidím spoustu podobností a já doufám, že Matyášovi to v něčem určitě pomůže.
0: Říká náš dnešní host Rostislav Novák mladší.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Rostislav Novák mladší se svým rodičům stal nejkrásnějším dárkem Štědrého dne roku 1979. Brávali vás v dětství do cirkusu?
3: Já jsem s bráchou vyrůstal v divadlech, v různých formách, velikostech, podobách. A z toho dětství já mám samozřejmě nejvíc vzpomínek na Studio Y. Já jsem tomu říkal večerní divadlo a pak jsem říkal ranní divadlo. A ranní divadlo to byl divadlo Drak třeba, nebo divadlo v té době Podvěží, současný divadlo Minor. Takže jsem vyrůstal mezi tím studiovým večerním divadlem a tím loutkářským uměním, který se dědilo z generace na generaci. Hodně mě ovlivnili divadelní poutě na Střeleckém ostrově bratři Formani. A samozřejmě jednou za rok na Letenskou pláň přijel cirkus.
2: Tam se vám líbilo.
3: A naši nás tam brali. A já si pamatuju, že když jsme se vrátili domů, tak první, co jsme s bráchou udělali, že já jsem namaloval plakát. Nás nezajímaly ty drezury zvířat moc, ale nás zajímaly ty akrobati. A vytáhli jsme si z bot, který už málo kdo ví, co tato bota znamená, z huculí, jsme si vytáhli ty vložky, byly bílí, vypadaly jako ty boty pro akrobaty. Všechny matrace ze všech postelí jsme dali do předsíně a začali jsme dělat akrobatické vystoupení. Že jsme si stoupali na ramena, dělali jsme různé stojky a přemety a hráli jsme si na akrobaty. Takže pro nás to byl nějaký důvod ke hře a mě samozřejmě fascinovaly ty lety akrobatů v tom vzduchu, kdy porušují gravitaci. Už jenom ten vstup do toho šapita, jinak to tam voní, jinak tam slyšíte, má to prostě specifickou atmosféru, takže cirkus samozřejmě v dětství byl součástí našeho života, ale babičini bratři Honza Kopecký a Arnošt Kopecký, tak ty měli skutečně dva cirkusy. Takže v rodině jsme měli cirkus Praga a cirkus Arko.
2: Takže ten cirkus tam byl už v dětství.
3: Byl.
2: Co víte, že jste si od rodičů kumštýřů vzal do svého uměleckého života? Co jste od nich převzal? Od maminky loutkoherečky, tatínka, původně činoherce, který s ní později také dělal loutkové divadlo?
3: Určitě od mámy to je vztah k rodině, ale nejenom k té osobní rodině, ale i k té divadelní rodině. A vážit si toho předávání si zkušeností, respekt k té starší generaci, ale hledání si svých vlastních cest. A od táty to je pokora, respekt a přátelství. Táta mi celý život říká, těch skutečných kamarádů budeš mít na prstech jedné ruky. Táta, když jsem nastupoval do Národního divadla, do dvou inscenací, do Revizora a do Spasení v režii Michala Dočekala, tak mi řekl jednu větu, která mě doprovází skoro celým tím uměleckým životem, a to je: nemiluji sebe na divadle, ale divadlo v sobě. Takže táta mi pomáhá se zorientovat v tom uměleckém světě a máma ta mi předává, co znamená mít širokou rodinu, která má za sebou nějakou historii.
2: Já se osmělím zeptat na jednu kapitolu ze vašeho rodinného života, protože tatínek se netají tím, že k němu patřila svého času i kapitola nadepsaná závislost na alkoholu. Hmm. Co si z toho pamatujete? Jak myslíte, že vás to formovalo nebo poznamenalo?
3: Ovlivnilo mě to hodně, i proto se náš soubor jmenuje Laputika. Já jsem ale to místo, kde lidi pili, tak jsem vnímal v té době do toho 89. jako určitý ostrov svobody, protože na Vinohradech, kde jsem vyrůstal, tak bylo spoustu míst, kde se potkávali lidi jako Václav Havel, kde se v bytech hrálo bytové divadlo. A táta tohohle toho byl součástí i tou dramaturgií, kterou ve Studiu Y dělali. Takže já jsem to vnímal jako nějaký jeho únik z té doby, ve který on žil, tak tátovi bylo 20, když byl 68. Takže ty nejlepší léta prožil v tom období do 89. Samozřejmě vnímal jsem taky velký tlak na mámu, která se o nás pak starala, když táta byl na léčení. A je to vlastně hodně smutný, ale mě to asi v tom dětství i díky tomu ADHD a vlastně děti, které mají tuhle tu diagnozu ADHD, tak když se třeba malujou na obrázek, tak se malujou jako silný zvířata, ať už je to lév, tygr nebo velký slon. A mám pocit, že jsem velmi brzo zdospělel, ale myslím, že jsem zdospěl moc brzo. Takže mě to vlastně dohnalo až o třeba 20 let později. A to byla ta souhra ADHD. V té době to nikdo neřešil, takže žádný úlevy ve škole jsem neměl a prošel jsem normální gymnázium 3 roky. Jeden rok jsem byl na sportovním gymnáziu. Prošel jsem díky rodičům, ale prošel jsem taky díky absolutně skvělým pedagogům, který jsem měl na základní škole Pavlu Borovičkovou, která mě vlastně zachránila od toho, aby chodil do zvláštní školy. Takže tahle ta souhra alkoholu v rodině, souhra toho smutku, který si skrze ty lidi, kteří proti tomu režimu bojovali, vnímal, a souhra mý diagnózy, tak vlastně se samozřejmě v tom životě projevuje často.
2: Děkuji za upřímnost, protože když o tom teď tak uvážlivě a moudře hovoříte, tak je evidentní, že se i s těmi nástrahami člověk může úspěšně porvat.
3: Snažím se a myslím si, že i táta právě o tom mluví, protože je důležitý tyhle ty věci sdílet tak, aby třeba to bylo inspirací pro ostatní. A i proto já mluvím často o ADHD nebo o syndromu hyperaktivity, protože se dá najít cesta, jak využít tuhle tu diagnózu třeba právě pro nějakou jinou kvalitu života.
2: Vy jste navzdory tomu, že jste se svého času hodně utkával s tou rodinnou uměleckou tradicí, nakonec na DAMU skončil, a sice na katedře alternativního a loutkového divadla. Proč právě tady? Proč jste zvolil tohle studijní řešení?
3: I když je to několik let, protože jsem tam začal studovat v roce 99, tak furt je to citlivý téma, bylo to krásný období, ale myslím si, že mi to tak naplánoval osud. Já jsem se hlásil na DAMU i na činohru, i na alternu, hlásil jsem se i na JAMU první rok. A to byla ta cesta, o který jsem mluvil, že do 18 let jsem to nechtěl dělat a já neměl žádný predispozice pro divadlo. Já jsem se styděl, neuměl jsem mluvit, neuměl jsem se hýbat jinak než sportovec. A aby se na mě nemusel dívat táta a dávat mi tu zpětnou vazbu právě z toho důvodu otec a syn, což je těžký, tak oslovili Jarku Pokornou. Jarka Pokorná, herečka, se na mě u nás doma podívala a řekla: Rosťo, co děláš? Já říkám, já sportuju. Ona říká: tak sportuj, nemáš talent, divadlo nedělej. A já, jak jsem byl zabejčený z toho sportu, tak jsem jí volal, prosím vás, zkuste to se mnou. Ona mě začala učit mluvit, začala mě učit myslet divadlem, vnímat, co je moje tělo, co je můj hlas, a připravovala mě na přijímací zkoušky. A já jsem si samozřejmě vzal monology z her, který mě jako dítě ovlivnili, takže text z Matěje Poctivýho, který ho hrál Olda Kaiser v Ypsilonce, text z hry Sebevrah od Erdmana. S tím jsem šel na ty přijímačky, dostal jsem se všude do posledního kola a byl jsem první nebo druhý pod čarou. A domluvili se ty komise, že mě pošlou na konkurs do Západočeského divadla v Chebu. Já jsem nastoupil na rok do angažmá jako elév a znovu jsem zkoušel ty přijímačky. A první rok to bylo k Borisi Reznerovi a k Honzovi Šmidovi, což byl ředitel studia Ypsilon. Říkal jsem si, ty bláho, ještě musím zaklepat, že jsem se nedostal do Ypsilonky a že jsem se nedostal k tomu Reznerovi, protože druhý rok jsem se dostal k Josefu Kroftovi a Josef Krofta udělal geniální věc. My jsme se hlásili na obor herectví, on nám zrušil hodiny herectví. A my z toho všichni byli dost konsternovaní. On říkal, hercema buď jste nebo nejste a já vám ukážu tím studiem, co se děje na poli činoherního divadla, fyzického divadla, loutkového divadla, tance, nového cirkusu a vy si z toho potom vyberete. Asi vám ta cesta bude trvat déle než ostatním, ale blank verse se naučíte, pokud budete mít možnost hrát Shakespeara. Ale já vám chci otevřít ty obzory, takže my jsme jeden rok studovali japonský divadlo Bunraku a Kabuki, jeden rok jsme dělali folklor s Martinem Kukučkou, což je současný umělecký šéf, s Lukášem Trpišovským, činohry Národního divadla. A já jsem si měl možnost vyzkoušet spoustu věcí a díky Josefu Kroftovi jsem v roce 2000 viděl poprvé novocirkusové představení francouzského souboru Cirque. a v tu chvíli ve mně se protnuli to, co jsem zažíval jako dítě, svět činoherního divadla, loutkového divadla, toho fyzického divadla a sport, což je nějaká extrémní fyzická náročnost, tak se to prolnulo tady v tom a byl to jak ten výkon, tak ale ta fantazie, imaginace, emoce. Pak to trvalo od toho roku 2000 do roku 2008.
2: A to mi řekněte, jak jste se v tom novocirkusovém umění vyučil? Jak jste hledal svou cestu, svůj styl k novému cirkusu, když u nás vlastně žádné učiliště tohoto typu neexistuje?
3: Není tady žádná ani střední škola, ani vysoká škola, to všude ve světě je běžný. A je to vlastně běžný jak na západ, tak na východ. A člověk, když se podívá do té historie, tak pro mě třeba, kdyby to bylo ne ve 30. letech 20. století, ale bylo to dnes, tak pro mě Voskovec s Werichem a Osvobozené divadlo by se dalo považovat za novocirkusový představení.
2: Vy to vysvětlujete tím, že jejich slovní hříčky jsou vlastně akrobací.
3: Je to nějaká ekvilibristika, ale i když se podíváte na jejich make-up, který byl inspirovaný bratrama Fratellini, což byli cirkusoví klauni, a pak když jdeme do těch 60., 70., 80. let, Tibor Turba, Boris Hübner, Bolek Polívka, divadlo Bratří Formanů, Continuo, všichni byli nějakým způsobem inspirováni cirkusovým uměním, ale my jsme vznikli shodou náhod a okolností na správném místě se správným kolektivem, ale ten první krok asi k tomu byl, že jsem propadl tou fascinací tím žánrem. V roce 2005 mi Cirque du Soleil nabídlo angažma, to jsem odmítl a přišli Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, že by chtěli udělat solo moje v divadle Archa, kterýmu jsme říkali Osmička, jako osmá generace. A bylo to o tom, kde já se nacházím vlastně s tím břímně očekávání, že budu pokračovat, a hrál jsem sám na jevišti. A pracoval jsem s loutkama, se kterýma hrál můj děda, skákal jsem na trampolíně, tančil jsem, hrál jsem. V té době to vyneslo nominaci na cenu Alfreda Radoka za objev roku a to byl první velký krok k tomu založit Cirkla Putiku, ale věděl jsem, že už sám dál pokračovat nemůžu, že musím vytvořit ten kolektiv. A ten kolektiv byl pestrý. Tam byl Vojta Rykuba, Prachař, Honza Maxiány jako muzikanti, Jirka Kohout jako hlavní herec, dva nejlepší kontemporary tanečníci v té době, Lenka Wagnerová, Pavel Mašek, a pak tam byli profesionální sportovci, anebo Petr Horníček, který teď vede Losers Cirque Company v Bráníku, což byl v té době módní návrhář. A tak, jak byla pestrá ta skupina Laputiky toho představení, tak pestrý bylo to publikum. A to byl vlastně začátek téhletý etapy.
2: Jsem si jistá, že v posluchačích uvízla otázka, proč Rosťan Novák odmítl francouzský Cirque du Soleil.
3: Nabídli mi asi 400 představení ročně. V té době ještě školku pro děti naše, zaměstnání pro moji ženu, ale já vlastně jsem v té době nějak následoval intuici a představa, že bych hrál jedno představení 400krát ročně, tak jsem cítil, že člověk ztrácí nějakou míru svobody. A já jsem byl vychovávaný jak v té rodině, tak Kroftou, tak potom Martinem a Lukášem k tomu stavět na té tvůrčí svobodě, na tom hledat ten svůj vlastní jazyk. A právě i to, že jsem pracoval třeba s loutkama jinak, než s nima pracoval děda, a hledal jsem svoji vlastní cestu, jak tu loutku chytit, nechytit jí za vahadlo, ale chytit jí třeba za krk a hledat si svůj vlastní jazyk. To mě asi imponovalo víc, než jít pod velkou značku, kde bych byl možná víc loutkou někoho jiného, a já jsem chtěl žít jenom svoje vlastní sny.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je divadelní a filmový herec, režisér a principál Cirkula Putyka Rostislav Novák mladší. Říkali vám Rošťák, že?
1: Rošťák to bylo asi takový nejvýstižnější.
0: Taky medvěd.
1: Dobře jste si udělala rešerši. Jo, protože říká se o těch dětech, který mají ADHD, že oni fyzicky vyrostou velmi brzo, ale mentálně, tak jak je ta fyziognomie třeba v 9 letech na 15, tak ale ten mozek je třeba na 7. A tenhle ten disbalans právě vytváří to ADHD. A já nejsem řemeslně úplně zručný a když mě táta prosil, a táta je extrémně řemeslně zručný, a třeba abych vzal do svých velkých prstů skobičku a zatlouk jí do zdi, protože jsem předtím s bráchou při polštářové válce schodil polici ze zdi, tak místo, abych zatlouk tu skobičku, tak jsem se rozmáhl a rozbil jsem tu zeď a rozbil jsem cihlu. Takže od toho, že tam bylo extrémně síly, mi říkali i medvěd.
0: Mluvíte o disbalanci, tak já ještě jeden váš výrok připomenu. Často dělám věci spontánně a přemýšlím až potom. Kdy se tento způsob konání jeví přínosně, výhodně a kdy je třeba devastující?
1: Zase to souvisí s ADHD, protože to ADHD dokáže tvořit, ale dokáže bořit. A je to celoživotní hledání balancu v nestabilním prostředí, takže já se to stále učím a myslím si, že jsem daleko dál, než jsem byl třeba před těma 18 lety nebo 15 lety, kdy jsem tu company zakládal a vlastně vytvářel, kdy jsem třeba nedokázal kontrolovat emoce, protože to přijde a najednou to jde všechno ven, ať už je pozitivní nebo negativní. A ta spontánnost a ta víra sám v sebe a poslouchání nějakého svého vnitřního hlasu a intuice je to, kdy to mně v 90% vychází. A často to vychází hlavně v případech, kdy si vybírám lidi, se kterými budu spolupracovat. Protože já, když si vybírám ty lidi, tak vím, že si je sice vybírám na jeden projekt, ale ten jeden projekt má životnost několik let. To znamená, že s tím člověkem budete žít několik let, nejenom na té zkušebně, ale pak na tom jevišti a na tom jevišti v Praze, ale na tom jevišti i v regionech. Odjedete třeba do Japonska, nebo odjedete na tour po Spojených státech, nebo odjedete na měsíc do Edinburgu a žijete společně a je potřeba, aby ta chemie fungovala. Takže pro mě je ta intuice velmi důležitá.
0: To si s vámi spojuji, stejně jako spontánnost, stejně jako kreativitu ve velkém. Když jsme se dívali na nějaké dokumenty o Cirkula Putyka i o vaší rodině, tak děti, respektive můj syn, mě potom požádal, abych se vás zeptala na něco, co bych si sama nikdy nedovolila, protože by mi to přišlo nezdvořilé a netaktní. Takže teď hovořím za teenagera.
1: Do toho.
0: Jestli ve své tvorbě využíváte i umělou inteligenci?
1: Zajímavá otázka. Já jsem asi boomer, takže nejsem zástupce generace Z.
0: Taky vám to někdy zní jak loser?
1: Má to takový podobný akcent, ale já se bojím používat AI v té kreativní práci. Já jsem nedošel do toho, že bych poprosil AI, aby mi pomohla napsat scénář, nebo aby, když jsem nevěděl, jak dál pokračovat s představením St. Art v tom období zkoušení, tak aby mi poradila, jak dál. Teď jsem AI používal na zahradě, kdy jsem nevěděl, jak mám zasadit kytku nebo strom, jak zasadit správně jabloň, tak mi AI pomáhala zasadit jabloň. AI jsme používali v Japonsku, kdy jsme cestovali po Japonsku, já jsem cestoval třeba po japonských divadlech, tak mi pomáhala vygenerovat kontakty na důležitý lidi, se kterými já jsem se setkal. Protože se na japonském webu bez znalosti japonštiny absolutně ztratíte a žádný překlad do angličtiny neexistuje. Takže jsou určitý momenty v životě, kdy ta AI 100% pomůže. Ale já se zatím vnitřně bráním jí používat v té kreativě, protože mám pocit, že jsem to nevymyslel já.
0: Mám to úplně stejně.
1: Ale je spoustu lidí, kteří říkají, to je o tom, jak to AI zadáš, jaká je ta definice toho zadání, takže ty jsi spoluautor, ale já samozřejmě mám mnohem lepší pocity, když na to přijdu sám bez jakýkoliv pomoci.
0: Tak mě pomáhá AI zase v kuchyni, vám na zahradce. A jsem ráda, že jste nás vyvedl na chviličku do jiného prostředí, ano. než je cirkus. Ano. Kde dál si odpočinete?
1: Ta zahrada je pro mě absolutně famózní záležitost. Máme docela velkou zahradu, mám skoro 3000 metrů čtverečních. A já jsem vyrůstal, jak jsem říkal, na Vinohradech, takže já jsem nikdy neměl ten strom před dveřma, abych viděl, jak se ta příroda mění před očima, jak to roste den za dnem. A ty si toho na těch Vinohradech samozřejmě moc nevšimneš. Vnímáš park, že se zazelená, ale to, že něco zasadíš do země a roste to, asi to patří k tomu boomrovskému věku prostě, že mě teď dělá dobře se hrabat v hlíně. A díky tomu právě, že nejsem řemeslně zručný, tak tohle to vyžaduje trošku jinou zručnost a Kristýna dává dohromady kytky podle tvarů a barev a já jsem si zasadil květinovou louku, ale nepřečet jsem si, že začne kvíst až za 2 roky, takže já jsem čekal, že už mi tam pokvete louka, tak ještě 2 roky počkám.
0: Tak se vraťme zase do divadla, když jsme byli u těch generací. Cítíte velký rozdíl mezi publikem dospělým a dětským?
1: Nejtěžší je hrát pro dětské publikum. Zvlášť v mém případě, protože táta měl možnost hrát jak pro děti, tak pro dospělý. Říkal, pro dětského diváka je to úplně nejtěžší, protože ten ti nic neodpustí.
0: Ale zároveň smysluplné.
1: Jo, ale oni jsou tak spontánní, odhalejí jakoukoliv faleš a lež. Oni okamžitě vyjádří svůj názor. Oni vědí, co je dobro a zlo. Oni odhalí, pokud vy hrajete falešně pro ně. A myslím si, že dětský publikum je nádherný. Je to opravdu svá vlastní disciplína, proto oceňuji všechny ty divadla, které tvoří pro mladý publikum. My vnímáme samozřejmě rozdíl a dobrá ukázka rozdílu publika bylo, když jsme dělali koprodukční projekt s Davidským divadlem, režíroval to Miroslav Krobot. A protože Davidské divadlo má svůj předprodejní systém, naše divadlo má svůj. Takže půlka sálu se prodávala přes Davidské divadlo, půlka sálu přes Cirkla Putiku. No a najednou vidíte to rozdílný publikum jako fyzicky v tom hledišti. Jak jde do divadla oblečený, jaký je ten generační průřez tím publikem. Takže tam jsme to fyzicky viděli, jak je jiný to publikum. Vnímáme reakce jiný v zahraničí. Hrát v Japonsku anebo hrát na oborovém festivalu, to jsou ty největší nervy, který člověk může zažít, když třeba my jsme měli možnost hrát v Montrealu, tam, kde je Headquarters Cirque du Soleil, kde je Národní cirkusová škola a je specializované divadlo, které se jmenuje Tohu. No a tam najednou přijde 1000 lidí, kteří jsou všichni specialisti na žánr nového cirkusu. A jdou se podívat na to, jak to tady partička z Čech vlastně myslí. A tam jede člověk s velkým respektem. Diváci v Edinburgu jsou úplně jiný než diváci v Berlíně. V Berlíně jsme odehráli 180 představení v řadě. Hraje se každý den, od úterý do neděle, v sobotu se hraje 2x. Tohle je strašně zajímavý, ale je strašně zajímavý se vracet s touhletou zkušeností zpátky do Prahy a uvědomit si, co tady vlastně právě v České republice vzniká. Jak neuvěřitelně silná kultura tady je napříč všemi žánry a to je jedno, jestli to je film, hudba, design, architektura, móda, divadlo. Já se strašně rád sem vracím, ale strašně rád vyjíždím ven. Já si připadám jako houba, která nasává inspiraci a s tou zkušeností, kterou já v tom zahraničí načerpám, se vracím sem, ale jsem hrdý na to, že můžu tvořit právě tady.
0: Vy jste toho procestovali spoustu, Evropu, Ameriku, hráli jste v Austrálii, v Africe. Kde víte, že jste nechal opravdu silnou stopu? Zkuste nám přiblížit jedno představení, kde víte, že to ohromně zafungovalo a že ta výměna energie šla s novým způsobem.
1: Vždycky, my jsme tam byli vícekrát a to je Edinburgh.
0: Fringe?
1: To je místo, kde se denně odehraje 2000 představení. Denně. A vy jste na tom největším konkurenčním prostředí a o každého toho diváka usilujete všichni. Ceníte si každého toho diváka, který vám přijde do toho divadla. To znamená, ten smysl vidíte i v tom hrát pro jednoho diváka, protože vy nevíte, jestli tenhle ten divák není náhodou ten promoter z Austrálie, který vás pak do té Austrálie vezme. A vždycky, když jsme tam přijeli ať už to bylo představení Booms se studenty z Kyjevské akademie cirkusového umění, Runners, Laputika, Senzis, Dolls, vždycky to nějakým způsobem zarezonovalo a hrajete každý den měsíc. Každý den si perete kostýmy u sebe v bytě. Žijete celá ta skupina v jednou ve dvou bytech, protože tam jedete nejenom reprezentovat nás, ale jedete tam i s tím, že chcete dostat to vaše dílo do světa. Takže tam to určitě bylo výjimečný.
0: No mně se jako výjimečné jeví každé setkání s cirkem Laputika, ale zároveň si vždycky hodně uvědomuji tu přítomnost rizika, to věčné ohrožení a nebezpečí. Jak se utkáváte se strachem vy jako Rosťa a vy jako lídr?
1: My to musíme mít na 1000% pod kontrolou a ten vývoj a trénink je každodenní, každý ten prvek se trénuje x hodin a jak se říká, pokud 1000krát neskočíš to salto, tak s ním nemůžeš jít na to jeviště. Ale samozřejmě ten strach prožívám a ještě extrémněji ho prožívám, když jsou mý děti na jevišti.
0: Co byl váš největší fyzický výkon, za který se zpětně opravdu můžete poplácat po rameni?
1: Jeden je divadelní a jeden je sportovní. Ten divadelní je duet, který jsme odehráli s tátou v několika reprízách, jmenovalo se to Black Black Woods a bylo to představení jenom o dvou hercích a to představení trvalo 6 hodin. To byl extrémní fyzický výkon, ale neuvěřitelně silný zážitek stát se svým tátou 6 hodin na jevišti. A ten sportovní výkon, že díky Tomáši Slavatovi, filantropovi, který podporuje děti z dětských domovů po celé republice a on je vede ke sportu a vůbec sdílí s nima lidský hodnoty, které jsou pro něj v životě důležitý. No a mě přived k Ironmanovi, takže jsem dvakrát v životě přežil Ironmana, což je dlouhý triatlon, 3,9 km plavání, 180 km na kole a maraton.
0: Od 7 do 24 hodin musíte zvládnout.
1: Je to tak, no. Takže to jsem dal dvakrát a byl to životní zážitek.
0: A jaký výkon plánujete do budoucna?
1: Můj hlavní výkon teď je zastabilizovat sám sebe, najít nějaký klid, dát do pořádku tělo i hlavu a najít znovu asi radost v tom každodenním konání, protože ta doba není vůbec jednoduchá z žádného úhlu pohledu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Ještě chvíli bude naším společným hostem Rostislav Novák mladší, který stojí v čele Cirkula Putyka. Kdy jste zjistil, že divadlo může velmi efektivně pomáhat?
3: To první období, který změnilo moje myšlení o kultuře a umění, byl COVID. A
2: to tam bylo... jste založili iniciativu Kulturu nezastavíš?
3: Přesně tak. A tam vlastně jsem se díval na místa, kde na kulturu třeba zapomněli. Dostali jsme se na místa, kde jsme kulturou pomáhali, ať už to byly nemocnice, vesnice. Hráli jsme uprostřed louky, hráli jsme v zavřených výlohách barů, obchodů.
2: Tušíte, Rosťo, kde se to ve vás vzalo? Tahle umanutost a touha být nápomocný?
3: Já si myslím, že nejdřív to byla praktická věc, protože 95% z nás jsme OSVČ a naše divadlo před covidem bylo z 80% nezávislý, to znamená bylo závislý na prodeji vstupenek. Takže já jsem hledal cestu, jak udržet nejdřív tu nejužší rodinu divadelní při životě a pak to vlastně přesáhlo, že jsme uvažovali o té platformě Kulturu nezastavíš a co je vlastně kultura, kde všude je kultura, kam vám kulturu můžeme přivést až pod vaše okna domů. Skrze obecní rozhlasy já jsem čet pohádky dětem a děti seděli ve vesnicích v oknech v péřových bundách a poslouchali pohádky, táta čet japonskou poezii, Andrej Rády zpíval.
2: Máte pocit, že lidé si dostatečně uvědomují, co je kultura a čím nás obohacuje?
3: Myslím si, že je dobrý o tom mluvit, a zvlášť v téhletý době, protože pro mě kultura je i to, jak spolu dva lidi mluví. A zrovna teď jsme svědky toho, že není moc kulturních dialogů. Je to nějaká hodnota, je to jedna z těch nejcennějších věcí, které máme, a zvlášť tady v České republice, že bychom měli být hrdí na to, jaká je naše kultura, jaká je ta současná kultura, jaký jsou naše kořeny, co ta kultura dokáže, že to není jenom o tom, že dokáže bavit, ale dokáže věci akcelerovat, akcentovat, dokáže přinášet otázky, dokáže odpovídat, dokáže se adaptovat, dokáže být velmi rychlá, dokáže provokovat, dokáže komunikovat. A komunikovat znamená sdílet emoce. A ta pomoc největší asi taková hmatatelná byla, když vypukl válečný konflikt na Ukrajině a já zrovna měl covid, ležel jsem doma, ale ten tým už byl z toho covidu zvyklej. Měli jsme takový interní komunikační kanál a tam najednou ohromná mila v tom, co budeme dělat, musíme něco udělat. Byli jsme aktivní během covidu, pojďte něco udělat. Peníze poslat, to bylo to nejjednodušší, co kdo může udělat. A já jsem pak surfoval na internetu a zjistil jsem, že v Kyjevě je Kyjevská akademie cirkusové umění. A napsal jsem zprávu pro rektorce a vedení školy, že jsme kampany z Prahy a že bychom jim rádi nějak pomohli. 2 hodiny nic a najednou zpráva z bomb shelteru, z krytu, kdy ta prorektorka píše, a jak byste nám mohli pomoct? Já říkám, no můžeme vám dát zázemí pro některé vaše studenty. Kolik toho místa můžete poskytnout? Já říkám, 34. Ona říká, dobře. A do pár dnů jsme v divadle měli 34 dětí.
2: Jak jste se vyrovnával s tou zodpovědností, že na sebe berete část jejich osudu?
3: To jsem vůbec v té době, to bylo zase spontánní, jak nejefektivněji můžeme pomoct. Konzultovali jsme to s odborníkama. Nikdo nevěděl, jak se zachovat. Takže první doporučení bylo, až přijdou obrovské.

0: Bejměte je. Takže celý ten tým tohle to udělal, ale oni neuměli anglicky, my neuměli rusky, takže jsme vytvářeli společný jazyk a ta nejmladší naše generace, tak ta jim uvařila český jídlo, ukrajinský studenti uvařili ukrajinský jídlo. Češi zaspívali český lidový písničky, oni zaspívali ukrajinský lidovky. A pak skrze pohyb jsme vytvářeli svůj vlastní jazyk, kterým jsme komunikovali. A z těch 34 dětí, nejmladšímu bylo 12, nejstaršímu 22, tak jich ještě v divadle je 6 a zbytek už se rozutek po celém světě, někteří studujou dál, ale vracejí se do Čech. Vždycky jednou za rok se tady sjedou všichni.
1: Vy jste je pobídl k tomu, aby si psali deníky. Některé citace se pak uplatnily i v představení. Co tam bylo nejsilnějšího?
0: Pro ně to je stále kontinuální stres a břímě, který oni si sebou nesou. A v těch denících jsou samozřejmě zápisky, jak vyskakovali z oken baráků v nočních košilích a jak přespávali v metru. Ale co bylo zajímavé, když oni jeli na hranice třeba se Slovenskem a viděli slovenskou vlajku, oni si mysleli, že to je ruská vlajka. Oni si mysleli, že celý to je fake a že je vezmeme do auta a někam je odvezeme jinam. Takže tam bylo spoustu nakumulovaného strachu a stresu a samozřejmě část z nich ty rodiny má stále tam, tátové, kteří jsou na frontě. A jsou vzpomínky Vánoce třeba 22. 23. myslím, a co ty děti? Takže jsme jim se ženou a s tím týmem nejbližším v tom divadle dělali Vánoce 23. a pak všechny ty děti přišly k nám domů a náš byt má 80 metrů čtverečních a najednou jsme tam byli s touhletou velkou rodinou a tam jsem zjistil, že nikdy by se to nestalo, kdyby jsme neměli Cirkla Putiku a naše divadlo Jatka 78, nikdy by jsme nedokázali takhle pomoct, protože tím divadlem jsme jim dali zázemí, tím týmem, který funguje na nějakých hodnotách, jsme jim dali tu rodinu a tím, že měli kde být a měli kde tvořit, tak dokonce se posunuli tak, že Danilo s Katěou vystupují na Virgin Voyage v Karibiku.
1: Prostě náš čas se chýlí. Jako ústřední slova tohoto rozhovoru vnímám svobodu, pomoc, kreativitu. Co dál patří do vašeho života, aby byl spokojený, naplněný a takový, jaký jste si ho vysnil?
0: Ano, ty sny. Já si myslím, že žít život naplno je asi jedno z těch mých životních krét a plnit si sny. A všechno to, co jste řekla, svoboda, rodina, kreativita, přátelství. To jsou slova, které mě doprovázejí asi každý můj všední den. Někdy se člověk cítí na vrcholu, někdy samozřejmě je dole a proto potřebuje taky se mít o koho opřít, když tu oporu někomu poskytuje. Žít život, to je skvělý.
1: A skvělé je také to, když si o tom životě můžeme takto zajímavě povídat. Mně se to dnes poštěstilo díky hostu, jimž byl Rostislav Novák mladší. Děkuji za to, nashledanou.
0: Já děkuji za pozvání, nashledanou.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Principál Cirkula Putika, Rosťa Novák, byl tentokrát hostem Jitky Novotné. Připomínám, že premiérová vydání vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině raní tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Pryznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: Nad vodu nic, z vody vznik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Byl krásný letní den, když se na Grefenberku objevil chalupník Richter z České Vsi. Drobný, slabý mužík, sehnutý od dřiny na Panském i na svém malém políčku.
2: Mám dvě kravky, jsou nemocné. Málo dojí. Tak málo, že nám mléko ani nestačí. Taky dcera není zdravá. Možná, že by nám váš Vincek mohl pomoct. Slyšel jsem, že zná kouzla.
3: Jaká kouzla? Člověče, co to mluvíte? Z kouzly nejsou žádné žerty.
2: Já to jen slyšel.
3: Od koho? No, kdo to roztrušuje? Tak od koho?
2: Kořenářka Vimerová.
3: Ta baba? To jí nestačí, že ze mě udělala na dosmrti mrzáka? Těmi svými lektvary? Ta bude špinit mého syna, že čaruje? Klíďte se, klíďte se! Nikam nepůjde.
4: Tatínku, dovolte, abych tam šel. Ať vidí, že to nejsou žádné čáry. Jinak bychom Vimerové její řeči nezarazili.
3: No dobře. Tak si jdi.
1: V dřevěné chalupě Richtrových byla všechna okna pevně zavřena a čvenku hřálo slunce. Na zabušení přišla otevřít bledá žena, sehnutá křivicí tak, že ruce se jí dotýkaly lítek.
5: Pokřižujte se, abyste nám neuřkl dobytek. Hospodář zapomněl dát lipovou větev na okno chléba, přiletěla čarodějnice a vzala krává mléko.
4: Musím je vidět na světle. Vyveďte je ven.
5: Ne, ne, tam nám je uškne soused.
4: Chcete-li, abych krávám pomohl, tak mě poslechněte.
1: Krávy šly potácivě z chléva. Nesnesly sluneční světlo a rychle se obraceli zpět. Vincenc je zadržel, zavedl do stínu a čekal, až přivyknou.
4: Vy je nevodíte na pastvu? Kdy byli naposled venku?
2: Žena se bojí uřknutí, jak vám říkala.
4: To je máte stále v tom chlévě, v té tmě?
5: Máme.
4: Nikdo vám krávě nezačaroval ani neuřknul. Jediné, co potřebují, je čerstvý vzduch, slunce, pastva. Tak, jak je pasou ostatní. Jen radím, zvykejte na to pomalu. Říkal jste, že i vaše dcera churaví, kde je?
6: Zavedli pryznice do malé světnice s nízkým povalovým stropem s černalým kouřem. Malá okna zastěňovaly uschlé větvičky, takže ve světnici bylo stále šero. V koutě u kolovratu sedělo asi 14leté děvče schrbené při práci. Plaše se podívalo na příchozího, zašeptalo pozdrav a znova se sklonilo k předení.
1: Vincenc přistoupil k oknu a do kořán je otevřel do letního dne. Lipové větvičky spadly na zem, v jizbě se trochu prosvětlilo a zvenčí zavanul svěží vzduch. Potom vzal nemocnou za ruku. Byla vlhká a chvěla se. Zkoumavě se na ní podíval, oči se jí leskly, na čele vystoupil pot, na tvářích proskočily růžové skvrny.
4: I vaše dcera potřebuje vzduch a slunce. Posílejte s krávami na pastvu.
5: Ale kdo bude psíst? Potřebujeme její výdělek, když krávy nedojí.
4: Budou dojít, když neposlechnete. Také vaše dcera bude zdravá a potom vám víc upřede. Ale ať pracuje a spí při otevřeném okně a dvakrát denně se omývá studenou vodou do půli těla.
5: Sama se má omývat?
4: Sama, proč ne sama?
5: Myslela jsem...
4: Co jste myslela?
5: Že... Vy omijete krávy a dceru tou vaší houbou a tím je uzdravíte.
1: Začal trpělivě vykládat o léčení, o povzbuzení životní síly, která pak sama vyžene nemoc z těla. Richtrovi mu nerozuměli, nevěřili. Jsou chudáci, proto jim nechce ukázat svá kouzla.
6: Vincenc věděl, že je nepřesvědčil. Než se rozloučil, vytáhl z kapsy dvacetník.
4: Ať máte na ztrátu při předení, když pošlete dceru pást krávy. Všichni potřebujete vzduch a slunce.
1: Chalupník ho doprovázel ven a Pryznic znova opakoval příkazy. Když ušel kousek cesty, ohlédl se. Richtrová zavírala okno a kladla na ně uschlé lipové větvičky.
6: Toho podzimu přivedl slepý hospodář z Gräfenberku k oltáři Frývaldovského kostela na nebevzetí Panny Marie svou dceru Terezii a Alžběta Hakenbergová vedla syna Jiřího. Za nimi zástup mládenců s družičkami, v jejich první řadě nevěstin bratr a s ním nejvzácnější z družiček, hezká světlovláska, dcera dědičného Šoltise v České vsi, Žofie Pryznicová.
1: Příjmení Pryznic bylo v tomto kraji velmi časté a je odvozováno od původního slovanského jména Březniců.
6: Žofijin otec, Antonín Pryznic, byl představeným obce i soudcem a k jeho majetku náležely pozemky, krčma a řeznictví.
1: Svatební veselí bylo v České vsi. Grefenberská chalupa by nestačila tolika hostům. Vincenc seděl vedle své družičky, kolem nich hluk a smích, jen mezi nimi zábava vázla. Vincenc byl málo mluvný, žertovat neuměl, mluvit o hospodářství nebo léčení nechtěl, a co vyprávět mladé společnici, kterou vidí poprvé? Až se družička sama zeptala.
7: Máte sebou tu očarovanou houbu? Ráda bych ji viděla.
8: Kde jste to slyšela?
7: Naše děvečka mi vyprávěla, že jí to říkala kořenářka Vimerová.
8: Vimerová?
7: Ať prý se na to zeptám, když budu s vámi na svatbě.
8: Nevěřte povídačkám té všetečné báby. Žádná očarovaná houba není, já také s ní neléčím. Léčím jen studenou vodou a houbu používám, protože v ní voda lépe drží.
7: A to je obyčejná voda, co léčí?
8: Ano. Obyčejná studená voda. Taková, jakou máte i ve vaší studni.
7: Jak léčí?
8: Studená voda rozproudí krev a povzbudí tělo, aby si vytvořilo vlastní teplo. Není to chlad, který léčí, ale teplo, které z něj vzniká a povzbuzuje životní sílu v člověku. Proto omývám celé tělo nebo jeho část, která potřebuje povzbudit. Studenou vodou v obyčejné houbě.
1: Žofie se s obdivem dívala na svého společníka a rovnala si v hlavě, jak doma vyloží, až si jí budou ptát na očarovanou houbu.
6: Pověst o umění mladého Pryznice přeskočila z Frývaldova a okolních vesnic přes Ramzovské i Červenoholské sedlo a šířila se dál.
1: Nemocným, kteří ji slyšeli, svitla nová naděje. Někteří z nich vyzkoušeli již všechno. To, co radili sousedé, byliny, jež přinesla kořenářka, někteří dokonce zaplatili lékaře. Proč neskusit léčitele, o kterém se tak mluví? Mnohým nešlo o zkoušku. Co slyšeli, v nich vzbudilo víru v moc, která je v jeho rukách. Pomohl, jak mohl, jak uměl, jak rozuměl. Ale pomoc byla malá, nepatrná v poměru k té hoře utrpení. A jak ji poskytnout v dřevěné chalupě, kde je sotva místo pro vlastní rodinu, dobytek a hospodářství?
6: Hospodář dovolil, aby nemocní zdaleka mohli přespat ve stodole nebo v kůlně. Později požádal Vincenc i sousedy. Nepřišli zkrátka, oč snažší to byl výdělek než z práce v lese či na poli. Také starý Pryznic mohl být spokojen s tím, co mu syn kladl na stůl.
1: Ale hospodář těmto příjmům nevěřil. Věřil jen v to, co přináší pole a les, jen to je stálé, jen to nesklame. Dobrá pověst sem lidi přivedla a špatná pověst může zítra Gräfenberg vyklidit. A co zůstane, než zase jen pole a les?
6: Vincence nikdy nenapadlo, že by se pro léčení měl vzdát práce v hospodářství. Miloval ji a jen ve spojení obou činností byl naplněn jeho život.
8: Mnohokrát jsem prosil otce, aby dovolil přestavět dům. Plán se měl už v hlavě. Dům z kamene, v jeho dolní části místnost s přítokem čerstvé vody zvenčí, z pramene, tu k léčení. A další místnosti pro rodinu. Nahoře jizby pro pacienty.
6: Starého Pryznice však nebylo možno přesvědčit. V této dřevěné chalupě se narodil, v ní chce umřít. Co udělá Vincek, až bude sám hospodářem, je jeho věc. Ale ať se nepouští do nerozvážného podniku, není lékařem, nemá žádné oprávnění k léčení, kdykoliv může zasáhnout úřad, co potom se zděným domem. Zbytečně vzbudí závist sousedů a upozorní na sebe úřady.
8: Ale já věřím své budoucnosti. Už 3-4 roky chodí za mnou lidé, získal jsem zkušenosti, jen prostor mi chybí. Za ten čas se v truhle nahromadily zlatky a papírové šajny a jejich hodnota neustále klesá. Nedáme-li se do stavby, nebude z nich v dohledné době nic. A sousedé? Proč mají vydělávat na tom, co bychom mohli mít sami? Jen kdybychom měli víc místa.
1: Otec přemýšlel ve své slepecké samotě o synových důvodech. Cítil, že jsou správné. Ne, nezbude než souhlasit. A až si Vincek přivede nevěstu, odejít na výminek. Nesrovnávalo by se ale se ctí hospodáře, aby dal synovi hned za pravdu.
6: Blížil se den Vincencových jmenin, 2 týdny před svatým Jiřím. Starý hospodář vyčkal, až v neděli přijde Tereza s manželem gratulovat, a pak po obědě Vincent se zdržel, když chtěl odejít za svými pacienty.
9: Mluvil si o přání přestavět naši chalupu. Uvážil jsem to a rozhodl se, že ti vyhovím. Dovoluji ti postavit dům podle tvých představ a užívat proléčení. To povolení je můj dar k tvému svátku.
1: Vincenc poslouchal se zatajeným dechem. Zmocnila se ho radost. Nepředstavitelná radost ze splnění dávného přání. Vstal a přistoupil k otci.
8: Děkuji vám, tatínku. 1000krát vám děkuji.
1: A políbil mu ruku, potom i matce.
9: Ale dům zůstane můj, Vincku. Jako celé hospodářství. Vím, že do stavby se dají peníze, které si vydělal. Nepřijdeš o ně. Až přivedeš nevěstu, všecko ti předám a projednáme výminek.
10: Vincek a nevěstu? Pro své nemocné si nebude umět ani najít.
8: Mám ještě čas. Bude mi teprve 23.
9: Přesto bych rád, abys dlouho nečekal. Matka už potřebuje klid. Také ti cizí lidé kolem ji unavují. A až bude nový dům, bude to ještě horší.
8: Nevěsta. Jaká žena by měla pochopení pro ubožáky, které by měla denně na očích? Nedotkla by se jich neuváženým slovem či pohledem? Kde takovou najít? Družička z Tereziny svatby Žofie Pryznicová. Kde pak? Dceru dědičného Šolty se neprovdají do chalupy na Grefenberg, byť by to byl dům z kamene.
1: Než rozkvetla stará třešeň u vozové cesty pod Pryznicovou chalupou, byla již dřevěná stavba stržena a Vincenc s pomocníky kopal základy pro nový dům. A když zezlátlo listí bříz a zčervenalo listový buku v gréfenberských lesích, stěhovali se staří od sousedů, kde zatím bydleli, domů. Okna ve velké místnosti zůstala v místech jako ve starém obydlí, i nábytek v ní Vincenc uspořádal stejně, aby otec co nejméně pociťoval změnu. Ale všechno ostatní bylo jiné. Když poprvé vpustil vodu do velkých necek v samostatné místnosti, zůstal stát a nehnutě naslouchal lahodnému zvuku, melodii, kterou tak miloval venku, u potůčků a malých vodopádů. A teď zní u něj. Doma. Doma. Životadárný živel, který bude vracet zdraví.
6: Nad vchodem do nového domu dal Vincenc Priznic vytesat letopočet léta páně 1822. V té době nikdo netušil, že postavil první vodoléčebný ústav na světě. Jednoduchý, prostý, ale první.
11: Vincek se tu zařizuje, jako kdyby měl léčit celé Rakousko.
12: Jsem zvědav, co tomu řekne úřad.
13: Otec říkal, že špatně skončí. Vždyť nemá povolení ani školy.
14: To si asi pěkně nahrabal, když mohl postavit zděný dům.
12: A dole má prý vyhrazenou celou místnost na ty svoje čáry s vodou.
14: Prosím vás, jaké pak čáry? Voda je jenom voda.
12: Ale proč sem jezdí tolik lidí? A odevšad, i z velkých měst, to tu nikdy nebylo.
15: Jenač sem jezdí, aspoň zbyde něco na nás. Postavíme si taky velké domy a oni nám budou platit za ubytování a za jídlo.
11: Jenom aby z toho nebyly nepříjemnosti.
12: Nepříjemnosti budou, hlavně s frývaldovskými ranhojiči. Slyšel jsem, že Ginter prý navádí městské kluky, aby ničili prameny v lese.
14: Ginter? Ten je schopný všeho.
1: Josef Wagner, bývalý napoleonský voják, nyní písař frývaldovského magistrátu, velký obdivovatel zdejší přírody a příznivec přírodní léčby Vincence Priznice, přišel dnes na Gräfenberg s vážnou tváří.
16: Pane Priznici, u starosty dnes byli oba místní lékaři spolu s lékárníkem. Stěžovali si, že v okolí působí různí šarlatáni a fušeři, kteří získávají důvěru lidí, takže se nemocní obracejí na ně, místo aby přišli k řádnému a oprávněnému lékaři.
17: Jmenovali někoho? Myslím, mě.
16: Nejmenovali, ale bylo jasné, koho míní.
17: Co jim starosta řekl?
16: Viděl jsem, že mu stížnost není milá. Pak se ptal, mohou-li někde prokázat ublížení na zdraví.
17: Oni?
16: Dietrich mlčel. A Günther to obratně otočil, že by bylo pozdě. Došlo-li by již ke škodě. Přišli jen upozornit a varovat.
17: Čekal jsem to.
16: Nevím, co starosta o tom soudí, ale kdyby musel na udání zavést řízení, bude chtít důkazy. Ze strany stěžovatelů i vaší. Doporučuji
17: vám. Mám takové důkazy a budu mít další. Ukážu vám je.
6: Vincenc přinesl desky pečlivě převázané motouzem a otevřel je. Nahoře leželo potvrzení opatřené kolkovou známkou za šestinu tolaru a datované dne 3. března 1822, jimž Bernard Andermann osvědčoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že pan Vincenc Priznic ho zbavil kruté dny, a to bez jakýchkoliv léků, že mu bylo vráceno zdraví a ztratil veškeré bolesti.
1: Wagner pozorně pročítal další prohlášení. V každém z nich bylo plné jméno a adresa léčeného a buď bylo sepsáno u soudu, nebo byl podpis ověřen soudcem nebo šoltisem obce.
16: Myslel jste na obranu dřív, než oni na útok. Novému starostovi se do zásahu proti vám asi nechce, proto je odbil. Ale co když přijdou znovu? Dietrich sice není útočný, ale Günther, ano. A navíc vás nemá rád pro svůj starý omyl.
17: To je jeho věc.
16: Ta potvrzení jsou dobrá. Pokračujte v tom. Já se pokusím hlídat dole.
1: Neuplynul ani měsíc, když se dal starosta Rajman zavolat písaře Wagnera.
18: Nedávno jste byl přítomen stížnosti zdejších lékařů na šarlatány a fušery u nás, co tomu říkáte?
16: Nikoho nejmenovali.
18: Mluvte se mnou otevřeně. Proto jsem vás pozval. Co soudíte o Priznicovi?
16: Je to charakterní a seriózní člověk.
18: O to mi nejde. Chci vědět, jak léčí. Na Gräfenberg chodí nemocní. Budí to pozornost. Někteří tvrdí, že je vyléčil očarovanou houbou. To je samozřejmě nesmysl. ale slyšel jsem, že nechává lidi v posteli spotit a pak je ponoří do studené vody. Vždyť je ti může zabít a máme malér na krku.
16: Ještě se to nestalo. Naopak, uzdravil tak už dost lidí. Všichni se cítí výborně a jsou mu za to vděční.
18: No, pak je to zázrak.
16: To ne. Je to jeho nová léčebná metoda. Nechá spotit nemocného v klidu a pak ho jen na okamžik schladí studenou koupelí. Tak, aby tělo neprochladlo. Přesně ví, koho a na jak dlouho. A právě v tom je jeho umění.
18: To je ovšem kruté léčení. Když si představím, že bych spocený vlezl do studené vody.
16: Jen na poprvé. Je to spíš podvědomý strach. Zkusil jsem to na sobě. A když jsem vylezl z vody, po krátkém ochlazení, rozlilo se mi po těle příjemné teplo a pocit vnitřní radosti. Nedivím se, že pacienti, když si trochu zvyknou, se na studenou vodu těší.
18: A jaké léky dává?
16: Žádné. Vůbec žádné. Chce jen přirozenou cestou, vodou, zdravým vzduchem, jednoduchou stravou a pohybem povzbudit a posílit životní sílu v těle a tvrdí, že životní síla vyžene pak nemoc sama.
18: Jste přesvědčen, že nemůže člověku uškodit?
16: Jenom prospět. Viděl jsem u Priznice řadu potvrzení a poděkování nemocných, které uzdravil. Všechna jsou ověřena soudcem nebo Šoltisem.
1: Poslední věta měla na starostu větší účinek než celý výklad o léčebných metodách. Vstal, prošel rozlehlou místností, postavil se k oknu a díval se na náměstí. Po chvíli se vrátil, otevřel zásuvku psacího stolu a podal písaři dopis.
18: Čtěte a poctivě raďte.
1: Krajský hejtman v Opavě naléhavě potřebuje radu frývaldovského starosty. Do Sobotína přijel z Vídně na zámeček svých příbuzných pan císařský dvorní rada baron Maximilián Hofbauer se svou manželkou Evženií. Pana barona po léta sužuje dna a jeho choť trpí neustálou bolestí hlavy. Léčil je dvorní lékař doktor Schmidt, který jim nakonec doporučil pobyt na venkově, a proto se odebrali až sem. Ani jednomu však nemoc neustoupila. Již se rozhodli vrátit se do Vídně, když uslyšeli o Vincenci Priznicovi. Pan císařský dvorní rada se nechce jen tak svěřit do rukou nějakého venkovského léčitele, třeba šarlatána. Proto se obrátil na krajského hejtmana a on nyní žádá odpovědnou radu, může-li doporučit, aby urozený host, který má vysoké postavení u císařského dvora, se svěřil do léčení výše jmenovaného Priznice. Věc je naléhavá, významná, důvěrná.
16: Proč Priznice nedoporučit? Právě v léčení dny má úspěch a určitě pomůže i paní baronce od její migrény.
18: Pamatujte, že to nejsou chalupníci ani dřevorubci. Ti jsou jiní. A když se léčení nepodaří, kdo se bude odpovídat?
16: Já. Klidně já.
18: Vás se nikdo úředně nedotazuje. Pana krajského hejtmana a mě. V jednom máte pravdu. Vy znáte podstatu Priznicovy léčby? Můžete ji nejlépe panu hejtmanovi vysvětlit a odpovědět na jeho otázky. Dám vám doporučující list a zítra pojedete do Opavy. Priznic vám půjčí svá potvrzení, ať pan císařský rada vidí, že věc je seriózní.
1: Odpoledne šel Josef Wagner na Grevenberg. Byl zvědav, uvedeli zpráva Priznice do rozpaků, či bude-li mít radost ze vzácného hosta.
17: Pro mě je každý nemocný stejný. Je to člověk a přichází proto, že chce být zdrav. Mohu-li pomoc poskytnu, ať je to podruh nebo císařský rada. Jenom ať nečeká privilegia, nebudu jeho sluha. Léčbě, kterou uznám za nutnou, se musí podrobit jako každý jiný. Ve vlastním zájmu. Potvrzení vám nepůjčím. Zvlášť po tom, co jste mi pověděl o stížnosti zdejších lékařů. Nakonec by tvrdili, že si jimi chci získat vznešeného pacienta. Nevěřili ten pán, ať se vrátí do Vídně. Jinak ať přijde. Důvěra je předpokladem pro úspěch léčení.
1: Za krátký čas zvláštní posel přivezl dopis s pečetí barona Maximiliána Hofbauera.
17: Pan Vincenc Priznic má laskavě navštívit pana barona v zámku v Sobotíně. Veškeré výlohy mu budou nahrazeny. Pan baron jen prosí o brzký příjezd a okamžitou odpověď.
1: Maximilián Hofbauer byl zklamán. Čekal staršího, zkušeného člověka a zatím přišel mladík sotva 25-letý. Zanedlouho byl však překvapen podruhé.
17: Pane barone, prosím vás, povězte mi podrobně o začátku a průběhu své nemoci.
1: Hofbauer, zpočátku upjatý a zdrženlivý, se během vyprávění uvolňoval. Nevěděl proč, divil se sám sobě, ale ten venkovský mladík svou vyrovnaností a jistotou získával jeho důvěru. Začal o sobě říkat víc, než doposud svěřil svým lékařům. Měl pocit, že se mu ulevuje a pojednou si s úžasem uvědomil, že ten mladý muž má nad ním převahu, které se on spontánně poddává.
17: Pomohu vám, bude to však potřebovat čas a trpělivost. Bylo by nejlépe, kdybyste přijel ke mně na Greffenberg, je tam lepší vzduch a pak měl bych vaše léčení pod stálým dohledem. Požaduji jen jedno. Podrobíte se mým příkazům.
16: Ano. Ale co má paní? Trápí stále migréna, nemohu od ní odejít.
17: Když dovolíte a paní baronka bude souhlasit, podívám se na ní.
1: Baronka ležela na pohovce v přetopeném pokoji se zastřenými okny a na očích měla závoj. Byla štíhlá, bledá, co chvíli povzdechla. Když jí manžel pověděl o Priznicovi, pozvala ho dál. Ten pozdravil, rozhlédl se po pokoji, pak mlčky přistoupil k oknu, rozhrnul závěs a okno do kořán otevřel. Do místnosti vproudil čerstvý vzduch. Baronka se vztyčila na pohovce. Neslýchaná opovážlivost. Co to děláte? Chcete mě zabít?
17: Ne, naopak. Zabíjí vás vedro a špatný vzduch.
1: Dlouho trvalo, než se uklidnila. Nakonec i ona podlehla přesvědčující jistotě mladého léčitele.
16: Doma Vincenc oznámil příjezd urozených hostí. Hospodář i matka se ulekli.
9: A kde budou bydlet? A kdo jim bude vařit?
17: Bydlet budou u nás nahoře a vařit se jim bude stejně jako nám. Chtějí-li, abych je léčil, musí se přizpůsobit.
16: Minulo léto. Vincenc s Honákem Štrajtem a za pomoci zdravějších pacientů svezli z polí úrodu a po holých strništích se proháněl vítr. Když potom chladný podzim střásal listí se stromů a kraj jakoby schudl a zešedivěl, odjížděl z Priznicovy chalupy Maximilián Hofbauer se svou manželkou domů do Vídně, prosti bolesti a bolestínství s chutí do života. Nesli sebou pověst o Vincenci Priznicovi, který vrací zdraví vodou, vzduchem, sluncem a pohybem.
19: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část Na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
20: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
21: Český rozhlas 2.
20: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás živě zdraví Ondřej Kepka, je tady noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky a samozřejmě tady ve studiu nesedím sám, mám zde milého hosta, o kterém jsem se dozvěděl díky úžasné rešerši, kterou dostáváme před každým vysíláním, že to je, a teď budu doslova citovat, akční člověk s dobrou duší, což mě velmi potěšilo, ale především tlumočnice Adriána Doubková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Akční člověk s dobrou duší, to je krásné.
1: Je, to jsem nevěděla, že to takhle máte hezky.
0: Ano, tady to. Já mám tady ještě několik takových připravených perliček na vás. Tlumočnice, co si pod tím pojmem mám představit, překladatelka? Vy jste trochu nesouhlasila s tím termínem, takže vy to odlišujete asi, že jo, ve vašem oboru.
1: Je to tak. Překlad se především jako v té naší komunitě rozumí písemný překlad a tlumočení je ústní tlumočení, který může mít buď to tu formu simultánní, že tlumočíme současně, když mluví řečník a my sedíme v kabině, máme sluchátka a povídáme ve stejnou dobu, jako mluví řečník, anebo konsekutivní, kdy vlastně
0: konsekutivní.
1: Nebo taky tlumočení následné, ano. Kdy nejdřív mluví řečník, nějakou ideálně třeba pět minut, nebo jak komu vyhovuje a my to pak...
0: A to je tak, jak stojíte s tím blokem a teď si tam, a to dělá, to je těsnopis, co tam píšete?
1: Není to těsnopis, ne. Je to takový, prostě je to, říká se tomu tlumočnická notace a každý tlumočník většinou má nějaký svůj systém, hodně třeba je to založený na symbolech nebo na třeba anglických slovech, které jsou mnohem kratší a různý tam máme šipky a kroužky.
0: A každý svůj teda, jo?
1: Většinou každý si vyvine nějaký svůj vlastní systém, který vyhovuje.
0: A to je ta situace, ze kterých si dělají někteří komici legraci, že originální mluvčí mluví třeba 3 minuty a vy potom řeknete, přeji vám hezký večer.
1: Někdy to tak je.
0: Samozřejmě ne, co si dělám legraci. Vy jste už od malinka chtěla se věnovat cizím jazykům, překladům, tlumočení, nebo to tak nějak vzniklo?
1: Já jsem původně měla úplně jiné ambice, mě bavila matematika, fyzika a chtěla jsem dělat nějakou jako vědu, astronomii, třeba astrofyziku. A pak v jednu chvíli už toho bylo prostě moc, že jsem se snažila učit se anglicky, učit se rusky, protože v té době spoustu bylo jako literatury právě k tady těm tématům v těchto jazycích a chtěla jsem do toho teda nějak se učit tu fyziku a už jsem si řekla, že ne, že odhodím tady celou tu jako astrofyzikální část, že si nechám jenom ty jazyky. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem měla víceméně jasno, že budu chtít tlumočit, protože mi to přišlo náročný.
0: Tak vidíte, milí posluchači, o čem všem si budeme povídat, dokonce i o astrofyzice, jak jsme teďka zjistili, ale také o společnosti nebo o sdružení Okamžik, se kterým spolupracujete, takže se dotkneme komunity nevidomých, slabozrakých a tak dále. O tom všem bude dnešní noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky s Ondřejem Kepkou, ale především s Adriánou Doubkovou.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Mým milým hostem je tlumočnice Adriana Doubková. Já bych chvilinku na začátek zůstal u toho tlumočení a toho tlumočení. Nebudu říkat překladu, protože tlumočení. Co je na té profesi vůbec asi nejtěžší, jestli byste to nějak tak popsala, nebo nejkomplikovanější, nejunavnější?
1: Pro mě třeba konkrétně poslední dobou je to taková ta nepředvídatelnost politické situace. Když tlumočíte třeba projevy nějakého státníka, tak většinou se hodně opíráte o znalost kontextu, předpokládáte, o čem se třeba bude hovořit, a poslední dobou třeba to, co zaznívá z některých velkých velmocí, zkrátka není úplně v souladu s tím, co by člověk kontextově nějak očekával. Takže to je třeba pro mě teď nejtěžší. Proto třeba jsem přestala tlumočit politický projevy, protože už mi to zkrátka nešlo. V tom tlumočení hodně se potýkáme s tím, že tlumočíme často obory, ve kterých nemáme patřičné vzdělání, nemáme s tím oborem zkušenost, takže si to musíme nějak nastudovat. Vy máte rešeršisty, my ne, my si to děláme sami po večerech. Z Wikipedie začínáme a různé články a pak samozřejmě co dostaneme od těch zadavatelů. No a tam je, dejme tomu, ta těžká prostě složka zorientovat se, mluvit tak, aby to dávalo smysl i odborníkům z oboru, když jsou to nějaké konference, které jsou pro odborníky třeba medicína, tak zkrátka, abychom používali ty patřiční termíny, aby...
0: A máte třeba nějaké specializace, že třeba vás vysílají už, protože ví, že...
1: Jo.
0: Něco.
1: Řada kolegů má, někdo třeba vůbec specializace nemá. Většinou třeba já jsem to mývala tak, že jsem měla nějaký obory, které jsem věděla, že nedělám vůbec, což bývalo svýho času technika. Teď jsem zjistila, že vlastně ty technické obory zase až tak těžký nejsou. No, ale už je to docela dávno, ta astrofyzika, takže...
0: Ano.
1: Takže, že bych teďka měla úplně nějaký obor, kterýmu se vyhnu na 100%, to asi úplně nemám. Ale ráda třeba dělám architekturu, ráda dělám medicínu, když mám dostatek času se připravit a tak. Takže plus minus nějaké odbornosti máme, ale zase to není úplně 100%. Ten trh zas tak moc velký není. Ono nás moc není simultánních tlumočníků.
0: Já vím, je to velmi specializovaná odnož profese, nebo jak to říct, protože jsem se s tím několikrát setkal, že nebylo jednoduché třeba vás, nemyslím osobně, ano, ale sehnat na nějakou dobu nebo na nějakou chvilku. Nedalo by mi to, i když nejsme zdaleka nějaký bulvární ani rozhlas, ani vysílání už vůbec, ale zeptat se na nějakou veselou historku z tlumočení, jestli jste se setkala někdy, já vám dám chvilku času na přemýšlení, setkala třeba s tím, že jste tomu mluvčímu nerozuměla, ne ve smyslu, že by vy jste, ale že on třeba hovořil špatně. Nebo překládáte často z angličtiny třeba, když to není rodilý, není pro něj rodilá ta angličtina, předpokládám, že jo?
1: No a stává se to velmi často.
0: Takže on nemusí být na tom úplně špičkově, že jo?
1: Je to tak, je to tak. Mám pocit, že dřív se to stávalo víc a že skutečně vystoupí na konferenci člověk, který si myslí, že anglicky mluví, a třeba v průběhu několika prvních vět se tak jako nějak zjistí, že vlastně to jako
0: není
1: anglicky
0: ono.
1: Vůbec není.
0: A takže, co teď, že jo?
1: No, tam právě hodně čerpáme přípravy, kterou si děláme předem, snažíme se získat předem prezentace, takže když už opravdu se nedá jako rozumět ničemu, tak aspoň teda z té prezentace něco jako zrekonstruovat.
0: Říkám, bych vás rád pozdravila, popřál vám. Ano.
1: A pak třeba zase někdy se stává, že zvuk je špatný, teď je hodně častá věc, že se vlastně připojí ten řečník třeba přes nějakou platformu online a není fyzicky teda na té konferenci, a tam, když je hodně špatný zvuk, tak tam už musíme říct, že prostě nejsme schopni to tlumočit.
0: Není rozumět, to si pamatuju vždycky. Není rozumět originálu nebo něco takového zazní.
1: Ano, říct to jako klidným, suverénním hlasem, ale prostě... Někdy se to stává.
0: A co kontexty a takové věci, třeba když jste v tom simultánním režimu, vím, že některé jazyky, já nejsem odborník na angličtinu, ale třeba němčina, vím, že má, na to taky nejsem odborník, aby posluchači, ale vím, že má takové to, že až na konci se něco popře a podobně, tak co třeba v těchto chvílích?
1: Na to jsou různé strategie. Jeden způsob je, že tlumočník mívá hodně velký odstup, tomu se říká dekaláž, že vlastně tlumočí o větu se zpožděním.
0: A to jde? To si pamatujete?
1: Jde to, jako ale je to hodně
0: rampu
1: velká...
0: v hlavě,
1: no,
0: jo?
1: Já třeba ne, takže já spíš se držím, jako mám kratší odstup od řečníka, já teda nemám němčinu, ale vím, že i u kolegů němčinářů, co nemají tak velký odstup, takže se to řeší salámovou metodou, že zkrátka ta jedna věta se rozdělí do několika menších vět a samozřejmě pořád si to musí ten tlumočník hlídat, aby to dávalo smysl, aby to na sebe navazovalo.
0: Pak dojde k tomu rozuzlení, co teda
1: na konci,
0: v té němčině
1: ano,
0: na
1: přesně,
0: konci, že
1: přesně,
0: jo,
1: které to teda
0: jako
1: dopadlo nebo nedopadlo.
0: Šokujícím způsobem, ano, ano, přesně tak, nechci se pouštět do podrobností, protože to by bylo ode mě směšné, ale vím, že to tam v tomhle jazyku tak funguje. Bylo vám někdy třeba trapně? Nemusíte mluvit konkrétně a říkat, kdo to byl, ale že třeba ten člověk řekl něco, co nebylo vhodné, nebo si popletl slova, nebo
1: jo,
0: zaměnil
1: určitě,
0: něco.
1: Určitě jako, několikrát. Jo. A zejména potom, když teda řečník udělá nějakou velkou chybu, tak je pro nás vždycky otázka, jestli to teda přetlumočit i s tou chybou, nebo ne. Protože já, když tu chybu opravím, tak může potom někdo z publika...
0: Že ho opravuje.
1: Že ho přesně, že nějak naváže na tu chybu,
0: no to
1: opraví.
0: Jsem se chtěl právě zeptat, jestli vy tu nevhodnost třeba... jako teda ho v tom vykoupete, prostě, že jim a nebo že taktně to nějak jako upravíte, aby...
1: Je to jak kdy. Je to jak kdy a vždycky se to může ukázat.
0: Protože vy asi třeba pochopíte, co asi myslel.
1: Ano.
0: Nebo co chtěl říct, ale řekl to nevhodně. Že
1: to jenom nějaká drobnost, tak to většinou opravíme, protože zase, když bychom tam tu chybu nechali nebo nějaký, tak my pak vypadáme jako blbci, my tlumočníci, takže to úplně jako nechceme, ale je to takový, jako chodíme někdy po tenkém ledě.
0: A naopak, udělala jste vy někdy nějakou takovou chybu, jako teď se omlouvám za tu otázku, že jste si to pak uvědomila třeba, že to nebylo ono a že to máte, že to řekl něco jiného, nebo rozumíte?
1: Asi se to stává častěji, než by člověk řekl, než by pak chtěl přiznat. Stává se to. Teďka asi si nevybavím nějakou jako pikantnost, ale stává se, že třeba z kontextu něco špatně můžu zrekonstruovat. Pak vlastně mi třeba nějaká věc, která v tom původním projevu je hodně konkrétní, tak já ji můžu jenom zobecnit, protože zkrátka tam bylo nějaký jméno, který třeba jsem nemohla zachytit. Takže jo, stává se to. Jako to tlumočení nikdy není

0: už jsem byla, kdy třeba na jedné konferenci byl prezident Arménie, Azerbajdžánu, a taky jsem si jako uvědomovala, že prostě tam už
1: jsem hodně pečlivě
0: volit slova a tak.
1: Že. Ano, že byste třeba mohla, ano, říct něco, co, no.
0: Ale válku jsem nespůsobila, Dianu, jako další, která by ve světě nebyla, takže.
1: Jo, až takhle daleko jsem to, ale rozumím, no, ono je to, já vás obdivuji, protože jedna věc je samozřejmě, tak asi je jasné, že ten jazyk ovládáte, že jo, to se předpokládá, ale ty niance někdy i v češtině, já jako, který pracuji s tím jazykem do jisté míry, tak si uvědomuji, jak třeba řeknete nepřesně věc, mm-hmm. nebo hledáte slovo mm-hmm. i v té češtině. Mm-hmm. Natož teda mm-hmm. ještě v tom cizím jazyce, že on něco použije, nějakou metaforu třeba, že jo?
0: No.
1: Nějaké nezvyklé přirovnání třeba. Teď vy si to přeložíte a řeknete třeba, no, jo? Tohle teda obdivuje. Jako na té
0: nenudíme
1: práci.
0: Se v té kabině. Proto ten konec konců, proto jsme tam dva.
1: Jo, ano, to jsme kabině. Ještě chtěli říct,
0: ano, býváte. Protože se střídáme po 15 minutách nebo třeba po 20, jak
1: aby byla pauza.
0: Přesně tak.
1: Vyčistit hlavu, že jo?
0: Protože je to maximální koncentrace, kterou člověk úplně jako neudrží, tak aby pořád pak to bylo kvalitní, takže to potřebujeme tam být ve dvou.
1: No, tak my máme, milí posluchači, tu výhodu, že jsme český rozhlas a že oba dva tady mluvíme česky, že nepotřebujeme toho tlumočníka, doufám.
0: Ale já si užívám, že můžu říkat vlastní slova, že netlumočím někoho, jako kdo tady je. To je úplně
1: zase
0: jako
1: vlastně.
0: Jiná jako věc, to je velmi osvěžující.
1: Že bychom si vyzkoušeli, že byste... Ne, nebudeme to. Tak, milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Zdraví vás Ondřej Kepka a můj milý host, tlumočnice Adriana Doubková.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je tlumočnice Adriana Doubková, která jako akční člověk s dobrou duší, to mi se to hrozně líbí, tak to rád zopakuji, se mimo tedy svůj hlavní obor věnuje velmi intenzivně spolupráci, asistenci, nebo vy to asi upřesníte, s lidmi, kteří mají nějaké zrakové postižení. Říkám to...
3: Je to tak, říkáte to velmi správně.
2: Snažím se to tak nějak říci, abych to řekl přesně a nepopletl to. A pracujete nebo spolupracujete se sdružením Okamžik. Mně se strašně líbí to, nevím, jestli to je záměr to Okamžik, že tam je to mžik oka.
3: Já jsem se vlastně nad tím moc jako...
2: Okamžik.
3: To oko je tam jako jasný, proč tam je,
2: asi,
3: ale...
2: Asi jako je to tak, já jsem tu měl před časem úžasného pana Macha, který byl hostem. Slabozrakým nebo vlastně nevidomý pán a byl úžasný. Samozřejmě, že se mi několikrát stalo, že jsem třeba řekl naviděnou, že jo, to si člověk neuvědomí. Děláme spoustu asi takových chyb. Jako...
3: To není chyba, to je úplně v pořádku.
2: Jo, tak no. Jako je to trošku taková působit tak ironie samozřejmě, ale on to bral jako humor a strašně se smál a byl na to samozřejmě naprosto připravený. Já bych začal možná toto téma, jaké děláme tak jako nejvíc chyby, kdy s touto komunitou, taky nepřesné, no, s lidmi, kteří mají tento handicap, když třeba s nimi spolupracujeme, jim chceme třeba pomoct, nebo tak, jaké děláme nejčastěji chyby třeba?
3: Já bych se nebála říct i komunita nevědomých.
2: Jo.
3: Jako mám
2: já nechci z toho dělat jako sekci, jestli mě rozumíte.
3: Jasný, jo, jasný, tak jsou samozřejmě, lidé, že jako jsou strašně různorodí, mají... stejně jako my jsme různorodí,
2: ano,
3: to jo,
2: přesně,
3: ale
2: tak,
3: jako
2: ano.
3: Komunita nevědomých by mě vůbec jako nevadila jako termín ani jako jim, pokud vím, a stejně tak jim teda opravdu vůbec nevadí na viděnou, jak to vidíš a tak.
2: Jak to je úplně všechno v pořádku. Taky myslím, ano,
3: jo,
2: vidíš,
3: to je úplně, no. Já jako, ono totiž, když se tomu člověk příliš vyhýbá, tak je pak vlastně sám z toho člověk nervózní.
2: Nervózní,
3: myslím,
2: no,
3: že není
2: ano,
3: vlastně
2: ano.
3: Jako dobrý pro nikoho, takže napíšu, že se těším, až se zítra uvidíme, i když to píšu někomu, kdo mě třeba neuvidí
2: ano.
3: A už se tomu jako vůbec necenzoruje ten svůj projev. A, takže to je vlastně jedna z chyb, kterou teoreticky teda můžeme dělat, že příliš se bojíme...
2: Že jsme opatrní.
3: Ano, že jsme příliš
2: opatrní. To, co teď já tady jsem teďka předvedl, tak to bychom dělat.
3: Ne, tak jako zase...
2: Rozumím, ano.
3: A pak je nejdůležitější se zeptat hlavně, jak ty lidi potřebují tu pomoc a nezačít s někým šíbovat. Někdy někdo třeba v dobrý víře, že pomůže někomu nevědomému na ulici, tak ho začne různě jako popotahovat, nebo ho někde třeba čapne. Viděla jsem jednou na jevišti s jedním kolegou nevědomým, tam prostě bylo velmi jako až skoro násilně manipulováno, tak to je asi nejhorší způsob spolupráce, takže nejlepší je jemně na sebe nějak upozornit, když třeba bych viděla někoho na přechodu, že tápe s bílou holí, tak můžu jako se přiblížit, třeba jemně se ho dotknout lokte, oslovit ho, třeba jenom prostě pozdravit a zeptat se, jestli chce někam dovést. Ale obecně s tou pomocí bych to nepřeháněla, protože spoustu nevědomých, který sami vyrazí někam po městě, tak většinou vědí, kudy kam jdou a když tápou, tak je to na nich vidět a tehdy prostě jako přistoupit. A člověk pak třeba zjistí, že je strašně příjemný těm lidem pomáhat a pak třeba skončí jako já, kdy může dobrovolničit pro nějakou takovou organizaci, jako je Okamžik a prostě si tím zpestřit svůj život a volný čas.
2: A vy se také věnujete sportu, tedy a jste trasér, říkám to dobře.
3: Mimo jiné, ano.
2: Mimo jiné tedy, to jsou ty, když se člověk sleduje paraolympiádu, tak jsou ty disciplíny, kdy je teda vždycky také bývají, že třeba je běžec nebo i na lyžích si jezdař, že jede a za ním jede. Je to tak, jo? Že
3: je to
2: vlastně,
3: přesně tak, ano. V mém případě to trasérství je v běhu.
2: Běhu.
3: Takže
2: to
3: mám...
2: znamená, že on se vás jako drží po... Nebo vy jste spojeni nějak spolu?
3: Máme gumičku na zápěstí, díky který ten můj klient ví, teda jestli... Já teda samozřejmě to doprovázím i slovním popisem, ale i tou gumičkou rychleji zareaguju, když třeba někdo nám překříží cestu nějak nečekaně, nebo když někdo zaznamenám, že je někde nějaká větev, tak dřív než stihnu popsat, že před náma větev, tak zatáhnu za tu gumičku. Za tu gumu, klient jako to znamená, ideálně na to nějak zareaguje.
2: Ano, ano. To znamená, vy musíte mít ale také ten trénink stejný, jako je ten...
3: Určitě. Já bych řekla, že ne stejný. Já to vnímám tak, že jako trasér bych měla být mnohem rychlejší, tak aby když potom běžíme závody, tak aby se běželo na jeho maximum a ne na to moje, který by mělo být ještě jako...
2: Takže vy jste dobrý běžec. To...
3: Snažím se o to.
2: No to je úžasný teda. Takže, no dobře, no a jak to je, tak se musí najít nějaká ideální dvojice, že jo?
3: Je to tak.
2: Protože znám lidi, kteří by jako traséři asi neuspěli.
3: Je to tak a na to právě ta organizace Okamžik má nějakou, dejme tomu, databázi, ne že by oni nás vyloženě spárovali, ale mají databázi klientů a jejich poptávek a potom nás, dobrovolníků
2: a možností.
3: A možností, přesně tak. A my si vlastně, my jako dobrovolníci si vybíráme z nějakých těch nabídek, pochůzek nebo těch dlouhodobých spoluprací a pak už se to většinou vyladí nějak tak jako časem se ukáže.
2: A co se běhá? Jaké disciplíny?
3: My běháme jako čistě jako volnočasové, jako hobíci. Já nejsem jako žádný profesionál, takže běháme půl maratony, běháme nějaký desítky.
2: Tak běháme půl maratony. Já myslím, že mnoho lidí, kteří mají problém ho ujít, ten půl maraton tedy.
3: No, jako já bych nebýt vlastně toho, že mám toho klienta slabozrakýho, který o to tak strašně stojí, tak já bych asi půl maraton sama taky neběhala. Jako zdálo se mi to jako docela velká. A teď už mi to přijde celkem běžný. A vlastně, když se sejdeme při tom tréninku, tak si ten půl maraton poměrně často i zaběhneme. Jako
2: takže takovéhle delší vytrvalostní disciplíny teda a běhají se i sprinty? Nebo méně asi?
3: Neznám nikoho, kdo by moc to dělal. Určitě na té profesionální úrovni ano, ale jako z těch hobíků, co vím, tak moc ne. Tam už je ta koordinace náročnější. Mě třeba, i když mám natrénováno víc než ten můj klient Roman, tak i tak, když on pak nasadí sprint do cíle, on se umí opravdu hodně zmáčknout, tak tam mám co dělat. Tam už se projeví.
2: Čím vy máte konkrétního svého Romana?
3: Ano, mám jednoho svého konkrétního Romana. Mám teda celkem jako 4 klienty, ale s tímhletím Romanem, tak s tím teda běháme.
2: Já takhle. Takže tenhle máte. A ty ostatní také nějakou sportovní disciplínu máte?
3: Převážně ano. Mám jednu paní Eunike, ty je 87 let, teďka bude a s tou taky jako sportujeme. Máme kondiční chůzi, poměrně svěžnou, myslím si, že na její věk. A takže to je taky taková jako sportovní, já si ji dokážu představit i na nějakém závodě, ještě se na to moc netváří, ale třeba časem. A potom s jednou klientkou se chodíme otužovat, chodíme do Vltavy přes zimu a s jedním klientem to máme takový pestřejší, máme tam také otužování, ale i spoustu jako procházek a třeba i aktivit s mýma dětma a tak, takže takový je to různorodý.
2: Jak to všechno stíháte dohromady? Rodinu?
3: No.
2: Teď to tlumočení, že jo? To vás živí, předpokládám, že Okamžik vás asi neživí.
3: Ano, že dobrovolnická práce je samozřejmě bez nároku na honorář, ale je pravda, že ta moje cesta, abych to stíhala, je, že to tlumočení jako spíš upozaďuju. Mm-hmm. Jste vlastně říkal na začátku, že jsem především tlumočnice, tak já bych řekla, že jsem především dobrovolnice. Toho tlumočení dělám minimum tak, aby mi to nějak stačilo. Poslední dobou třeba spíš tlumočím v zahraničí, protože mi to dává větší smysl, že si zaletím někam do Říma nebo do Dánska na pár dní a pak mám třeba týden, kdy se můžu věnovat v podstatě jenom té rodině a jenom tomu dobrovolničení. Což není úplně typický, je to velký privilegium, já se toho vážím a snažím se to využít na maximum.
2: Předpokládám, že s těmi, říkejme, klienti, to je teď takový moderní termín, takže kromě té samotné činnosti si třeba povídáte, řešíte spoustu věcí. Co je tak nejvíc trápí?
3: Překvapivě třeba u těch slabozrakých, tak tam je pro ně třeba někdy těžký vůbec začít používat hůl. Mně to nenapadlo, že to může být náročný, že se člověk může třeba za tu hůl stydět.
2: To znamená, pardon, že vám skáču do řeči, omlouvám se, ale to znamená, to jsou lidé, kteří mají jakési zbytkové nebo někdy i slabé vidění.
3: Zbytky zraku.
2: Zbytky zraku. Tak, někdy je to třeba jenom stín, že jo? Světlostín, tma a někdy tam můžou být nějaké obrysy třeba.
3: Tunelovitý nebo... vidění, široslepo, zbývá toho spousta.
2: Ano.
3: A u většiny klientů, který mám já, který jsou slabozraky, nebo který i třeba nemám přímo na spolupráci, ale který znám zase z nějaké jednorázové spolupráce, tak je to většinou vada, která se zhoršuje. Takže žijete s výhledem, že za 10 let už nebudete zvládat činnosti, které děláte teď. A zároveň je těžký se na to připravovat už teď, protože prostě dokud ještě člověk vidí, tak se asi úplně nenaučí to Brailleovo písmo a úplně se třeba nenaučí orientovat jenom podle téhle. Myslím si, že je to poměrně jako náročný, že to možná těžší než pro ty, kteří se narodili s tím handicapem. Takže to je třeba to, co jako často spolu řešíme, jak se vlastně naučit tyhle ty přechody, kdy už je na čase si tu hůl vzít a kdy ještě třeba pár let to dát bez ní.
2: Asi se ta medicína vyvíjí, že jo, že někdy se nacházejí třeba, nebo že se daří třeba to brzdit aspoň, ne, že jo, to postižení, ale...
3: To taky poměrně často řešíme, že se snažíme monitorovat víceméně, co se děje. Teďka jsou nějaký
2: novinky.
3: Jsou nějaký novinky, které už třeba v Americe se začínají jako zkoušet a tak, takže to taky často řešíme s klienty.
2: A setkala jste se, jak jsem pochopil, tak máte především ty slabozraké tedy, nebo máte...
3: Mám dva slabozraky klienty a dva úplně nevědomí.
2: A od narození teda.
3: Ano.
2: Jak si představují svět?
3: No.
2: Dokáží to nějak popsat, nebo bavíte se o tom? My jsme to s panem Machem trošku probírali.
3: Ano. Je to strašně zajímavý, já třeba nemám ani problém se jich jako na to zeptat, jak to vnímají, no a prostě my si to těžko představíme. Já si nedokážu představit, jaký to je neumět si představit fialovou barvu. No,
2: to chci říct, ano. To
3: my asi nikdy jako nepochopíme.
2: Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky je tady s vámi. Zdraví vás Ondřej Kepka a můj host Adriana Doubková.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se zeptala, co bude dál, co podniknout.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Noční mikrofórum. Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
1: Já bych se možná mého hosta Adriány Doubkové zeptal, jak vlastně se dostala k tomu dobrovolničení a vůbec k okamžiku jako takovému. Jak tomu přišlo, k tomu kontaktu?
2: Možná to vyplývá i z toho, že v rámci té své profese já se vlastně úplně nedostanu mezi lidi. Na konferenci jsem nějaký tý prosklený budce, kde přece jenom jsme od těch lidí odstíněný, sice potom o přestávce se tam jako různě mícháme mezi nima, taky tam ujídáme ty luxusní jako chlebičky, ale vlastně se tolik nedáme s nikým do řeči, byť teda mám jako kolegu v kabině, ale zase jsme jenom ve dvou, takže nějaký jako kolektiv nebo možná víc mezi lidma. V tom je podle mě velká jako výhoda dobrovolničení, že se člověk zpestří nějak třeba ten svůj profesní život o něco, co mu tam chybí. Takže jsem vlastně díky tomu mohla být prostě víc v kontaktu s lidma. Takže nějakou dobu to zrálo, nějaká potřeba, nějaký změny. Pak jsem někde viděla inzerát, viděla jsem fotku nevědomý paní z Holí a dobrovolnice a říkala jsem si, že bych to chtěla zkusit. Ještě to zrálo nějakou další dobu, až potom teda současný manžel, než vlastně při první večeři, při prvním rande, říkal, že už pro ně dobrovolničím, pro okamžik. Já jsem teprve o tom vykládala, že jako o tom uvažuju.
1: Z prvního rande.
2: No, já jsem měla potřebu to nějak nadníst, možná osondovat.
1: Zkoušela jste co na to, jako jestli teda...
2: No, jo. A to jsem teda nečekala. I to vlastně byla poměrně velká jako náhoda, protože okamžik má asi 150 dobrovolníků, takže v celé Praze narazit jen tak u večeře jako na někoho, kdo dobrovolničí, byla celá náhoda. Takže to víceméně rozhodlo o tom, že jsme spolu.
1: No, to jste nám teda odhalila úžasné věci, co se tady nedozvíme všechno. A kromě tedy toho traserství, jak jsme se o tom bavili, tak v čem třeba ta vaše práce ještě spočívá, v jakých dalších třeba činnostech, no co všechno, nějaká asistentská záležitost, taky šijete, pletete, jsem se dozvěděla.
2: Jo, k tomu se určitě pak dostane.
1: Ano.
2: Já vlastně si často říkám,
1: že se pletete, ale že pletete, ano. Ta čeština, ano, vidíte,
2: to je
1: jak
2: přesně ještě k čemu háčkování, to si ještě taky.
1: Háčkování, vidíte, a už jsme u toho, a teď to překládejte, že?
2: Ano, tlumočte.
1: No, tlumočte, ano, přesně, on se popletl, zapletl, no, upletl, no. Ano.
2: Vlastně v rámci těch doprovodů je to zase hodně, hodně různorodý, okamžik rozlišuje krátkodobou a dlouhodobou spolupráci, nebo jednorázový doprovody, kde doprovázíme třeba k lékaři na úřady, nebo třeba jednorázově za nějakou kulturou, a tam je to vždycky o domluvě s tím klientem. Když je to někdo slabozraký, tak třeba jenom potřebuje slovní popis, jenom jestli někde se, jako jsou schody a on třeba potvrdí, vidí, nevidí. Většina klientů spíš se jako nás přidržuje, někdo za ruku, když je to třeba někdo, kdo je mnohem vyšší než já, tak je to příjemnější. Jinak většinou se nás přidrží ten klient za loket a jde jakoby půl kroku za mnou. A kromě toho, že cítí podle pohybu
1: oporu,
2: mojí ruky
1: nebo takhle.
2: I tu oporu, ale i podle pohybu mojí ruky cítí, jestli se jde nahoru nebo dolů, tak samozřejmě já bych to měla i včas avizovat. To je vlastně jedna z věcí, kterou se učíme v rámci výcviku. Když se někdo chce stát dobrovolníkem, tak nejdřív nastoupí na ten výcvik, což jsou jenom jako tři večery po práci, jako velmi jako časově nenáročný, ale velmi jako rozvíjející, protože se dozvíme, jak to dělat správně, co popisovat, co už ne. To, že když vedu někoho, kdo je vyšší, tak se mu nedívám jenom pod nohy, ale taky nad hlavu, aby někde nevrazil do nějaký větve. Ono to zní možná pak složitě, ale časem se to strašně všechno zautomatizuje.
1: Člověka by to jako nenapadlo, že možná. No. To jsou ty věci.
2: A já už to mám třeba natolik automatický, že i když jdu s někým, kdo vidí, tak mám tendenci dívat se pod jeho nohy a hlídat jako jeho prostor a případně jako říct, že jsou schody dolů. A
1: ty partneři s váma můžou mít docela zložitý, teda, jak vás tak poslouchám, co vy všecko sledujete. No a dobře, takže to si tak myslím, že dovedeme asi představit, že to je taková asistentská činnost nebo tak, a třeba nějaká, vy pracujete možná trošku jako takový psycholog, ne? Nebo
2: asi v něčem, jo, já si myslím, že to je taky jako důležitá složka, že se snažím prostě najít činnosti, které zkrátka tomu člověku zpříjemní život. Že když mám pocit, že nějaká aktivita prostě toho člověka těší, tak třeba víc tu věc se snažíme dělat a nebo vymýšlíme třeba nové věci, nějaké nové výlety, zejména třeba v tom období, kdy dojde k nějakému zhoršení zraku, tak mi připadá, že to dává obrovský smysl, že prostě ten člověk nemusí jenom někde sedět, až se mu to zhorší, ale že prostě můžeme toho vymýšlet spoustu společně, že si můžeme třeba číst nebo objevovat nějaký místa, které toho člověka zajímají a které třeba i pak pro mě jsou vlastně strašně zajímavé. V tom vidím veliký poslání.
1: Napadá mě otázka, kterou nemyslím nijak nevhodně, ale asi mi budete rozumět, no tam může dojít i k takovému určitému zblížení, že jo, s tím člověkem. Není to někdy problém?
2: V rámci toho výcviku máme určitý návod, jak se s některýma situacema vypořádat a jak si nastavovat hranice. Takže nějakou průpravu v tomhle to máme. Já osobně ty hranice moc neřeším, spíš vlastně jako nemám problém si ty klienty hodně pustit k tělu a vlastně i jsou součástí mý rodiny a mě to tak třeba vyhovuje. Takže já nemám strach z toho, že by ty klienti byli na mě závislí, protože prostě já jsem závislá stejně tak na nich, protože už taky jsou to moji přátelé, prostě se nějak vzájemně jako potřebujeme a myslím si, že si tam prostě, že už si natolik sednem, že tam jako nějak nehrozí, že bychom, já nevím, že bych já už pak někoho nechala, neměla na něj čas a tak. Takže to je třeba jedno z těch možných úskalí toho velkého zblížení a jinak.
1: Protože oni těch kontaktů rozhodně nemají mnoho, spíš méně, bych řekl, ne?
2: Mají omezené možnosti, jak se třeba s někým seznámit. Ano, to ano. Určitě jo. Ale jinak je to zase člověk od člověka. Někdo má opravdu jako hustou síť přátel a rodiny, která hodně těm lidem pomáhá. Někdo třeba, když je víc introvert, tak třeba tolik těch lidí kolem sebe nemá. Bývá to různě.
1: Tak ano, ona je taková trošku takový asi náš omyl, že mám pocit, že ty lidé žijí nějak jako úplně jinak, ale oni vlastně se snaží žít úplně normálně.
2: V tom je ta krása. A vlastně
1: jo,
2: i díky,
1: říkám jako, to dobře, já zvážím slova,
2: tak,
1: rozumíte mi, abych
2: tak, je to tak? Taky chodí do kina, taky můžou chodit do divadla, na koncerty. Vlastně jako v tom je velká přidaná hodnota toho dobrovolnictví, když my vlastně pomáháme těm lidem žít život tak, jako by žili, nebo tak, jako žijeme my všichni.
1: Ano, ano. No jo. Setkal jste se někdy s nějakým dotazem, přáním nebo něco, které vás zaskočilo třeba, nebo které vás překvapilo, nebo...
2: Možná třeba právě ten půlmaraton, když ten běhací klient vlastně, on začal... My jsme začali asi před 3,5 lety a on začal běhat v podstatě z nuly. A poprvé jsme zaběhli nějakých 5 kilometrů, po druhý on chtěl 8 a já jsem byla jako předtím běžec, ale ne nějaký velký běžec, těch 5 kilometrů mi úplně stačilo, takže když potom říkal, že bych chtěl půlmaraton, tak to mě jako zaskočilo a hrozně jsem řekla, to teda jako já v životě jako toto běhat nebudu. Ale on strašně rychle dokázal ty kilometry přidávat a já jsem taky zjistila, že mě to vlastně baví, že navíc, když jsme dva, tak ty kilometry uběhnou strašně rychle, nebo utečou strašně rychle, utečou prostě, máme to hnedka za sebou.
1: Ano.
2: A dneska už mi to připadá jako běžný a každou sezónu si 1, 2, 3 půlmaratony dáme.
1: Tak jenom mezi řečí.
2: Myslím teda na těch závodech a jinak jako, jako ročně teda jako přitom jako dáme několikrát. No a pak třeba i to otužování bylo taky pro mě taková věc, kterou...
1: A to vy lezete taky do té vody?
2: Jasně. No.
1: Já myslím, že jste jenom na břehu, hlídáte.
2: To by nebylo ono, ne.
1: Ježišmarja, takže i do toho jdete.
2: A i to je třeba věc, kterou sama bych úplně jako nevymyslela, nenašla bych se na to ten čas, nebo prostě bych se do toho nepustila. Ale jedna klientka, jmenuje se Ráchel, je to báječná holka, tak si zadala poptávku, že by chtěla někoho na otužování s tím, že dobrovolník se může a nemusí přidat. Tak já jsem si zvolila, že se přidat chci, 14 dní jsem se sprchovala studenou vodou, abych aspoň teda...
1: Tušila, tam nějaké... bude, ano.
2: A pak teda můj první ponor do Vltavy bylo, když Vltava měla asi 4 stupně a bylo jako hodně, hodně větrno a šlo to. Nebylo to nějak valný, Rachel tam vydržela mnohem díl než já, ale aspoň jako, a pak už jsem začala přidávat a teďka už tam vydržím poměrně.
1: Čili oni si vytvoří, zadá požadavek, to znamená, že tam je nějaký soupis takových jako přání,
2: ano,
1: by se dalo říct.
2: Ano, je to tak. Nám jako dobrovolníkům to chodí dvakrát týdně, nám chodí rozesílka doprovodu a z toho se vybíráme, to jsou ty
1: jednorázový. To je taková klasika, řekněme, že jo?
2: No a pak ještě přímo na stránkách okamžiku je i soupis těch požadavků na tu dlouhodobou spolupráci. Mm-hmm. Kdy to není jednorázově teda k zubaři, ale je to prostě paní hledá na trvalou spolupráci někoho, kdo by s ní chodil třeba za kulturou. Mm-hmm.
1: Je teda úžasné, jako opravdu velký klobouk dolů, že se tomu věnujete a že svůj čas takovýmhle způsobem dokážete, zase chtěl jsem říct slovo obětovat, ale vy asi nebudete s tím slovem souhlasit, jako spíš věnovat nebo prožít takovýmhle
2: způsobem.
1: Já vlastně
2: ani jako nevím, jak líp by se to dalo strávit, ten čas. Prostě je to strašně příjemný pro obě strany, zejména když to jsou pak tyhle ty jako nějaký sportovní aktivity, tak já z toho taky profituju, protože díky tomu hodně běhám, otužuju se, takže jsem jako fit třeba a tak, ale prostě vždycky je to obrovský obohacení.
1: No, protože jste ten akční člověk s dobrou duší, to je totiž ten základ. A přesně toho máme v dnešním vysílání nočního mikrofóra.

0: Když je zajímavý host, který v podstatě by tady mohl sedět sám a krásně vyprávět, jako je Adriana Doubková, host nočního mikrofora, tak nám to tak letí, že už máme, představte si to, milí posluchači, poslední vstup našeho milého povídání, tedy doufám, že i pro vás, milí posluchači, milého pro mě určitě. Povídáme si jednak o cizích jazycích, o tlumočení, ale především o dobrovolničení. Bavíme se o neziskové organizaci Okamžik a já jsem tady zmínil, našel jsem taky v poznámkách, což jsem částečně úplně nepochopil, ale tu souvislost k tomu, že vy pletete, jako že vytváříte nějaké pletené věci, teda, aby jsme to uvedli.
1: Ano, ale přesně jsou háčkované.
0: Háčkované. No.
1: Plete se, pletací majilecema háčkuje se háčkem a já háčkuju košíky. Mm-hmm. Háčkuju košíky z takových přízí, které vypadají jako tkaníčky od bot, takže ten košík je pak takový hezký, pevný a vypadá to celkem dobře a hlavně je to rychle hotový. A protože mě to velmi baví a protože těch košíků se vytvoří poměrně hodně za jednu cestu metrem vznikne jeden košík, tak jsem se rozhodla, že ty košíky budu prodávat a že vlastně tím prodejem podpořím Okamžik, protože si myslím, že Okamžik je skvělá organizace, že dělají strašně prospěšnou věc. Nejenom tím, že vlastně pomáhají nevidomým žít prostě život naplno, ale i vlastně jako obrovsky vzdělávají společnost tím, že vzdělávají ty dobrovolníky a tak prostě jsem se rozhodla, že je budu podporovat i touhletou cestou.
0: A teď nepletete tady.
1: Mám to sebou.
0: Jo, jo, jo.
1: Ještě vlastně, než jsme se sešli dole, tak jsem udělala pár řad na košíku horčicové barvy, ano. Jsem uvažovala, jestli by se to nedalo dělat tady. A,
0: ale zvukově by to možná vymysleli.
1: Je to celkem tichý, při tlumočení se to taky dalo.
0: Jo, vážně, vy jste dokonce zvládla plést a ještě nebo háčkovat.
1: Ne, to bylo během tými 15-minutové pauzy. Kolega tlumočí,
0: jo,
1: 15 minut relaxuju.
0: Víte, to už by byla frajeřina, jako háčkovat.
1: Mám kolegyni, která dokázala plíst u toho. Takže někdy ty kolegové jako některý zvládnou fakt jako hodně. A nebo různě u toho vybarvujeme, u toho tlumočení a tak. Nicméně košíky teda háčkovaný se poměrně ujaly. Tady ta iniciativa vznikla před asi 3 lety a půl a podařilo se 500 tisíc zatím získat pro Okamžik.
0: No tak to je úžasný. No. Tak to teda gratuluji a další klobouk dolů.
1: Děkuju.
0: Kdyby to byl Honza přeučil, tak už by několikrát smekl před vámi. Tak to je úžasné a tu činnost, to háčkování spojujete i někdy s tím, že třeba háčkují nebo i vaši klienti třeba, že se...
1: Ano.
0: Jo? Že je to třeba učíte, nebo...
1: Jedna nevědomá klientka, tak se to chtěla naučit a je poměrně i velmi šikovná, takže se to naučila. Teďka už teda musíme zase udělat nějaký refresh, protože po nějaké době to člověk třeba zapomene. Ona tím, že má jako děti, tak to úplně se teďka k tomu nedostala, ale zvládla to. A já vlastně díky tomu taky už to umím poslepu, což se hodí, protože pak můžu třeba něco sledovat nebo vidět a dělat to a nedívat to.
0: A je pravda, že lidé, kteří mají tento handicap, mají naopak některé ty smysly intenzivně vyvinuté? Pozorujete to?
1: Mají vycvičený.
0: Nebo je to asi
1: jako
0: ten výcvik?
1: Neuvěřitelným způsobem, takže prostě z akustiky prostoru dokážou strašně moc věcí odečíst. Ale jako víme, že to je jakoby mýtus, že by nějak jako tam bylo jako víc dáno. Je to otázka cviku. A je vlastně i zajímavý, když...
0: Takže potom... mýtus je to, že to nějak jako to tělo začne třeba samo víc nějak jako tak to myslíte, že to je mýtus?
1: No.
0: Že by se najednou třeba objevil až zvířecí čich třeba, jo?
1: No,
0: nebo
1: asi,
0: tak to?
1: Asi ne.
0: To asi ne, no. jo, jasně, rozumím. Ale ten trénink je tam. Jako.
1: Určitě. Mm. A je zajímavý jako se na to zaměřit, vyzkoušet si to třeba moje děti vlastně, když máme kolem sebe spoustu těch nevědomých přátel, tak různě taky zkoušejí doma chodit poslepu a nebo se škraboškou a tak, takže taky se vlastně učí jako posluchu a tak, to je... Strašně legrační se na to dívat, akorát mi to občas zapomenou říct, že zavřeli ty oči a jak jdeme za ruku, tak najednou mi to dítě se tam někde přerazí. Říkám, nevidíš nebo co? Já jsem zrovna jako zkoušela, že nevidím.
0: Tak to je.
1: Ale taky vlastně si tím tříběj smysly a přijde mi to jako dobrý.
0: To jsou i takové ty aktivity, že o těch různých kaváren
1: ano.
0: Zatemnělých, že jo?
1: Jo, nebo... tam jsme taky byli. To jsme si
0: zkoušeli i kolegové třeba celý den takhle prožít, jaké to je a tak dále, aby měli tu představu. No, je to obdivuhodné. Samozřejmě to, co děláte vy, je obdivuhodné s tím handicapem fungovat a další klobouk, který musím smeknout před tím. Zachovat si, jako řekl bych, nadhled a dobrou náladu a takový nějaký optimismus asi, že jo, pro ty lidi, kteří mají tu smůlu, že měli takovýhle, že dostali takový pytel těžký na ramena, nebo jak to říct.
1: A spousta z nich to zvládá jako opravdu skvěle, když třeba někdo o ten zrak přijde během jednoho týdne, tak tam samozřejmě jako velmi těžký
0: to se s tím, jako
1: stává se i to. No, jako ty...
0: Úraz třeba, jo? Nebo?
1: Jsou to úrazy, nebo třeba zánět očního nervu, jako je strašná spousta jako způsobů, jak o ten zrak přijít. Takže člověk vlastně nikdy neví, jako to, kde je jako potká.
0: No a také si vážit toho, je to taková teorie a fráze, ale dokud to člověka asi nedostihne, tak toho není schopen nikdy jako úplně to prožít, jo?
1: Jo, ano, vážit si toho, to je...
0: Od dětství slýcháme, si toho, že máš maminka, tatínka, maminku. Jo, znáte to takové,
1: tak?
0: Každý dítě kýve, že jo, a to...
1: Moje otečka teďka se mě nedávno ptala, mami, jak to, že my vidíme? Protože my máme kolem sebe vlastně tolik lidí, který nevidí, takže to připadá jako zvláštní, že my
0: jako
1: vidíme,
0: vlastně
1: jakože,
0: standard,
1: tak mi to přišlo vlastně jako dobrý, že si to uvědomuje, že to je vlastně skvělý.
0: Úplně na závěr možná bych se ptal, je nějaké, kromě asi toho, že by třeba řekli, že by třeba chtěli vidět, jo, samozřejmě, je nějaké takové přání třeba, které často slýcháte od těchto lidí, jako které by chtěli, aby se splnilo? Kromě teda samozřejmě toho, jasně, aby se uzdravili, že jo, tak to.
1: No, určitě ve městě by se dalo spoustu věcí zlepšit, určitě větší ohleduplnost lidí. Dneska každý má sluchátka, auto ještě kouká do telefonu, takže tam, i když ten klient si vezme signalizační nebo i tu orientační prostě bílou hůl, tak spoustu lidí už třeba nezareaguje a do toho člověka vrazí, protože sami vlastně jsou v tu chvíli nevidící a neslyšící, myslím ty.
0: Ano, rozumím, takže dezorientovaní.
1: Ty zombí a tak, takže to asi by mohlo být jedno z těch přání. No a pak určitě co nejvíc dobrovolníků, aby každý nevidomý mohl k sobě někoho mít, kdo s ním bude dělat aktivity, které se dělají mnohem líp s někým, kdo vidí.
0: Povídalo by se, a napadá mě tolik dotazů, které by mě zajímalo se zeptat, ale musíme končit, protože se připravuje další vysílání Českého rozhlasu. Českého rozhlasu Dvojky. Já vám strašně moc děkuji, že jste přišla. Jsem při tom nabitém programu do studia a za to, co děláte a za to, jaká jste, že jste tedy ten akční člověk s dobrou duší.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Milí přátelé, zdraví vás Ondřej Kepka tady ze studia na Královských Vinohradech a můj úžasný host, tlumočnice, dobrovolnice Adriana Doubková. Hezký večer.
1: I vám děkuji.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův regiňák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
6: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
7: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 30 minut, k tomu 20 vteřin. Právě skončilo noční mikroforum, ve kterém byla hostem Ondřeje Kepky, tlumočnice a dobrovolnice Sdružení Okamžik Adriana Doubková. No a v tomto okamžiku, jako každou noc na dvojce, startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Dokonalý poslech, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv. Příjemnou májovou noc a vůbec hezkou jízdu s Nočním proudem, která skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje všechno dobré Miloš Skálka.

Dnešní setkání s nočním proudem právě otevřela soulová nahrávka Robina Gibba, jinak člena sourozenecké formace Bee Gees. A ta písnička zazněla proto, že 20. května roku 2012 Robin Gibb podlehl rakovinovému onemocnění a odešel z tohoto světa ve věku 62 let. Někdy

laureátice Legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček, a všechno je v pořádku, kéž by tomu tak opravdu bylo. 20. května roku 2010 hostil londýnský Grosvenor House 55. ročník slavnostního udílení hudebních trofejí Ivora Novellano a z tohoto večera si odnesl cenu za svou celoživotní tvorbu britský zpívající autor Paul Weller.

Na 55. ročníku udílení Hudební sen Ivora Novella získal trofej za celoživotní tvorbu Paul Weller, který právě dospíval.

40 vteřin, je středa 20. května 2026. Na dvojice posloucháte Noční proud a 20. května roku 2007 se Rihanna usadila na krásných 10 týdnů na prvním místě britského singlového žebříčku se svým tehdy aktuálním hitem Deštník, tedy Umbrella, a byla to písnička, která vyrovnala rekord, který od roku 1994 držela skupina Wet Wet Wet díky baladě Love is All Around, tedy nepřetržitě 10 týdnů na prvním místě britské singlové 20.

pod mým deštníkem Under My Umbrella a současně písnička, za kterou Rihanna a Jay-Z získali cenu na Grammy v kategorii nejlepší kombinace

Tolik Tomáš Klus ve finále té první vysílací půlhodinky nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. 20. května roku 1998 se uskutečnil pohřeb Franka Sinatry v Beverly Hills a toho pohřbu se jako smuteční hosté zúčastnili namátkou Tony Bennett, Tony Curtis, Liza Minnelli, Kirk Douglas, Sophia Loren, Mia Farrow nebo Jack Nicholson.

0: Za několik málo okamžiků bude nový den, bude čtvrtek 21. května 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v Česku, míří do pražské fakultní nemocnice Bulovka. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky za špionáže pro Rusko. Hokejová reprezentace porazila na šampionátu po obratu Itálii 3-1 a dnes bude převážně oblačno až polojasno a místy přehánky. Teploty do 23 stupňů. Začíná čtvrtek 21. května a jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Prahy přiletěl americký lékař, který v Ugandě léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Z pražského letiště v Ruzyni ho záchranáři teď převezou speciálním vozem do nemocnice na Bulovce. U vjezdu do areálu je naše reportérka Františka Rohlíčková.
3: Tady u vjezdu do areálu nemocnice je zatím klid. Speciální sanita s americkým lékařem sem totiž ještě nedorazila. Muž je zatím stále na letišti Václava Havla, kde přistál těsně po 11. hodině. Aktuálně je v péči pražských záchranářů a taky hasičů. Sem k areálu nemocnice by měl dojet za doprovodu policistů. V kolik hodin to bude, ale ještě není jasné. V areálu nemocnice pak muže převezme personál z kliniky infekčních nemocí, kde bude v izolaci další zhruba 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se nákaza projeví. Podle posledních informací muž žádné příznaky neměl, byl ale v Ugandě v přímém kontaktu s nakaženými ebolou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Ebole na severovýchodě Demokratické republiky Kongo už podle lékařů podlehlo víc než 130 lidí. Dalších víc než 600 je možná nakažených. Světová zdravotnická organizace varuje, že tato čísla pravděpodobně porostou.
4: Pracovnice Světové zdravotnické organizace Anaïs Legan řekla, že lékaři se snaží vystopovat, kde přesně epidemie před několika měsíci začala. První symptomy eboly se objevují až 21 dnů po nakažení. Na současnou variantu viru Bundibugyo navíc neexistuje očkování. V oblasti u hranic s Ugandou posilují své týmy taky humanitární organizace, jako třeba Lékaři bez hranic. Situaci na východě Konga teď ještě zhoršuje vysoká koncentrace lidí a nedaleký ozbrojený konflikt. WHO kvůli tomu v oblasti vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Globální nebezpečí je ale podle ní malé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Rakouský soud poslal na víc než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
5: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Evropský parlament vyzval komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
6: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Polsko nabídlo Maďarsku pomoc se zajištěním energetické nezávislosti. Ve Varšavě o tom ve středu jednali premiéři Donald Tusk a Péter Maďar. Premiér Maďarska je na své první zahraniční cestě od nástupu do úřadu. S Polskem chce obnovit blízké vztahy, které ochladily za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána.
7: V tradičním partnerství Varšavy a Budapešti byla podle premiéra Tuska v posledních letech pauza. Nový šéf maďarské vlády Maďar je ale prý zárukou, že bude znovu pokračovat. Zemi, která je stále závislá na dodávkách ruské ropy, nabídl Tusk asistenci nebo investice do energetické infrastruktury. Maďar během cesty uvedl, že pevné vztahy Maďarska a Polska by mohly být základem silné Vyšegrádské čtyřky. Otevřel i možnost rozšířit skupinu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o další státy. Ve Varšavě ho přijal také polský prezident Karol Navrocký. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Dnes začne festival Meeting Brno. Součástí akce je víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
8: První akcí bude odpoledne pietní setkání zástupců sudetských Němců i dvou Wintnových dětí, říká za pořadatele David Macek.
9: Přichází se doslova obejmout se současnými sudetskými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
8: Před pietou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
10: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
8: Na sjezd dohlédnou mimořádně desítky policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leoš Tržil.
11: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
8: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Správa Národního parku České Švýcarsko může začít sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic na Děčínsku. Úderem půlnoci totiž skončil zvýšený dohled nad požářištěm, se kterým pomáhalo 6 jednotek dobrovolných hasičů. Opravy budou potřebovat hlavně cesty a lesnická zařízení, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
12: Se nyní pohybujeme na zhruba 10 milionech korun. Pokud jde o cesty, na lesnických zařízeních máme další 1 milion korun. Ještě se ta škoda bude zvyšovat o škody na lesních porostech, které tady shořely.
2: Francouzská aukční síň dnes vydraží původní schodiště z Eiffelovy věže. Je vysoké přes 3 metry, ohraničené zábradlím a natřené světle hnědou barvou. Při světové výstavě v Paříži koncem 19. století po něm prošly stovky lidí.
13: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro.
14: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tento díl v dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě. Vyvolávací cena schodiště se pohybuje od 3 do 3,5 milionu korun. Prodejní cena ale může být podstatně vyšší. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za zhruba 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým prohrával po 45 minutách 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdné branky se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
15: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té jakoby úplně 100% defenzivy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch.
2: Další zápas budou hrát Češi na mistrovství světa v sobotu odpoledne proti Slovensku. V dalších středečních utkáních Švédsko porazilo Slovinsko 6-0, Švýcarsko Rakousko 9-0 a Spojené státy udolali Německo 4-3 po nájezdech. A fotbalisti Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat UEFA.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D4 u Obořiště a nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Obořiště. Zvěř na vozovce. Kilometry 36 až 38. Dejte pozor, neprůjezdný je tam pravý pruh. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na Městec Králové nehoda. Na 49. kilometru srazilo auto zvěř. Zavřený byl levý pruh, teď už jen krajnice. Místo je dobře označené. A na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů stále stojí dodávka za sjezdem na Jeneč 5. kilometru. Místo je označené u auta. Bliká šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ráno a večer čekáme místy až skoro jasno, jinak oblačno až polojasno a místy taky přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

Producer inzerovaný nový den. Už máme čtvrtek 21. května 2026. Aktuální čas 11 minut po půlnoci, k tomu 15 vteřin. A na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou májovou noc Miloš Skálka.

nováček ve městě New Kid in Town, jeden z velkých hitů americké skupiny Eagles. No a ta písnička zazněla, protože jeden z důležitých členů skupiny Eagles, a to Don Henley, se 20. května roku 1995 ženil, bral si za manželku modelku Sharon Summerall a mezi svatebními hosty byli namátkou jeho kolega ze skupiny Eagles Glenn Frey, dále David Crosby, Randy Newman, Jimmy Buffett, Jackson Browne, Billy Joel, Sting nebo Sheryl Crow.

Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 20. května roku 1978 se odehrála v místě, ve městě, kde se narodil Buddy Holly, tím městem je Lubbock ve státě Texas. Odehrála se tam slavnostní premiéra filmu The Buddy Holly Story. To je film věnovaný tragicky zesnulému rock'n'rollovému hrdinovi. A není bez zajímavosti, že hlavní představitel, který hrál postavu Buddyho Hollyho, Gary Busey, byl nominován na Oscara za tuto svou roli. No a my si teď tragicky zesnulého Buddyho Hollyho připomeneme v jednom z jeho velkých hitů. To bude ten den, That'll Be The Day.

Jožonáš, skupina Elán a Znova sama dotkni. 20. května roku 1969 se s velkou nepříjemností potkal Peter Cetera, frontman americké skupiny Chicago, navštívil tehdy baseballové utkání na stadionu Dodger v Los Angeles a dostal se do potyčky se čtyřmi mariňáky, kterým se nelíbily jeho dlouhé vlasy a celá ta potyčka skončila tím, že Petera Ceteru odvezla sanitka se zlomenou sanicí a strávil 2 dny v nemocnici v oddělení intenzivní péče. To byl rok 1969 a mariňákům se prostě dlouhé vlasy nelíbily. Peter Cetera a Glory of Love. To je oslava lásky.

Peter Cetera, který se z pozice zpěváka skupiny Chicago vydal na úspěšnou solovou dráhu a tohle byl jeden z jeho solových hitů Oslava lásky, Glory of Love.

Další z mnoha laureátů ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina Lucie a aktuální single s písničkou Marie. 20. května roku 1964 za dosud nevyjasněných okolností zemřel v pouhých 28 letech jeden z hlavních zpěváků americké vokální skupiny The Drifters Rudy Lewis a zemřel den předtím, než skupina měla natáčet další písničky pro své chystané album. No a my si teď připomeneme skupinu Drifters v jednom z jejich největších hitů. Ta písnička se jmenuje Ten poslední tanec si schovej. Pro mě Save the Last Dance for me.

Jeden z popových evergreenů světové hudební scény, písnička, která existuje v desítkách nejrůznějších verzí, také v autorské verzi Morta Schumera, ale originál ten je vždycky jenom jeden. No a to byl on, skupina The Drifters.

Doslova májová písnička, ostatne o máji je v tom textu i zmínka Karel Gott a to je hezky. 20. května roku 1959 se narodil havajský zpěvák Israel Kamakavivo Ole, často uváděný pouze jako Iz, měl celosvětový hit díky standardu Tam za tou duhou Somewhere Over the Rainbow. A vzhledem k tomu, že Israel Kamakavivo Ole trpěl až morbidní nadváhou, tak zemřel brzy 26. června roku 1997 v 38 letech.

Monika Absolonová a David Dale, Budu tu stát. 20. května roku 1946 se narodila Sherlyn Sarkisian, zvaná Cher, americká zpěvačka a také filmová herečka, která se objevila na hudební scéně už v polovině 60. let v tandemu se svým manželem Sonny Bonnem ve dvojici Sonny and Cher. Má na svém kontě hezkou řádku velkých sólových hitů, také má Oscara za filmovou roli v snímku Pod vlivem úplňku. No a my si teď Cher připomeneme v písničce Všechno nebo nic, All or Nothing.

0: Lásko všechno nebo nic, Baby All or Nothing a Cher, která se narodila 20. května roku 1946 a slaví tedy kulaté 80. narozeniny. Jak by dnes mělo vypadat počasí, polojasno nebo skoro jasno, teploty příjemné 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

Lipo ve spolupráci se skupinou Krištof a Jednou jsem slíbil. 20. května roku 1944 se v Sheffieldu narodil anglický zpěvák Joe Cocker, jedna z velkých osobností světové hudební scény. Proslavil se v roce 1969 mimo jiné na tom dnes legendárním festivalu. Ve Woodstocku v roce 2008 převzal v Buckinghamské paláci za svou službu hudební scéně řád britského impéria. No, Joe Cocker odešel z tohoto světa 22. prosince roku 2014 ve 70 letech ve svém domě v Crawfordu v americkém státě Colorado. Joe Cocker a Nikdy nezapomenu, N'oubliez jamais.

Nikdy nezapomenu, respektive nikdy nezapomeňte, a vzpomínka na Joe Cockera, který se narodil 20. května roku 1944.

Tereza Mašková a budu při tobě stát. 20. května roku 1942 se narodila americká zpěvačka Jill Jackson, polovina druhdy vele populárního amerického dua Paul and Paula. To je dvojice, která měla v roce 1963 velký transkontinentální hit díky skladbě Hey, Hey, Paula. A není bez zajímavosti, že tuhle písničku anglicky u nás doma naspívali Eva Pillerová a Pavel Sedláček, tehdejší životní partneři. A nás teď čeká originál Paul and Paula a Hey, Paula. Hey.

0: Noční prout.
1: Dnes s Milošem Skalkou.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

bezhviezdnej sú súhviezdia. To je svatá pravda. Skupina hodiny. A propos hodiny. Máme 1 hodinu, 15 minút, 55 vteřin a dvojka ta vysílá noční proud. 21. května roku 2011 zveřejnila americká společnost The Foyle Poetry Society, to je sdružení básníků, a ta hledala na celém světě u svých kolegů, básníků, kdo pro ně byl, co se hudební scény týče, největší inspirací pro jejich básnickou tvorbu. A bylo zajímavé, že mezi jmény se objevila taková jako David Bowie, Leonard Cohen nebo Morrissey, ale na celé čáře jako silný inspirační zdroj pro básníky zvítězil Bob Dylan.

podle výsledků celosvětové ankety, kterou uspořádala americká The Foyle Poetry Society, mezi básníky celého světa Bob Dylan coby nejvýraznější inspirační vzor pro básníky, co se týče hudební scény. My jsme teď poslouchali Boba Dylana v autorské nahrávce písně Navždy mladý, Forever Young.

Divokej byl a ty si moje láska z oddělení Lahůdek. 21. května roku 2011 obsadila anglická zpěvačka Adele první příčku všech rozhodujících amerických singlových žebříčků se svým tehdy aktuálním singlem Rolling in the Deep, tedy V hlubinách, což je nahrávka z jejího studiového alba nazvaného 21. A aby toho nebylo málo, tak 12. února roku 2012, kdy se odehrál slavnostní ceremoniál udílení výročních hudebních cen Grammy, tak si za tuto nahrávku odnesla Adele hned 3 Grammy, a to v kategoriích deska roku, píseň roku a nejlepší videoklip roku. In the Deep a Adele.

Rolling in the Deep a Adele v nočním proudu. Máme 1:30, k tomu 28 vteřin a ještě jednou vám připomenu, jak by mělo podle meteorologů dnes vypadat. Počasí polojasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14.

Dal Habera a Severanka v nočním proudu. 21. května roku 2008 byl Lou Pearlman, muž, který stvořil mimo jiné skupiny Backstreet Boys nebo NSYNC, odsouzen k 25 letům ve federálním vězení, a to proto, že připravil hned několik stovek investorů o jejich celoživotní úspory. Většina z těch obětí, které Lou Pearlman okradl, byli jeho příbuzní, přátelé nebo penzisté ze 70. a 80. let. Díky slibům tohoto investora přišli prakticky o vše. Tady je skupina Backstreet Boys a Takhle to chci, I want it that way.

Takhle to chci, I want it that way. 1:40 přesně. Dvojka vysílá noční prout a tohle byli Backstreet Boys. Vydáváme se na Hawaii.

Ivan Hlasa, jeho výlet na Havaj jen jeden den. 21. května roku 2006 odstartovala Madonna v Los Angeles v tamním fóru své tedy avizované koncertní turné nazvané Vyznání, tedy Confessions Tour. To je koncertní šňůra, která obsáhla 60 koncertních vystoupení a není bez zajímavosti, že tehdejší turné Madony vyneslo 260 milionů dolarů, což byl vůbec nejvýdělečnější koncertní projekt, co se ženských interpretek týče v dějinách. Čert ví, kdo to od té doby překonal, ale každopádně v roce 2006 to byl rekord. Madonna a Ukloň se, Take a Bow.

Take a bow, ukloň se a Madonna ve finále nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána.

pocit prázdnější než kapsy dým. Babi stopla za městem, těžkej nákladák, vzal nás celou cestu

dnes veľký evergreen z pera Chrisa Christophersona, Me and Bobby McGee. Tohle byla verze Bobbyho Daňka, který uváděl Chrisa Christophersona jako jedno ze svých největších oblíbenců a splnil se mu velký sen, když Chris Christopherson koncertoval. Bylo to poprvé a naposledy, co jsme ho viděli v České republice. Poprvé koncertoval v Kongresovém centru Praha, tak Bobby Daňek mu dělal předskokaná. Tuhle písničku proslavila snad nejvíce Janis Joplin, ale existuje v desítkách a desítkách dalších verzí. Nedá se nic dělat, zvolna končí toto vydání Nočního proudu, ale stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí tento Noční proud, tak vás čeká posezení v divadle, což je repríza jednoho z pořadů Plzeňské rozhlasové stanice. No a teď ona závěrečná písnička. Dnes večer, ještě připomínám, Ilja Kučera mladší se na vás těší. A poslední písnička zazní proto, že 21. května roku 1979 odstartoval Elton John své koncertní turné po tehdejším Sovětském svazu a byla to první velká zahraniční hvězda, která něco takového podnikla. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.